0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Copak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička. Teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: To tedy Pepa skutečně nevěděl. Znal sice užovku Žofii, co se k večeru klikatě prohání po hladině, ale tak silného hada a ještě k tomu až skoro u samotného dna skutečně ještě nikdy neuhlídal. Z rovinka plul krákosí za Štikou a Neškou. Tak když byl Pepa akorát na největší hloubce, kousek od místa, kde v hluboké tůni na dně ostával sumec Horimír, tak toho hada uhlídal.
2: Jejda, ty jsi had?
3: Nejsem had, Jinochu, jsem ryba.
2: Aha, a kde máš ploutvičky? když jsi ryba?
3: Mám dvě po straně a jiné nemám. Musím občas přes souš a tak nemám nic, co by mi v tom překáželo. Jsem úhoř. Jmenuji se René.
2: Já jsem kapr. No, vlastně ještě kapřík. A jmenuji se Pepík. Ale říkají mi Pepa a když u toho nejsem, tak mi říkají Jejda. Ale na suchou zem na břehu si netroufnu, i když bych moc rád. Ty můžeš na vzduch nadlouho?
3: Docela nadlouho, než se dostanu zase do vody.
2: A neudusíš se?
3: Neudusím. Začnu dýchat kůží. Ale což jsi tak zvědavý, kapříku?
2: Protože jsem tě tady ještě nikdy neviděl.
3: Není divu. Já tudy jenom proplouvám. Táhnu z hor a váš rybník je na potoce.
2: Kam proplouváš, René?
3: Daleko, mladíku. Hodně daleko. Do moře a potom přes moře tam, co se rodí úhoři.
2: To se úhoři rodí v moři?
3: V moři, chlapče. Tomu moři se říká Sargasové a úhoři z celého světa se tam sjedou a narodí se nový. No a teď, když už víš všechno, popluji zase dál. Musím, je čas.
2: Tak hodně štěstí, paní René.
3: Hodně štěstí, Pepíku.
1: Zavolala ještě úhoří paní René a vjela do trávy na hrázi, aby se vyhnula zavřenému zdymadlu.
2: A co tam bude paní René vlastně dělat?
4: Už tam zůstane navždycky. Musí tam umřít. Už je to tak. S tím nic neděláš.
2: A proč musí paní René umřít?
5: No přišel její čas. Dopluje do Sargasového moře a tam se jí narodí dětičky. Paní René umře a dětičky se sem vrátí. Teda ty, co se dostanou nad přehrady, jezy, zdymadla a tak. Ale až za 3 roky.
1: Ozvalo se ještě pod Bartolomějem a on poslouchal také sumec Horymír.
2: Proč až za 3 roky, Horymíre?
5: 3 roky jim to trvá, než sem ze Sargasového moře doplujou. Víš, jak je to daleko?
2: Nevím.
5: Hodně.
2: Plule tady úhoř paní René.
6: Teda řečnit dovedeš, juniore. Kdo tomu má rozumět, plula tady úhoř René. Snad plul tudy úhoř René, ne?
2: Když říkám, že plula, tak plula, a ne plul. Ona je René totiž paní. Vlastně asi slečna.
4: Tak je to potom úhořice.
7: Ne, že bych se chtěl přijít. To teda ne, ale úhořice se mi moc nezdá. Nikdy jsem to neslyšel.
2: Tak říkejte úhoř René, ať si každý myslí, co chce.
6: Byl tady úhoř, není tady úhoř, tak proč bychom se celý den měli bavit o úhořích?
2: No jo, jenom, že ona úhoř paní René umí chodit po suchu.
4: Tak to není ryba.
2: Je to ryba. A může chodit po suchu. Jenomže asi jenom chvíli, než se dostane přes hráz.
6: Jo, tak se na to úhoří pochodování po suchu jdeme podívat.
1: A tak pluli, až byli u náhonu. Ale tam nebylo po paní René vidu ani slechu. Popojili tam, co z rána a k večeru se dávali rybář Frolík i Mlauf a Šubr, ale ani tam paní René neuhlídali. Když už se zdálo, že je pryč, objevila se paní René sama.
3: Tak se musela zpátky do vody. Je to na druhou stranu přece jenom moc daleko. Od té doby, co jsem tady plula nahoru, museli s tím stavidlem něco udělat. Je nějaké větší,
8: No jo, on porybní šťovíček skutečně loni na podzim stavidlo spravoval, aby bylo pevné, kdyby z jara přišla veliká voda.
9: Tak tady zůstaňte s námi, paní René.
3: Už jsem ti vysvětlila, že to nejde. Musím do Sargasového moře, aby bylo na světě víc úhořů. Už takhle je nás málo. Jak se sem naše Monté dostane, když nebude?
9: Co je to Monté, paní René?
3: To jsou naše miminka. Narodí se ve slané vodě daleko v Sargasovém moři a potom plují i několik let, než se dostanou sem zpátky, odkud jsem vyplula. Sem do sladké vody.
9: Hejda, a jak ty dětičky vědí, že mají plout zrovna sem? Do potoka Kotyčáku a potom do Pardoubku a nahoru Rokyťákem až na kopec Hůrku?
3: To neví nikdo. Snad si pamatují něco od nás, když jsou to naše děti. Asi mají také kousek naší paměti.
9: A to by se nemohly ty vaše děti narodit tady v rybníku Pardoubku?
3: To nejde. Už jsem říkala, že úhoři se narodí jenom ve slané vodě. Musím do moře a ještě k tomu Sargasového, protože je teplé a je tam hodně jídla. I když je to strašně, strašně daleko, jak si vzpomínám.
6: Měli bychom rozhýbat šťovíčka, aby otevřel stavidlo. Jenomže jak?
4: Já bych možná věděl. Někde jsem viděl, jak rybník přetek přes hráz. To by potom paní René šla s vodou rovnou do náhonu nebo do potoka.
6: Jenomže milej, zlatej, malej, Lojzo, kudrnatej, jak to chceš zařídit, aby šla voda přes hráz?
4: Muselo by se to stavidlo nějak ucpat. Potom by šla voda přes hráz.
10: Takovou neschopnost, aby pohledal. To jste si nevšimli, že dole u dna je taky mřížka a tou odtéká voda z rybníka do potoka a pryč?
8: Jenomže ta mřížka je taky těsná a tou se paní René taky neprotáhne. Ne, že by neměla štíhlou postavu.
10: Ale kdyby se ucpala právě ta mřížka dole, tak by šla voda vrchem a milostivá paní by mohla přeskočit.
11: A také, že ano. Začali snášet chomáče vodní trávy a starý kapr je pěchoval do mřížky dole u dna. Ale ani moc nemusel, protože voda, jak se tlačila ven z rybníka Pardoubku, sebou brala trávu sama a sama ji taky strkala do mezer v mřížce u dna. A tak za chvíli bylo hotovo. Všichni kamarádi se pěkně seřadili a koukali, kdy voda začne stoupat. Ta voda stoupala, jak potůček Rokyťák přiváděl vodu z Hůrky rovnou do Pardoubku. Jenomže potom se ukázalo, že pracovali úplně marně a zbytečně. Nad nejhořejším prknem stavidla byla totiž také mřížka. Voda se valila z Pardoubku vrchem skrz horní mřížku a dole u mlýna kroutil hlavou v mlynářské čepici pan mlynář Kotyk, protože té vody bylo najednou na jeho mlýn nějak hodně.
6: Tak jsme si moc nepomohli, že jo, dědo?
10: Já nad stavidlo nevidím. Jak mám vědět, že je tam vzadu ještě mřížka? Co moje paměť sahá, nikdy tam nebyla.
8: Ještě, že jsme se loni šťovíčkovi posmívali, jak spadnul do vody, když to stavidlo spravoval.
9: Ale co teď? Když paní René musí do Sargasového moře a má to tam ještě daleko. Ještě, aby tak nestihla svoje dětičky, až se budou hlásit na svět.
6: Tak o to se neboj, mladej. U toho bude, i kdyby nechtěla. Protože bez ní by její dětičky zřejmě zcela logicky bejt nemohly.
3: Nedá se nic dělat. Budu muset přece jenom po suchu.
11: Povzdechla si paní René a začala rychleji dýchat, aby měla vzduch do zásoby. Mezitím ale už doběhl mlynář Škotyk do hostince pod Hrází a veselému porybnému Šťovíčkovi hlásil, že v rybníku Pardoubku se asi něco děje s vodou.
12: No, budu muset ještě trochu popustit spodem, protože je voda moc nahoře a mohla by provalit Hráz.
9: A je to. Teď může paní René klidně proplout pod stavidlem.
13: Ještě musí chvíli počkat, až tam bude víc místa.
7: To je štráchu pro jednoho uhoře. Uplavou taky buchanky a bude hlad, dejte na mě. Jinak nic vezlím.
9: Jak můžeš myslet na jídlo, když tady jde o montované děti paní René?
6: Jaký montovaný děti zase?
9: Paní René přece říkala, že se sem budou vracet její montované děti.
10: Neříkala montované, říkala monté. Monté jsou všechny úhoří děti dohromady.
6: Tak, milostivá, budeme se loučit.
11: Prohlásil po chvíli okoun Felix a rozhlížel se, kde je paní René. Přiběhli také Frolík, Imlauf a Šubr, kteří tu zprávu o velké vodě v Pardoubku zaslechli v hostinci pod Hrází, kam přišli za Šťovíčkem na kus řeči a to ostatní, a kde jim o tom pověděl hostinský Houdek, takže si ani nesedli.
14: No ne, to byla voda až přes Hráz.
12: Proč by měla být voda přes Hráz?
14: No, protože tady zůstal v trávě úhoř.
12: Chudák, no. Asi se chtěl dostat přes Hráz dolů na vodu. Vždyť je právě jejich čas. Vlastně chtěla, protože tady nahoře jsou jenom samice.
11: Potom porybný Šťovíček šel, sebral z trávy udýchanou paní René a šel jí opatrně pustit pod Hráz dolů do potoka, aby mohla plout dál, až do Sargasového moře. Protože věděl, že jednou tudy nahoru poplují její děti. A bude dobře. Protože podle Šťovíčka tady mělo být ve všech vodách, co jich jenom je, hodně druhů ryb. Od každého aspoň jedna.

0: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá. Tak já jsem na místě.
1: Měj se tu dobře,
0: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhém nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led. Utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne.
2: Já vám led udělám,
0: řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapen na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
2: Ještě ne,
0: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
2: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup,
0: marně křičel Ferda. Ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Eda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Eda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad něj žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U Feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
2: Já za to nemůžu,
0: šeptal, ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Eda Kozelec řekl: Hr, nice, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
1: Co tady chceš?
0: Řekl místo přivítání.
2: Jdu pro tebe. Musíš mi píchnout s ledem na rybníčku.
1: Mám práci, nevidíš?
0: Ukázal samec na rampou.
2: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky.
0: Prosil Ferda.
1: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách.
0: Hučel samec.
2: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
0: Samec na to nic.
2: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
0: Samec zase nic.
2: A Eda Kozelec, brankářské rukavice.
1: Tak pojď,
0: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štím ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si po vánočních prázdninách přeci jen zahráli.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Mami, jsi ráda, že máme Beníka?
5: To víš, že jsem. Jdi se umít. Už si nehraj.
4: Pojď, Beníku, ať jsi fešá.
5: Luboš má v kamenici tatínka. Mají králíky. A taky kocoura. Lepříka. Jel bys dědu. Dědu jsi si vždycky přál, ne? Tak a už toho mám dost. Zkazit něco hezkýho to dovede každej. Třeba i já nebo Luboš. Ale ty jsi přece prima kluk. A s těma kartáčkama to byl docela dobrý nápad. V každý rodině mají být tři.
4: Vždyť my taky jsme. Ty, já a pes.
6: Zase jsem měla ten naléhavý pocit, že ne já, ale všichni kolem mě si osobují právo rozhodovat o mém životě. Proč mě vždycky všichni chytí do pasti a já musím dělat, co oni chtějí? Proč se jen Luboš vrátil a zasáhl do našeho života jako uragán? Proč se s ním vůbec musím bavit? Abych neranila malého chlapce, musím ho ještě hájit. Už to nesnesu.
7: Poslední generálka, třetí jednání. Prosím se o listy na scénu, na scénu.
8: Začne postupovat panstvo. Dole bude legrace. Spartaka nám zapíchnou a Frigie pozvedne meč.
5: Co se děje?
9: Dneska jsem čekal 2 hodiny.
5: Nemůžu Vaška nutit násilím, abyste tebou mluvil.
7: Prosím solisty, Spartakus Frigie na scénu.
9: Ani se neukázal. Zrádnější než 8000. Ano, já už to prostě nevydržím.
5: Vašek na tebe čekal 8 let a ty to nevydržíš pár dní.
9: Jenže já musím ráno na vlak.
7: Frigie, na scénu.
5: A co kdyby si ty hory nechali jednou plavat?
9: Já můžu nechat ve štychu celou výpravu.
5: Vždycky se přiřítíš jako lavina.
9: Už byla si mě ty, Anno. Já bych nedokázal. Přečíš si v novinách, že se někdo šťastně vrátil, že žije a rovnou mu vystrojit funus.
5: A co jsem měla Vaškovi říct, když se začal ptát po tátovi?
9: Ty jsi na mě čekala ještě rok, než začal mluvit.
5: Ještě 3, než začal myslet.
9: Jestli po tomhle světě chodil kuň, tak jsem to byl já.
5: Nemusíš se omlouvat, dneska jsi mi úplně lhostejný.
9: To neříkej. Na trucování máme 8letýho kluka.
0: Haničko, výstup.
6: Moje nervy napjaté k prasknutí povolily. Na scénu jsem nevtančila. Po točitém schodišti jsem letěla dolů a zůstala viset v provazišti.
5: Moment. Návštěvy jsou ve středu.
9: Já tu mám ženu.
6: Se zlomenou nohou jsem skončila v nemocnici.
9: Vašek se ztratil.
5: Co si to vymýšlíš?
9: Tak jsem zazvonil a řekl jsem mu, že jsi si zlámala nohu, jako by ho popad amok. A než jsem stačil zbalit věci, tak byl kluk v trapu. Hodinu jsem ho hledal po sídlišti.
5: Prosím tě, nejanči, teď už je dávno doma.
9: On už tady byl. V Praze je Bůh ví kolik nemocnic a on se trefí do tý jediný správný. Máme to chytrý dítě, viď? Proč se na nás tak dívá?
5: To je moje matka. Dohlídni, ať má úkoly v pořádku, a než odjedeš, tak dej klíče do schránky. Jdi už.
10: To jsou způsoby. Tak vy spolu máte dítě, jo? No to mi teda vysvětlí. To byl ten rošťák?
5: Jestli se ti dva nesmíří, já to nepřežiju.
11: V mírném, vlahém večerním svitu se k sobě řadí nepřehledné řetězy vrcholů. Poslední oblaka se převalují nad ledovými velikány. Jen 10 minut si horolezec Hermann Bůhl dopřeje na vrcholu, o který se bojovalo 50 let.
9: Proč si mi neřekl, že máš v nemocnici babičku? Už jakou jsem měl o tebe starost?
11: Na 8000ovce leží černočerná noc, jedinečná v boji o himalajské velikány. Mezi skalisky, bez stanu, bez jídla a pití, musí přemožitel vrcholu vyčkat do svítání. Ani vánek se ho nedotkne, ani sněhová vločka se mu nepoloží na ramene. Mráz neklesne hlouběji než na 20 stupňů pod nulou. Tak nějak divně, docela divně se chová 8000ovka, která se právě musela podat noze člověka. Zuřiví bohové Nanga Parbatu spí.
9: Zůste na tu přes noc, aby si nemusel k Valentům.
11: Jitřní slunce zalilo sněhová pole. Opatrně vedou paprsky vyčerpaného horolezce dolů. Ale ta cesta zpátky, což pak je bez konce. Ne, kamarádi, jdou mu naproti. Ještě 100 metrů, 50, 10. Padnou si do náruče a po tváři jim stékají slzy radosti. Byl jsem nahoře, kamarádi. Byl to nejkrásnější den mého života.
4: Já jsem dneska nemohl přijít.
9: A proč?
4: Byl jsem po škole.
9: Ale, Maler, co?
4: No, jmenová přijít do školy.
9: A proč?
4: Nechtěl jsem psát co.
9: Tak víš co? Já půjdu do školy místo maminky.
4: Ty přece jedeš zítra ráno do Alp.
9: Zůstanu tady s tebou.
4: Pojedeš. No. Já to s mámou zařídím. Mají totiž holky. Nemají o kamarádství ani potuchu.
9: A ty jo?
4: Já jo. Já už jsem ten sloh napsal. Co dělá táta? Můj táta je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve 3 na mě u školy. Je na něj spolehnutí. Koupil mi psa. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na 8000ovku. Překonává všechny překážky. Je to dobrý kamarád.
9: Víš, jak se vytrhne klokanovizu? Sestrojíš vodnické jeře. Načasuješ nálož dynamitu a...
4: To nebyl klokan, ale verliba.
9: To je přece jedno.
4: Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Klokan by přece šel k zubaři.
12: 3, 2, 1
6: Když se dnes ohlížím zpět, přepadá mě tichá nostalgie a taková zvláštní něha. Možná je to vděčnost mému malému Kolombovi, že se nevzdal a donutil mě všechno přežít a vrátit naše rozdělené životy na společnou cestu.

0: Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máku jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až doprostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli doprostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět?
1: I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co jsi chtěla vědět?
0: Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil.
1: Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň.
0: Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák.
1: V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala.
0: Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval. To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka.
1: Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší.
0: Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák.
1: Kos se po něm ani nepodíval a povídá:
2: kde pak? Tím mě neuspíte. Mák já nezobám.
0: Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
1: Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka.

Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy 3 maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro. To už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce. Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel. Na setí, diví se slunce. Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr. Ona nosí cylindr? Divilo se slunce. Ne, to je můj, řekl Emanuel. A podal slunci 3 zrnka máku. Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo. Když spí slunce, musí kos taky. Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce. Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl. Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? O, co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
1: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
1: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
1: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
1: I ty pustíš,
0: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
1: Řeč mi ho nevyvrátíš.
0: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To já Křemílku myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
1: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
0: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprve zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
1: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
0: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
1: Mám vás dost, vy dva.
0: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
1: Já už nemůžu.
0: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
1: Mě neošálíš,
0: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost,
0: zafunil Ježek.
1: A už tě držím.
0: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
4: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
5: Od zhora až dolů.
4: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
5: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
4: Různě. Puma, sardel, bomba.
5: Bomba?
4: Otřes a kdo ví, jak ještě.
5: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
4: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
5: Žádnou.
4: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
5: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
4: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
5: A co jste prosím piloval?
4: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
6: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko mojčinanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
4: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
5: Já nevím, pane Spejble.
4: Dáme se překvapit, jo?
5: No.
4: Tak, co je s tebou, Hurvajs?
6: Já čekám.
4: My taky.
6: Co tomu říkáš, taťuldo?
4: A čemu?
6: Tomu, co máš před sebou.
4: Tomu vysvědčení?
6: No tomu.
4: No to, co mám před sebou, docela ujde.
6: Je, tati, myslíš to vážně?
4: No zcela vážně.
6: Tak to jsem rád. Já už jsem si totiž myslel.
4: No tak jen pojď, pojď. A pochlup se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
6: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
4: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
6: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
4: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
6: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
5: Po Žerikovi?
4: A proč po Žerikovi?
6: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
4: Žeriku, co to má všechno znamenat?
6: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
4: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti. Že se, Hurvajs, nestydíš přinést takovéhle známky.
5: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
4: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
6: dvě
4: dvojky,
6: dvě jedničky,
4: dvě trojky,
6: ty jedničky dvě
4: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
6: Jedna čtyřka.
4: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
5: no,
4: se tady.
5: No ano, pane Spejble, jenom, že
4: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
6: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
4: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines tohleto?
5: Sím, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
4: Šmanko, ta ostuda.
5: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
4: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš. Víš, Žeričku?
3: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišly tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, frrr, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu. Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl. No maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili. Tohle se tedy stalo ještě druhého dne. Ale co se stalo potom, to už nevím.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to stál ještě na špičkách. Nejedl dokonce ani princezný, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí. Jednoho dne tedy utekl a nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Brzy se skamarádil se všemi zvířátky. A zrovna dnes ho zvířátka pozvala na syslí závody. No a jak tak celý zamýšlený pospíchá?
1: Jouvajs, Ježek, co pak tě to k motříčku napadlo sednout si zrovna uprostřed cesty?
2: Málem mě zašlápneš a ještě se zlobíš. Sedím tady na cestě od oběda a nevím, co si počít.
1: A proč?
2: Ale mám takové starosti, až se mi z nich nožičky popletly. No.
1: Jemináčku, to snad ne.
2: Už je to tak. Ztratil jsem brejle a bez nich nenajdu svoji chaloupku.
1: Aha.
2: Určitě v lese zabloudím. Jestli už jsem pro pánička nezabloudil.
1: Když jsi ztratil brejle, tak je hledej. Nebo si snad myslíš, že za tebou přijdou?
2: Hledej. To se ti řekne, jak je mám hledat, když si bez brejlí nevidím ani na špičku nosu, natož potom na cestu. Právě proto tady sedím a čekám, až mě někdo zachrání.
1: Tak tě zachráním já? Budu ty brejličky hledat úplně sám. Kde pak jenom mohou být? Sám je sotva najdu. Zavolám Straku, ta nám jistě pomůže.
0: A opravdu jim pomohla. Straka totiž mrkne jenom levým očkem a už vidí, kde se co třpití blízká a leskne. Ztracené ježčí brýle opravdu našla. Posadila je Ježkovi rovnou na nos a frrr letěla pryč tak rychle, až se na staré borovici rozhoupaly šišky.
2: To mám radost, Melichárku, zas vidím jako dřív, opravdu si mě zachránil.
1: Ale
2: teď svoji chaloupku najdu jedna, dvě, ve chvilce budu doma.
1: A co bys doma dělal? Pojď radši se mnou na syslí závody, tam budeš vandat.

0: Jen se Melichárku, mému pichlavému kabátku, moc nesměj. Ještě se ti může hodit.
1: Ale já se mu nesměju. To je taková písnička jedné princezny.
2: Ty ježečku ježatý, jen mi nešlap na paty.
1: Promiň, už mlčím.
0: No proto.
1: Podívej, podívej, už jsme na závodišti.
3: Ještě zvířátek.
4: Ty budou taky závodit?
1: Jistě, a první poběží syslové. Jsou to přece syslí závody.
3: A jak to všechno víš?
1: Já to přece musím vědět. Jsem reportér. Mezi dvěma jedlem je skok do výšky. A za starým pařezem skok do dálky. A pod smrkem se bude házet šiškou.
3: Je, to je nádhera, Melichárku.
1: Vážení přátelé, vítám vás všechny na našich závodech. Právě začínáme. U skoku vysokého se připravují veverky, a to černé i zrzavé. První zahájí skok do dálky zajíci. Šiškou bude házet jezevec a lišák Ferda. Na běžecké dráze se řadí syslové. Pozor! Vážení přátelé, ve skoku vysokém je nejlepší veverka Terka. Právě vyskočila až k samé špičce borovice. Sotva se jí někdo vyrovná. Ve skoku do dálky se probojoval na první místo zajíc Capka. Přeskočil rovných 10 pařezů. Tedy je to chlapík. A teď se podíváme na hod šiškou. Právě hází lišák Ferda. Rozpřahuje se a šiška letí, letí a teprve teď padá. To je, přátelé, opravdu vynikající výkon. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu závodu. Je to prosím závod syslů. Nejrychlejší je zatím sisel Rudla. Uhání jako vítr. Výborně, výborně, ale ouha, teď zakopl. A padá. Ano, padá. Opět se však zvedá. A už zase dohání své soupeře. Pane, to jsou závody. Diváci nespouštějí oči ze závodní dráhy. I rozkvetlý šípek se natahuje, aby lépe viděl. Tu nejdelší větvičku natahuje víc, ještě víc. A drc. Sisel Rudla si roztrhl kožíšek. Ten chlapec má ale dneska smůlu.
5: A mám po parádě. Kožich jako nový a teď mi pouští sislí chlupy.
3: To je tedy pěkné nadělení, díra jako vrata.
1: Ježku, místo abys nám pomohl, ještě Rudlovi přiděláváš starosti. Díra jako díra, každá se zalátá, když je čím. A já mu ji zašiju, ovšem, když mi pomůže stonožka.
6: Ráda ti pomůžu, ale jak?
1: Máš přece stonožiček, nejrychleji doběhneš k pavoukovi pro tenkou nitku.
6: Jo.
1: A teď potřebuji, Ježku, jednu tvoji jehlu.
3: Jen si Melichárku vyber a třeba tu největší. Také si mi pomohl, když jsem potřeboval.
6: Tak, a tady jsou ty nitě.
1: Výborně, stonožko, výborně. Jehlu máme, nitě máme.
7: Rudlo,
1: přestaň kňourat a drž.

0: nánik a už může jehla šít, a už může jehla šít.
1: Je, podívejte, než jsme zašili kožíšek, sluníčko nám uteklo.
2: Žene se bouřka, honem všichni domů.
3: Je, Mináčku, to abych si taky pospíšil nebo zmoknu.
4: Pojď, půjdeme spolu, Melichárku. No pojď, máme společnou cestu.
3: Ale co pak, že se s Tonožkou mračíš jako čert?
4: Protože jsem si právě dneska vyprala velké prádlo. Všechny sváteční ponožky mi zmoknou.
3: Ale ještě stihneš sundat.
4: Sundat? 100 ponožek? Jen se podívej, jejich plná paseka.
3: A jejich opravdu 100?
4: Vždyť ti to povídám. Mám přece 100 nožiček a na ně 100 ponožek.
3: Víš, Tonožko, já bych 100 nožiček ani nechtěl. Než si obuješ 100 střevíčků, než zavážeš tkaničky.

0: navleče, celý den jí uteče. Ale zase umíš rychle utíkat a to je velká výhoda.
1: Jenomže při práci je to horší, to se mi všechny nohy zapletou.
0: To vidím, takhle ty ponožky nesundáš do večera. Ukaž, já ti pomůžu.
1: Děkuju, ale musíme si pospíšit, nebo na nás nezůstane suchá nit.
0: Tobě by se nic nestalo, ale co já? Jak zmoknu, hned dostanu louskavku.
1: Louskavku?
0: Louskavku.
1: Co to je?
0: To je dračí stonání. Jak dostane drak louskavku, to není jen tak.
1: A začíná pršet. Rychle utíkej, utíkej do tepla, utíkej. A děkuju.
2: Nad les se přihnal velký černý mrak. Spustil prudký déšť a Melichárek byl hned jako zmoklá slepice. Když přiběhl k dubu, zuby mu drkotaly od zimy na třikrát. A bylo ještě hůř. Začaly mu v celém těle louskat kloubky a Melichárkovi nezbylo, než vlézt do postele.
3: Melichárku, Melichárku, vstávej, nenaříkej a podívej se, něco jsem ti přinesla.
0: Je, žluté ponožky, ty jsi hodná.
3: Líbí se ti, to je za tu včerejší pomoc.
0: Ty se mi budou moc hodit, já totiž stůňu.
3: Opravdu?
0: Stonám už celou noc?
3: No, snad nebude tak zlé. Na každé trápení je přece léčení.
0: Od dračí louskavky pomůže jenom kvítek olejníček. Ten promaže všechny kloubky a je po louskání.
3: Kvítek olejníček? Mm-hmm. A kde roste?
0: Až za sedmi horami.
4: Tam já teď nedojdu.
3: Tak tam dojdu já.
0: Ale je to tuze daleko.
3: A od čeho mám 100 nožiček? Jen se neboj, Melichárku. Do oběda jsem zpátky.
2: A opravdu byla. Melichárek si olejníčkem namazal všechny kloubky a pak se protáhl. No, bylo polouskání a potrápení.

0: Matěj vyhrál zlatou medaili na krajském přeboru v lehké atletice. Zvítězil ve skoku dalekém. Doskočil strašně daleko a proto se právem stal nejlepším skokanem v celém kraji. Na zlatou medaili byl pyšný. Ani večer ve vaně si ji nesundal. Dokonce, i když už byl v pyžamu, zlatá medaile se mu houpala na krku. Bylo to sice trošku legrační, ale Matěj se rozhodl, že bude z medailí i spát, že si ji prostě nesundá a nesundá. Samou radostí nemohl ani usnout. Převaloval se v postýlce a ne přivolat sen. Venku byla krásná teplá noc, hvězdičky svítily a měsíc zářil jak obrovský lampion. Matěj dostal chuť vyběhnout do zahrady. Otevřel okno a tiše vyskočil bosýma nohama do trávy.
1: Ausa, prlo te dávej pozor, kam šlapeš, no! Obře obrovitá, no!
0: Matěj se podíval do trávy a uviděl v ní malého mužička s velikou barevnou čepicí. Skřítek, proletělo mu hlavou. Konečně ho vidím na vlastní oči. Promiň, ale já zas nejsem tak veliký, jsem ještě malý kluk. Povídá Matěj, ale skřítek už byl ten tam. Matěj se posadil na lavici pod oknem a prohlížel si, jak se mu medaile v měsíčním světle krásně třpití. V tu chvíli uslyšel smích a drobné cupitání. Uviděl maličké mužičky v různobarevných čepicích, jak pobíhají sem a tam, chichotají se, vytahují tatínkovou hadici na vodu a kropí trávu i sebe navzájem. Jeden mužiček se cpal angreštem, druhý rybízem a třetí si udělal z maminčina trička na šňůře na prádlo lanovku. Další rozverně sázel plevel a u toho popichoval sádrového trpaslíka, kterému se smál, že má veliké břicho. Matěj jich napočítal 12. Najednou ho někdo zatahal za nohavici.
1: Já jsem Září,
0: pravil mužíček v oranžové čepici a vyšplhal se po Matějově nohavici od pyžama nahoru.
1: Tamhle je bracha Říjen ve vínové čepičce a listopad v hnědé a v té zlaté čepici to je prosinec, no, no. Bledě modrá leden, no, no. Bílé únor, no. A v zelené březen, no. Ve fialové duben, no. A v růžové květen, no, no.
2: Počkej, počkej. A proč mají tamhle ti dva stejnou červenou čapku?
0: Ukázal Matěj na dva mužičky ve stejně barevných červených čepicích.
1: No, to jsou přece dvojčata, no. Červena, červenec, no. A už nám chybí jenom srpen, no. Kde zase vězí?
0: Srpen ve žluté čepičce visel hlavou dolů a hrál si na netopíra.
1: Tamhle je. No, podívej. Je, co to máš?
0: Zeptal se Září a prohlížel si Matějovu zlatou medaili. Pískl na dva prsty a rázem tu bylo všech 12 skřítků jako na zavolanou. Všichni koukali na medaili, červenec se na ní chtěl zhoupnout a listopad se do ní zakousl, aby zjistil, jestli je pravá. Líbí se vám? Zeptal se Matěj.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: Odpovědělo 12 hlasně 12 chlapíčků.
2: Vyhrál jsem ji,
0: oznámil důležitě Matěj.
1: Jak vyhrál? Jak?
0: Opakovali skřítkové jeden přes druhého. Nakonec se prosadil upištěný květen a pravil pisklavým hláskem.
1: My si taky hrajeme a žádnou medaili nám ještě nikdo nedal, no.
3: Jo,
0: přitakal bručivým hlasem listopad. Matěj se zamyslel a pak povídá. Medaili může dostat jen ten,
2: nejlepší.
1: Jak se to pozná, kdo je nejlepší? Ne?
2: Zapištěl Květen.
4: Jo, jak se to pozná?
2: Zabručel Listopad a Prosinec kousl Matěje do ucha. Au! Zakřičel Matěj.
1: Jak se to pozná? Jak se to pozná? Jak se to pozná? No, jak se to pozná?
4: Jak se to pozná?
2: Ptali se skřídci jeden přes druhého. No, musíte si určit přesná pravidla hry. Tak třeba namaluju na zem čáru a každý se musí od té čáry odrazit a skočit. Kdo doskočí nejdál, ten vyhrává. Matěj vyryl do země klackem tlustou čáru a skřídci začali skákat jeden přes druhého. Květen se odrazil a skočil lednu na záda a červenec červnu na hlavu a Prosinec je u toho kousl do ucha. Všichni skákali jeden přes druhého, až tam byla hromada skřídků a nebylo možné určit, kdo doskočil nejdál. To chce disciplinu, hoši! Poučil je Matěj a začal skřídkům vysvětlovat pravidla soutěží a her, třeba jak se hraje Člověče nezlob se nebo dáma, a ukončil to slovy, že pro každého normálního člověka je nejdůležitější věcí, aby vyhrál. Skřídci si posedali na lavičku podle měsíců těsně vedle sebe a poslouchali tiše jako pěny. Potom dlouho kroutili hlavičkami v barevných čepičkách. Vypadalo to, jako by na lavici seděla barevná duha.
1: Už musím do postele, ráno vstávám do školy, řekl Matěj a namířil si to k oknu do svého pokoje. Zase se někdy zastavím, až se mi nebude chtít v noci spát. Jo, a tamhle v kůlně v krabici jsou nějaké hry. Člověče, nezlob se a tak, klidně si je půjčte. Ale nepostrácejte figurky. Jasný?
2: Jasný. Špitli jednohlasně zaražení skřídci. Další noc spal Matěj jako zařezaný a skřídky několik dnů neviděl. Jednou v noci ho probudil otravný komár. Rozsvítil si malou lampičku u postele a nemohl usnout. Tu si vzpomněl na skřídky, rychle otevřel okno a vyskočil opatrně do trávy. Ticho. Nikde nikdo. Jen kousek od lavice ležela figurka od Člověče nezlob se. Vzal si z kůlny paterku a posvítil si do koruny stromu. Nikde nikdo. Potom posvítil do angreštu a rybízu. Taky nic. Dokonce ani po šňůře nikdo nejezdil jako po lanovce. Chtěl jít zpátky k oknu a málem na něco šlápl. Posvítil si na zem a tam sedí mužíček v růžové čepici. Spíš mrtvý než živý. Proboha, to je Květen. Co se ti stalo? Vykřikl Matěj, klekl si na zem a posvítil Květnu do očí. Vypadal divně. Očka pohaslá, tvářičky propadlé a kalhotky na něm visely. Tak moc pohubnul. Co je? Zeptal se Matěj. Co tady sedíš jak tělo bez duše? A kde jsou ostatní?
1: Nevím, a je mi to jedno,
2: řekl nazlobeně Květen.
1: Nezajímají mě. Červen se chlubí, že nejdál doskočí, no. Leden, že vydrží nejdéle v ledničce, no. Prosinec, že vyhrál v soutěži krásy, no. Březen, že vyleze nejrychleji na kamna a duben, že tam nejdýl vydrží, no, no, no, no, no. A všichni jsou to hlupáci, protože já umím vyjmenovat nejvíc slov, co začínají na k, protože jsem Květen.
2: Matěj si posvítil baterkou ještě kousek dál a postupně objevil všechny skřídky. Váleli se po zemi celý naštvaní a bledí, jako by je postihla nějaká těžká nemoc, třeba příušnice nebo obrna. Tu ho někdo zatáhl za nohavici, byl to Září. Sotva se držel na nohou. Matěj si klekl, vzal ho do náruče a když ho uviděl, neubránil se slzám.
1: Vidíš, co jsi způsobil? Matěji, no, dříve jsme jen tak běhali a běhali po zahradě a bylo nám dobře, no. Ale od té doby, co si nás naučil soutěžit, tak to s námi jde z kopce. No, vždycky, když jeden vyhraje, ostatních 11 je smutných. No, stali se z nás smutní skřítkové, Matěji. Podívej se na nás, jak jsme hubení a utrápení, no.
0: Matěj se vylekal. Opatrně položil skřítečka na lavici, sundal si kabátek od pyžama a něžně ho jim přikryl.
1: Jestli je na světě nějaká spravedlnost, ať mě něco napadne.
0: A jen na to pomyslel, už měl nápad. Běžel do sklepa, kde měl tatínek basu piv. Měl je tam schované a občas Matěje pro jedno poslal, aby mu ho přinesl k obědu. Láhve měly krásná zlatá víčka. Matěj si vzal otvírák, opatrně otevřel 12 lahví a víčka si strčil do kapsy. Potom utíkal do kůlny, vzal si hřebík a kladívko a do každého víčka pomocí hřebíku a kladívka vyklepl malou dírku. Nakonec utrhl 12 dlouhých stébel trávy a víčka na ně navlékl. Pomohl všem skřítkům na lavici a když je pěkně usadil podle měsíců, řekl.
1: Milí kamarádi, jeden umí skákat, druhý běhá, třetí plavat, čtvrtý zná nejvíce slov od K. No prostě každý z vás umí něco jiného a každý je vítěz. A proto mi dovolte, abych vám jménem nás, lidských dětí, předal tyto zlaté medaile.
0: Matěj pověsil každému skřítkovi zlatou medaili, vyrobenou z víčka od piva na krk, pěkně podle pořadí. A tak tam sedělo 12 malých mužíčků se zátkami od piva na krku. Mělo to obrovský úspěch. Skřítkové se začali usmívat, potom se i radostně smát a nakonec seskočili z lavičky a začali si medaile prohlížet a obdivovat. Pobíhali a medaile jim zvonily na krku a odrážel se od nich měsíční svit. Skřítkům zčervenaly tvářičky a dostali i chuť k jídlu a tak se cvi angrštem a rybízem a bříška se jim opět začínala kulatit. Matěj si vzpomněl na své kamarády. Určitě jim bylo taky líto, když jsem se před nimi vytahoval s tou svojí zlatou medailí.
1: Jestli je na světě nějaká spravedlnost, tak dostanu nápad.
0: A dostal. Vyrobí klukům zlaté medaile, alespoň z papíru, aby viděli, jak moc je má rád. Ráno, když šel Matěj do školy, tak se maminka podivila, že už si nebere na krk medaily. A tatínek volal.
5: Mámo, asi tady máme skřítky. Ukradli mě 12 zátek od piva. Taková škoda. To pivo už budu moct jen vylít.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafik je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to za praštěný nápady? Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla? Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Max s Šebestovou vzpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala:
1: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako seš ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím.
0: A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Baloun a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uši sluchátka. Oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu a pan Balon se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu.
2: Tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit.
0: Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat.
1: Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě.
0: A Mach zacvrlíkal.
1: Šebestová, máš 100% pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet.
0: A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát louze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci 3. B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl.
1: Prosím, my bychom potřebovali...

0: stáli všichni tři zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, Kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky a tři skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje, kde se tu vzal Kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají dva školáci s brašnami na zádech. Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání, že tři zločinců byli najednou tři pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Valounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty tři zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Balon s tím souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo tři vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny tři rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla: Machu, vstaň, a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekal spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřely se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl:
1: Přišel jsem poděkovat dvěma žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil a mluvil, vyprávěl, jak to všechno bylo a nakonec řekl: A protože mi Mach s Šebestovou zahránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dvovýše jmenované hrdiny vychovala.
0: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.
2: O klíči od sklepa. Někdo si možná myslí, že být klíčem od sklepa je pořádná otrava. Ale pro klíč to vůbec není otrava. On visí na háčku v kuchyni jako netopír a zdá se, že spí. Někdy opravdu také spí, ale většinou pozoruje, co se v kuchyni děje a poslouchá, co se mluví. Tím se baví, když právě nemá co na práci. Klíč totiž chodí odmykat sklep. No to se ví, že to není žádná lehká práce. Zámek u sklepa je těžký a klíč má jenom jednu nohu a žádné ruce. Zkuste to, otevřít zámek jednou nohou a uvidíte, že to není hračka. Zvlášť na podzim, když je vlhko, zámek zrezivý a to se musí klíč vší sílou opřít, aby ho otevřel. Až mu praská v noze. V zimě zase je zámek studený, klíč přijde z kuchyňského teplička a teď má strčit nohu do té ledové dírky v zámku. To je lidi o nachlazení. Ale zimu má klíč stejně nejraději. V zimě chodí za okno od kuchyně síkorka. A když se v kuchyni větrá, aby pára z hrnců vyšla ven, tak si spolu povídají. Chodí tam taky vrabci, jenomže ti se pořád hádají a říkají samé hlouposti. To síkorka nedělá. Nikoho nepomlouvá, s nikým se nehádá a řekne klíči všechny novinky. Tak třeba

0: přiletí a povídá. Jestli pak víš, klíči, že ten starý zajíc si koupil konečně nový kožich?
1: Dobře udělal, řekne klíč, vždyť ho měl už celý vypelichaný, ještě by chytil v zimě reuma.
0: Naříká, že byl drahý, prý ho stál všechny úspory, řekne Sýkorka.
1: Zdraví je přednější,
0: odpoví na to moudře klíč. Máš pravdu a je to krásný, teplý kožich, padne mu jako ulitý a má moderní fazónu. Sýkorka tohle všechno věděla, protože měla hnízdo v lese za zahradou, kde bydlel i ten starý zajíc. V zimě jí sypali v kuchyni za okno. Měla to jako v restauraci, hotové jídlo až na stůl. Chodila k jídlu pravidelně, jak se má, ale jeden den nepřišla. Byly právě mrazy a všude spousta sněhu.
1: Co se jí jen mohlo přihodit, myslel na ní klíč.
0: Sýkorka přišla až na Štědrý den. Byla vyhublá a sotva se vlekla.
1: Už jsem měl strach, že se ti něco stalo, přivítal jí klíč.
0: Chytla jsem Sýkorčí nemoc, ani nevím z čeho. Ještě štěstí, že jsem měla doma aspirín.
1: A co jsi jedla celou tu dobu?
0: Právě že nic. Teď v zimě se v lese nic nesežene, odpověděla Sýkorka. Jsem hladem tak zmožená, že sotva lítám.
1: A za oknem už nic není. Ti vrabci jsou takový nenasytové, že ti nic nenechali.
0: Já hladem asi umřu, velice smutně řekla Sýkorka.
1: Sýkorko, musím teď jít do sklepa, řekl klíč. Počkej tady na mne, až se vrátím, snad něco vymyslím.
0: Počkám, však bych slabostí ani nemohla odletět, povzdychla Sýkorka. Cestou do sklepa klíč přemýšlel, jak by Sýkorku zachránil před smrtí hladem. Na nic nepřišel. Otevřel zámek a čekal. Vždycky, když ve sklepě čekal, než zase zamkne, bavil se se svíčkou.
1: Nazdar, svíčko, řekl jí. Jak ses vyspala?
2: Ale mizerně, kamaráde, odpověděla svíčka. Jak zhasnu, tak myši spustí takový randál, že nemůžu spát.
0: Svíčka si pokaždé stěžovala na myši a tak klíč ji už moc neposlouchal a myslel na Sýkorku.
2: Co jsi tak zamýšlený?
0: Zeptala se svíčka. A klíč ji vyprávěl, jak chudinku Sýkorku čeká smrt hladem. Svíčku to velice dojalo a uronila horkou voskovou slzu.
1: Au! Vykřikl někdo, dej přece trochu pozor, svíčko, vždyť si mě spálila.
0: Kdo to mluví? Ptal se překvapeně klíč.
2: Ale to je kus špeku, vy jsi tady právě pode mnou, řekla svíčka. A na něj kápla moje horká vosková slza.
1: Špek je přímo lahůdka, prosí korky, zradoval se klíč.
2: Máš pravdu, lahůdka, řekla svíčka. Špeku? Dej kousek Sýkorce.
1: Nedám, řekl špek. Že se nestydíš, řekl klíč.
2: Ty tlustochu, to by tě jen prospělo, kdyby tě trochu ubilo,
0: pustila se do něj také svíčka.
1: Ať jsem tlustý, nedám ani kousek. Myši tě sežerou, strašil ho klíč. Nesežerou, nemůžou ke mně, já visím ve vzduchu, posmíval se špek.
2: Tak dáš nebo nedáš,
0: řekla svíčka s velkou rozhodností ve hlase.
1: Nedám, odsekl špek.
2: Když nedáš, pokapu tě úplně horkým voskem, řekla svíčka.
1: Au, au, au, naříkal špek.
2: Co brečíš? Ještě jsem ani nekápla, ale hned začnu,
0: řekla přísně svíčka.
1: Ať si tedy kousek vezme, plačtivě svolil špek.
0: A klíč udloubil svou silnou nohou pěkný kousek špek. Když se vrátil do kuchyně, Sýkorka seděla za oknem celá schoulená a skoro zmrzlá. Klíči honem dal špek A tak Sýkorka dostala k Vánocům dárek, jaký si jen mohla přát. A možná, že ji tím zachránil před smrtí. Sýkorka mu potom po celý rok, každý den ráno, chodila zpívat za okno pěknou písničku.

Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nosu.

0: jídla výtečného oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká.

0: útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý, šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
1: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
2: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
1: Ale proč?
2: Abych nevypadal jako ty, amigo.
0: Zašklebil se Carlos.
2: Jiné podnebí, jiná strava.
3: Kde je můj syn?
0: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
1: Tam bude, že jo?
0: Dovtípl se Ramses.
2: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
1: S váma se nebojím,
0: vyhrkl Ramík.
2: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
3: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
0: Poskočil vztekle Tulamor senior.
2: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
0: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
2: Dolů půjdu radši sám,
0: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
2: A ty se schovej,
0: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti, vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotlu, kterého nešlo přehlédnout.
2: Pardon. Nerad ruším,
0: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
2: My dva se možná známe. Od vidění upřesnil.
4: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
0: Zazubil se ten hromotluk.
4: Jmenuju se Vasil.
0: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
2: Neviděli jste tu nikoho?
0: Chtěl vědět Carlos.
4: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
2: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
0: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
1: Pane Vasile,
4: Ramsesy.
0: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
2: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
1: Šiof je tady,
0: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrný. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před ním asi přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před níma pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocoury se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, Baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. No co čumíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radost ti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odjinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vsteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem.
7: Proto mám na sebe zlost.
6: Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.
2: Jak se Rumcajs podruhé potkal s obrem rabijákem. Jednou přišel k prachovskému obru rabijákovi na návštěvu bratránek. Rostlý byl spíš doširoka a dech měl, jako když fučí vítr.
3: Tak jsem tu a budeme se potěškávat.
2: Když se sejdou dva obři, vždycky se potěškávají na pozdrav. Nejdřív potěškával Prachovský a zdvihl bratránka na 12 coulů vysoko. Když to ale zkusil bratránek, nemohl Prachovského utrhnout od země.
3: Čem to vězí?
2: Povídá a zdvihá Prachovského, co má síly. A v tom se mu přesmekla šlacha a musel všeho nechat.
4: Čem by to vězelo?
2: Zarámusil Prachovský.
4: Je ve mně 9 centů zlosti na Rumcajza a od toho je ta má veliká váha.
2: A dál si stěžoval, že už nemůže nikam šlápnout, aby se neprobořil. Co tak mluvil, udělal krůček. Zem se mu pod hrom tlápou stiskla a dole to zavalilo jezevce. Bratránek se dívá a pokýval kulatou hlavou.
3: Tvá váha by tě mohla zahoubit, ale kdybys dokázal schodit těch 9 centů zlosti, bylo by ti zas jako peříčku.
2: Potom se bratránek rychle rozloučil a šel. Dva obři spolu nesmějí být víc než chviličku, jinak by se spolu potloukli a mohla by se převrhnout zem. Prachovský rabiják si sedl vedle zavalené jezevčí nory a přemýšlel, kudy na Rumcajze. Myšlenky se mu přesýpaly v hlavě a byl od toho hřmot, jako když se hrne kamení. Nevymyslel nic. Rozrazil pěstí skalku a odešel hloub do skal. Za chvíli přeletěla přes cestu pěnička a hned za ní jde po pískové pěšince Manka. Byla v Jičíně pro hrst floků, aby Rumcajs mohl Cipískovi spravit odraženou podrážku. Písek sotva šelestí Mance pod palečky a tak snadno zaslechla podzemní hlas.
5: Ať je to, kdo chce, ať mi pomůže.
2: Manka si klekla a zavolala proti zemi.
6: Nejdřív bych musela vědět komu.
5: Tomu jezevci, co už sotva dýchá.
2: Hekal jezevec v sešlápnuté zemi. Manka si přesypala floky z dlaně do kapsy u zástěry, ulomila si suchý skolek a ryla zemí k jezevci. Šlo to pomalu. Obr rabiják sešlápl zem málem na železo. Jak skolek skřípal, obr ve skalách to zaslechl, povytáhl se a vidí Manku. Hodil kámen na jednu stranu, aby se ta Manka podívala a z druhé strany si pro ní přišel. Popadl jí dvěma prsty v pase a zdvihl tak vysoko, že tam byla s vlaštovkami.
5: Co to děláš? Hned mě zas postav na pořádnou zem.
2: Jenže obr rabiják se rozhrom smál.
4: Kam tě postavím, tam budeš. Už si nemáš co vybírat.
2: Odnesl Manku až do samého jadýrka skal, kam bylo ze všech stran daleko. Vysadil jí do skalní kapličky a obestavil 9 centy kamenů. Sám si sedl dole a liboval si, jak je mu lehoučko. To už Rumcaj s Cipískem dobu čekali na Manku v jeskyni.
6: Manka asi cestou postrácela floky a musela se pro ně vrátit do Jičína,
2: řekl Cipísek. Jenže Rumcajsovi to nebylo k uvěření.
7: Manka vždycky byla pečlivá a opatrná, povídá.
2: Zvedl se z borové židle a připnul si opasek s pistolí.
7: Já se za ní radši podívám.
2: Rumcajs šel a Cipísek zůstal sám v jeskyni. Na tom místě u skal, kde se jezevec ozval Mance, ozval se taky Rumcajsovi.
5: Když první udělal jen půl díla, ať to ten druhý dodělá.
2: Rumcajs se podívá, vidí odložený skolek a v zemi je rozhrabáno. Klekl si, ale skolkem se nezdržoval. Zaryl loupežnickým palcem do země jako železem. Zaryl po druhé a po třetí už nebylo potřeba. Zvedla se tam jezevčí hlava, otřepala si písek kolem očí a povídá.
5: Mně zašlápl do země obr rabiják. A tobě zas vzal manku. V Rumcajsovi uhodilo srdce tak silně, až se skalami rozlehla ozvěna. Tiše, zafunil jezevec. Nebo se vyzradíš. A tak si Rumcajs poklopil srdce dlaní a šel tudy, kudy byla polohamaná zem. Šel na celou nohu, jak chodívají loupežníci. Už vidí tu kapličku nahoře ve skále. Sedí tam manka, ruce má v klíně a nemůže víc. Dole pod skalou se jako pokácená hora rozvalil obr rabiják. Dýchá, až se na všechny strany rozletuje drobné kamení a vždycky za chvilku se zasměje, až to zará musí jako hrom.
4: Kdybys tak, Rumcajsi, věděl, jak jsem si ulevil od 9 centů zlosti.
7: I vždyť já to vím,
2: povídá mírně Rumcajs a vyšel na světlinu mezi skalami.
7: Ale já ti k té zlosti zas dopomůžu.
4: Rád bych věděl, jak,
2: řekl obr. A točí se, aby mohl Rumcajse uhodit do boku. Rumcajs, jako by to ani neviděl, zavolal nahoru na manku. Mančinko, pověz tam nahoře něco vlaštovce a ona mi to vyřídí.
6: Vždyť můžu zavolat rovnou,
2: křikla zhora manka.
6: Rumcajsi, já věděla, že přijdeš.
2: A obr rabiják hodil po Rumcajsovi prvním kamenem. Rumcajs jen udělal krůček míň než vrabčí.
7: Proč to děláš?
2: Povídá obrovi.
7: Netrefil bys ani, kdyby ti jich tu stálo 9.
2: Obr hodil druhým kamenem a divně ho roztočil. Rumcajs jen nohou tak a tak a druhou k ní přirazil.
7: Nauč se to nejdřív na hruškách, povídá.
2: Obr zatím poodešel pod skálu, pod tu nejvyšší, co tam stála. Rumcajs už nečekal, schýbl se, vyrýpl palcem ze země skalku a povídá obrovi.
7: Teď zas jednou já.
2: Velikou Rumcajsí silou hodil skalku proti skále. Skále se ulomil vršek a sesypalo se to rovnou na rabiáka. Dostal z toho takové jiskření v hlavě, že to běžel uhasit v nejbližším potoce a to je dost daleko. Rumcaj se za ním ani neohlédl. Došel pod skalní kapličku, podržel si vousy pod ramenem, aby nepřekáželi, a zavolal na manku.
7: Tuhle jsou 2 mé dlaně a ty mi skoč, mančinko, rovnou do nich.
2: Manka skočila, Rumcaj si polehoučku postavil na zem a šli domů. Jenže Rumcaj se měl ohlídnout po rabiákovi. Co Rumcaj s mankou za 900, to on pořídil za 3 kroky. Když Rumcajs s mankou došli k jeskyni, obr už tam stál. Hrom ruce měl spokojeně založené a povídá.
4: A přece jsem těch 9 centů zlosti přehodil na tebe, Rumcajsi.
7: A jak to?
2: Povídá Rumcajs. Víc už ani slovo. Jen se dívá, co mu obr připravil. Od prahu až po strop je do jeskyně zaražená skála. Vězí tam pevně jako rostlá, nikde ani štěrbinka. Manka k té skále skočila a poslechla si, co dělá v jeskynici písek.
6: Nepláče,
2: oddychla si. A to ostatní Rumcajsi? Je tvoje věc. Obr rabiják se pohodlně usadil a rozsedl studánku.
7: Na to se rád podívám.
2: Rumcajs už neměl pro obra ani myšlenku. Zahodil klobouk do křoví, schodil ze sebe kazajku z bukové kůry a dal se do skály. Jenže ona tam vězí, jako by jí slil. Rumcajs od stropu i od prahu, ale jen si marně zurážel nehty. Byl do skály ramenem a obolel si je. Obr rabiják udělal z hromhuby špuličku a liboval si.
4: To už ze mě spadlo nejmíň 7 centů zlosti.
2: Manka už spolikala půl skleničky slz. Když ale bylo nejhůř, vyhrabal se Rumcajsovi upatý jezevec.
5: Je, to jsem dálka,
2: povídá a strčil čenichem Rumcajsovi do lítka. Rumcajs o krok ustoupil a jezevec si ofoukl tlapky a jemně je položil pod skálu. Potom pracoval jako dlátky. Kam se Rumcajs nedostal silnými prsty, tam jezevec jemnými tlapkami otevřel štěrbinu.
5: A teď zas ty,
2: povídá Rumcajsovi. Rumcajs obemkl v náručí skálu z hora až dolů a odvalil ji z vchodu do jeskyně. Za skálou vyšel Cipísek. Oči měl ještě plné spaní. Povídá.
8: Jak se v jeskyni setmělo, tak jsem usnul a tak jsem spál.
2: Po jezevci už tam zbyla jen hromádka hlíny. Obr rabiják teď měl naloženo za Rumcajze, Manku a Cipíska 3x9 centů zlosti. Sotva se odtáhl do
9: skály. Byl pozdní podzim.
2: Opřel se tam.
9: Venku to zimavě fičelo, mračna slibovala sníh, ale rybník Pinclák neměl ještě ani ledový kříz. V takový čas nemají kluci co dělat. Za to studničtí ochotníci začínají připravovat novou divadelní hru, aby o Vánocích na bod hoží, jak si to Vítek plete, mohlo být divadelní představení. Stalo se, že k Frantíkům do krámu přišel pan Špilda, ochotnický režisér. Koupil za korunu 5 slaných rohlíků a že prý, jestli by páni rodiče dovolili Vítkovi sehrát s ochotníky jednu dětskou roli v příští hře. On to měl hrát sousedův Gustávek, ale ten má nějaké potíže ve škole a rodiče mu to zakázali. Tak kdyby snad váš Vítek, on by to jistě zvládl, uzavřel pan Špelda. Rodiče nebyli proti. Vítek ve škole žádné potíže neměl a ochotníci jsou spolek vážený, stejně jako místní hasiči nebo sokolové. Vždyť u Frantíků v krámě se dokonce prodávají vstupenky na každé jejich představení. Tak tedy začal Vítek 2x týdně docházet k Mědínkovům do sálu, který byl nejen sálem divadelním, ale i tanečním, tělocvičnou a vůbec důležitým společenským střediskem. Dostal se šítek s rozepsanou rolí a brzy pochopil, že na začátku druhého jednání má na jevišti sedět jako před chalupou, ořezávat kudličkou prut na píšťalku a odpovědět na několik otázek pana Bedřicha, který se jako vrací po letech z ciziny. Několikrát měl říci jo a několikrát ne. Jednou já pro ní skočím. A to bylo všechno. Jenom nepoplést, kdy jo a kdy ne. V roli měl napsáno, že má být v tričku a bos. Na jevišti bude léto, za to v sále bude psí zima. Přesto se Vítek od druhé zkoušky svlékal do trička a zouval si boty, aby to zahrál, jak se patří. Až se pan Špelda zlobil, že jim tam nastydne, a co potom? Tak poctivě a vážně Vítek tu úlohu bral. Nadešlo představení. Sál pukal nedočkavostí, v zákulisí vládla zvláštní nálada, kdy se všichni těší a zároveň mají strach, jak to dopadne a zda si před sousedy neuříznou ostudu. I Vítek měl takové divné mravenčení okolo pupíku. Pan Špelda ho už nalíčil. Zatímco na jevišti probíhalo první jednání, Vítek si zul boty a svlékl se do trička, aby byl podle role a nakukoval za kulisami na jeviště. Když spadla opona a ozval se potlesk, všichni herci si oddechli. Je to dobré, publikum se baví. O přestávce zavládla v zákulisí dobrá pohoda. Staral se o to hlavně pošťák Ruda, který v téhle hře hrál Vandráka, co chodí sem a tam po světě, jen s rancem na zádech, kotlíkem a holí. Motal se po zákulisí, kde koho si dobíral, hůl na rameni a na ní kotlík. Najednou, jak se náhle za kýmsi otočil, bum, rána jako na buben. Vítek dostal tím kotlíkem do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. A hned do breku. Řval a řval, protože mu na čele naskočila boule jako tenisák. Tak teď má jít na jeviště? Přiběhl pan režisér Špelda. Nebreč, Vítku, to nic není, jen se utiš. Ale kde pak Vítek brečel a naříkal. Vlezte mi všichni na záda, měl jsem rád tedy nejdůležitější úlohu. Jak pak teď můžu na jeviště? A zalezl do samého koutku zákulisí, kde byly složeny dekorace na příští jednání a kam nebylo odnikud vidět. Tady se chtěl vyplakat ze svého neštěstí. Jak tak pofňukává, ozval se najednou nad ním zhora konejšivé: tak už přestaň, ty kluku ubračená, tohle se v divadle nedělá. Vítek se podivil, kdo tam v té výšce může být. Sedí tam na složených kulisách jakýsi pidi mužík a klátí nohama. No, to je dost, že jsi mě všim, povídá ten skřítek. Ty mě neznáš, že jo? Boryť by znal, hraješ poprvé. A kdo tedy jsi? Zeptal se mezi dvěma škytnutími Vítek. Překvapením zapomněl brečet. To ti poví každý. Já jsem totiž divadelní skřítek Brept. Albrecht Brept, jméno mé. A způsobně se uklonil, jak to dělají herci, když hrají velké a nobl pány. Divné jméno, ušklíbl se Vítek. I já, když chci, nabreptám hercům do ucha takové nesmysly, že když je řeknou, je z toho legrace. Nebo taky ne. Jak kdy. Ale ten herec má ostudu, že popletl text. Víš co, Vítku? Já, pošťáka Rudu, co tě bacil kotlíkem, pořádně potrestám. Chceš? No, tak jo, fňukl ještě naposledy Vítek, ale už jen docela maloučko. Představa, že Ruda dostane za vyučenou, ho utěšila. Ale nesmíš už brečet, ani popotahovat. Za chvíli jdeš na jeviště, jak by to vypadalo, řekl ještě skřítek Brept, ale to už pan Špelda rovnal herce na začátek druhého jednání. Vítek se ani jednou nespletl a říkal své jo a ne přesně podle role a tatínek s maminkou, sedící hned v druhé řadě a netušící, jaká hrůza se v zákulisí před chvílí přihodila, se tvářili docela spokojeně. Když Vítek odběhl z jeviště, jakože pro ni, pro slečnu Kláru, skočí, čekal ho tam už pan režisér Špelda, chytil ho do náručí a šeptl do ucha. Tak vidíš, křest máš za sebou, teď už jsi skoro jako velký herec. A pohladil ho po vlasech. Pak přišel výstup Vandráka, co ho hrál pošťák Ruda s tím nešťastným kotlíkem. Tak nejen, že mu kotlík hned při nástupu spadl a rovnou na nohu slečně Kláře, co jí hrála starostovic Květa, ale jak otevřel pusu, určitě se zakoktal a něco popletl. Vítek už odlíčený a obutý na to koukal ze zákulisí a tušil, že skřítek Brept se činí. Tak třeba Vandrák měl říci, na faře se dobře vaří, ale řekl, ňafaři si dobře vaří. A tak to šlo celý jeho výstup. Pan Špelda se chytal za hlavu, ostatní herci buď bledli hrůzou, nebo se kousali dortů, aby nevyprskli smíchy. Obecenstvo v sále se bavilo. A když potom Vandrák na závěr svého výstupu na místo, tak zas, abych šel dál oholi s kotlíkem, řekl zcela zřetelně. Tak zas, abych šel dál oholit se kolíkem, ozval se dokonce potlesk. Všechno dopadlo úplně jinak, než jak si skřítek Brept představoval. Nešikovného pošťáka sice vytrestal, ale ten se namísto ostudy stal hrdinou hry, protože se obecenstvo při jeho popletených breptech nejvíce zasmálo. Mami, ptal se Vítek, když si ho rodiče po představení odváděli domů, a nebyla moc vidět ta boule? Jaká boule, řekla maminka, vždyť žádnou nemáš. A dala mu přímo na tu bouli, velkou jako tenisák, něžnou maminčí pusu.
10: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Už jsou zase tady, zase sem přišly ty divný maminky na našem hřišti. Divný děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, bavej se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divní mamínky na našem hřišti. Nehlídaj zpěti, tyhle matky, a oni nás vystrkujou ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hlavy. A ty maminky mávnou rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu a ty

I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek. Vesnice už nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekaly na džbány až toudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich lavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a co pak špatně vidí? Žádný pramínek tu nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce. Kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník. Na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Co pak by ten hubenoučký šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenů? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak legavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát, ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíček, kterému se všechno popletlo v hlavě.
ukradli hoře prameny a já jim v tom nedokázal zabránit. Povzdychl si Permoník. Co pak ti nikdo nepomohl? Bodouch jen zavrtil hlavou. V městečku zřídili lázně. Už to tady nepoznáš. Permoník měl pravdu. Nad potokem svítily bílé kolonády, břechlemovaly vysoké hotely, uprostřed náměstí se tyčilo pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Dětičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si Bodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň. Co to znamená, zeptal se Klobouček. Hora si vodu schovává, stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se stačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí Kloboučků v klobouk, ale Permoník měl v hloubi duše strach z vrchního Permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. Pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k ním se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců. Jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní Permon je přísný. Tohle mu neodpustí. Bodouch odmítavě zavrtil hlavou. Tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty se lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní Permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal Bodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval.

měsícem únor a dnešní pohádku jsem pro vás vymyslel já. A když jsem přemýšlel nad tím, o čem by měla být, chtěl jsem, aby v ní byly květiny, které v čase mé vlády začínají vykukovat ze země, ptáci, kteří se vracejí z teplých krajů do svých domovů, i když je v nich ještě chladno, a zvířátka, která nečekají na jaro a přivádějí na svět své veselé děti. A o tom všem vám teď moje pohádka poví.

Byl jeden malíř a ten měl na své paletě vždycky tolik barev, kolik jich vykouzlila příroda. Od jara do podzimu bylo na jeho obrazech zlaté slunce, zelená tráva a plno květů, květin a kytiček, aby se dostalo na všechny barvy z jeho palety. Od jara do podzimu byly malířovy obrázky krásné a veselé, ale jak se blížil podzim, malířova paleta se měnila. Zářivé barvy z ní mizely stejně.

stejně jako barevné listí z korun stromů, až zbyla jen šedivá a černá. Jenže kdo by s takovými barvami mohl malovat veselé obrázky? Malíř proto pověsil paletu na hřebík, usadil se ke kamnům a četl si knížky o dalekých krajích, kde celý rok všechno kvete, švitoří a dovádí, kde je obloha bez jediného mráčku a slunce září jako obrovský zlatý dukát. Každý den obcházel sněhem posypanou zahrádku, jestli už se přece jen neklube první jarní travička, chodil také k zamrzlému rybníku, jestli už se přece jen voda neprobudila. Ale toho roku byla zima dlouhá. Hladinu rybníka stále pokrýval tlustý led. Na šedivé obloze proháněl severák sněhové mraky. Jediný sluneční paprsek jimi neprorazil. Půjdu jaru naproti. Rozhodl se malíř, vzal paletu a šel. Uprostřed řeky už ledem probublával tenoučký pramínek a led, ač nerad, ustupoval ke břehům. Na nich se bledá tráva, jako by natahovala ke slunci. Na vrbových větvích opatrně vyskakovaly pupeny a v koruně jívy se nesměle objevily sametové kočičky. I obloha jako by najednou byla modřejší. Jaro už asi není daleko, pomyslel si malíř. A tu slyší žalostný pláč. Rozhlédne se, pod vrbou leží vidra a z očí jí tečou slzy jako smutné pramínky. Vidřičko, co pak se ti stalo? Přiklekl k ní malíř. Och, och, naříká vidra. Pytlák chytil mého muže do pasti. Jak já teď sama uživím tolik dětí? Neboj, těšil jí malíř. Přivedu ti muže zpátky. A vydal se po stopách, které pytlák zanechal v posledním sněhu. Ale běda. Pytlákova chalupa byla zavřená a na kamenné náspy vedle železných pastí leželo mrtvé vydří tělíčko. Co teď? Povzdechl si malíř. My ti poradíme. Ozvali se odkudsi tenké hlásky. Malíř se ohlédl a svým očím nevěří. Sněženko, bledulko, to už je jaro opravdu tady. Vždyť vám se říká poslové jara. Zaradoval se, ale v zápětí posmutnil. Jak byste mi vy mohli poradit? Co pak je možné někomu vrátit život? Živá voda to dokáže, řekla Sněženka. Ale je vysoko v horách, musíš poprosit skřivánka, dodala bledulka. Dnes ráno přiletěl z teplých krajin. Malíř zahvízdal silně a dlouze jako jarní vítr a už tu byl skřivan i s písničkou. O živé vodě jsem slyšel, ale kde jí hledat, to nevím, omlouval se. Zkusím poprosit bratra, skřivana lesního. Žije celý rok v horách, kde živá voda pramení. Zmizel pod oblohou jako tmavá tečka a než se malíř stačil potěšit sněženčinou a bledulčinou krásou, byl tu zpátky s kalíškem živé vody v zopáčku. Sotva na vidří tělíčko dopadla první kapka, vidra, vlastně vidřák, vyskočil a utíkal, co mu nemotorné nohy stačily. Divous jeden, ani nepoděkoval, zlobila se Sněženka. To nic, hlavně, že je živý a zdravý, usmál se malíř. A protože už nemusel jít jaru naproti, vracel se domů. Najednou se mu zdálo, jako by na něco důležitého zapomněl. Jsem to ale hlupák, uhodil se do čela. Vždyť já jsem taky nikomu nepoděkoval. A nebýt Sněženky, bledulky a bratří skřivanů, neměla by malá vidřátka tatínka. Obrátil se, aby zastihl Sněženku i bledulku dřív, než zavřou své korunky a uloží se na noc ke spánku. Ale bylo pozdě. Zdálo se, že obě už tvrdě spí. Škoda, povzdychl si malíř. Chtěl jsem vám poděkovat a taky bych si vás moc rád namaloval. Třeba to půjde zítra. Když se však podíval na svou paletu, zarazil se. Jak bych je mohl malovat, když pro ně nemám barvy? Ještě, že mě neslyšeli, utěšoval se.
Jenže Sněženka a Bledulka nespali a slyšeli každé malířovo slovo. Rána se dočkat nemohli, aby se na to slavné malování nachystali. Hned za úsvitu poprosili vítr, aby přivedl bratry skřivany. Po vodě poslali vzkaz celé vydří rodince a pak už jen nedočkavě vyhlíželi, kdy se objeví jejich malíř. Slunce na obloze už svítilo, když malíř došel k řece a nestačil se divit. Uprostřed louky seděla vedle Sněženky a Bledulky způsobně celá vydří rodinka, na větvích jívy se pohupovali oba bratři skřivani. To je krásný obraz, žasl malíř. A na jeho paletě se najednou rozzářily všechny barvy, které mu předtím chyběly a které k zachycení toho krásného výjevu potřeboval. Zlatá na slunce, modrá na oblohu, hnědá pro vidry, skřivany i jívu, zelená na louku a bílá jako nejčistší sníh pro Sněženku a Bledulku. A kdo by se divil, že to byl ten nejkrásnější obraz ze všech, které kdy malíř namaloval, neví, že v něm byla radost z dobrého skutku a upřímný dík. A také barevný příslib nadcházejícího jara.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ty to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vyda bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky. Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš. Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík. To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil. A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej. Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru? On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále. A tak dále, a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
1: zvolal Hihlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
1: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Poháry jedou!
1: O Mourince a Lojzíkovi. Za devatero horami a devatero řekami žila byla jedna princezna. Ta princezna byla spíš princeznička. Nechodila totiž ještě ani do školy a jmenovala se Márinka. Ale všichni jí říkali Mourinka, protože měla moc ráda kočičky a jejím nejmilejším kamarádem bylo mourovaté koťátko. Jestli si teď někdo říkáte, ach, já bych také chtěla být princeznou nebo princátkem, abych si mohla nebo mohl hrát celý den s koťátky, tak prr, taková princezna to vůbec nemá jednoduché. Ani když je to ještě docela malá princeznička. Sotva se narodí, už je kolem ní spousta chův a vychovatelů a rádců všech těch chův a vychovatelů a ti od rána až do večera nedělají nic jiného, než že se radí, co by měli radit paní královně, protože ta by si podle nich s malou princezničkou jistě poradit neuměla. Ale my víme, že to není žádná pravda, protože každá maminka si umí poradit se svým děťátkem, i když je ta maminka královna a to děťátko princeznička a také víme proč. No přece proto, že ho moc miluje. Jenže k paní královně nás nepustí a tak jí to nemůžeme říci. A chudinka paní královna jenom chodí a vzdychá a neví si rady a neví a neví a tak jí všichni radí tak dlouho, až mávne rukou a řekne. Tak mi tu mou malou princezničku tedy vychovejte vy, já bych to snad ani neuměla, já hlava korunovaná, ale dejte mi na ně pozor a to vám povídám, ať je z ní slušný člověk. A všechny ty chůvy a vychovatelé a rádcové těch chův, vychovatelů a rádců kývají horlivě hlavami, to, že se jako rozumí samo sebou, jen ať se jim do toho paní královna moc neplete. A pan král? Inu ten o tom všem snad ani neví. Vždyť má tolik práce s vládnutím. To se musí támhle snížit daně a tuhle zvýšit a on jde zasadit pelargonie a zas na úplně druhém konci království padá královský seník a kdyby spadnul, tak to by bylo. Ouvej, kam pak by se dávalo seno pro královské králíky? A tak je ta malá princeznička se všemi těmi vychovateli sama a často jí bývá smutno. Všechny ty chůvy, vychovatelé a rádci se mezi sebou skoro pořád hádají, jak by měli princezničku vychovávat, ale v jednom se shodnou všichni. Princezna, i když je ještě malinká, je osoba vznešená a jako taková se nemůže stýkat s lidmi méně urozenými, než je ona sama, ani s dětmi. A basta. Mohla by si sice hrát s nějakými jinými princezničkami a princátky. Jenže v každém pořádném království je princezna jen jedna a u sousedního pana krále sice prince mají, ale ten už je velký. Příští neděli se bude ženit, bere si prý nějakou vílu. To mi prozradila paní Macháčková odvedle. Ona ta paní Macháčková, milé děti, ale dost. To jsem se dostala někam úplně jinam. Tohle přece není pohádka o nějakém princi z vedlejšího království, natož o paní Macháčkové. Tak, honem zpátky k naší Márince, tedy Mourince, promiňte. Takže jak tak všechny ty chůvy, vychovatelé a rádcové stále diskutují a schůzují a vůbec pořádají nejrůznější mezinárodní konference ohledně výchovy královských dětí. Nemají na princezničku čas, a proto se kamarádí s Mourkem. To je to mourovaté koťátko. Teď už je vám, milé děti, docela určitě jasné, že být taková hlava korunovaná, to není žádný med. A některým z vás je malé Mourink určitě líto a říkáte si, kdybychom tam tak mohli být, je. My bychom si s Mourinkou hráli a třeba celý den a zítra zase napíkanou a cukrkáva limonáda a škatulata hejbejte se a čáru. A Toník by se jistě vychloubal, že ji naučí plivat hodně daleko. Veď Toníku ty kluku ušatá. Nic z toho však nebude. Mourinka bydlí moc daleko a rodiče by vás tam jistě nepustili, ani se mnou ne. A také by vás mohli dopadnout ti rádcové a to by potom teprve byla mela. Vaši rodiče, jako vaši zákonní zástupci, by museli na Královském úřadě pro výchovu princezen dlouho vysvětlovat, že o tom nevěděli, že jste si šli hrát ke královům s princeznou. Ale nebojte se, tohle je pohádka a každá pohádka má šťastný konec. Tak se přestaňte vrtět v postýlce a poslouchejte, jak to bylo dál. Jednou ráno si pan král usmyslil, že pojedou na výlet do Českého ráje. A jeli. Na tom by nebylo nic, kdyby přitom docela nezapomněli na Mourinku. Každý z těch rádců, chův a vychovatelů si totiž myslel, že má Mourinku na starosti ten druhý, no zkrátka se nějak špatně dohodli a tak, když se Mourinka probudila ve své princezní komnatě, slyšela, že je v celém zámku ticho. Ale nejen tak nějaké ticho. Bylo to ticho tak tichoucí, že bylo až královské. Pomalu se posadila ve své postýlce, protřela si očka, vzbudila Mourka a společně se šli podívat, co se stalo. Prošli celý zámek, od půdy přes všechny komnaty až po kuchyň. Měli tam černou kuchyň z 15. století, jedinou dochovanou ve střední Evropě, jak věděla Mourinka od svých vychovatelů v oboru historie královských kuchyní. Ale nikde ani živáčka. Ba, ani ve sklepě. Princezna se podívala i tam, protože ona se ničeho nebála, i když byla tak malá. Věděla totiž, že žádná strašidla nejsou. Tak se, milé děti, také nikdy ničeho nebojte. Mourinka se nelekla ani toho, že jsou s Mourkem dočista sami. Nalila mu mlíčko a sama se zakousla do povidlové buchty, kterou našla na stole v té černé kuchyni a začala přemýšlet, co budou celý den dělat, když se nemusí schovávat před chůvami, vychovateli, rádci a jejich rádci. Přemýšlela jenom chvilku, protože to byla hlava nejen pomazaná, ale i otevřená a hned věděla, co a jak. Ze všeho nejdřív si v kuchyni zabalila do uzlíku něco k snědku. Dvě buchty, aby neměla hlad, jablko, aby měla vitamíny, vodu s jahodovým syrupem, aby neměla žízeň a nebojte se, nezapomněla ani na Mourka. Do ranečku se vešla i malá lahvička s mlíčkem. Tak, Mourku, a teď můžeme vyrazit. A vyrazili. Mourinka se chtěla podívat, jaké je to tam, kam ji nikdy nechtěli pustit, za branami zámku. A nebyla to jednoduchá cesta, to si nemyslete. Takový zámek, to není jenom obývák, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. To je nejméně 30 obýváků, černá kuchyň, jediná dochovaná ve střední Evropě, 60 ložnic a 20 dětských pokojů. A ještě tam jsou takové malé místnosti a těm se říká salonky. Nikdo vlastně neví, k čemu jsou. Některý se jmenuje modrý a přitom je zelený. Jiný se jmenuje dámský, ale spává v něm náš kočí. A ještě jiný se jmenuje ku příkladu kuřácký a to je opravdu divné, protože u nás nikdo nekouří. Takže když se chcete dostat ze zámku ven, musíte všech těch 30 obýváků, černou kuchyň, 60 ložnic a já nevím kolik salonků projít. A to vám může zabrat třeba celý den? Jenže Mourinka byla na zámku jako doma. Totiž ona tam vlastně byla doma, to jsem ale popleta. Tudíž znala kdejakou zkratku, kdejaké tajné dveře a než bys řekl nejneobhospodařovávatelnější, tak byla venku. Otevřela bránu zámku a vydala se po široké silnici, která od zámku nebo k zámku, podle toho, jakým směrem jste právě šli, vedla. Šla a šla a šla, až málem přešla všech těch 9 hor a 9 řek a zabloudila do našeho městečka a nezabloudila k nám jenom proto, že potkala Lojzíka. Samozřejmě, že když ho potkala, nevěděla, že je to Lojzík. Nevěděla ani, že je to kluk, protože ona, jak těživo, žádné dítě neviděla, natož takového správného kluka, jako byl tenhle. I když se Mourinka nikdy nebála, přece jen v ní trochu hrklo, jestli to není nějaký trpaslík anebo trol na dovolené, ale pak si dodala kuráž a pěkně nahlas a zřetelně pozdravila. A kluk se na ní zasmál a také zřetelně a nahlas pozdravil. A pak se na sebe chvilku dívali a najednou Mourinka řekla: chceš buchtu? A vytáhla z ranečku tu větší. A kluk na to: to se ví? A za chvilku měl celý obličej umazaný od královských povidel. Když si způsobně vyklepal drobky z kalhot a utřel pusu, zeptal se Mourinky: a která pak ty jsi, že jsem tě tu ještě nikdy neviděl? Já jsem králová ze zámku, víš? Dneska ráno jsem se probudila a celý zámek byl prázdný. Vůbec nemohu pochopit, kam se všichni poděli. Možná jeli na očkování proti tetanu. Na to jsem totiž ještě moc malá, tak proto mě nechali doma spát. Třeba si mysleli, že bude v čekárně u pana doktora málo lidí a že se stihnou vrátit ještě než se vzbudím. Asi jsem neměla chodit sama ven. To si asi neměla. Ale když už jsi tady, tak si můžeme spolu chvilku hrát, chceš? Navrhnul Lojzík. Je, hrát! A to ty můžeš! A jak se to dělá? Lojzík jenom zakroutil hlavou, jakože to je teda hrůza, taková princezna a ona si ani neumí hrát. Ale protože to byl správný kluk, tak se jí vůbec neposmíval a naučili ji všechny hry, které znal. Napíkanou a cukrkáva limonáda a čáru a taky plivat do dálky. Z toho paní královna asi moc velkou radost mít nebude, ale ať si. A taky spolu ještě pár nových her vymysleli. Třeba na klíčníka na bezděze. Vězně dělal mourek, ale měl v hladomorně misku s mlékem a pelíšek z voňavého sena, aby nestrádal. Asi se mu ta hra moc líbila, protože v tom koši, který představoval hladomornu, spokojeně usnul. A spal až do večera, takže ani nevěděl, že paní Lojzíková pozvala Mourinku k ním na večeři a že uvařila výborné brambory na loupačku s kyselým mlékem a tvarohem a že to Mourince moc chutnalo, daleko víc než nadívaní bažanti, které měli doma každý čtvrtek. Jenže zatímco si Mourinka vesele hrála a jedla brambory na loupačku,

0: chův vychovatelů a rádců a nechali si jenom tu nejmladší chůvu, tu, které se říkalo chůvička. A taky si pan král a paní královna zavolali vrchního sestavovatele denních programů panovnických rodin a ten musel hned na místě slíbit, že každý den nechá paní královně a panu králi nějaký volný čas, aby si mohli hrát s Mourinkou. Od té doby už princezna nikdy nebyla sama. Mohl za ní chodit Lojzík a ona za ním, ale hlavně brzo potom, co vrchní sestavovatel denních programů vyhradil oběma panovníkům více volného času, se jí narodil bratříček. Vy si teď, milé děti, jistě myslíte, a co na to říkal Mourek? Inu, co by? Mourek vyrostl, přivedl si nevěstu a brzy byl celý zámek plný jejich mourovatých koťátek. A v zámku už nikdy nikdo nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
1: Vigi básnička! Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaději. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu. Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák. Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík. Jo, zase sněhulák. A bylo mu to jedno, stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno, i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po strání dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo. Ale najednou roztrhlo tmu volání: Pepíku! A Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: Ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: Já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
1: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo do třídy, přišel pan učitel a začaly se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu. Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
1: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy. jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení. V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
2: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
0: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
2: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce. A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

Liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen co se ocitla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým a teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto, zhubla a potom, už bez potíží, vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně, jak si krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.

0: chřipky. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Je, co je to?
0: Zakopané pastelky!
2: Peč nám spadla, peč nám spadla, dopak nám ji postaví. Hurvínková, tedy moje, politika. Brý večer.
3: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
2: No?
3: Teď pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
2: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
3: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
2: Na škole nic.
3: No tak.
2: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší, ano, ano.
3: Prosím tě, proč?
2: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
3: Co to tady plácáš?
2: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
3: Co je s ní?
2: V jednom kuse se mě na něco ptá.
3: A co ty?
2: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
3: Je, no jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
2: Ani nic, jen jsem si zahrál na politika, víš?
3: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
2: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
3: Její dananky. A dál?
2: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
3: A dál?
2: Dál jsem si...
3: Urvajs.
2: A dál se pančelka zlobila, že spím.
3: No a...

0: to si myslím taky tohleto. Jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Tak to zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš tatil dozajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No, od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka. Ha, ha.
2: Já nahraju.
3: Ahoj, já jsem písničkář Míša a tohle je můj poslední hit, který vám teďko nasoukám a klidně pívejte se mnou.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, Piggy.
2: Ahoj
1: děti. A dnes si, Hanko, prý budeme povídat.
2: Dnes si budeme povídat. Já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
1: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
2: To je moc dobře.
1: Víš, u toho nejsi.
2: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
1: Je.
2: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den jít na procházku.
1: Opačně?
2: To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
1: Dobře.
2: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
1: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
2: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
1: Jak ošklivě, já jí vždycky docela hezky.
2: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
1: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
2: No.
1: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
2: Přesně.

0: tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
1: Stevie!
0: Nebo jiným cukrem.
1: O stevii jsme si vyprávěli už.
0: Ano.
1: Stevie, to je taková kytička, kterou se dá nahradit sladidlo.
0: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
1: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
0: Ale no tak Piggy, já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
1: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
0: kolik sní za den třeba rohlíku?
1: Rohlíku,
0: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, tomu dětskému tělíčku. Je to dobrůdka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
1: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrnný chlebíček místo rohlíčku.
0: Celozrnný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
1: Já mám v těle pálidlo?
0: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
1: myslíš,
0: když jenom pohopsneš.
1: Myslíš, že spotřebuju to, co jsem sněd na výrobu energie?
0: Přesně tak.
1: Já jsem baterie Piggy.
0: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje, abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
1: Když jim tak to je dobře nebo špatně hodně jogurtu?
0: To je úplně
1: jogurtu.
0: Špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
1: vypudí. Ale Laskonka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
0: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura. Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka. Plný energie.
1: Hanko, a třeba tvaroh.
0: Co tě napadá, když říkáš
1: tvaroh? Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný. Protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
0: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají nevím co, třeba nevím, teď mi nic nenapadá.
1: Já myslím,
0: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim toto tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
1: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí.
0: Přesně
1: a taky
0: tak.
1: Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
0: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, Janko, děkuju. Tram, tadadá. Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
2: A to jsem já.
1: A to jsem já.
3: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
1: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
3: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
2: No, že a
1: ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
3: To dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
1: Vypůjčit.
3: Ale ne.
1: Ale jo, já fakt kolo nemám.
3: Když chceme jezdit, tak...
1: Musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
3: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
1: I to moje.
3: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
1: No dovol.
3: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
1: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
3: A trhej si, co chceš, ale kolo měj přitom v pořádku.
1: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
3: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
1: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
3: Ano, no jo, no... Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
1: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
3: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
1: Tak já ti to raději neřeknu.
3: A co jsi udělal, říkej?
1: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
3: A co pak?
1: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
3: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
1: Jo.
3: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
1: Co?
3: No, jak se s tím cinká?
1: Zvonek.
3: No, ten takový, no.
1: Zvonek,
3: dobře, no. Dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
1: Že aby každý uhnul, když jedu.
3: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
1: Sím, ano.
3: Abys odvrátil, co?
1: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
3: Ale abys... Odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. To necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
1: Co?
3: B? Máničko.
1: Co?
3: B?
1: Mám jít brzdy.
3: Dobře se řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
1: Co?
3: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté.
1: Žluté nohy.
3: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
1: A vepředu bílý světlomet.
3: A vzadu?
1: Vzadu?
3: No, já nevím, z tebe to lezet... Co musíš mít vzadu?
1: Kšandy.
3: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
1: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
2: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
3: No jo, no jistě, to
2: ano.
3: Bez kalhot by jezdit neměl.
2: Neměl.
3: To, samo sebou, to musíš mít.
1: Kšandy.
3: No. Ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
1: Na kole.
3: No, co musíš mít na sobě?
1: No boty přece.
3: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
2: Mozek?
1: Na hlavě.
3: No, musíš mít.
1: Na hlavě musím mít.
3: Ochranou přilbu. Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
1: A tu přilbu.
3: Tak musíte znát, co? Hurvínku,

0: jam parara parara pa, dnes je 12. června.
1: A svátek slaví Antonie.
0: Je to holčičí podoba jména Antonín.
1: Za dávných časů v Římě, kde tohle jméno vzniklo, se dávalo těm dívkám, které patřily ke slavnému rodu Antoniů. Takže, milé Toničky, přejeme vám všechno nejlepší a posíláme vám veselé písničky.
0: Juchajda!
2: Jednoho dne potkala v mramorovém lese jakási mladá muchomůrka citrónová v ostře žlutozeleném kabátku malý tlustý hříbek. Byl pátek a les zářil snad ještě krásněji než obyčejně. Muchomůrka pohodila světlým kloboukem a čekala slova obdivu. Ale hříbek šel dál. Ani se neohlédl. To je hrubián, pomyslela si muchomůrka a zřetelně, aby hříbek náhodou nepřeslechl, řekla. Což jste slepí? Nevidíte mé krásné šatečky? Ale hříbek jen pohodil hlavou. Vaše šaty mě, vážená paní, ani v nejmenším nezajímají. Starám se o věci prospěšné a důležité. A pokračoval v cestě. Jen jehličí pod jeho krůčky sotva slyšitelně zapraskalo. Muchomůrka zbělela zlostí. Dostala vstek, dupla vysokou nožkou a zapištěla. Alespoň byste mohl pozdravit. Hříbek se udiveně ohlédl. A proč, když vás vůbec neznám? Bez tak vám určitě nadbíhá celý les. Vsadím se, že kvůli vám nejeden klouzek sklouzl ze své cesty. Všímejte si jich a mě nechte na pokoji. A běžel dál. Muchomůrka zaskřípala zuby, předeběhla hřib a zastoupila mu cestu. Muchomůrky červené měly pravdu. Bydlet z hřiby v jednom lese je neštěstí. Tak se odstěhujte, usmál se hříbek, ale muchomůrka se nedala. Jste drzí, drzí a hloupí. Vyštěkla a v jediném okamžiku proměnila snad všechny odstíny žluté barvy svého klobouku. Ovšem já to tak nenechám. Hříbek vzdychl. Od té doby, co se tyhle citronovky kamarádí s puntíkovanými muchomůrkami královskými, není s nimi k vydržení, pomyslel si. Ale pro jistotu už jen v duchu. Potom se protáhl mezi ostružinami a muchomůrkou a byl pryč. Muchomůrka se třásla zlostí. Vyslala za hříbkem jedovatý paprsek svého citronového pohledu, nejkyselejšího, jaký to vedla a bez meškání se vydala ke studánce, které se říkalo Velké ucho. Sídlila tam obrovská ropucha, jež zamlada hravě rozlouskla kdejaký sporný případ. Vystudovala totiž slavnou školu lesní spravedlnosti. Ale dnes už byla velmi stará a tak její živnost upadala. Stávalo se, že během jednání zapomněla, o čem je řeč, ba dokonce i usnula. A tak není divu, že k ní nikdo nechodil. Až pyšná muchomůrka citrónová. Co si přeješ, děvenko? Zakvákala překvapeně ropucha, jakmile spatřila na hladině studánky kysele žlutý odraz muchomůrčina klobouku. Proradná houba zaplakala. Potkala jsem u veverčího potoka, tam, kde začíná růst ostružiník, jeden hřib. To snad není trestné, zapochybovala stará ropucha a zívla. Byla skutečně tuze stará a přemýšlení ji příliš unavovalo. Ale on mě urazil, vykřikla muchomůrka. Vážně? zívla ropucha po druhé a zamžourala ke slunci, zdali už náhodou nesklání své paprsky ke spánku. A potom, pokračovala uražená houba, strčil do mého křehkého tělíčka, až jsem upadla do bláta. Ropucha se odmlčela. Když se opět probrala, prohlédla si muchomůrku od hlavy k patě, jako by ji viděla poprvé v životě. Zabručela veledůležitě. Za to jsou 3 dny vězení ve strouchnivělém dobu. A náhle se rozářila. Snad proto, že se jí podařilo tak složitý případ hravě vyřešit. Vůbec ji nezarazilo, že muchomůrka, ačkoliv před chvílí údajně ležela v blátě, je čistá jako žluťásek. Po nebohém hříbku bylo vyhlášeno pátrání a do večera stál viník před soudem. Marně se bránil, marně protestoval. Noc se blížila a ropuše se chtělo spát. Naposledy zakrákala, vynesla rozsudek, ulehla a usnula. Byla na mou duši příliš stará. A tak seděl nevinný hříbek ve strouchnivělém dubu. Čas plynul, ropucha na něj dávno zapomněla. A kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo, nebýt kamarádů. Po 3 dny a 3 noci hříbka bez ustání hledali, až dorazili i ke studánce zvané Velké ucho. A s nimi i další houby. Náhle bylo u studánky živo jako o pouti. Jako kdysi, když ještě stará ropucha nebyla stará a hravě rozlouskla všechny sporné případy mramorového lesa. Co se to děje? Co se to jenom děje? Divila se a pak se rozpomněla. A taky zastyděla. A jelikož právě uplynuly 3 dny a 3 noci, stejně jí nic jiného nezbylo, než pustit hříbek na svobodu a smířit se s tím, že spravedlnost raději přenechá jiným.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: už můžu?
1: Pst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem Krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl Krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Že kalhotky si mě stejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, Krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka a ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Yeah.
0: Ale podívejme, vždyť je to Krtek.
2: S poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: tom krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bydlíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu límu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka nadobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je. Na co se to skočil? Když to se mu jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. Nejdříve len vytrhal, smázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Za mnou bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máče tlen. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůniky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Alej!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: K motříčku čápe, k motříčku čápe.
0: Klapy klap, zaklape čáp zobákem. Proč mě voláš, krtku? Co pak chceš?
1: Kmotře čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať je nerozlámeš.
0: Klapy klap. A nač pak ten len?
1: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
0: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
1: Děkuju, kmotříčku čápe.
0: I není zač. Klapy klap. Není zač, není zač. A teď rychle k Ježkovi říká si krtek a rozhlíží se. Kde pak ten Ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
1: Ježku!
0: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře. Co se děje?
1: Ježku, Ježečku! Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
0: Na jaké kalhotky?
1: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
0: Tak pojď. Ale pospěš si, nebo ti zase usnu. Krtek honem vyčesával na Ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, Ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
3: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, uslouchejte mi se lnuňtě.
0: A nač pak ti budou, krtku?
3: Snítí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti. Slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenku navíjet.
3: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
3: Borůvky, modré borůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomozte mi a nítě obarvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové nitě odnášely. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trárám, trárám, troubí brouk trubač a zvolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem.

0: Za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: U potoka Krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se Krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale ať jsou dost veliké, hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem Krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá Krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je, Krtku, máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, bravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík, provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušeli mu náramně. S kapsami.

0: Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kdy sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály?
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
2: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
3: No a teď ještě jednou.
4: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
3: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola pátá. Dva různé pavilóny.
1: Moc dobře si správně nevybrala,
0: usoudila žába. Měla pravdu. Jen jsme překročili práh pavilónu, když kus omítky se lehce dotkl mé tváře, než se rozbil o stěnu. Třída byla plná prachu a v jeho mracích jsem jen matně rozeznala lopuchy a bodláky, povalující se ve smetí a brebentící jeden přes druhého. Mezi tím vším si kopřivy hrály nahoněnou s ohromným řevem a všichni se hádali až hrůza. Házeli po sobě kreslicími čtvrtkami, takže to ve třídě vypadalo jako na bojišti. A pak jsem zaslechla ječivý hlásek, který v té bouři zněl jako nakřáplý zvonek.
2: Ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Volala to paní učitelka Straková, stará krátkozraká Straka. Stále opakovala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Ale přitom ani nezvedla hlavu. Nebylo ji skoro vidět za rozevřenou knihou, z které předčítala cvičení, a nestarala se ani dost málo o to, co se děje kolem. Najednou si lopuchy začaly vylupovat z hlav pichláče, kterým se někde říká drátenické knoflíky a jinde zase babáky, a házeli jimi postrace. Ta jen častěji opakovala své
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
0: A jen když ji některý pichláč zasáhl, poškrábala se nohou, jako by zaháněla dotěrnou mouchu. Ale najednou se přece rozzlobila. To jeden pichláč ji trefil rovnou do oka. Vyskočila a zlostně zavolala:
2: hejkale, hejkale!
0: Ze stáje vedle třídy se přibatolil dobrácký osel. Vzal do tlamy jeden bodlák a zatřepal jím. Oči měl ještě ospalé a jeho klesající hlava prozrazovala touhu spočinout co nejdřív zase na slámě. Ale po jeho příchodu přece jen zavládl ve třídě klid. Bodláky začaly jektat zuby, lopuchy a kopřivy se strachy skrčily.
2: To je naposled, co jsem zavolala hejkala pro nic za nic,
0: hrozila Straka.
2: Příště už nebude žádné smilování, na to se můžete spolehnout. Osel vás všechny sežere.
0: Hejkal zlomyslně zablískal očima. Pak pustil bodlák a zmizel ve stáji, aby tam dál podřimoval. Všichni začali hlučet. A znovu další pichláč pleskl učitelku do čela. Ta zas jen zvolala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
3: Z těch darebáků nebude nikdy nic kloudného,
0: řekla mi šedozelená.
3: Nenaučíme je ani špetce zdvořilosti a musíme je posílat na zem tak, jak jsou. Ale za trest smějí růst jen někde u starých zdí nebo na smetištích. Pojďme pryč, tahle podívaná mi jde na nervy.
4: Excelence, je mi líto, že jsem si vybrala tak špatně, protože si chci odtud odnést jen nejkrásnější vzpomínku na školu květin. Ukažte mi raději sama nějaký jiný pavilon.
3: Tvá slova mě velice těší, Aničko. Zavedu tě do třídy macešek, které mají pověst nejmoudřejších květin.
0: Pavilon macešek byl jakoby skleněný. Podlaha, strop i zdi byly celé z průhledných desek, po nichž se pohybovaly barevné křídy. Ony to vlastně nebyly křídy, nýbrž dlouhé a rychle se pohybující píďalky. A macešky pozorně sledovaly čáry, které píďalky rýsovaly na průhledných deskách. Za stolem na stupínku seděl netopír s ohromnou hlavou.
5: To je jedna z nejmoudřejších osobností našeho království,
0: šeptala mi žába.
5: Na dlouhé měsíce odchází do naší zimní jeskyně a hloubá tam o životě květin. Dlouhé přemýšlení ho tak vysiluje, že se k nám vždycky vrací vyhublý až běda.
0: Netopír i jeho žačky sledovali spletité čáry, kreslené pohybem píďalek tak pozorně, že nás vůbec nespatřili. Šedozelená nenápadně zakašlala, aby upozornila na naši přítomnost. Netopír otočil hlavu a upřel na nás své hloubavé oči. Ale potřeboval hezky dlouhou chvíli, než povstal ze svého místa. Mohlo se skoro říci, že se jen s lítostí vytrhuje z přemýšlení. Podal žábě ruku, ale otočil se ke mně a zvolal.
6: Podívejme se, holčička. Jak pak se jmenuješ?
4: Anička.
0: Odpověděla jsem a v duchu jsem se divila, proč má tak velikou hlavu. Netopír chtěl asi všechno vědět a tak se mě vyptával dál.
6: A víš, proč žiješ, Aničko?
4: To nevím. O tom se mnou ještě nikdo nemluvil.
6: Hleďme.
0: Řekl a dlouho přemýšlel, než dodal.
6: A ty jsi nikdy neuvažovala o tom, proč jsi vlastně na světě?
4: Ne, nikdy.
6: To mě opravdu udivuje. I ta nejmenší maceška, kterou tady vidíš, přijde na to docela sama.
7: Ale přece jen proto, abys byla krásná.
0: Volali macešky jedna přes druhou.
7: Jedině proto, abys byla krásná.
0: Zvědavě mě obklopili, hladili mi hned oči, ruce a hned zas vlasy a říkali mi sborem.
7: Ty máš hezké oči, Aničko.
8: Je vidět, že se v nich zrcadlilo slunce.
7: Ty máš hezké ruce, Aničko.

0: Piggy vtip.
1: Slon s mouchou se domluvili, že vyloupí banku. Když vejdou dovnitř, moucha povídá.
0: Slone, schop se za mne. Já jsem taková nenápadná.
2: Tak jo.
3: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon.
4: Ukáž!
3: Vtáhl Jihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
4: Věřil jsem, že to dokážeš,
3: řekl a svolal celý svůj gang.
4: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Jihlík!
3: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
4: Kamarád Jihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
3: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Jihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
4: Poklekni,
3: vyzval ho Dederon. Jihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Jihlíka.
4: Polipi,
3: přikázal. Jihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
4: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
3: A udeřil tím tácem

0: Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
1: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
0: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
1: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
0: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
1: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
0: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
1: Co to děláš?
0: Zeptal se až po chvíli.
2: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
0: Chechtal se Tulamor junior.
3: Klídek! Dělám tu místo pro další.
0: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
1: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho Kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
0: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
1: Čekáme přece výkupný.
0: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil jí do plechovky piva. Dneska si ten dudlík pěkně vychutná.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, holky a kluci. Dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou. Ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko.
2: No, já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přinesl, počkej, zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jo. Jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Jo, a koláč je, pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit do košíčku. To znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej to do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme
2: dopředu.
0: Jako šneček?
2: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum, dáme je všechny do košíčku, jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru, Piggy, ruce nad hlavu, trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté, jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělačího útrnu a
2: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko a dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
2: Ale no, tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!
0: Dobrou chuť, ahoj!
3: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero Ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhli, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, utekl s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný, rovný, špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, píš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát, a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon, a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu, a opravdu dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou, a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí plnicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád, a maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu, a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si tak a mám polhaní. Nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jsme v přednáškové síni Londýnského zoologického ústavu. Chýlí se právě ku konci přednáška Percivala Waldrona, muže s drsným hlasem a agresivním vystupováním, ale také muže, který má veliký dar. Dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizského života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou: naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající cosi zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribúny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci, v tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: Tak to přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotni pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie, vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
1: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehledli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
2: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
1: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít.
2: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
2: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
1: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
2: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
2: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesorem. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
2: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Melony ho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Meloni ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu. A svůj monolog zakončil touto větou.
6: Jestliže mi dáte vědět, kterou lodí odplujete, udělím vám těsně před odplutím pokyny, pokud to uznám za vhodné.
0: A práskl telefonem. Poté výprava od dalších pokusů navázat hovor upustila. Je mokré mlhavé jitro pozdního jara a studeně mrholí. Pomalu kráčejí tři postavy v lesklých gumácích. Mají namířeno k naloďovacímu můstku velkého parníku. Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje křepce a jeho hubená, dychtivá tvář přímo vyzařuje z mezery mezi loveckou čapkou na hlavě a šálou kolem krku. Na vystupování reportéra Meloniho je vidět úleva, že se cesta z oblasti plánů pozvolna proměňuje ve skutečnost.
2: Pánové, prosím, abyste si nemysleli, že jsem vám nějakým způsobem zavázán za to, že podnikáte tuto cestu.
0: Ten hlas, který přichází z mola, patří profesoru Challengerovi. Je uhřátý i dohřátý, a funí.
2: Pravda je pravda! A na ní nemůže nic změnit vaše zpráva, ať bude jakákoliv. Mé instrukce a pokyny pro vás jsou v této zapečetěné obálce. Otevřete ji, až budete v přístavním městě zvaném Manaus. Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
0: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Meloniho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
2: Sbohem, Lorde Roxtne, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát k lovišti, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A sbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li schopen vyšvihnout se na vyšší inteligenční stupeň, o čemž velmi pochybuji, vrátíte se do Londýna zmoudřelý.
7: Čtenáře, kterým se toto vyprávění snad dostane do ruky, nemíním nudit popisem přepichové cesty lodí Franciska. Ani nebudu líčit týdenní pobyt v brazilském Belému, ačkoliv zase na druhé straně nemohu nepoděkovat tamní firmě Pereira da Pinta, která nám pomohla sehnat výstroj pro další cestu.
0: Reportér Meloni využívá každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
7: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Obidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
0: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
5: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
0: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
8: Máme ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
9: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
4: Raději ještě počkejme.
9: Ty kejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisatel vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
8: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovi instrukce až do puntíku.
9: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
8: Ano, můžeme písknout výkop.
0: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
9: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdíř.
4: Že by neviditelný inkoust?
8: Ne, ne, neoddávejte se iluzím. Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
0: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
2: Smím vstoupit?
0: Stín široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

0: Malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Žil jednou jeden rybář, jmenoval se Ker a štěstí mu v životě přálo. Kdykoliv ponořil do moře síť, vytáhli ji naplněnou rybami, až se pod jejich vahou trhala. Ker měl pod domem velký sklep, tam ryby nasolili, naložili je do sudů a zatížili těžkými vodou ohlazenými kameny. Když byly ryby slisované, sudy zatloukli a poslali je kupci přes moře. Sudy se valily tam a naspátek se za ně kutálely penízky. Ker se držel štěstí oběma rukama, protože dobře věděl, že plachty se obracejí, kam vítr duje. Vždycky, když měl k obědu nebo k večeři rybu, jedl ji tak, jak se na rybáře patří. Od hlavy, protože hlavou se ryba otáčí ke břehu, aby se chytila do sítí. A Ker byl přesvědčený, že všechno štěstí ho doposud potkalo právě kvůli tomu, jak je zvyklý ryby jíst. Ker měl dceru Jennifer. Děvče si s otcovým zvykem hlavu nelámalo a mělo za to, že se jedná jen a jen o babské povídačky. Jednou, když se při večeři pohádce s otcem rozlobila, začala rybí maso z kostí obírat od ocasu. Otec jen vzdychl, zavrtil hlavou, ale neřekl nic. Jennifer byla tvrdohlavá a Ker neměl rád hádky. Druhý den vyjel Ker se syny na moře, spustil do vody síť jako obyčejně a když ji vytáhl... Divná věc. Síť byla prázdná. To se Kerovi ještě nestalo. Štěstí si mi odehnala ode dveří, dcero moje, řekl doma dceři Jennifer. Ta se mu ale jen posmívala. Uplynul týden, uplynul měsíc a z nejbohatšího rybáře se stával ten nejchudší. Sklep byl prázdný, sudy vysušené, lisovací kameny na hromadě. Přesto Ker se syny stále na moře vyjížděli pokoušet štěstí. Když zase jednou odjeli, Jennifer byla tak hladová, že to nevydržela, vzala udici s háčkem, jako návnadu na něj napíchla ústřici a vydala se chytat. Kdyby tak chytla aspoň malou rybičku a utišila kručení v břiše. Jen co poprvé do vody nahodila, pocítila na prutu tíhu a vytáhla zvláštní rybu. Malou rybku s velkou hlavou a vypoulenýma očima. Nikdy takovou neviděla. Ale nedbala, šla domů a rybku upekla. Když se do ní chtěla pustit, ryba na pánvi zvedla hlavu a zahovořila hlasem tichým, jako je šum moře. Jennifer, děvče hloupé, nezapomeň mě jíst od hlavy. Jennifer byla tak překvapená, že poslechla a snědla rybu tak, jak ona nakázala, až na pánvi zůstaly jen kosti. A sotva je chtěla vyhodit, kosti na pánvi vyskočily a prohovořily hlasem tichým, jako mořský šepot. Hoď nás do moře, děvče hloupé, hlavou ke břehu a ocasem k širému moři. Jennifer zanesla kosti k moři a opatrně je položila do mělké vody tak, jak měla. Sotva byly kosti ve vodě, porostly masem a rybka vypadala stejně, jako když ji dívka viděla poprvé. Plácla ocasem o vlnu a povídá. Některé věci jsou na světě správné a některé nesprávné. Pamatuj si to, hloupá Jennifer. Sotva domluvila, plácla ocasem po druhé a zmizela v hlubině. Té noci se Kerovi zdálo, že slyší ze sklepa padat oblé kameny. Když se ráno vydali na moře, zdálo se jim, že se moře kudrnatí v milionech vlnek. Ponořili síť a loďka se málem převrhla. Od toho dne se vraceli do vesnice zase s plnými sítěmi. Sudy ve sklepě se plnily a oblé kameny se na nich usazovaly jako kvočny na vejcích. A Jennifer i svým dětem po mnoha letech opakovala to, co slyšela tolikrát od svého otce.
Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy.

0: Královský výnos. Pohádka z Tibetu. Kdysi se jedno kůzle se svou matkou kozou vydalo na pouť do Lhásy. A cestou potkali vlka. Sežeru vás, zavrčel vlk.
1: Vždyť je teprve jaro, odpověděla mu koza. To není moc chytré, abys nás sežral zrovna teď. Až půjdeme z pouti zpátky, bude už podzim a my se do té doby pěkně zakulatíme. Budeš mít lepší, když nás sežereš potom.
0: Vlk se zamyslel a musel dát koze za pravdu. A tak ji i s kůzletem nechal jít. Když se koza s kůzletem po několika měsících vraceli z pouti, tížil je smutek a rozplakali se pokaždé, když si vzpomněli, že na ně čeká vlk. Jak tak šli, u jednoho skaliska potkali králíka. Zeptal se jich, proč pláčou. A tak mu koza vypověděla, jak potkali vlka. Nic se nebojte, povídá králík. Ukážu vám, co na vlky platí. Pozorně králíka vyslechli a pak se všichni tři vydali na cestu. Králík nasedl kozí mámě na hřbet a za nimi následovalo kůzle s kusem papíru, hůlkou a železným řetězem. Když kozu s kůzletem uviděl vlk, zaradoval se a řekl: Tuze, rád vás tady zase vidím. A ty, králíku, ty si běž po svých. To bych mohl, ale kdybych odešel, kdo by ti přečetl královský výnos? Vlk na to povídá: Královský výnos mi ještě nikdy nikdo nepřinesl. Co pak se v něm píše? Králík vzal od kůzlete papír a dělal, že z něj čte. Píše se tady tohle. Jedno z sto divokých jaků, kteří patří do královského zvěřince, je už na místě. Jedno z sto tygrů je taktéž na místě. Ovšem, z jednoho sta vlků v královském zvěřinci jeden chybí. Králík přestal číst a zeptal se: Nejsi ty ten vlk, co tam chybí? Pak kůzle ti stroze přikázal: Podej mi ten železný řetěz. Když to vlk uslyšel, lekl se a jako vítr pádil do lesa. Se díky králíkově lsti mohla koza s kůzletem bezpečně vrátit domů.
2: Proč jste utekli? Teď se budu číst divný pergamen, aby vás všichni viděli.
3: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jo, jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
3: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
3: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
3: Dej mi ten pergamen.
2: Leontinko. Leontínko! Leontínko! Počkej! Leontínko! Kde?

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Piggy vtip.
5: Lékař poučuje pacienta před operací.
6: Zapamatujte si, jak se proberete z narkózy, hned se posaďte na kraj postele a zahýbejte nohama. Asi za 2 hodiny potom jednou obejděte postel a zítra se vydejte na malou procházku do parku. Jasné?
4: Ano, pane doktore, a po dobu operace mohu ležet?
7: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
8: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
7: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
8: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
7: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli, bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
9: Povíme ti za to pohádku.
7: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
9: Jen se podívej.
7: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
9: Ne, ona přestala.
7: No proč přestala?
9: To nikdo neví.
7: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Sipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha. Vstávej! Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
8: A co bych stával? Já jsem Kule, Sládek z Jičína.
7: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou výlám vodu do studánky.
8: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
7: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
8: Jach,
7: udělal Sládek Kule a spal dál. A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, tady Piggy a mám tady Hanku Kynichovou a Hanka Kynichová má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlám
2: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
1: Ahoj.
2: A vás děti doma taky zdravím. A jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
1: Anko, já jsem trénoval svůj tou obručí, co jsi mi tu nechala minule.
2: Aha, tak mi zase vrať.
1: No, nemůžu, protože...
2: Co s tím udělal Vojta?
1: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
2: Že on to hodil na strom?
1: Ne, má to někde a trénuje.
2: Tak tady máš.
1: Říkal,
2: podívej se, já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
1: Hanko,
2: kam to má jít.
1: Já vím úplně přesně, kam poletí.
2: Kam poletí?
1: Bicne do stropu.
2: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičný, kde mají vysoký strop. A naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj.
1: Dobře, tak já s tím...
2: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obruč, koukej očima. A do druhé ruky chytím. Super. Tak, a teď drž to v levé ruce.
1: Levé,
2: to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřev kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
1: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
2: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lítávám obruč a zastavím, chytni obruč.
1: Počkej, to vůbec nejde. To...
2: Držíš obruč a je to, uvolníme.
1: To chce trénink.
2: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
1: Natáhněte ruku. Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
2: Háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč, roztočíme obruč.
1: Já vlastně tu ruku musím jako
2: hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu, dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé

0: do pravé a zakroužíme na pravé.
1: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
0: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
1: Vyhodím.
0: Hop a chytíš do levé. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím. A zastavím. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
1: Choreografii.

0: veliká událost.
1: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále totež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žíželu. A když jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohledla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modro očko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, broukla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: Jam parada parada pá, dnes je 12. června.
1: A svátek slaví Antonie.
0: Je to holčičí podoba jména Antonín.
1: Za dávných časů v Římě, kde tohle jméno vzniklo, se dávalo těm dívkám, které patřily ke slavnému rodu Antoniů. Takže, milé Toničky, přejeme vám všechno nejlepší a posíláme vám veselé písničky.
0: Juchajda!
2: Jak se s rákosníčkem točil celý rybník Brčálník.
3: Ale, že by nám už zima klepala na dveře.
2: Divil se rákosníček, když viděl, jak vzduchem poletuje první sníh a ze stromu padají poslední listy.
3: To, abych se šel podívat, jak jsme se na to připravili.
2: Když obcházel Brčálník, potkal u severního břehu kapra Matěje a hned ho začal zkoušet.
3: Tak, co pak budeš dělat, až nám mráz začne rybníček pokrývat ledovou pokličkou?
2: Zeptal se úředním hlasem.
3: Budu tady čeřit vodu, aby všude nezamrzlo,
2: odpověděl kapr jen tak na půl huby.
3: A proč pak nemá zamrznout?
2: Vyzvídal rákosníček dál.
3: Chcete, abychom mohli pořádně dýchat,
2: zabručel kapr Matěj a zmizel mezi rákosím, protože ho nebavilo odpovídat na otázky, na které zná odpověď každá malá bělička. Jakmile došel skřítek k západnímu břehu, zavolal si k sobě žabáky.
3: Jestli pak si budete vědět rady, kdyby hráz popraskala mrazem,
2: zpovídal je všechny najednou.
3: Buď bez starosti, ozval se žabák Bonifác. My už to ohlídáme. A kdyby něco, tak si poradíme,
2: přidal se žabák Augustín.
3: Zkrátka ty díry vyspravíme rákosím,
2: dodal žabák Melichar a rákosníček jen spokojeně přikývl. Po rozloučení si šel prohlédnout ještě jižní břeh. Mezi vrbovými kořeny tam podřimoval rak vavřinec a skřítek s ním musel pořádně zatřepat, aby ho probudil.
3: Přijde zima, bude mráz,
2: volal na toho ospalce.
3: Kam se přední, kam schováš?
4: Kdože přijde?
2: Zívl vavřinec sotva se trochu probral.
4: Zima, tak to já někam zalezu, hele, zrovna jako teď.
2: A už se soukal hlouběji pod kořeny.
3: Počkej, počkej,
2: brzdil ho rákosníček.
3: A co když to všechno tady zapadá sněhem, no?
4: Sněhem, říkáš,
2: zabručel rak.
4: Tak to tady zkrátka prohrábnu, a co neprohrábnu, klepety odhrábnu, jo, zrovna tak to udělám,
2: povídá vavřinec. S tím rákosníček souhlasil a tak se šel podívat ke břehu poslednímu východnímu. Tam našel tolik spadaného listí, že mu sahalo po kotníky. Takový nepořádek se mu ale ani trochu nelíbil a proto začal uklízet. Sotva ale schrabal listy na jednu hromadu, zatočil se nad ním vítr a všechno zase rozházel.
3: Ty větře jeden, uličnická, co to vyvádíš?
2: Rozčiloval se rákosníček.
3: Jsi jen samá lumpárna a já, abych se kvůli tobě zlobil. No tak, nech toho, nebo mě ještě schodíš do...
2: Co chtěl povědět, už nedopověděl. Jenom bubliny na vodě prozrazovaly, že je teď rákosníček tam dole. Když se vynořil, nebylo mu vůbec do smíchu. Za to vítr byl čím dál rozdováděnější a jedním fouknutím zvedl na rybníčku vlny do pořádné výšky. Ryby se na nich kolébaly ze strany na stranu, z hora dolů, a se skřítkem to nebylo jinak.
3: Dej už pokoj s tím laškováním, okřikoval toho větroplacha. Vždyť takhle rybám nafoukáš do uší.
2: Jenomže mluvení do větru nemělo žádnou cenu.
3: Fíj, fíj, já vím, že ryby uši nemají.
2: Zafičel vítr Rákosníčkovi dozad.
3: Takhle k večeru je pohoupat musím. To se jim přece líbí. Fí, fí. Ano, ano, ozvalo se sborem. My ryby máme houpání velice rády, to je moc ušlechtilá zábava. Tak hele, větře,
2: mračil se skřítek.
3: Na to nedej, že se chtějí houpat. Nebudou mě potom celou noc spát. Fí, fí, to je mi fuk, fí.
2: Hvízdl vítr a přehnal se nad brčálníkem ještě jednou.
3: No tak, no tak,
2: zlobil se Rákosníček.
3: Nechtěl bys náhodou odletět někam jinam? Fí, to víš, že nechtěl,
2: odfoukl si vítr.
3: Teď se pěkně koukej, jakou udělám rybám legraci. Fí, fí,
2: proletěl Rákosín, dvakrát se zatočil nad rybníčkem a celý ho roztočil jako nějaký kolotoč. Tohle se rybám líbilo ještě víc a vozili by se nejraději na pořád. Jenomže Rákosníček si myslel něco jiného.
3: Tak, teď toho mám ale úplně, ale zcela úplně dost. Vždyť všem zamotáš hlavu a nakonec dostanou motolici. Hned to nech. Ví, ví, když myslíš, tak nechám. Ale ještě alespoň třikrát zhoupnu. Ví. Ať se jim pak hezky spí, fí. My chceme pětkrát,
2: žadonili rybky a nedali se odbít.
3: Fí, když pětkrát, tak pětkrát, ale potom už půjdete spát, fí.
2: Zahučel vítr a znovu na rybníčku rozhoupal vlny. Z toho kolébání přišla na ryby dřímota a proto se jedna po druhé potopily na dno, aby tam prospaly zimu. Velká ospalost padla také na Rákosníčka, raka Vavřince a žabáky Melichara, Augustína i Bonifáce. A tak si navzájem popřáli dobrou noc a šli si lehnout. Vavřinec mezi vrbové kořeny, žabáci k západní hrázi a skřítek do svého rákosového domečku.
3: Ano, ano, doba již značně pokročila. Tak prosím, žádné okounění a alou do postýlek, což platí pochopitelně pro každého. A tedy i pro Rákosníčka.

potom už bylo všude ticho, tichoučko, na brčálník dosedla sněhová peřina a zůstane tam až do příštího jara, kdy se zase všichni probudí, ale to bude...

Sobecký obr. Každé odpoledne cestou ze školy si děti chodívaly hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s hebkou zelenou trávou. Nad trávu se tu a tam zvedaly krásné květiny připomínající hvězdy a stálo tam 12 broskvoní, které se na jaře vždycky obsypaly něžnými růžovými a perleťovými kvítky a na podzim nesly hojné ovoce. Na stromy sedali ptáci a zpívali tak líbezně, že si děti přestávali hrát a poslouchali je. To je nám tu blaze, volávali na sebe. Jednoho dne se vrátil obr. Odešel kdysi na návštěvu k svému příteli, kornvolskému lidožroutovi, a zůstal u něho 7 let. Po těch 7 letech neměl už o čem mluvit, protože jeho konverzační schopnosti měly své meze, a tak se rozhodl, že se vrátí na svůj hrad. A když tam došel, uviděl, že si v jeho zahradě hrají děti. Co tady děláte? Křikl velice hrubým hlasem a děti se rozprchly. Moje zahrada je moje zahrada, prohlásil obr. To by mělo být každému jasné. Hrát si v ní nesmí nikdo jiný než já sám. A vystavěl kolem ní vysokou zeď a dal na ní tabuli s výstrahou Vstup se pod trestem zapovídá. Byl to obr velice sobecký. Chudinky děti si teď neměli kde hrát. Zkusili si hrát na silnici, ale na silnici bylo plno prachu a tvrdého kamení a to se jim nelíbilo. Toulávali se po vyučování kolem té vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Tam nám bylo blaze, říkali si. Pak přišlo jaro a celý kraj byl samý kvítek a samý ptáček. Jenom v zahradě sobeckého obra byla pořád ještě zima. Ptákům se nechtělo zpívat, když tam nebyly žádné děti, a stromy tam zapomněly vykvést. Jednou jeden krásný kvítek vystrčil hlavinku z trávy, ale když uviděl tu výstražnou tabuli, tolik mu přišlo líto dětí, že vklouzl zpátky do země a zase usnul. Jen sníh a mráz se tam radovali. Na tuhle zahradu jaro zapomnělo, volali, a tak si tu budeme žít celý rok. Sníh zakryl velikánským bílým pláštěm trávu a mráz omaloval na stříbrno stromy. Pak nabídli severáku, že u nich může bydlet, a severák hned přiletěl. Byl zachumlaný do kožešin a celé dny burácel po zahradě a komínům sfukoval střížky. Rostomilé místečko, pravil. Musíme sem pozvat taky kroupy. A tak se přihnali kroupy. Den co den plné 3 hodiny rumplovali na hradní střechu, až roztřískali skoro všechny břidlicové tašky, a pak se rychle, nejrychleji, jak dokázali, proháněli kolem dokola po zahradě. Oblečeny byly šedivě a dech měli jako led. Cože to jaro tak dlouho nejde, říkal si sobecký obr, sedě u okna a koukaje do své studené, bílé zahrady. Snad se to počasí už jednou změní. Ale jaro nepřišlo vůbec, a nepřišlo ani léto. Podzim věnoval každé zahradě zlaté ovoce, jen zahradě obrově nevěnoval žádné. Je to moc velký sobec, prohlásil podzim. A tak tam byla pořád zima a mezi stromy tam tancovali severák a kroupy a mráz. Jednou ráno se obr ještě povaloval v posteli a tu zaslechl půvabnou hudbu.
tak líbezně zněla jeho uším, že si pomyslel, to jistě jde kolem královská kapela. Ve skutečnosti mu za oknem zpívala jenom drobná konopka. Ale on už tak dávno neslyšel ve své zahradě prospěvovat ptáčka, že mu to připadalo jako nejkrásnější hudba na světě. Pak mu nad hlavou přestali tancovat kroupy a severák nechal burácení a otevřeným oknem k němu zavanula lahodná vůně. Tak konečně přišlo jaro, řekl si obr, vyskočil z postele a vyhlédl ven. A co spatřil? Spatřil přenádhernou scénu. Malou dírou ve zdi vlezly do zahrady děti a usadili se ve větvích stromů. Na každém stromě, na který dohlédl, sedělo nějaké děcko. A stromy se z návratu dětí tak zaradovaly, že se obalily kvítky a nad těmi dětskými hlavinkami mírně mávaly pažemi. A kolem poletovali ptáci a radostně štěbetali a ze zelené trávy se smíchem vykukovali květiny. Byl to rozkošný výjev. Jenom v jednom koutě byla pořád ještě zima. Byl to ten nejzasší kout zahrady a pohyboval se v něm jakýsi chlapeček. Tak malý, že nedosáhl k větvím stromu a tak kolem něho pobíhal s hořkým pláčem. Ten strom měl pořád ještě na sobě zmrazky a sníh a pořád ještě nad ním fičel a burácel severák. Vylez si na mě, chlapečku, říkal strom a skláněl větve, jak mohl nejníž. Ale chlapeček byl příliš malinký. Obrově, jak se na to díval, roztávalo srdce. Jaký jsem to byl sobec, řekl si. Už vím, proč se sem jaru nechtělo. Vysadím toho chudinku chlapečka až do vrcholku stromu a potom zbořím tu zeď a z mé zahrady bude provždy, provždycky dětské hřiště. Doopravdy tuze litoval svého chování. A tak opatrně sestoupil po schodišti, tichounce otevřel domovní dveře a vyšel do zahrady. Ale děti se ho tak polekali, když ho uviděli, že se všechny rozutekli a zahrada se opět proměnila v zimu. Jenom ten malinký chlapeček neutekl, protože měl v očích tolik slz, že obra ani neviděl přicházet. A obr se k němu přikradl, vzal ho něžně do ruky a vysadil ho do koruny stromu. A strom rozkvetl a přiletěli k němu ptáci a dali se na něm do zpěvu a chlapeček rozpřáhl obě paže, objal obra kolem krku a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že obr už není zlý, honem přiběhli zpátky a s nimi přiběhlo jaro. Teď je to vaše zahrada, dětičky, řekl obr a velikánským krumpáčem zboural zeď. A když lidé šli ve 12 hodin na trh, zastali obra, jak si hraje s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Celý den si tam děti hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. A kde je ten váš maličký kamarád? Ptal se obr. Ten chlapeček, co jsem ho vysadil na strom. Toho si obr nejvíc zamiloval, protože ten ho políbil. To nevíme, odpověděli děti. Ten už je pryč. Musíte mu vyřídit, aby sem zítra určitě zase přišel, pravil obr. Ale děti řekli, že nevědí, kde ten chlapeček bydlí a že ho až do dneška nikdy neviděli. A obr nesmírně zesmutněl. Každé odpoledne, když měli po škole, chodili si teď děti hrát s obrem.
Ale ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval, se už nikde ukázal. Obr se ke všem dětem choval tuze laskavě, ale přece jen toužil po tom svém prvním přítelíčkovi a často o něm hovořil. Toho bych tak rád viděl, říkával. Míjela léta a obr velice zestárl a zeslábl. Už si nemohl hrát a tak jen sedával v ohromné lenožce, díval se na děti, jak si hrají, a obdivoval se své zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti, to jsou květiny ze všech nejkrásnější. Jednoho zimního rána, když se oblékal, vyhlédl z okna. Teď už neměl zimu v nenávisti, protože věděl, že je to vlastně spící jaro a květiny, že si odpočívají. Najednou si s úžasem promnul oči a díval se a díval. Však to taky byla divuplná podívaná. V nejzaším koutě zahrady byl jeden strom celý obsypán rozkošnými bělostnými kvítky. Větve měl zlaté a viselo na nich stříbrné ovoce a pod stromem stál ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval. S velikou radostí uháněl obr dolů a rovnou do zahrady a pádil trávou k dítěti. A když přiběhl až k němu, tvář mu zrudla hněvem a vykřikl, kdo se to opovážil ti ublížit. Neboť na dlaních těch dětských ruček byly stopy po dvou hřebech a stopy po dvou hřebech byly i na nožkách. Kdo se to opovážil ti ublížit, křičel obr, pověs mi to a já popadnu svůj veliký meč a zabiju ho. Ne, ne, odvětilo dítě. Vždyť to jsou rány po lásce. Kdo jsi? Zašeptal obr a zmocnila se ho podivná posvátná bázeň, takže před děťátkem poklekl. A dítě se na obra usmálo a řeklo mu, jednou si mi dovolil, abych si hrál v tvé zahradě. Dnes půjdeš se mnou do mé zahrady, kteráž je stráj. A když sem toho odpoledne vběhli děti, našli obra mrtvého. Ležel pod stromem a celý byl posypán bílými kvítky.

0: Básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

drahá říká: miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě jednou.

kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit.

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Honza, který se vydal do světa, obešel les a když v dálce uviděl na kopci zámek, pohladil si zelené kalhoty z žabí kůže, které dostal od vodníka a zvolna stoupal k bráně. Jdu za princeznou, hlasitě oznamoval stráži. Jsi ohlášený? Zeptal se voják a nedůvěřivě si ho prohlédl. Nejsem. Chtěl bych vidět princeznu Melanii. Hlásil sebevědomě Honza. Ty hlupáku, myslíš, že na tebe čeká? Ušklíbl se první voják. Ať už jsi pryč, hadrníku. Nakopl ho druhý. Honza takové přivítání nečekal. Zahanbeně se plížil kolem zámecké zdi, až se dostal k vysokému železnému plotu. V tom si ho všiml starý zahradník, který za plotem kropil růže. Co tu hledáš, mládenče? Zavolal a pustil ho dovnitř. Chtěl jsem poznat princeznu, přiznal Honza. Chodím světem, učím se řemeslům a hledám si nevěstu. A nechceš se u nás učit zahradníkem? Zeptal se děda. Tak princeznu poznáš nejlíp. Je divoká a zlá. Každého zahradníka už vyhnala. Jen já jsem vydržel. Jsem starý, na mě si tolik netroufne. Dobrá, budu se učit zahradníkem, souhlasil Honza. Tady máš kytici růží, dones ji princezně. Uvidíme, s jakou tě přivítá, povídá zahradník. Honza si oprášil zelené kalhoty, popadl kytici a uháněl. Už od vchodu slyšel princeznu. Zrovna hubovala služkám, že jsou špatně umytá okna, že je smetí na podlaze a že ty křepelky k obědu byly málo slané. Honza si dodal odvahy, zaklepal a vešel do pokoje. Dobrý den přeju, krásná princezno. Nesu vám růže, ukláněl se. Princezna už chtěla něco křiknout, ale jak zahlídla Honzu v zelených gatích, zarazila se. Ty jsi náš nový zahradník? Zeptala se. Ano, princezno, kýval Honza. Pěkný mládenec, řekla Melánie a obešla Honzu kolem dokola. Líbíš se mi. Každý den mi budeš nosit čerstvé květiny a odpoledne mě budeš na zahradě houpat na houpačce. Udělám všechno, co vám na očích uvidím, krásná princezno, sliboval okouzleně Honza. A hned se běžel pochlubit starému zahradníkovi, jaké v něm princezna Melánie našla zalíbení. Dej si pozor, chlapče. Panská láska po zajících skáče, kroutil nevěřícně hlavou zahradník. Ale Honza byl na zámku spokojený. Učil se sázet fialy a okopávat astry, naučil se kosit kosou a sekal zámecké trávníky. Když mu bylo moc horko a od práce ho bolela záda, houpal princeznu Melánii v síti pod jabloní, nebo si s ní házel míčem. A po celém zámku se začalo šeptat, že se princezna zamilovala. Co se s tou naší Melánii stalo? Divil se sám král. Nekřičí? Nelítá po zámku jako splašená? Je jako vyměněná? Je zamilovaná do zahradníka, špitala královna. Do zahradníka? Ach ne, můj nástupce nemůže být zahradník, lekl se král. No co s tím uděláme? Dáme mu nějaké úkoly, napadlo královnu. Král chvíli přemýšlel a pak si nechal Honzu zavolat. Milý Honzo, řekl mu, po celém zámku se šeptá, že se princezna Melánie do tebe zamilovala. Ale já ti nedám svou dceru jen tak za ženu. Musíš splnit 3 úkoly. Dobrá, kývl Honza. Za naším městem je rybník, povídá král. Uprostřed toho rybníka je malý ostrov, na něm roste jabloň a ta plodí zázračná červená omlazující jablka. Kdo jablko sní, nebude stárnout. Ty mi jedno to jablko přineseš. Hned, pane králi, kasal se Honza, kterému přízeň princezny Melánie dočista zamotala hlavu. Došel až k velikému rybníku, na zázračnou jabloň uprostřed však sotva dohlédl. Jak se k ní dostanu? Někde tu není v rákosí schovaná loďka a já plavat neumím. Chvíli chodil po břehu sem a tam a pak si řekl. A co bych se trmácel? Král to stejně nepozná. Utrhl poblíž v zahradě jedno červené jablíčko a nesl je do zámku. Tady je to omlazující jablko, pane králi, povídá. Král jablko snědl, bylo trochu trpké. Už mládnu? Zeptal se královny. Kde pak, pane králi, to se pozná až za pár let, řekl chytře Honza. Teď jste ještě mladý dost. Král nevěděl, jestli jablko bylo kouzelné nebo ne, tak honem povídá. Dám ti, Honzo, radši druhý úkol. Půjdeš na západ od zámku, je tam hustý les. V tom lese hluboká rokle. V rokli hlídá hrnec plný zlaťáků ušatý skřet. Jen na chvilku o půlnoci usne. Ty se tam vypravíš a ten hrnec zlata mi přineseš. Vojáci tě k rokli dovedou. Honzovi se do lesa moc nechtělo, ale co na plat musel jít? Byla v něm malá dušička. Zlato ve tmě svítilo a vedle něj seděl ušatý skřet. Po chvilce zívl a schoval se do skály. Honza skočil a popadl hrnec, ale ouha, zlato bylo těžké. V tom uslyšel skřeta, jak začal ve skále brumlat a harašit. Honza se lekl, vysypal zlato a s prázdným hrncem lezl nahoru. Za sebou slyšel jen křik ušatého skřeta. I vojáci nahoře se lekli a utíkali, co jim nohy stačily. Honza rychle nahrábl do hrnce listí a běžel taky. Zastavil se až na zámku. Vysypal listí před krále a povídá. Bylo tam zlato, pane králi, ale jak jsem vylezl z rokle, ten skřet mi to zlato začaroval. No, co měl král dělat? Honza v rokli byl, že nepřinesl zlato. Možná nebyla jeho vina. Tak povídá. Jdi se vyspat, Honzo. Ráno ti dám třetí úkol. Ale ráno nemohlo krále nic napadnout. Radil se s královnou, na pomoc jim přišla i princezna Melánie. Až královna povídá. Honzo, když se chceš stát králem, musíš se chovat jako král. Přinesu ti královské šaty. Oblékneš si je a uvidíme, jak v nich budeš chodit. Přinesla Honzovi krajkovou košili, brokátovou kazajku a modré sametové kalhoty. Honza se začal ošívat. Košili a kazajku, že si vezme, ale kalhoty ne. Prý si nechá svoje zelené. Už je máš trochu odřené. Obleč si ty sametové, prosila ho princezna. Ale Honza, že ne a ne. Vyběhl na zahradu a král s královnou i jejich dcera za ním. Zastavili se až u kašny. Trošičku ho namočíme, pak se svlékne. Špitla královna panu králi do ucha. Společně Honzu popadli a hub. Už byl v kašně. V tom se stalo něco podivného. Honzovi kalhoty zhnědly, potrhaly se, zbyly z nich jen cáry. Princezna Melánia hleděla na tu proměnu celá skoprnělá. A najednou začala křičet. Takového otrhance jsem chtěla za muže. Žeňte ho pryč, ať hned zmizí, nebo na něj pošlu psi, dupala vztekle. Vidíš, Honzo, na krále se nehodíš. Už klíbl se král. Jdi, odkud si přišel. Pojď, Honzo, dám ti jedny svoje kalhoty, povídá mu starý zahradník. Já ti říkal, že panská láska po zajících skáče.
2: Krakonoš k motříčkem. V malé vesničce v Krkonoších žil tkadlec Janeček se svou ženou. Janeček celý den pilně tkal, žena mu pomáhala a tak jim čas rychle ubíhal. Jednou, když jaro bylo v plném květu, slunce teple hřálo a bazalky na oknech vydávaly líbeznou vůni, narodil se Janečkovým synáček. Ale jakému dají jméno? Na horách bylo zvykem dát dítěti jméno po kmotříčkovi. Přemýšleli, koho mají požádat za kmotra. Věděli, že žádný z chudých tkalců jim neodmítne, ale báli se učinit někomu sebemenší vydání. Janeček se rozhodl, že někoho požádá o kmotrovství, až půjde odvádět své dílo k Lorencovým do Vrchlabí a sejde se po cestě se všemi tkalci. Pátek časně ráno se vydal na cestu a sotva ušel pár kroků, potkal několik tkalců. Jeden mezi nimi byl cizí. Žádný jej neznal. Jenom veliký batoh s plátnem, který nesl na zádech, svědčil o tom, že je to tkadlec výše z hor. Když Janeček pověděl svoji žádost, sám první se nabídl, že půjde za kmotra. V neděli ráno se dostaví, aby poznal šťastnou maminku se synáčkem. Tak se i stalo. Chlapce pokřtili v Horních Štěpanicích a donesli mamince už se jménem Jaroslav. Rodiče se divili, jaké že to je jméno. Vždyť se tam nikdo nikdy tak nejmenoval. Na to jim kmotr pověděl, to jméno přinese vašemu synovi štěstí. Jaro vždy s radostí vítejte. Jaroslavovi teď do vínku peníze nedám, protože je nemám. Ale až vyroste, až mu bude 14, přiveďte ho ke mně nahoru do hor a já ho naučím jeho povolání. Vlídně se všemi rozloučil a odešel. Při pilné práci čas utíkal jako voda. Minulo jaro, přišlo slunné léto, po něm chladný podzim a tuhá zima. Jaroslav začal už běhat a mluvit. Rostl jako z vody. Rodiče vzpomínali na kmotříčka z hor a často o něm malému Jaroslavovi vyprávěli. Léta minula a Jaroslav vyrostl v pěkného, zdravého a chytrého chlapce. V den, kdy mu bylo 14 let, vydal se s ním Janeček výše do hor hledat kmotříčka. Ani dlouho nešli a kmotříčka potkali. Krásně je uvítal a hned je vedl do veliké zahrady, plné těch nejkrásnějších květin. Tolik rostodivných květin dosud Jaroslav neviděl. Stále se kmotříčka vyptával, to chtěl vědět, pak zas ono, otázky nebrali konce. A kmotříček odpovídal a měl s chlapcovi zvídavosti radost. Viděl Jaroslavovu touhu poznat všechny květiny a povídal Janečkovi. Ponechám si u sebe Jaroslava několik let. Až bude znát všechny květiny kolem sebe, bude vyučen. Pak se vrátí domů, aby byl sobě i lidem k užitku. Kmotříček utrhl několik vzácných květů a poslal je Jaroslavově matce. Pak se Jaroslav s otcem rozloučil a ten šel klidně domů. Věděl, že je syn v dobrých rukou. Když přišel Janeček domů a podával ženě květiny od kmotříčka, viděli najednou oba, že jsou květy celé ze zlata. Teď již věděli, že kmotříčkem jejich Jaroslava není nikdo jiný než sám Krakonoš. Uplynulo 5 let. Jednoho krásného jarního dne se objevil u Janečků mladý, sličný muž. Jaké bylo podivení obou rodičů, když v něm poznali svého Jaroslava. Vrátil se jako lékař, který poznal léčivou moc všech květin a pomáhal lidem. Uzdravil mnoho nemocných. Tak se zanedlouho daleko široko roznesla zpráva o dobrém lékaři, kterého vyučil sám Krakonoš. Ve velkém městě žil na zámku kníže se svou jedinou dcerou Jiřinkou. Smutno bylo na zámku, protože Jiřina byla již dlouho nemocná a nikdo jí nedovedl pomoci. Zarmoucený kníže sliboval všechno své bohatství tomu, kdo ji uzdraví. Zpráva o dobrém lékaři se donesla i na zámek ke knížeti, který ihned poslal povoz pro lékaře Jaroslava. Jaroslav přijel na zámek a uvařil Jiřince dobrý čaj z horských bylinek. Po několika dnech se Jiřinka pozdravila. Kníže hojně Jaroslava odměnil a žádal ho, aby zůstal stále na zámku jako lékař jeho dcery. Jaroslav zůstal, ale nezapomínal nikdy na svůj lid na horách. Tam především pomáhal. A Jiřinka tak kvetla od té doby jako růže. A Jaroslavovi se zanedlouho zdálo, že krásnější květinu neviděl ani v Krakonošově zahrádce. Netrvalo to dlouho a kníže jim vystrojil slavnou svatbu. Jaroslav si přivedl rodiče na zámek a všichni žili šťastně a spokojeně dlouho.

0: chřipk.
1: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
0: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
0: A jeho paní žárlila na tu kravičku.
3: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
0: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš.
3: Zubil se kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal. Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
0: Co to je?
3: Vrať mi to.
0: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
3: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
0: Od maminky, od maminky.
3: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon

0: No, rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hýlík se marně snažil vytrhnout. Tak už dost hraní, zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
1: Teď mě dobře poslouchej, Hýlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to, jak si nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
0: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hýlíka brnělo celé tělo.
1: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon. Hýlík zavrtěl hlavou. Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v Nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
0: To jo, řekl Hýlík. Od dědy.
1: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
0: Hýlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tullamore senior, tak ty ho znáš? Hýlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda, otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
1: Tak co je?
0: Hýlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
1: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
0: Ale já nechci, řekl Hýlík pevně.
1: Ale tohle chceš, ne?
0: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších. Vzali Hýlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa. Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hýlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hýlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
1: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda.
0: A pak přikázal, zavažte mu oči. Hýlík měl v mžiku šátek na očích. Tak to je konec, pomyslel si. Viděl jen tmu? A v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
1: A teď upadlo, hoj.
0: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
1: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
0: Kde? Zeptal se Hýlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
1: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chupotlouká. Dovedou tě až za mnou.
0: Víc už se Hýlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě, docela

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
0: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek.
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
0: že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena.
0: No já.
2: Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
0: Aha, co to je minimum?
2: Aha, prostě malinko to, úplně pidi se při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
0: když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
0: Pusinkou,
2: se lekneme, ale nosem...
0: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růže a nadechneš se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem.
0: Jo, nádech.
2: Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
0: Ramínka nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček. Zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
0: Jako kdybych tam měl balónek.
2: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké, proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
0: Já mám rád.
2: Víme, že umíme ležet na podložce,
0: Hanko,
2: že máme pokrčená kolena.
0: Hanko, já mám vtip.
2: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
0: počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
2: Ne?
0: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde.
2: Cože? Ale zpátky prosím tě od hadu k našemu cvičení.
0: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
2: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
0: Narovnám.
2: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
0: Bříško.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
0: Nádech. Přivoním kružičce.
2: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško.
0: Ne.
2: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady a tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigy, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
0: Já měl strach, že už prasknu.
2: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Prudka si vydechnul, takže děti, ještě jednou, zavřete.
0: To je jako když drak chrlí oheň.
2: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout. A je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
0: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
2: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
0: Ahoj, já jsem drak Pigiáš.

0: Hurvajs?
1: Co je?
0: No kam pak uháníš?
1: Do kina.
0: A na co?
1: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
0: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
1: Ale
0: žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
1: Proč?
0: Protože jsi rozbil okno.
1: Já ne.
0: A kdo asi?
1: Mánička.
0: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
1: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
0: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
1: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
0: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
1: Teď jsem ti řekl, že mánička.
0: Hurvajs.
1: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
0: Takhle je to spravedlivé.
1: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
0: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
1: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
0: No co to jo, to jistě.
1: A kdo?
0: Ten, kdo je starší a zkušenější.
1: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
0: No jistě, jsem přece tvůj otec.
1: A otcové mají vždycky pravdu?
0: No ano, sám sebou.
1: Protože jsou starší, zkušenější?
0: No ano.
1: A chytřejší než jejich synové?
0: Bodeď.
1: Aha. A taťulínku?
0: Co zas?
1: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
0: Přece Edison.
1: Tak proč ne jeho otec?
0: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
1: No, nevím, taťulínku.
0: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
1: Hurá!
0: Ale 200krát.
1: A proč?
0: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
1: No, tak to už jsem pochopil.
0: Ano?
1: Spravedlnost je právo silnějšího.
0: No vidíš, no tak konec debat a šupej psát.
1: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
0: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
1: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.

0: jak plavůňka utěšovala sedmikrásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No, co pak je to?
0: Napomenula mateři Doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří Douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině. A opravdu, květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední, anebo večerní? Večerní.
0: Vzlikla sedmikráska.
1: Takový ten malý s těma velikýma ušima. Tak, toho já znám,
0: řekla plavůňka.
1: To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák. Ale nic se neboj,
0: utěšovala sedmikrásku.
1: Já už to dám nějak do pořádku. No, jenom jestli.
0: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůh darma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
1: Teď mě zaneseš za večerním větrem. No, tady tohleto, no tohle, no co pak jsem nějaký tenhle, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo.
0: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmikrásku.
1: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
0: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí, ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se. Večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
1: Jestli pak víš, proč jsem tady?
0: Zeptala se.
2: To tady nevím, ty motýlí poletucho.
0: Ušklíbl se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
1: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
0: řekla káravě malá víla.
1: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmikrásce.
2: A jakou vůni?
0: Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
1: No, tu, co máš kolem krku,
0: ukázala plavůňka.
1: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
0: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
2: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmikráska taky.
1: Tak, to se tedy ještě uvidí.
0: Zakabonila se malá víla. Vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
1: Není s ním žádné pořízení,
0: řekla na louce sedmikrásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
1: Já to věděla.
0: Zašumněla sedmikráska a zase jí ukápla slza. Ale plavuňka se najednou rozesmála.
1: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
0: A než si sedmikráska otřela slzy, byla plavuňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal výlin dlouhý závoj. Plavuňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul plavuňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
1: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
2: No jo, tak jak si přeješ, plavůňko?
0: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na lavě.
2: Co to je?
0: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
2: Všude svítí slunce a na mě prší.
0: Plavůňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
1: To je asi tím, že prší jenom na tebe. Protože svou vůní lákáš deštivé mraky. Kdyby stojk nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
0: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
1: A ty bys tu vůni nechtěla?
0: zeptal se opatrně.
1: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
0: Dělala na oko drahoty plavůňka.
2: Tak si vezmi, rozhodl se večerní vítr a rychle si odmotával vonavou šálu z krku. Já totiž déšť nemám rád.
1: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš,
0: řekla plavůňka.
1: A přísahaj na 1000 hříchů a na chroustí svědomí.
0: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila plavůňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k 7krásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
1: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky,
0: zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
1: Děkuji ti, plavůňko, děkuji.
0: Řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
1: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
0: usmála se malá víla.
1: Ale stejně dávej si lepší pozor.
0: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

0: písnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Příběh o Gustě Bricknerové, o Uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nich se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela panu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a odnaproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o táhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály 2násobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platily ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 17:30. Vlastně ne do 17:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už přinejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jako by Hitterce naschvál nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 17:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
2: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
2: Ale mě to může být jedno,
0: myslí si.
2: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska, snad je tě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a hyterka si říká:
2: jen si spí dál, Bricknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými.
2: Ježišmarja,
0: myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc.
2: Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá.
0: Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc.
2: To přece není možný.
0: Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek.
2: Co pak mě nemohla hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne.
0: Bricknerka jen kroutí hlavou, nad hyterkou i nad sebou samou.
2: Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla.
0: No naštěstí Brücknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne.
2: Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet,
0: uzavírá.
2: Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů.
0: S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava.
2: Co pak, říká si Brücknerka. Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrej večer a ještě k tomu ženská.
0: Neboť teď i přest mu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu.
2: Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je?
0: Ta neznámá přistupuje k boudě. Před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken.
2: Ne,
0: zjišťuje Bricknerka.
2: Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout.
0: Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. S Světlo petrolejky padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
3: Dobrý večír přeju, říká Bricknerka.
0: Tak co to bude, mladá paní?
4: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
4: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
3: Neříkejte, povídá Bricknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílého potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od 2, 3 dětiček ne.
4: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
0: říká ta cizí paní.
4: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
3: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho knírátýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
4: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
4: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
3: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli s vojáčkama?
4: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
3: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
3: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po 2. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
4: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
4: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
3: No,
0: míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
3: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete a nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé a poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
4: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jakoby na pastvině.
4: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
4: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
3: Tahle.
0: Bricknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
3: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
2: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
4: Ne, ne,
3: bránila jí.
4: Já přece znám mého Kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
3: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
4: Děkuji, není třeba,
3: odvětila ta cizí paní.
4: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
3: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
4: Již dlouho,
3: pravila ta cizí paní.
4: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
3: Nejpozději nyní měla Bricknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci. Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
4: Musíte mě omluvit,
3: řekla.
4: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
3: S těmito slovy pokládá perlu na talířek, odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla, ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bricknerce došlo,

0: V oči. Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Po tom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty.
1: Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije půl jedné. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. Druhého dne ráno na Boží hod vánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela.
0: To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak.
1: Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, to ji, již podruhé, pojala bázeň Boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek.
0: Bože na nebesích,
1: pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? Co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Bricknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
0: Ne, ne, pomyslela si Bricknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám.
1: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hytorky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ni dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhal cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
0: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
1: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se Pětkou vrátila zpátky do hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl. Hyterka už vůbec ne.

0: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou. To je ti podobný, pověděla by asi Gustě. Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
1: Jo, Hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si Panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

0: vtipk.
1: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
2: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
1: Já taky, pane učiteli, utěšuje ho Alenka.

Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout, tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.

0: Piggy a Hanka Kirchová.
1: Já vás, děti, zdravím. Opravdu dneska Piggy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
1: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
1: No a to není vůbec pravda. Už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
1: To určitě, ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, lžíce, kuchyňské náčiní.
1: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
1: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
1: nářadí. Nářadí, přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
1: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě a stážený.
1: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
1: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
1: teď?
0: Vepředu to asi nebude?
1: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
1: Takhle jako.
0: Jako kdybych měl oříšek mezi nimi.
1: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová, pravá. Lžícová. Co myslíš? Jo, pravá.
1: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
1: Ano, a pomůckou pro to, aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na něj dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu. No.
1: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko, Kliberně. Mám ho!
1: Opravdu holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
1: a držím. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě. Teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme, vyhodíme z druhé.
0: Já
1: ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou. Vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
0: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
1: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
1: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mhm, ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně.
1: A teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
0: Počkej, počkej, to je moc složité. Tak.
1: Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
1: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé. Držíme, z levé do pravé. Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
1: Držíte? Výborně, děti.
0: A to už byla sestava?
1: To už byla sestava.
0: Takže
1: povedla
0: teď
1: se
0: jsem gymnasta.
1: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta, já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
1: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
1: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Pigim.
2: Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte zraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Jen co skončila pohádka Skleněné rybky,
1: udělal Šašek parádní veletoč kolem své sedmé větvičky a zasmál se.
0: A třetí pohádku vám poví ten, kdo první uhodne mou vánoční hádanku.

0: Jmenuje se, jestli pak to uhádneš.
1: Jmenuje se Vánočka, vykřikl vatový sněhulák, který bíle svítil mezi červeným jablíčkem a malou zlatou baňkou.
0: Ano, ano, Vánočka, zatleskal Šašek. Maminka jí z těsta plete pro Jakoubka, pro tatínka, pro Kačenku, pro sebe. Rozinek se do ní vešlo víc než vloček do tebe. Sněhulajdo, pajdulajdo. A teď rychle vyprávěj.
1: Vatový sněhulák zvedl oči ke své větvičce, nadechl se, ale nezačal rychle, ale vážně rozvážně. Neboť si ve světle svíček náhle připadal jako vážný herec ve váženém Národním divadle. Pohádka vatového sněhuláka.
0: Mezi pakou novou a pakou starou napadlo sníh, že by mohl v prosinci padat a padat celé 3 dny a 2 noci, aby ho napadlo co nejvíc. A když sníh něco takového napadne, napadne ho na 100 závějí a nejméně na 30 sněhuláků. A tak padal a padal.
1: A 3. den se opravdu za posledními domky nové paky 2 sněhuláci objevili.
0: Jednomu dali kluci na hlavu hrnec modrý a druhému hrnec červený. Když přišel večer a vyšel měsíček a vítr cinkal o krápníky, sněhulák s červeným hrncem se protáhl a mrkl uhelným okem po sněhulákovi s modrým hrncem a sněžně něžně povídá.
1: Abych se představila, já jsem slečna Sněhuláková.
0: Aha, a to já jsem sněhulák chlap. A to chlap jako hrom? A čím to, že jsi sněhuláku, sněhuláková?
1: Jsem sněhuláková, poněvadž mám červený hrnec. Když má sněhulák na hlavě modrý klobouk, je chlap. Když červený, je slečna. S tím už se nedá nic dělat.
0: No jo, no, páni, to si teda těžko popovídáme o hokeji, a o letech na lyžích.
1: Ale můžeme si popovídat o dětech, sklopila slečna Sněhuláková sněžně něžně uhelná očka. Měla bych je ráda a pekla bych jim vánočky.
0: No, já bych měl děti taky rád. A ponejvíc kluky, protože takový sněhuláčí kluk může být jednou slavným hokejistou jako Jágr, nebo skokanem jako Aleš Valentů. 3 sněhové koule udělají ve vzduchu salta a vruty jako nic.
1: A to já nevím, jestli bych vám dovolila, abyste ho učil skákat kejkle a vrtule. Holčička by mohla krasobruslit a chlapec by mohl jezdit na sáňkách. Když kluk sedí na zadku, máma se o něj míň bojí.
0: Oba si povzdechli a víc už neřekli. Ale nevěděli, že je slyšel měsíček, který má v noci uši a oči na šťopkách. Už kvůli lupičům. Když v noci kradou, měsíček je slyší a ráno, než zajde, zajde na komisařství a poví, kdo ukradl v patce čuníka a v plzni štrůdl.
1: A ten měsíček si řekl, proč by sněhuláci nemohli mít děti? A tak to zařídil, že se ještě tu noc na Staropatské hoře utrhla lavina a jak se převalovala dolů, tím koulením se proměnila v 6 koulí. A za svítání stály mezi sněhulákem chlapem jako hrom a slečnou sněhulákovou 2 malí sněhuláčci.
0: Oba měli velké mrkvové nosy po tátovi a krásně uhelné oči po mamince.
1: Jeden sněhuláček měl na hlavě sponku z růžiček, kterou na podzim ztratila Tereska, a druhý měl na hlavě modrého kulicha, kterého zapomněl na klouzačce Pepa Jelínku.
0: A když ráno vyšlo sluníčko, pozdravil ten sněhuláček s kulichem: čau, mami, čau, tatí. A sněhuláček se sponkou řekl způsobně:
1: dobré ráno, maminko a tatínku. A slečna sněhuláková vykřikla: pane, chlape sněhuláku, my máme kluka a holčičku.
0: Chlap sněhulák si utřel mrkvový nos a povídá: už to tak vypadá, mámo. Jestli dovolíš, tý holce budeme říkat Růženka a klukovi Kulíšek.
1: Budeme, táto. Popotáhla dojetím teď už paní Sněhuláková a rychle řekla: tak to, abych upekla tu slíbenou vánočku. Ale ouha, když se postavím k horké troubě, roztaju.
0: No to ano. A když já budu vařit na vařiči čaj pro toho našeho závodníka a hokejistu, roztaju taky.
1: Yeah.
0: Jak my budeme, mámo, žít? Bez vánočky nejsou svátky a bez čaje se, maminko, nedá sportovat.
1: I když už bylo na nebi sluníčko, měsíčkovi to nedalo a za mrakem poslouchal. A jen uslyšel ten tátu v povzdech, už na sluníčko volal: nadělil jsem sněhulákům děti, které tolik chtěli. Dělej jim troubu a vařič, kamaráde.
0: Vařič umím, řeklo sluníčko.
1: A troubu umíš taky.
0: Zasmál se měsíček a byl ten tam.
1: A tak sluníčko peklo vánočku a vařilo čaj a mráz vánočku a čaj chladil a dny utíkaly k Vánocům a rodinka sněhuláků byla šťastná a čím dál šťastnější.
0: Růženka vytáčela na kluzišti piruety a Kulíšek se na kopci rozbíhal a svištěl si to dolů a uprostřed hory vylétal na zmrzlou závěj a přesně jako Valenta skočil a dělal vruty a salta, jak si přál táta. A pod závějí pokaždé přistál bravurně jako olympijský vítěz. Až jednou, bylo to přesně v pátek 13. prosince a přesně odpoledne, skočil Kulíšek nepozorně a nešikovně a nakřivo a jen vylétl nad závěj, ta koule, kterou mají sněhuláci místo nohou, letěla vzhůru a koule tělo mu letělo napravo a koule hlava nalevo ke smrkům. A když všechny tři koule dopadly, kutáleli se čerstvým sněhem k silnici, sníh se na ně nabaloval a nabaloval a když se ty tři koule u silnice zastavily a poskládali se, nestál u patníku závodník Kulíšek, ale tlustý sněhulajda s hlavou tlouštíka, břichem tlusťocha a s nohama Řimbaby. Kulicha a mrkvový nos při tom karambolu ztratil a když se přikolébal domů, táta se na něj podezřívavě podíval a povídá: co si přejou, tlustý pane?
1: Máma si ho změřila od hlavy k patě a řekla: poslyšte, měl byste míň jíst. A oba se k němu otočili zády. Kulíšek zanaříkal:
0: ale to jsem já, váš Kulíšek. Pane, náš Kulíšek je zimní atlet postavy štíhlé jako jedle a má modrého kulicha a nos po mně. Takovýhle. Ukázal táta na svou velemrkev a zašli s mámou za smrk, který měli místo dveří.
1: Kulíšek se rozplakal a dokolíbal se ke kluzišti.
0: Růženko, já jsem Kulíšek, ale maminka s tátou mě nepoznali. Co já si teď počnu?
1: Jestli jsi na bucánku náš kulíšek, tak víš, jakou máme troubu. Plynovou, elektrickou nebo sluníčkovou?
0: Sluníčkovou přece.
1: A Růženka poznala, že ten nabucánek je opravdu její bráška. Kulíšku, co jsi to snět, že jsi taková brambora tlustá?
0: Ale to není od jídla. Vyválel jsem se při 5 saltech z 10 vruty a nabalil na sebe kopec čerstvého sněhu. No, a při tom kutálení jsem ztratil kulicha i nos.
1: Já vím, co uděláme, rozhodla Růženka. Najdeme nos i kulicha, pak si dáme rozcvičku a k večeři se mamince vrátí domů zas ten její klukští hlounek.
0: To už se stmívalo a na obloze už si zase vykračoval měsíček a slyšel každé Růženčino slovo. Je to ale holka odvážná, řekl si a byl na sebe pyšný, že sněhulákům nadělil takovou šikulku. To se mi líbí, nefňuká a kouká, jak by bráškovi pomohla. A jen Růženku dochválil, na sebe se rozlobil. No, holka jde pomáhat a ty mudruješ. Koukej k moce pomáhat taky. Kulich a mrkvový nos nemůžou být daleko. A měsíček se vyhoupl výš a že už věděl, kdo je v lese kdo, začal s hledáním mrkve u zajíců. Zajíc Tomáš mrkvový nos na talíři neměl. Zaječice Zuzana mrkvový nos nevařila, zaječice Berta nos pro své zajíčky nestrouhala. Ale nakonec se měsíček strefil. V rokli zaslechl vyspěvování dvou nejdrzejších zajíců. Zajíc Hubert se zajícem Humbertem popíjeli malinovku a hulákali.
2: Ententýky, dva králíky, sněhulák, spak u osyky, bez kulicha nos, ztratil si tam nos. Kdo ho našel, ty a já, kdo ho schroupe, jen my dva.
0: Tak tady ho máme, zajásal měsíček. A houkl na Huberta s Humbertem. Já, sněhuláčí nos, bych vám neradil, abyste mě schroupali. Zajíci se rozklepali a Hubert zakoktal. Ono to mrkvové nosisko mluví. Mluví a varuje. Kdo mě schroupe, ten se promění v ušatého netopíra s prasečím ocáskem a broky myslivců mu 7x do roka vypráší kožich.
1: Jejda ne, Huberte, já bych ale nechtěl přijít o svůj bílý ocásek chundeláče.
0: Jejda ne, Humberte, a netopíří myší bych už vůbec nechtěl být. Holky zaječice se netopíru hrozně bojí.
1: Vždyť bychom se netodleto neoženili.
0: Zajíci popadli mrkev a pelášili s ní pod zmrzlou závěj a položili ji přesně tam, kde ji našli. A chvilku po nich přiběhl i veverčák Štětinka s modrým kulichem. Tomu měsíček nakukal, že zloděj veverčák, který bude bydlet v modrém kulichu, do jara zmodrá a na modré veverčáky mají políčeno páni profesoři z Karlovy univerzity a všichni cirkusoví principálové a zavírají je do klece a ukazují studentům i velestěnému publiku.
1: Růženka s kulíškem našli ztracený nos i kulicha na to tata a Růženka řekla: a teď se dáme do rozcvičky, jen je škoda, že už zašlo sluníčko. To by se spotil jedna báseň. Tak, raz, dva a cvičíme. Uklonit, předklonit, uklonit, zaklonit. Pozor na nos. Břicho, zatáhnout.
0: Kulíšek se snažil ze všech sil, ale ve večerním mrazíku z něj potnelil. Nedá se nic dělat. řekl si měsíček. Ať je to proti všem přírodním zákonům a světové hvězdárny budou omdlívat, sluníčko bude muset ze západu couvnout a vrátit se nad Staropadskou horu.
1: Hej, sluníčko, kamaráde, kulíšek musí zhubnout a bez tebe to nepůjde. Vrať se, prosím tě, na čtvrt hodinku.
0: Představte si, sluníčko se opravdu vrátilo. Couvlo od Paříže nad Staropadskou horu a druhý den o tom psali ve všech novinách a nikdo z hvězdářů nevěděl, proč to udělalo. A jestli si neposlechnou tuhle pohádku, nebudou to vědět do smrti smrťoucí. Sluníčko se tedy vrátilo a začalo pálit z plných plic. Růženka se raději schovala do stínu a kulíšek se začal potit a sníh na něm tál a tál, až růženka zakřičela:
1: stačí už dost! Takhle vypadal, když ráno odešel z domova na trénink.
0: Sluníčko si oddechlo a vrátilo se zpátky nad Paříž. Měsíček šel chytat noční poberty, co kradly v lese vánoční stromky, a růženka s kulíškem upalovali domů. Táta je přivítal malým pohlavkem, protože už bylo safraportsky pozdě, a máma povídá:
1: představte si, že tu byl odpoledne takhle tlustý sněhulajda, bez nosu a bez čepice, a říkal, že je náš kulíšek. Ale to se vám snad muselo s tátou něco zdát. Zasmála se růženka šibalsky a sněhuláci se objali a pustili do Vánočky. Přešly Vánoce, blížilo se jaro a mráz byl čím dál slabší. A když v březnu vykoukly fialky, táta povídá:
0: tak, děti moje a mámo moje, pojedeme do Dánska a ještě vejš až za severní pól a v zimě se zase vrátíme sem mezi novou a starou Paku. A kulíšek porazí Aleše Valentů a růženka vyhraje mistrovství v krasobruslení. A bude nám dobře jako těm sněhulákům z obrázku pana malíře Lady.
1: A jak řekli, tak udělali.

0: básničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Chudý kovář. Byl jeden kovář, měl ženu, 4 děti a pak už nic. Sotva je všechny uživil. Jednou přišel k němu vojenský důstojník a řekl:
1: uděláš mi 1000 patkav.
0: Kovář řekl: udělám. Důstojník pravil:
1: za 3 neděle si pro patkovi přijdu.
0: Kováře těšilo, že dostal dobrou práci, ale že byl chudý, musel si peníze na železo vypůjčit. Vypůjčil peníze, nakoupil železo a dal se s chutí do díla. Pracoval ve dne v noci a neustal, dokud nevykoval 1000 podkov. Za 3 neděle přišel znovu vojenský důstojník a pravil:
1: máš ty podkovy? Mám,
0: řekl kovář. Jsou složené tamhle v komoře. Důstojník řekl:
1: dej podkovy do pytle, pojď se mnou.
0: Kovář nabral do pytle podkov, kolik dokázal unést, a šel s důstojníkem. Přišli k veliké hoře. Důstojník udeřil holí do skály, skála se otevřela a oni vešli dovnitř. Potom se skála za nimi uzavřela. V hoře byla rozlehlá koňská stáj a v té stáji stála spousta koní a na těch koních seděli jezdci a všichni spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Jenom vysoký důstojník chodil a nespal. Rozkázal kováři, aby podkovy vysypal do kouta na zem. Potom šli s kovářem ještě několikrát a chodili tak dlouho, dokud neodnosili těch podkov rovných 1000. Když se tak stalo, tázal se důstojník kováře:
1: co se ti za práci dlužem?
0: Kovář řekl: no, nechám to na vaší dobré vůli. Důstojník pravil:
1: já nemám, co bych ti dal, není to nic. Leda, hromada koninců, naber si jich do pytle, co si v něm nosil podkovy.
0: Kovář si zarmouceně pomyslel: koval jsem podkovy ve dne v noci, dlužím hromadu peněz za železo a jako odměnu mám pytel koňských koblih. A otálel a důstojník ho pobízel:
1: naber si těch koniců, kolik uneseš?
0: Kovář se do toho neměl. Důstojník pravil po třetí přísně a vážně:
1: naber si koniců, co se jich do pytle vejde, a jdi, marš!
0: No, co měl kovář dělat? Nabral do pytle koňských koblížků, důstojník ho z hory propustil, skála se za ním zavřela. Venku zůstal stát a naříkal: co pak jen budu dělat? Doma čeká žena, že přinesu hromadu peněz. Děti křičí hlady. A já jsem vydělal za 1000 podkov pytel koninců. A z čeho zaplatím dluh za železo? Koninců mám před kovárnou dost. Vysypal konince z pytle na hromadu pod smrk a šel domů. Žena mu běžela naproti, volala: vítej, mužičku, jak jsi pochodil? Zlé, řekl kovář. Místo platu jsem dostal pytel koninců. Kovářka na to: nežertuj a ukaž peníze. Kovář pravil: věř mě, nedostal jsem ani halíř. Kovářka uvěřit nechtěla, lomila rukama: v železářství dlužíme za železo, v obchodě za mouku, a ty říkáš, že si žádné peníze nedonesl, nelži. Kovář se dopálil a řekl: tady máš pytel, převrať ho. Třeba v něm nějaké konince zbyly. Kovářka obrátila pytel na ruby a z pytle vypadlo na zem 15 dukátů. Kovářka tolik peněz pohromadě nikdy neviděla, vykřikla radostně: já jsem věděla, že si ze mě tropí žerty. Tolik peněz jsme nikdy neměli. Kovář se podíval, myslel si, že ho očišáli, ale opravdu byly to čisté dukáty. Popadl prázdný pytel a spěchal zpátky k hoře a kovářka utíkala za ním. Když přiběli k místu, kde kovář vyšel z hory, velice se zaradovali. Pod smrkem ležela hromada dukátů žlutých jako kanárci. Kovář s kovářkou sebrali poklad do měchů a šli domů. Kovář jenom mrzel, že těch koninců nenapěchoval do pytle víc. Ale i tak to byla spousta peněz. Zaplatili dluhy, opravili starou kovárnu a bylo jim dobře.

0: Kapitola 9. Proč se nemá skládat hudba, při které každý musí tančit?
1: Profesor Kurama odpočíval v parku na lavičce.
0: Vedle něho seděla holčička a hrála na harmoniku.
1: Tu k ním přistoupil vousatý muž v černých brýlích a pravil.
2: Pane profesore, já jsem z hudebního nakladatelství. Rád bych se vás zeptal, jestli máte rád hudbu.
3: Hudbu? To ano, mám.
2: A už jste někdy napsal nějakou hudební skladbu?
3: Ještě ne, ale jistě bych to dokázal.
2: Dovedl byste složit písničku, při které by každý, kdo ji uslyší, musel tancovat?
3: To je zajímavý nápad.
1: Zamyslel se profesor Kurama.
2: Nesložil byste nám nějakou veselou melodii, aby se při ní všichni hned roztančili?
3: Mohu se o to pokusit.
4: To se mi nelíbí.
0: Vmísila se do rozmluvy holčička.
2: Proč se ti to nelíbí, holčičko?
1: Zeptal se vousatý pán.
4: Někdy přece mám takovou náladu, že se mi vůbec nechce tancovat.
2: Slyšel jste to, pane profesore? Zkuste zkomponovat takovou skladbu, aby musel tančit každý, i když se mu právě nechce.
3: Dobře, udělám to pro vás.
1: Rozhodl se profesor Kurama a odešel do laboratoře.
0: Hned se dal do díla.
1: Skládal a komponoval všelijaké melodie. Své hudební pokusy zkoušel na ptácích, na myších a nakonec i na sobě.
0: Za pár dní byla skladba nahrána na magnetofonovém pásku.
1: Když se přišel vousatý muž z hudebního nakladatelství přeptat, jak dílo pokračuje, řekl profesor.
3: Už to mám hotové. Nechcete si to přehrát a vyzkoušet, jak hudba působí?
2: Ale kdepak. Mně úplně stačí, když mi tu skladbu prodáte.
3: Proč ne?
1: Profesor Kurama předal muži s plnovou sem magnetofonový pásek se svou skladbou.
2: Než přijdou desky do prodeje, přinesu vám je ukázat.
0: Slíbil muž a odešel.
1: V zápětí navštívil pana profesora jiný muž, tentokrát z městské banky.
5: Pane profesore, uměl byste vyrobit pokladnu, kterou by nikdo na světě neotevřel?
3: Kdybyste měl takovou pokladnu, nikdy byste z ní nedostal věci, které tam uložíte.
5: To je pravda.
1: Povzdechl zarmouceně bankovní úředník.
3: Načpak potřebujete takovou pokladnu?
5: Dneska nám přišel do banky dopis, přečtěte si ho.
3: Ukažte.
0: Profesor Kurama četl.
3: Ve vaší bance je uložen diamant velikosti holubího vejce. Dostavím se do banky a vezmu si ho. Policie se nebojím. Určitě si pro něj přijdu. Oznamuji vám to raději předem. V úctě váš zloděj.
1: Dopis byl napsán neumělým písmem.
3: Opravdu u vás máte takový diamant?
0: Podivoval se pan profesor.
5: Ano. Jeden zákazník z ciziny se ho bál uložit ve velké bance a proto ho svěřil nám.
3: Už jste to oznámil policii?
5: Ovšem. Slíbili nám pomoc silného policejního oddílu.
3: Čeho se tedy obáváte?
5: Ten zloděj píše v dopise, že z policie nemá strach. Bude to asi nebezpečný zločinec.
3: Co kdybyste to provedli takhle?
1: Řekl profesor Kurama a zaměstnanci banky co si pošeptal.
0: Muž přikývl a odporoučil se.
1: Kolem banky už bylo plno strážníků. V přilehlých ulicích byly postaveny barikády. Budova banky byla tak opevněná, že by se do ní nedostala ani celá armáda lupičů.
0: V bance však zazvonil telefon.
6: Halo, tady je zloděj, který vám poslal dopis. Za pár minut přijedu pro ten diamant. Můžete si svůj poklad hlídat, jak chcete. Stejně ho dostanu.
1: Policisté si připravili zbraně a ukryli se za barikádami.
0: Možná, že lupič hodlá přijet v tanku.
1: Městem projížděli policejní vozy a sledovali, zda se neděje něco podezřelého. Na střechách vozů byly upevněny velké tlampače, kterými strážníci varovali obyvatelstvo.
7: Město se chystají přepadnout lupiči. Nevycházejte proto do ulic. Zůstaňte doma. Procházky venku mohou být velmi nebezpečné. Ve svých domovech se nemusíte obávat. My město uchráníme. Žádáme vás však o spolupráci. Město se chystají přepadnout lupiči.
1: Opakovali neustále policisté. Město stichlo. I hlavní třída byla zcela prázdná. Ani pes se na ní neukázal. Slunce prudce zářilo, ale město bylo jako mrtvé. Všude bylo ticho jako na poušti.
0: Kdyby někdo upustil špendlík, bylo by to slyšet široko daleko.
1: V té chvíli vjel do města reklamní vůz.
0: Policie se za ním ihned vydala, aby ho zastavila.
1: A tu se to stalo. Z tlampače reklamního vozu zazněla hudba. Byla to nesmírně veselá skladba, při které nikdo nemohl zůstat v klidu.
0: Jakmile ji policisté v autech i na barikádách zaslechli, vyskočili a dali se do tance pěkně podle rytmu písně.
1: A nejen policisté, i zaměstnanci banky a všichni ostatní lidé vyběhli do ulic a tančili, jak vyhrávala muzika.
0: Hudba se neustále zrychlovala.
1: Také lidé tancovali pořád rychleji a rychleji.
0: Když skladba dozněla, všichni padli vyčerpáni na zem.
1: V pokladně banky zela velká díra.
0: Avšak diamant byl zachráněn.
1: Diamant totiž v bance vůbec nebyl.
0: Profesor Kurama poradil bankovnímu úředníkovi, aby ho vložili do staré konzervy a zakopali na smetišti.
1: Do pracovny profesora Kuramy se doklopítal onen pracovník banky. Sotva vlekl nohy, tak byl unavený z té pekelné muziky.
0: I pan profesor byl utahaný. Taky musel tančit, i když hudbu slyšel jenom z dálky.
3: Nemyslel jsem si, že to takhle dopadne.
1: Omlouval se profesor Kurama.
8: Jak to myslíte?
3: Tu hudbu jsem vlastně složil já.
1: Přiznal se pan profesor a vyprávěl úředníkovi příhodu s mužem z hudebního nakladatelství.
8: Co bychom teď měli dělat?
1: Zamyslel se pan profesor.
0: Do pracovny vstoupila jeho známá holčička. Tvářila se, jako by o ničem nevěděla.
3: Ty jsi prvé netancovala?
1: Ptal se pan profesor.
4: Já o ničem nevím. Stalo se něco?
3: Tu hudbu bylo určitě slyšet po celém městě.
4: Já jsem nic neslyšela.
0: Odporovala holčička.
3: Jak je to možné?
4: Seděla jsem doma a prohlížela jsem si obrázkovou knížku. Maminka mě začala hubovat, že bych se měla raději učit a že bych si měla napsat nejdřív úkoly do školy. A tak jsem si dala do uší vatu, abych její napomínání neslyšela. Šla jsem do parku a tam jsem si četla.
3: Už zase!
1: Vykřikl pan profesor, až se holčička polekala.
0: Zloděj, který chtěl ukrást diamant, se znovu vracel do banky.
3: Honem si zacpěte uši!
0: Muž z banky rychle odešel.
4: Já si uši zacpávat nebudu. Já chci tancovat.
1: Radovala se holčička.
3: To nesmíš. Jakmile hudbu uslyšíš, musíš pak tančit pořád a pořád. Když jsem tu skladbu komponoval, ani ve snu mi nenapadlo, co natropím.
1: Profesor Kurama si nacpal do obou uší vatu.
0: Jenom holčička chtěla poslouchat veselou melodii, ale hudba záhy ustala.
3: Co se asi přihodilo?
1: Podivil se profesor Kurama, když zjistil, že holčička přestala tancovat. Vydal se do města, aby zjistil, co se děje.
0: V ústrety mu běžel pracovník banky a něco mu vykládal, ale pan profesor nerozuměl ani slovo, tak pevně měl zacpané uši.
1: Úředník tedy vytáhl notýsek a napsal.
0: Lupič byl chycen.
1: Profesor Kurama si vyndal vatu z uší.

0: pro diamant, když jsem při první výpravě neměl úspěch. Když jsem přijížděl k železničnímu přejezdu, vytáhl jsem si vatu z uší, abych si poslechl, zda nejede vlak. V tom okamžiku jsem zaslechl hudbu. Nechal jsem volant volantem a musel jsem tancovat, dokud nešel kolem hluchý dědeček. Kdyby mi ten nepomohl, snad už jsem ani nežil. Jsem teď z toho celý nemocný a potlučený.
1: To mi tedy promiňte,
2: omlouval se profesor Kurama.
3: Ale v zápětí se na zloděje přísně zamračil.

0: Piggy vtip.
1: Do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
2: Prosím vás, stříháte také pudly?
1: Ano, posaďte se.
0: To ta paní holička si myslela, že ten pán je pudl.
3: Aby ho nestříhla do oučka.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosili i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků.

vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva vhodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké busty z horčicí. Rytíř nepřišel a busty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké bursty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výher se zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké busty z horčicí.

0: tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, zastavit, stop!
1: Čelem!

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: Hanko, budeme cvičit. A já...
0: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
0: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, vy?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měly najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme. Vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
0: Protože mi křupou záda.
2: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
0: Jako medvěd. Mě přišlo zívnout.
2: Tak si zívni.
3: Ale teda každý ví, já už zívám taky.
2: Sedneme si na zadeček.
0: Ano?
2: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
0: Ano?
2: Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
0: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené svalstvo.
0: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
0: No tak to jde.
2: Už ho držíš.
0: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
0: Dobře, to jde.
2: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
0: To jsi mi do něj kopnul jenom.
2: Chyť si ho.
0: Dobře, a zase musím ho. Jo, já vím, kdybych kopnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
0: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
0: Je to líp, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
0: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
0: No, to mám
2: tak
0: složitější, ale
2: tak
0: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď.
0: Tam.
2: No, výborně. A hoď mě.
0: Tam.
2: Tak, děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
0: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šipkovná.
0: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů. Tak ještě tohle rychle probereme.
0: Ještě.
2: Piggy, tady máš míč, hop.
0: Mám.
2: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu. Tleskneme a chytíme míček do košičku.
0: Já jsem prýma.
2: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
0: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
0: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět, měj se hezky.
0: Ahoj, Janko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.
4: Jednou přišla víla a málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Bílá Amálka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. Amálka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží, kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla Amálka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že snašla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc, vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jak šejtroček málem vzal tři nepoctivé zlatky.

Nemíče vsi žil sedlák Hrabota a měl všeho dost a všeho málo. Na co se Hrabota podíval, toho se mu zachtělo, ať to byla červená kráva, lán pole nebo cíp lesa. Jednou tak obcházel své a ohlížel se po cizím a došel až k mezi, kde začínal jičínský obecní les. Byl to pěkný les, dával dost dřeva, ale pořád v něm taky dost dorůstalo, aby tam bylo dobré bydlení pro víly, ohniváče a mužíčky. Pohled na ten les vyhnal Hrabotovi slinu na jazyk. Tak ho mít. Od té chvíle mu nedalo, až zašel do Jičína na radnici k písaři. Koupil bych ten kousek lesa. Stejně je za kopcem, že tam z města ani nedohlídnete. Písař se odešel zeptat někam výš. Říkali Hraboto, povídá, když se vrátil, že les můžeš mít, když městu Jičínu položíš do kasy 4 200 zlatých. Leda bych je načesal na švestce. A Hrabota hnal písaře znova výš, aby mu slevili. Písař musel sem a tam ještě několikrát. Nakonec sedláku Hrabotovi vyřídil. Říkali, že bys ho mohl mít za rovných 40 stovek. Ať je můj. A Hrabota přiklepl smlouvu kotníkem. Než vyšel z radnice na podloubí, už věděl, co s lesem, aby se mu to nejlíp vyplatilo. Dá to všecko pokácet, dlouhé dřevo prodá, něco taky strží od chalupníčku za pařezi. Na holině, co zůstane po lese, dá kopat na drahé kamení. Takového je v okolí Jičína dost, jen ho vyzvednout ze země. Když si všecko určil, zašel Hrabota nejdřív pod věž k hodináři Semerádovi. Budu pro tebe, Semeráde, mít nějaké drahokamení, větší kusy i drobotu, sumou asi za 43 stovek. Semerád si postrčil v oku hodinářské sklíčko. No, když to kamení bude mít dobré barvení a svit, takové vždycky potřebuju. Od věže šel Hrabota k staviteli Lohařovi. Mám pěkné dlouhé dříví, potřebuješ? U takové má stavitel vždycky nouzi, povídá Lohoř a plácli si. Pařezi rozprodal Hrabota chalupníčkům, co obvolal Porinku. A zamanul si ruce. Už mi zbývá jen pokácet ten les. Obešel ještě 12 nádeníků a řekl jim, aby ho zítra čekali s pilami a sekirami. Druhý den ráno se Forman Šejtroček probudil tak časně, že jeho žena Julča vedle z postele povídá: jen spí, ještě je čas na dvojí obrácení. A v tom někdo volá ze silnice. Už nedospím, zívl si Šejtroček a jde se podívat. Za vraty stojí Hrabota, v jejířském zlatek si šelestí odlaní a volá: vstávej, Formane, je čas vozit. Nejdřív bych musel vědět, co povezu, povídá Šejtroček. Hrabota to odfoukl jako maličkost. Nejdřív dojedeme pro pár chlapů a pak odvezeme z lesa trochu dřeva. Taková služba se Formanovi hodí každou chvíli. Když si ale Šejtroček šel do světnice pro kus chleba, do kapsy a pro čepici, Julča mu povídá: něco ti řekl, ale nepověděl všecko. To já poznám. A když Šejtroček zapřahal k vozu žemlíčku, šlehl valach po Hrabotovi ocasem jen syklo. Já nevím, Hraboto, povídá Šejtroček, a ani se mu nechce sáhnout do toulečku probič. Sedlák Hrabota sebou pansky hodil vedle Šejtročka na kozlík. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď.
Nejdřív jeli po nádenících. Byli to chudí ptáci. Dlaň se jim otvírala na těch pár šestáků od hraboty. Sedlák každému odsvrnkl ostří u sekyry palcem a pak mu ukázal dozadu na vůz. Jak jich vzadu přibývalo, začalo se to Šejtročkovi zajídat pořád víc. Hraboto, povídá, kde se sejde tolik ostrého železa, tam se těžko najde dobrý úmysl. A hrabota zas jakoby přebyl sedmu esem. Vzal si tři zlatky? Tak jeď. Šejtroček vezl plný vůz nádeníků a sekyr a hrabota nad tím panoval. Jak se blížili k lesu, Šejtročkovi už se to všecko znelíbilo docela. Hraboto, povídá, ty chceš něco nekalého a já ti v tom nebudu pomáhat. Sedlák hrabota se po něm do třetice ohnal jako zaklínadlem. Vzal si tři zlatky, tak jeď. Šejtroček sáhl do kapsy a vysypal ty tři zlatky hrabotovi do klína. Tady je máš zpátky a už tě s nádeníky nesvezu ani k příštímu patníku. Hrabota strčil zlatky do holinky. Nesvezeš? Dojdeme. Nemáme už daleko. Seskočil z kozlíku, křikl na nádeníky a vede je k lesu. Šejtroček chvíli postal s vozem a dívá se, co bude dál. U lesa se sedlák hrabota postavil na skalku. Nádeníci zatím vybalovali pily z hadrového zavinutí a chystali si sekyry. V tom hrabota zatočil kloboukem a všichni se do toho dali. Padli na les. Od sekyr jim stříkají štěpiny, od pil se odsypává pilinami. Položil se krajní strom a ostatní se za ním kladou řadou. Ať se mi to dřevo nepotluče, volá ze skalky hrabota. Nádeníci se dosekávají pořád blíž k srdci lesa. Šejtroček si vyskočil na kozlík a otočil vůz zpátky k Jičínu. Chtěl už to mít radši všecko za zády. Sotva nádeníci začali hrabotou přikázané dílo, jen uhodila první sekyra a chroustla pila, zatroubila strážná sojka znamení. A víly, ohníváči a mužíčkové, co žili v lese, ji uslyšeli. Zběhli se na paseku a radili se, co proti tomu dělat. Jenže nebyla jejich pravá hodina. Víly neměli lehké a vytrvalé nožky, aby kruhem obskočili hrabotu a nádeníky a hnali je kvapíkem z lesa. Ohníváči při sluníčku sotva doutnali a mužičkové ospalostí sotva viděli. Sekyry bijí pořád blíž a pily zinkají už za houštím. Les už leží, jen na krajíčku zbývá trochu tyčkoviny, a v té se jako v remísku krčí přeplašené víly mužíčkové i ohníváči. Tohle tu přece nenecháme, bude to dobré nalaďky k plotu, křikl hrabota. Sotva toti v remísku uslyšeli, vyběhli do pole. Víly se vezly na větru, ohníváči se kouleli jako zapálená povřísla a mužíčkové upalovali, až jim odpad lítali hrudky. Všecko se to žene, kdo ví kam.

Šejtroček zatím dojel domů. Valacha žemlíčku odvedl do stáje a sám odešel do světnice. Sedl si na židli se sukem a povídá Julče. Jíst nechci, pít taky ne. Všechnu chuť jsem nechal u hrabotova lesa. Ale kousek cukrkandlu bych si vzal, abych přemohl hořko pod jazykem. Julča mu ulomila krystálek cukrkandlu, Šejtroček ho převaloval v zubech a povídá. Nebudeš mi vyčítat? Trápíš se, Šejtročku, i tak dost, řekla na to Julča. Za oknem šlo slunce od jabloně k hrušni. Když se naklonilo za ořech, bylo už k večeru. Šejtroček pořád ještě sedí na židli se sukem a trápí se, že sedláku hrabotovi pomáhal zkazit les. Julča si pokojně velebí na stoličce a spravuje punčochy. Forman jich dost roztrhá, jak se na kozlíku opírá do palců. A v okně se začalo modřit a potom padl tmavý večer. Soužení je nejlíp zaspat, povídá Šejtroček a ohlíží se po posteli. V tom za oknem světle zavlálo a ohnivě zahořelo a zacupitali drobné nožky. Co je to? Povídá Šejtroček. Julča odhrnula záclonku, vykoukla a řekla. Přišli ti z lesa, je jich plný dvůr. Na dvoře povívá celý zástup víl. Jsou tu studánkové, potoční, pasekové i houštinářky, co se jich shledá v lese. Přidržují se každého kamínku, aby je večerní větřík neodvál. Ze tří stran se dívají tři ohníváči, svítí už pěkně do červena. Mezitím se chumelí hejna mužíčků, jsou tu ti zborůvčí, brusinčí i z jiného drobného podrostu. Julča otevřela okno a zavolala, co pak tu všichni chcete? A oni na to, že les už není a nemají kde být, a pořád blíž k oknu, až zahlídli Šejtročka. To je ten, co vezl hrabotu, křikli víly ostřicovými hlásky. Mužíčci už dupitají nahoře po půdě a odnášejí hrstičky sena. Ohníváčci se roztáčejí, div se nepodpaluje v šindelech. Co jsi se zasloužil, Tomáš? Povídá Julča Šejtročkovi. A vystoupila nejstarší víla a řekla, chystej se, Julčo, půjdeš zpátky k nám. S takovým nemůžeš být. Šejtročkovi klopítlo srdce. V tom ale Julča skočí k oknu a zavolá, aspoň mému formanovi dopřejte rozmýšlení, jak všecko napravit. Nejstarší víla na to, ať to tak je, ale jen chvíli. Julča hned, čím by ty z lesa zabavila, než Šejtroček vymyslí radu. Vílám dala pro zábavu pavučiny pozbírané na zahradě. Ohníváčům hrneček kolomaze, aby měli z čeho čoudit. A mužíčkům hrách na cvrnkání. Šejtroček zatím seděl na sukovaté židli a lámal si hlavu, jak se vykoupit. Nakonec mu přiskočila pravá myšlenka. Došel k oknu a zavolal na dvůr. Svezl jsem hrabotu, teď svezu vás a bude vyrovnáno. A zas vystoupila ta víla. Jenže kam nás povezeš? I to už měl Šejtroček rozmyšlené. Hrabotu jsem vzal k lesu, vás svezu k hrabotovi. Vyvedl ze stáje Valacha žemličku a zapřáhl ho před vůz. Sám si vyskočil na kozlík a Julču vzal vedle sebe. Potom zavolal. Nejdřív nasednou víly
a pěkně mě za záda, aby je to jízdou nerozfoukalo. Doprostřed přijdou mužičci, aby na krajích nepřepadli. Ohníváči až dozadu, aby měli po větru volné šlehání. Když to všecko nastoupilo, šejtroček na žemličku ani mlasknout nemusel. S takovou mírou lesních sil za ocasem upaloval valach jako řek před Turkem. Kudy jeli volnou silnicí, zpívali si víly li, li, li a brousili si hlásky na tom, co ještě přijde. Mužičci si kradli čepice, aby do příštích věcí neměli stuhlé klouby, a ohníváči táhli do sebe vzduch, aby ho bylo dost pro příští šleání. Když ale jeli městem Jičínem, poručili šejtroček s Julčou ticho, aby je nezaslechl noční richtář. Když docházela míle k Nemičevsi, kde měl statek sedláka Hrabota, přitáhl šejtroček opratě a povídá těm na voze. Je vyrovnáno, konec cesty, teď už si poradíte sami. A vlání a sršení a dupitání, jak se to sesypalo z vozu. Šejtroček pokojně otočil a vydal se s Julčou zpátky k Jičínu. Sedlák Hrabota dávno ležel v posteli, ale spaní si odpíral, vystrkoval prsty spod peřiny a počítal na nich, kolik strží za dlouhé dřevo od lohaře, kolik zapařezí u chalupníčků a kolik zlatek mu zaplatí semerát za kameny. Venku se vyčasilo na měsíc, i ve světnici bylo dost světla. Hrabota se dopočítal, sklapl prsty a vstal z postele, že si to zapíše do kalendáře, aby do rána nezapomněl. Jenže jak sáhl po tušce, za oknem ohnivě šlehlo, až ho to povalilo zpátky do peřin. A zas už do okna bíle zaléhá, jako by se od rybníka tlačila mlha. A znova oheň a zas to bílé vlání. Do toho od sklepa z půdy odevšad dupotají malé nožky. Bouří se dobytek v chlévě a z kurníku vyletěly všecky slepice. Strachu má Hrabota dost, ale ještě víc starosti, co se mu to děje s celým majetkem. Popadl těžkou lucernu, s kterou se mohl i ohnat, a vyběhl na dvůr. Tam krávy a voli v jednom tanci. Všecko se to utrhlo v chlévě odvázání. Každému dobytčeti sedí za šíjí víla a šlehá mu před očima závojem. Hrabota uhodil lucernou oprách a křikl: co je to za skotáctvo? Vždyť se mi voli vyběhají z masa a krávy z mlíka. Vílám, jako by to ani neválo kolem uší, vedou dál rajtaraj. Je pravá hodina. A já si své uhájím, křikl Hrabota a začne být lucernou po vílách. Jenže v tom se z kovárničky vykutáleli tři ohniváči. Chvíli srší dobytku za ocasem, chvíli zas připalují konečky došků na střeše u stodoly. Hrabota musel nechat víl, vyletěl z kazajky a hasí s ní ohníčky, aby se na střeše nerozhořelo. A co mu ještě stačí, oči vidí, že na hůře i na sýpce mu hospodaří mužičci nevětší než klásek. Trhají po stéble od sena, po zrnku ubírají z obilí a kdo ví, kam to roznášejí. Hrabotovi je, jako by mu po kousíčkách odštipovali duši. To je žhářství a zlodějstvo, křikl. A chce pročetníky, ti, že si ostře poradí s vílami mužičky i ohniváči. Jenže v tom zas vystoupí víla a po dvoře se udělalo ticho. V tom tichu je slyšet, jak četníci chrápou ve své světnici k neprobuzení. Víla ukázala prst, aby si Hrabota všecko dobře rozmyslel, a povídá mu: můžeš udělat buď tak,
anebo jinak. Sedlák Hrabota odpověděl, že jsou to samé hádanky, ale už měl nahnáno. Postavil lucernu a bez kuráže řekl: když mi dáte se vším pokoj, vrátím vám les. Na to slovo rázem odvanuli všecky víly s větrem, ohníváči se odkutáleli jako podpálená povřísla a mužíci se rozběhli do rmenu. Jen na střeše stodoly zůstal stát malý plamínek. Stál tam přes noc a pak i ve dne, aby Hrabota při sluníčku zapomněl, co při měsíčku slíbil. A pozítří hned časně ráno zabouchal někdo u šejtročků na vrata. Co zas nám kdo nese, povídá šejtroček. Julča ani nevzhlídla od zatápění v peci a řekla: Hrabota je to. A bude chtít, abys pro něho vozil. Šejtroček jen hodil rukou. Pro toho už nesvezu ani poleno, ani míly. Jen zapsahej, usmála se Julča. Pro dobrou vůli zapsáhl žemličku k vozu a vyjel z vrat. Tam stojí sedlák Hrabota. Co mi chceš, povídá šejtroček. Hrabota na to dost uvadle. Zapsaženo máš, tak pojedeme. Šejtroček se po biči zrovna nehrne. A kam? Nejdřív po školkách pro stromky. A kam je povezeme? Hrabota div nepřetrhl čepici v rukách. Tam, co stával ten les. A to pojedu rád, křikl šejtroček a sáhl pro bič. Stromků bylo dobrých 6 vozů. Když je svezli na to místo, kde dřív stával les, Hrabota si div knoflík po knoflíku neukroutil, ale řekl: pojedeme ještě pro nádeníky, aby stromky zasadili. A to pojedu tupl rád a s parádou, křikl šejtroček. Přivezl nádeníky s motykami a za 3 dny se na tom místě zelenal mladý lesík. Musíme ještě do Třetice ke mně na statek, řekl Hrabota a div si přitom kramflek neodrazil. Když přijeli na Hrabotu v dvůr, hořel tam na rozdrchlém došku na střeše u stodoly pořád ještě plamínek. Odvez ho rovnou k 7 peklům, křikl na šejtročka Hrabota, vletěl do stavení a třískl za sebou dveřmi. Pak sedlák Hrabota seděl u stolu a počítal, co ho stál nový les. Na volech ztratil na mase 70 zlatých, krávy se mu vyběhaly z mlíka za rovných 20, slepice se vylítaly ze 7 kop vajec. Zrna mu mužíčkové roznesli za půl sklizně a sena roztahali za půl senoseče. Nové stromky ho přišly na půl majlantu. Dohromady toho bylo za 9000 zlatek. Šejtroček zatím vezl plamínek k novému lesu. Když tam dojeli, usadil ho na plácek mezi 2 stromky. Plamínek chvíli hořel sám. Potom se k němu přikutáleli ohníváči a zběhli se víly a přidupitali mužíčkové. Šejtroček 3 silně práskl bičem, až se na nebi sešlo na déšť a lesu sprchlo prozelený růst.

víte, že bude hostina. Jestli pak už to znáte, že bude hostina. Ke štěstí už mi chybí, obě tak k němu hadí.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali. No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klíďo-píďo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek. A ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej. Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého, to bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
1: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, víš, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína,
0: Justino.
2: A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

Janka. Na jabloni Vánek houpá jablíčkem. Pod jabloní Manka nehne malíčkem. Jablíčko je k nakousnutí, Manka na ně má sto chutí. Lenost jí však nedovolí natáhnout se pro cokoliv. Však i lenoch časem sousto popadne, jenže musí čekat, až co odpadne. Šel tamtudy kramář do vsi hoření. Vidím, že jsi, Manko, líné stvoření, dám ti ale dobrou radu. Jestli se chceš zbavit hladu, jdi do města Koláčova. Vzpomeneš si na má slova. Člověk si tam leží, dělat nemusí. Lahůdky mu běží sami do pusy. Do líného města, kde se nedělá, lenochům se šlape vždycky zvesela. Jenže jak se cesta dlouží, čím dál hůř, jim nohy slouží. Ať ten Koláčov je kde chce, Mance už se tam tak nechce. Všude vidí práci dřív než blahobyt. Nechtěl jí ten kramář jen tak pozlobit. Ba ne, mluvil pravdu. Koláčov je tu. Vítej u nás, Manko, nechceš kotletu? Jíš-li ovšem radši z mouky, koblih, jsou teď plné louky. V dolky ještě nejsou zralé, koláče a buchty ale dozrávají právě tamhle za rohem. Můžeš je mít smákem nebo s tvarohem? Když koláč zrají, to je nadílka. Všude voní máslo, citron, vanilka. A pak ještě vůně krásná majoránková a mastná, jako kdyby do kytice zavoněly jitrnice. Správně Manka větří jejich celý plot. Ke svačině dvě, tři přijdou právě vhod. Zkrátka celé město jedna dobrota. I ta drůbež je tu samá ochota. Holoubátka, baculatá, nadívaná do kulata, krouží lidem kolem pusy. O snědění prosí husy, kuřata se tak tlačí dopředu. Není libo Manko sníst nás k obědu? U máslové říčky, kousek od lávky, stojí věru za to sbírat padavky. Utrhne se knedlík zralý, tvarohem se prokutálí, obalí se, ocukruje, na máslových vlnkách pluje. Tam, kde líný jedlík čeká při říčce, zamíří ten knedlík rovnou k vidličce. Po obědě sytém škoda prstem hnout. Každý lenoch kouká někam zalehnout. Ještě, když mu není líno, nabere si z kašny víno na žízeň a protrávení, ale pak je pobavení. Je tu dobré pití, dobrá potrava, ale jinak nuda, přímo otrava. Najednou je Manci jasné, bez řečí, že jí tenhle život vůbec nesvědčí. Dobré bydlo není všecko. Jestli stloust

0: Ne jak to děcko.
1: A to stloustne bez pochyby?
0: Mládencům se nezalíbí. Zaspívat si nesmí, je to rušení. Po legraci zkrátka ani tušení. Šel tamtudy kramář ze vsi horní. Smích je, milá manko, vzácné koření. Lenoch bývá omrzelý, nabručený, neveselý. Válí se jak dříví v lese, bez písničky obejde se. Jestli si chceš zpívat jen tak pro radost, pak se stala chyba. Nejsi líná dost. Červená se v listí kopa jablíček. Sklidila jich manka plný košíček. Protože už není líná, na koláčov nevzpomíná. V noci spává zdravým spánkem, ve dne zpívá se skřivánkem, po okře je každý, kdo ji uslyší. Hádají se oni čtyři ženiši.

0: chřipky.
1: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozzlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
0: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
2: No, to se ale nedělá. Má se člověk rozdělit.
0: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtipný.

0: Žil jednou jeden durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: Oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A durakos volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A durakos zase volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
2: Chtěla jsem jen v neděli k sestře. Mohla jet na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Pepíčku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Na želízkách na dřevě kloužeme se vesele, až povolí let

0: o vanilkovém rohlíčku, který měl smůlu. Vanilkový rohlíček seděl v rohu horké trouby na plechu a pekl se. Většina jeho bratříčků už dostávala zlatavou barvu, ale on byl pořád ještě žlutavě bílý. Trouba totiž vzadu špatně pekla. Snad nás Otíkova maminka nevyndá předčasně, děsil se rohlíček, protože kamarádi z prvních řad už začínali pokřikovat. Haló, jsme upečení, vyndejte nás, nebo se spálíme. Ne, nevyndávat, nejsme dopečení, křičeli naopak rohlíčci vzadu. Do toho se najednou otevřela dvířka trouby. Ano, ano, na vzduch, do cukru, volali zase přední rohlíčci. Ne, ne, zavřít, nechat v troubě, křičeli nešťastně ty zadní. Tak to je konec, pomyslel si náš rohlíček a propadl smutku. Ale Otíkova maminka dobře znala svoji troubu. Vyndala plech, otočila ho a znovu strčila dovnitř. Oddychli si svorně všichni rohlíčci. Tak je to správně, pomyslel si náš rohlíček a spokojeně se v horku zavrtěl, protože cítil, že už brzy bude dokřupava. A to se také stalo. Přesně v tu správnou chvíli se trouba znovu otevřela a Otíkova maminka vytáhla plech ven. Výborně, výborně, teď už se nemůže nic stát, radoval se rohlíček, který ještě netušil, že nebezpečí přichází většinou z té nejméně očekávané strany. Sotva maminka vyndala plech z trouby. Už tu byl Otík, neposlušný, rozmazlený a nadmíru mlsný chlapeček. Nemohl se dočkat, až maminka obalí rohlíčky ve vanilkovém cukru a rozhodl se celou věc uspíšit. Otíku, nech to, je to horký, varovala Otíka maminka. Ale kde pak Otík? Sáhl rovnou po našem rohlíčku. Au! Vykřikl a upustil ho právě na půl cesty mezi plechem a vanilkovým cukrem. Rohlíček spadl do škvíry vedle sporáku a zůstal ležet na špinavé, studené podlaze. Ještě zaslechl někde vysoko nad sebou hlas Otíkovy maminky, která vykazovala synáčka z kuchyně, a pak už nic. Haló, haló, já jsem tady, křičel rohlíček, ale odpovídala mu jen plechová ozvěna stěny sporáku. Sny vánočního štěstí se rozplynuly. Kdo si na něm takhle pochutná? Koho potěší o Vánocích? Rohlíčku bylo do pláče. Halo! Chtěl znovu vykřiknout, ale hlas mu uvázl v krku. Jen malý kousíček od něj, v šaru stísněného prostoru, stál pavouk. Kýval se ze strany na stranu a prohlížel si rohlíčka spoza dlouhých nohou. Byl veliký, tmavý a tučný.
1: Nesnězte mě, pane pavouk, vykoktal rohlíček. Mě upekli pro Otíka.
0: Tak pro Otíka, řekl pavouk. Ty myslíš, že si tě zaslouží víc než já?
1: No, to nevím, znejistil rohlíček. O tom jsem zatím nepřemýšlel.
0: Pavoukovi bylo rohlíčka líto. Pavouci vůbec nejsou tak zlí a oškliví, jak si lidé většinou myslí. Navíc se blížil Štědrý den a konec konců pavouk na sladkosti nikdy moc nebyl. Pomůžu ti odtud, řekl. Stejně mi tady překážíš v cestě.
1: Rohlíček by nejraději samou radostí pavouka objal, ale bál se, že by se mu mohl udrolit růžek, takže se jen zeširoka usmál a nedočkavě zakýval hlavou.
0: Vánoční cukroví je na sebe totiž nadmíru opatrné, aby na porcelánových mísách vypadalo pěkně.
1: Pavouk chytil rohlíčka předníma nohama a pomalu ho vystrkal z úzké škvíry ven.
0: Tak, už jsi spokojený, zeptal se.
1: Rohlíček na tom byl sice podstatně lépe než před chvilkou, ale od mísy s cukrovým, která stála na kuchyňském pultu, ho stále ještě dělila nepřekonatelná vzdálenost. Musím nahoru, pomyslel si. Tady by mě zametli do koše. Potřeboval bych se dostat k ostatním rohlíčkům, osmělil se. Pavouk si povzdechl, ale protože v kuchyni právě nikdo nebyl, řekl si, že se porozhlédne, co by se dalo dělat. Rychle vylezl po dveřích skřínky a zmizel v pootevřeném šuplíku na příbory. Rohlíček byl moc zvědavý, co se bude dít, a tak zakláněl hlavu, div, že si krk neukroutil. Nejdříve bylo ze zhora slyšet jen všelijaké rachtání a cinkání, ale po chvilce se nad okrajem šuplete objevila vidlička. Pozor tam dole! Vykřikla a přehoupla se přes okraj. Ještě než Rohlíček stačil vypísknout leknutím, sletěla dolů a zazvonila o podlahu. Co se to tam děje? Ozvala se Otíkova maminka, ale Otík, který zrovna v pokoji tajně ujídal linecké koláčky, měl plnou pusu a nemohl pořádně odpovědět.
2: Ahe, padla vidlička,
1: zamumlal a tím pro něj naštěstí celá záležitost skončila. Vidlička se otočila k Rohlíčku a řekla, nic se neboj a vylez si na mou rukojeď. Rohlíček sice nic nechápal, ale udělal, co mu řekla.
0: Tak, už můžeme,
1: zavolala vidlička nahoru, ale to už se nad okrajem šuplete objevila palička na maso. Naklonila se dolů a začala se odvážně kývat na hraně. Sem tam
0: a už padala dolů přímo na protější konec vidličky. Bum, prásklo to a cink, cinklo to a vidlička se zhoupla a vymrštila Rohlíček vysoko do vzduchu. Letěl plavným obloukem přes řadu umytých talířů, přes šuplík s příbory a panem Pavoukem, přes kostkovanou utěrku a nakousnutý rohlík, až přistál rovnou na míse s vanilkovými rohlíčky. Ještě, že se tím nárazem nezlomil.
2: Děkuju,
1: křičel šťastný Rohlíček. Teď už bylo všechno v pořádku. Stačilo jen ležet se svými bratříčky v bělostné míse a čekat na mlsného Otíka. Sny vánočního štěstí se vrátily.
2: Děkuju, pane Pavouk,
1: křičel Rohlíček, ale Pavouk už raději spěchal za sporák do úkrytu. Měl ostatně nejvyšší čas.
0: Tak Otíku, co je to tam?
1: Zavolala maminka, která zaslechla podezřelý rámus. Otíku, opovaž se tam nechat nějaký nepořádek.
0: To nejsem já, bránil se dotčeně Otík, ale co naplat, zamířil do kuchyně.
1: Otráveně sebral vidličku a paličku, strčil je do šuplíku a pak, aby se odškodnil za tu námahu, nahlédl do mísy s cukrovým.
0: Rohlíčky se zatetelily očekáváním.
1: Cukrový obal bíle zazářil a vanilka pronikavě zavoněla. Ale Otík hleděl na něco jiného. Jeden rohlíček vůbec nebyl obalený v cukru.
0: Naopak, vypadal ušmudlaně, jako by se válel někde za sporákem nebo co.
1: Takovou nepřístojnost Otík nesnesl. Vzal rohlíček a šup s ním ven z otevřeného okna.
0: Kde pak, aby se namáhal s obalováním v cukru? To je moc práce.
1: Vyhodit něco oknem je přece mnohem zábavnější. A tak náš nešťastný rohlíček dnes už podruhé letěl vzduchem. Tentokrát ho však nečekala útulná porcelánová mísa plná vonavých bratříčků, ale umrzlá, zledovatělá cesta. Tvrdě dopadl na studenou zem, až se mu odlomil jeden růžek.
2: Halo, pane Pavouk, pomoc,
1: zavolal rohlíček, ale jeho slova odnesl vítr a první sněhové vločky ho zastudily na těle.
2: Tady zmrzne na kost, nebo se rozmočí v tajícím sněhu. V každém případě ale zůstane bez užitku. Nikdo si na něm nepochutná. Nikoho nepotěší v čase radosti a vánočního ticha.
0: Píp, píp, píp, píp, píp,
1: za Zapípalo to najednou nad jeho hlavou. Rohlíček otevřel oči a uviděl dva ptáčky. Oba načepířené, aby se alespoň trochu bránili třesku té zimě. Píp, píp, ty krásně voníš. Dopak si? Já jsem Rohlíček. Vánoční cukroví, vykřikl Rohlíček s nadějí v hlase. Píp, píp, máme hlad, ale ty asi nechceš, aby tě snědli obyčejní vrabci, viď? Tebe upekli pro otíka. Rohlíček se usmál v návalu nečekaného štěstí. Ne, ne, ne, ne, řekl tichonce. Myslím, že jsem tu právě pro vás. Jsou přece Vánoce. A byly Vánoce. A sněhové vločky pomalu slétaly dolů z nebe a z oken se linula jemná vůně vánočního cukroví.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl choť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: Je! A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýmá.

0: Pohádka od Olgy Scheinflugové, Vykoupená čarodějnice. V divokém lese, jaké už dnes nikde ani nejsou, bydlila kdysi od nepaměti zlá a ošklivá čarodějnice. Usadila ji tu do samoty zloba a nenávist k lidem i k zvířatům. Byla tak stará, že se ani nepamatovala na to, čím byla dřív a proč byla zakleta v tak ohavnou a zlou babici. Byla kostnatá a žlutá, jako by jí kolovala v žilách místo krve žluč. Její obličej byl plný černých skvrn a chlupů a prsty na rukou s dlouhými nehty vypadaly jako drápy. Kolem její chatrče byly močály a proto se jí kdekdo vyhnul. Do vesnice vycházela zřídka kdy, a to jen, aby děsila a rozeštvávala lidi. Její barabizna byla tak stará jako ona. Dřevo na ní prohnívalo a na prohnuté střeše se usadil mech a lišejník. V tmavé světnici měla divoké kočky, ale i ty často tloukla. A v lese se jí báli všichni ptáci, veverky, zajíci i srny. Kdykoliv spáchala něco zlého, hned její chalupa páchla silněji smolou a kolem dokola vyskočilo ještě víc kopřiv, lopuchů a divokého kmínu. Okna opředli pavouci tak, že nebylo uvnitř ani vidět. Pod střechou sídlila hejna netopírů. Pištěli a vyletovali večer do lesa vyplašení houkáním sov a síčků, kteří hnízdili kolem dokola močálů a plevele. Práh prohnilé chalupy hlídali zmije a komín obklopili černí havrani. Hustý kouř se držel nad střechou a ani vítr jej nerozehnal. Vzduch byl těžký jako v pekle. Čarodějnice neměla spánek. Posledních 100 let se marně pokoušela usnout. Seděla na svém nepořádném pelechu a svítila očima do tmy. Někdy vyšla do noci a lákala k sobě noční můry. Zabíjela je v dlani, ačkoliv jí neubližovali, a smála se ošklivým, řezavým smíchem. Když měla dlouhou chvíli, vylezla z brlohu a zaklínala lidi. Prováděla ošklivé kousky zvěři, plašila srny a otravovala jim píci. Houbařům měnila jedlé hřiby v satany, žampiony v muchomůrky a skučila radostí, že se jimi otráví, když je nepoznají. Schovala se do houští, kde dřevorubci poráželi stromy a čarovala tak dlouho, až padající kmen někoho zmrzačil. Nebo skalila pocestným pitnou vodu v studánce, aby se roznemohli po osvěžujícím doušku. Zapálila lidem očima chalupu a schrbena za stromy poslouchala s libostí, jak chudáci naříkali. Přivolávala na ptáky dravce a z peří roztrhaných obětí si nejraději nacpávala podušky. Takhle řádila stále a stále. Často už nevěděla, jak vymýšlet nové zlé kousky. Někdy ji to i unavovalo, jako každého, kdo dlouho páše zlé věci. Jednu zimu napadlo tolik sněhu, že zavál lesy i vesnici, stromy se pod ním lámaly a propasti zrádně zapadly. Jen kolem chalupy Ježibaby led i sníh roztál a všechno bylo černé jako spáleniště. Ani človíčka nebylo vidět široko daleko v okolí, nikdo nepřicházel, aby mu zlá stařena mohla ublížit. Zloba s ní lomcovala, byla jako posedlá, musela vyrazit z chalupy. Těžce se dotáhla závějemi až k vesnici. Ves ležela zavátá, jen komíny dýchaly životem a prohrabané cestičky vedly od domku k domku. Čarodějnice se plížila jako vlk a nahlížela do oken přemýšlejíc, co by komu zlého vyvedla. Dobré by bylo vyrazit holý okna. Mráz by zaplavil světnici, lidé by je neměli čím ucpat a než by přišel sklenář, pořádně by vymrzli. Už se chtěla rozpřáhnout, ale viděla, že se sem belhá po cestičce mrzák s berlemi v rukou. Šla k němu s úmyslem vyrazit mu jeho ubohé opory. Těšila se, jak ho uvidí bezmocného, padnout do mrazu na chromých nohou a volat o pomoc, aby nezmrzl. Zasekla hák své křivé hole do jedné berle a chtěla trhnout. Ale mrzák se na ní podíval těžkýma očima postižených a řekl soucitným hlasem.
1: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá ženo.
0: Babice stuhla překvapením a už jí nenapadlo berle vyrazit. Chtěla se opovržlivě zachychtat, ale hlas jí selhal a nějak divně zaskřehotala. Chromý muž se belhal pomalu dál. Když zmizel za rohem, bylo stařeně najednou divně a zvedla svou krkavčí hlavu nahoru k hvězdám. Už je neproklela jako pokaždé, když se podívala na nebe. Pod kostnatou hrudí se usadila tíže, jako by tam ležel veliký kámen. Odtáhla se k oknům a nahlížela do světnic. Všude seděli lidé u kamen a usmívali se na sebe, někde drželi ženy v náručí své děti a tvářili se, jako by byli v nebi. Čarodějnice je hltala zlýma očima a najednou si připadala osamělá a vyhoštěná ze světa. Zasmála se, až to skříplo, a lidé přivřeli okenice, protože mysleli, že je to vítr. Ohyzdná bába se otočila a bylo jí těžko při pomyšlení, že se má vrátit do své černé a pusté samoty. Šla, bořila se do sněhu a několikrát se ohlédla. Zůstávaly po ní hluboké černé díry, jako když do sněhu nalije vařící smolu. Šlo to těžce kupředu, ale šla. Námaha jí alespoň pomáhala zahnat dotěrné myšlenky. Vrátila se do svého ledového brlohu a sedla si ve stuchlém vzduchu, aby poprvé za celý svůj dlouhý život uvažovala o sobě. Přemýšlela dlouho, se zaťatými žlutými zuby. Nikdy nemyslela na nic jiného, než co komu zlého provést. Teď jí najednou nedali myšlenky pokoj.
2: Proč jsem vlastně tak ošklivá a bídná?
0: Řekla si řezavým hlasem a lekla se, jak se to v pusté světnici rozlehlo. Podívala se do střepu na svou tvář a zhrozila se. Nikdy neviděla nic ohavnějšího. Rozbila ve zlosti střep a seděla dál s vyzáblými koleny pod bradou. Pak se svalila na pelech, ale převracela se. Špatně se jí najednou leželo na peří z uklovaných ptáků. Noc byla zakřiknuta mrazem. Babice se těšila poprvé na denní světlo. Vrtěla na svém špinavém loži, jako by měla podestláno kopřivami. Opakovala si slova beznohého, kterého potkala ve vsi.
1: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná.
0: Posadila se a svítila očima do tmy. Vlastně měl ten mrzák pravdu. Sám byl bez nohou a táhl se klidně někam domů, kde byli lidé a teplo. Kolem ní vanul stále jen průvan a samota. Umiňovala si, že se za ní zítra pomstí lidem a zvířatům, ale nebyla si už tak jistá. Kolem jejího zlého srdce sedělo cosi podivného. Byla to tíseň, která se jí dotkla. Když ráno vstala, měla zlost, byla nesvá, musela se toho zvláštního pocitu nějak zbavit. Hodila tedy starý hrnec z okna. Zima se divoce a drze vevalila do světnice, až bábě stydly kosti.
2: Co jsem to udělala? Koho jsem tím vytrestala?
0: Pomyslela si vztekle a zakryla rozbité okno střepem. Uvařila si polévku ze zmrzlých slepíšů, ale jedla ji s odporem. Najednou jí nechutnala, ačkoliv pro ni dřív bývala pochoutkou.
1: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá?
0: Slyšela klidný hlas beznohého. Zastavila se na prahu své chatrče a odehnala mávnutím hole krkavce, kteří seděli na střeše. A teď si jí jeden drzoun sedl na ramena, jen kdyby mu zakroutila krk. Teď ho jen odehnala mávnutím ruky.
1: Ubohá žena,
0: řekl ten oberlích a měl pravdu. Ano. Byla vlastně ubohá. Přiznala si to poprvé. Nic ji nikdy netěšilo. Ani zloba jí nepřinášela uklidnění. Proč jí to nikdy nikdo neřekl? Lidé před ní jen utíkali, křižovali se a hrozili jí pěstí, až ten beznohý na to přišel.
2: Zkusím si přičarovat na chvíli jiné srdce,
0: pomyslela si. Zaťala tedy zuby a sevřela prsty do pěstí, jako když sbírala své čarodějné síly k nějakému zaklínání. Nic se nestalo. Pod její špinavou halenou to tlouklo jako jindy. Jen ten divný neklid jí neopouštěl. Snědla kus medu z plástve, tak jak jej brala divokým včelám, posílila se a vydala se na cestu, protože ji v chatrči všechno pálilo. Rozhodla se jít tentokrát až do daleké vesnice, kde ji lidé neznali. Ohlížela se na své černé šlépěje a nelíbily se jí, jindy na ně bývala pyšná. Lidé chodili do práce, zdravili se a usmívali se jeden na druhého, děti skotačili a všude bylo i v té zimě plno života, jaký bába znala jen od vidění. Cestou u kraje lesa slyšela vytí a zoufalý nářek zvířete. Jindy to byl blažený zvuk pro její sluch. Teď se zastavila a šla blíž a blíž. Byl to pes. Malý vesnický voříšek, který se chytil do oka nalíčeného pytláky na zajíce. Zmítal sebou, nohu už měl krvavou, kůži sedřenou, upíral na ní trpící oči a když se přiblížila, schoulil se a kňučel. Jindy by ho byla babizna dorazila svou holí, ale teď se zastavila a nevěděla, co udělat.
1: Proč jsi tak zlá?
0: Slyšela smutný hlas beznohého a najednou klekla a vyprostila nešťastného psíka. Poskočil na třech nohách, tu odřenou zvedal do výšky a nevěděl radostí kudy kam. Otřel si čumák o bábinu sukni, olízl jí vděčně křampy a řítil se přes pole někam, kde byl doma. Čarodějnice se za ním dívala a najednou se musela usmát. Dosud se smála jen posupně. Teď cítila blaho pravého úsměvu na své ohyzdné tváři. Jak pak by ne? Dodnes před ní každé zvíře uteklo a tohle psisko se s ní div nemazlilo. Šla dál a bylo jí lehčeji. Byl to první dobrý skutek, který ve svém dlouhém a zlém životě udělala. Pod špinavou halenou to prudčeji zatlouklo. V ledovém těle se rozlilo příjemné teplo. Pokračovala v cestě a ani si nevšimla, že její šlápoty ve sněhu už nejsou tak černé jako dřív. Když došla k osamělému statku, viděla vyšlehnout červený plamen pod dveřmi stáje, ve které bučel polekaný dobytek. Jindy by si ježibaba stoupla a očima by rozdmychávala požár, ale teď se nejistě zastavila.
1: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá žena.
0: Řekl ten oberlích, jehož klidný, smířený hlas ji neopouštěl. Zaváhala. Pak se rozběhla k stáji. Otevřela dveře a holí i sněhem utloukla oheň a ještě zaklepala na okno statku, aby si to šli lidé ohlídat. Vyběhli ven a když viděli, co se stalo, nevěděli, co radostí dělat.
3: Děkujeme vám, babičko, jste hodná. Nebýt vaší pomoci, byli jsme za chvíli na mizině.
0: Řekli dojatě. Něco zaskuhrala. A zase to v prsou jinak zabušilo. Teplá záplava zalila kostnatou hruď. Táhla se dál. Šlápoty byly mělčí a bělejší, ale toho si nevšimla, protože se dívala jen před sebe. Šla a šla. Neuvažovala o cíli. Nechtělo se jít domů do černé chatrče s drzou havětí na prohnělé střeše. Došla do další vesnice, kterou nikdy nenavštívila. Prošla návsí a táhla se závějemi dál a dál. Proti ní se blížili lidé. Bába se schrbila a nabrala dech. Jindy hned uvažovala, co jim provede. Teď se nějak poplašila a chtěla zmizet z cesty, ale už se blížili. Krhavé oči babizny viděly, že jsou to dvě malé děti. Šli sami v tom mraze. Drželi se za ruce a plakali tak usedavě, až to bylo z dálky slyšet. Pod halenou čarodějnice to divně poskočilo. Musela se zastavit. Děti se lekly její ošklivosti a přitiskly se ustrašeně k sobě.
2: Kam pak jdete, děti?
0: Zeptala se hlasem, který byl méně krákoravý než jindy.
4: My nevíme. Umřela nám maminka a tatínka už nemáme.
0: Řekl chlapeček zajíkle.
5: Nemáme nikoho.
0: Naříkala holčička a rozeštkala se tak usedavě, až její slzy padaly do bílého sněhu. Čarodějnice viděla strach v dětských pohledech a sklopila oči.
1: Proč jsi tak zlá?
0: Ptal se jí zase hlas beznohého.
2: Pojďte se mnou.
0: Navrhla dětem, vzala je za ruce a otočila se s nimi zpátky.
2: Mám ošklivou a chudou chalupu, ale dobře se vyspíte a uvařím vám silnou polívčičku. Pak uvidíme, co se dá dělat.
0: Řekla neskřehotavě. Vypadala jako čarodějnice z pohádky. Sirotkové se jí báli, ale neměli kam jít. Tak cupali pokorně vedle ní a slzy jim pomalu vysychaly. Bába se dívala šilhavě na jejich drobná ramínka a kučeravé vlásky a pod špinavou halenou to dunělo jako silný zvon. Zavedla je ke své chatrči a děti se zase polekaly. Viděli tu smolnou černotu, vrány a pavučiny, ale nemohli utéci. Ošklivá stařena je táhla vší silou dovnitř.
2: Tak, pojďte, sirotečkové.
0: Zamumlala a posadila je na svůj pelech. Zula jim botičky a třela zmrzlé nohy, jako maminka, kterou ztratili. Strach je konečně začal opouštět. Za chvíli se na ní důvěřivě usmáli. A v černé světnici se rozsvítilo, jako by sem vniklo odněkud slunce. Bába dětem strčila nohy pod duchnu a šla rozdělat oheň. Jindy musela dlouho křesat, ale nyní jiskry hned chytily a dřevo vesele zaplápolalo. Vzala pár brambor a sušených hub, aby uvařila dobrou polévku. Pak rozdělala těsto na placky a divila se, jaký to šlo čile od ruky. Cítila se dobře. Teplo zalévalo její ledové tělo a hřejivý pocit už ji neopouštěl. Když nakrmila děti, uložila je ke spánku. Vrtěli se a ještě uronili slzu pro maminku, ale brzy usnuli vedle sebe pod černou peřinou. Čarodějnice neměla kam si lehnout, ale nevadilo jí to. Seděla, dívala se na své malé hosty a cítila, že už je nepustí a nikdy nikomu nedá, ani lidem, ani úřadům. Bude chodit na dříví jako jiné ženy, schánět živobytí a třeba i pracovat, aby ty malé krky uživila. Pohladila jejich spící hlavičky, ustlala si na tvrdé podlaze a spala dobře jako nikdy za svůj dlouhý život. Bylo ticho. Poprvé nehoukali kolem chalupy sovy a víry. Ráno chtěla umýt děti. Vyšla ven pro trochu čerstvého sněhu, aby jej dala ohřát, a podivila se. Kolem její chalupy zmizela černá bahniska. Všechno bylo bílé a čisté. Sníh se ihned proměnil v křišťálovou vodu a jak mila tělíčka sirotků, zdálo se jí, že už její ruce nevypadají jako drápy. Uvařila snídani z bylin a medu a když se děti zahřály, zamkla je v chatrči, aby jim šla schánět chléb. Nevěděla, jak se získává. Jedla dosud raději vařené hady a vrány, než by se po něm scháněla. Teprve teď ji napadlo, jak hloupé jsou její čáry. Dovedla jen páchat zlé skutky, ale přičarovat něco dobrého, na to nikdy její moc nestačila. Dřív bouchala zlověstně na dveře, teď zaklepala u první chalupy. Vyšla hospodyně, lekla se jí a přibouchla dveře. Stařena by jí byla něco provedla, ale hlas bez

0: Dobře, ukaž mi, co mám dělat.
1: Na půdě je seno a řezanka. Na nos kravám dolů do chléva, pak ti ukrojím půl bochníku.
2: Čarodějnice ani muk. Byla ochotna podniknout všechno. Chce-li někdo chléb, přestávají čáry. Vylezla na půdu, naložila sena plné 4 nůše a stejně tolik řezanky, nanosila to do chléva a pak si přišla pro odměnu. Opravdu. Hospodyně zakrojela hluboko do velikého pecnu a dala jí poctivou půlku. Bába měla radost. Bylo to lepší než všechna zlá kouzla. Běžela s chlebem ke své chatrči a podělila děti velkými krajíci. Ohřála kozí mléko a dívala se, jak jim chutnalo. Pod halenou to zase příjemně klepalo a hřálo. Děti musí jíst i lepší věci, pomyslela si. Proto si musím najít denně nějaký výdělek, abych je uživila. Odešla tedy zase do daleké vesnice, kde ji neznali, a nabídla své služby v jiné chalupě.
3: Můžeš vykydat hnůj,
2: řekl hospodář. Kývla a hned měla v ruce vidle. Jak živa nepracovala, ale šlo to rychle. Ve vyzáblém těle jí chrupalo, klouby praskaly, ruce i nohy bolely, ale chlév byl brzy čistý a hnůj vyvezený trakařem na kompost. Dostala kus másla a bílou buchtu velikou jako cihlu. Nesla svou výslužku domů pyšně jako drahokamy. Ohlédla se a viděla, že za sebou nechává docela bílé šlápoty. Nešlo jí to do hlavy, ale jak přišla blíž k chatrči, byla ještě udivenější. Černé vrány a krkavci se odstěhovali z její střechy a domek vypadal mnohem líp. Děti už na ní čekali. Najedli se a šli s ní ven do lesa pozbírat dříví. Smutek je pomalu opouštěl. A už se nebáli ani jí, ani být sami v chatrči.
4: Babičko, my už u tebe zůstaneme,
2: řekl chlapec. Bába polkla a cítila, že jí dojetím červená nos. Bylo to poprvé a nevěděla, co s tím. Držela děti za ruce, aby nespadly do závěje, a její prsty jakoby bělely od jejich ručiček. Třetí den už byla časně ráno ve vsi a drhla na obci podlahy. Bylo to pro její staré tělo namáhavé, ale chtěla dětem vydělat kousek masa a trochu ovoce. Bolelo ji v kříži, ale sílilo jí pomyšlení, že je to pro její malé chráněnce. Chvíle mi zastavila rýžák a zamyslela se. Co to s ní ten hlas beznohého udělal? Jakoby zatřásl jejím svědomím. Co pak i čarodějnice nějaké mají? Když se vracela domů s rancem jídla, krajinou se šířila veliká obleva. Sníh ze země skoro zmizel, zbyl už jen v chládku a na stromech. Bába se zastavila. Vdechla vzduch a cítila jaro. Teplý pocit spokojenosti už ji neopouštěl a při pohledu na ranec vysloužené odměny se k němu přidala radost. Došla k chalupě. Zase to tu vypadalo líp. Pavouci z oken zmizeli a sklo bylo čisté jako zrcadlo. Děti vyběhly ven a holčička jí pohladila ruku.
5: Vítám vás, babičko.
2: Zase jí to divně poskočilo v hrudi, zrudl jí nos a když se podívala do svého střepu, viděla překvapeně, že se jí nos zmenšil, zmizely chlupy a černé skvrny a žlutá pleť začala bělat. Zatopila, rozdělila jídlo,

0: A když děti uložila, napadlo jí, že je tu nemůže schovávat před světem.
1: Zítra vás dovedu do školy, děti, než půjdu do práce.
0: Řekla starostlivě a slyšela, jak její hlas zněl lidsky a teple. V noci zase tvrdě spala, protože byla unavena prací. Ráno čile vstala a vypravila děti. Vedla je za ruce, ale před školou zaváhala.
1: Když se vás bude někdo ptát, kde bydlíte, řekněte, že u babičky. Hezky se učte a odpoledne tady na vás počkám.
0: Děti vděčně kývly a holčička jí zamávala naschledanou. Čarodějnice zase drhla podlahy a schody. Už ji ani záda nebolela, ani kolena netlačila. Pořád viděla tu dětskou ručičku, která jí zamávala naschledanou. Odpoledne čekala před školou s rancem uzeného a másla. Tak to šlo celý měsíc. Čím víc dřela, tím byly její ruce bělejší a brzy dostávala za svou práci i peníze. Děti byly veselé a chalupa plná života. A jaro vtrhlo prudce i do nejzapadlejších koutů lesa. Jednoho dne tu čarodějnice stála a rozhlížela se na všechny strany. Co se to jen stalo? Její chaloupka se leskla jako nová, trámy se narovnaly a mech zmizel. Všechna ohavná havěť odletěla, listí odvál prudký vítr i z okapů a kolem dokola, kde to dřív bylo černé a bažinaté, zelenal se nyní trávník a mech. Co bys krok udělal, vyrážely všade hvězdičky podlešek, sasanek, bledulí a plicníků. Stromy kývaly větvemi, jako by ji zdravili, a když se doma podívala do svého střepu, viděla v něm tvář mladé a hezké ženy. Její halena byla čistá a vyžehlená, vlasy v pořádku a do oken svítilo tolik slunce, že je stromy nemohly zastínit. Ptáci zpívali a nebáli se přiletět na její okno, protože divoké kočky byly dávno ty tam. Umyla podlahu, uklidila, vyprala dětem povlaky a když se jí natrhl sypek, viděla, že je uvnitř sněhobílé peří. Vydechla blaženě. A pod čistou halenou jí tlouklo lidsky a teple srdce. Měla nyní pevné místo na statku, kde už nepoznali, že byla ohavnou babiznou. A kdykoliv přišli děti, radovali se s ní. Z jara a z čisté útulné chaloupky.
2: Ty jsi hezká,
0: řekla holčička a chlapec se na ní díval jako uvidění. Byla v rozpacích a sklonila hlavu.
1: Pojď, babička ti navařila polévku a napekla placky z povidly.
0: Řekla tichým, milým hlasem. Chlapec přišel k ní a děvčátko se přitulilo z druhé strany.
2: Už nevypadáš jako babička. Asi tak hodná a hezká. Budeme ti říkat maminko.
0: Řeklo děvče vážně. Ženě vytryskly slzy štěstí a když políbila svěžími ústy obě děti, cítila, že je vykoupena a zbavena svého prokletí.
3: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
4: Piggy vtipk!
5: Střelec začátečník volá při honu na hajného.
6: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
7: Neviděl. Vy jste ho postřelil.
6: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
4: To měl ten zajíček štěstí.

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je dyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já se tu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na záda.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: Hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ne dva, sama jsme z nich.
1: My dva se spolu nestratíme závědí.
0: Kloužem se zpíváme, hory jsou ráj. Zvůní špekáč tu.
1: S koudou, kde zlátne čaj a teplo mají. Máme s nich a máme svá. My v okamžiku

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
2: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
2: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk. Čo vdověl? Měl paní Lustykovou. A dost.
2: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
2: A dost?
1: A dost.
2: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
2: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
2: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
2: Nějakýho sultána.

0: převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
1: Jo, ale kde vězí ten kluk?
2: Pane Vrnec! Pane Vrnec! Je zle! Lotran do stůně!
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: Odvážný muž a zlý šaman. Daleko na severu žil muž se ženou a malým chlapcem. Hoch skoro vůbec nechodil mezi ostatní děti. Celé dny si hrál sám, a nebo seděl opřen o chatu a díval se nepřítomně do nebe. Šly roky a chlapec vyrostl v statného mladého muže, ale jeho zvyky se neměnily. Pořád se dával u chaty a hleděl kamsi do dálky. Jednou řekl matce:
1: ušij mi teplý kožešinový oblek a já se vydám na cestu ještě dál na sever.
2: Zůstaň doma,
0: prosila ho matka.
2: Nikdo z těch, kdo se vydali dál na sever, se nevrátil.
0: Také otec mu rozmlouval jeho úmysl, ale hoch nedbal varování ani proseb a pláče. Oblékl si nový oděv, vzal oštěp a opustil rodný dům. Šel dlouho, velmi dlouho, dokud mu síly stačily. Konečně uviděl osamělou chatu. Dým nad ní svědčil, že je obydlená. Mladík se opatrně vyšplhal na střechu a nahlédl větracím otvorem dovnitř. Uprostřed jizby hořel oheň, u něhož seděl stařec se stařenou. Muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp. Mladík ho zhora pozoroval a tu stařec promluvil, aniž by zvedl hlavu.
3: Proč ležíš na střeše? Slez dolů a pojď dál.
0: Hocha velmi překvapilo, že o něm stařec ví. Skočil na zem a vešel dovnitř. Stařena mu nachystala jídlo a stařec řekl:
3: divím se, že si jdeš hledat nevěstu tak daleko na sever.
0: Mladík nevycházel z údivu. Vždyť ani rodičům neprozradil, že jde na sever jen proto, aby si odtud přivedl ženu.
3: Na tvém místě bych se raději vrátil domů,
0: radil stařec.
3: Jsem bratr tvého otce a chci jen tvé dobro. Tam dál jsou zlí lidé a číhá tam na tebe mnoho nebezpečí.
0: Ale hoch se nedal od svého úmyslu odradit. Zůstal do rána, dobře se vyspal, dobře se najedl a záhy se rozloučil.
3: Když jinak nedáš,
0: řekl stařec,
3: vezmi si sebou tenhle šíp. Pomůže ti, když ti bude nejhůř.
0: Mladík vzal šíp, poděkoval a vydal se na cestu. A zase šel dlouho, velmi dlouho, co mu síly stačily, až spatřil osamělou chatu. Také z ní se kouřilo. Mladík se opatrně přiblížil a pak se vyškrábal na střechu. Pod sebou uviděl ohniště a u něho seděl stařec se stařenou. Také tento muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp.
3: Neseď na střeše a polez dolů,
0: vybídl hocha, aniž přitom zvedl hlavu. Hoch tedy seskočil na zem a vstoupil dovnitř. Stařena vstala a pohostila ho masem. Zatímco jedl, promluvil stařec.
3: Nevím, proč si jdeš hledat nevěstu zrovna do těchhle končin. Nikde na tebe nečíhá tolik nebezpečí jako tam, kam směřuješ. Udělal bys slíp, kdyby se zvrátil. Jsem bratr tvého otce a myslím to s tebou dobře.
0: Mladík žasl, že i tenhle stařec ví o jeho tajemství, o němž se nikdy nikomu ani slovem nezmínil. Ale svůj úmysl si nedal rozmluvit. Přespal a druhý den, dobře odpočatý, se chystal znovu na cestu. Na rozloučenou věnoval stařec hochovi šíp se slovy:
3: Když se dostaneš do úzkých, pomůže ti.
0: Za nějakou dobu stál hoch na břehu velikého jezera. Jak se tak rozhlíží, z které strany by ho obešel, ozval se jakýsi hukot, jako by se blížila bouře. Ale nebe bylo čisté a vítr se ani nehnul. Přesto hluk stále sílil, až se změnil ve strašlivý rachot. Na hocha padl strach, ale přece jen pokračoval v cestě. Rachot se neustále zvětšoval a tu hoch uviděl, že se k němu přes jezero řítí velký vrbový koš, z něhož ty příšerné zvuky vycházejí. Rychle skočil k nejbližšímu kameni a ukryl se za ním. Koš začal s burácením a bitím kroužit okolo a chlapec ztratil leknutím vědomí. Když se probral, bylo ticho. Koš ležel opodál a koukala z něho zarostlá vousatá hlava. Sotva, že se hoch pohnul, vylítl koš do výšky, kroužil nad ním a vydával ještě hroznější zvuky než předtím. A tu hoch vyskočil a vykřikl:
1: Hromy a blesky, ukažte, že jste silnější.
0: V té chvíli se obloha roztrhla, vylétl ohnivý blesk, za ním druhý a třetí. Blesky létaly sem a tam, hrom práskal, až uši zaléhaly. Koš spadl na zem a v něm se krčela zarostlá vousatá postava a zakrývala si oči. Když bouře ustala, mladík se zvedl ze svého úkrytu. Také koš se znovu pohnul a chtěl mu zastoupit cestu. Ale stačilo, aby hoch zvolal:
1: Hromy a blesky!
0: A koš zůstal nehnutě ležet. Ještě téhož večera přišel jinoch k jakési osadě. Vyběhl mu vstříc malý chlapec a s údivem si ho prohlížel.
4: Jak ses k nám dostal?
0: Ptal se.
4: Z téhle strany k nám ještě nikdy nikdo nepřišel. U jezera hlídá zlý šaman a každého, kdo se přiblíží, zabije. Jak to, že tebe nezabil?
1: Jsem silnější než šaman. Nebojím se ho.
4: Jen si nemysli. Jestli se rychle nevrátíš, neujdeš smrti.
0: V tom se ozval svist křídel a na mladíka zaútočil veliký orel. Mladík blesku rychle popadl oštěp a mrštil jím proti dravci. S probodnutou hrudí padl orel k zemi. A na zemi se proměnil v mrtvého šamana.
1: Zaveď mě k šamanovu obydlí.
0: Vyzval mladík chlapce a vzal si šíp, který mu daroval první stařec.
4: Prosím tě, nechoď tam! Dům hlídají dva obrovští medvědi. Roztrhají tě.
1: Ukaž mi šamanu v dům a o ostatní se nestarej.
0: Trval na svém jinoch.
4: Jak chceš, ale když si nedáš říct, dobře ti tak.
0: Mladík se přiblížil k šamanovu příbytku. U vchodu podřimoval velký lední medvěd.
1: Medvěde, nespi!
0: Křikl na něho. Medvěd se probral, vycenil zuby a chystal se skočit. Mladík uchopil šíp a mrštil jím proti zvířeti. Medvěd zavrávoral a padl. Šíp mu probodl srdce. Ale v tom se vyřítil zevnitř druhý, ještě větší medvěd. Jinoch jen tak stačil uchopit šíp, který mu věnoval druhý stařec, a sekl jim po zvířeti. Medvěd zařval, zastavil se a pak se zhroutil mrtev. Mladík už bez překážek vstoupil dovnitř. Rozhlédl se a spatřil napryčně krásnou mladou ženu, jejíž spanilý obličej se mu zjevoval ve snách a po níž léta toužil. V očích měla slzy.
1: Proč pláčeš?
5: Nepláču ze zármutku, že se mi zabil muže. Byl to zlý člověk, který mě unesl a já ho neměla ráda. Nepláču ani pro medvědy, na které jsem si zvykla, ale kteří byli mými strážci. Nikdo nesměl ke mně a já nesměla ven. Tak jim přikázal zlý šaman, můj muž.
1: Proč tedy pláčeš?
5: Ještě nikdy sem nikdo z jižní strany nedošel. Ani můj bratr, ani můj otec. Otce zahnal do jezera létající vrbový koš. Bratra ukloval orel. Jednoho odvážného lovce, který se odvážel přijít, rozsápali bílí medvědi. Když jsem uslyšela jejich hřev, dostala jsem strach, že nedojdeš ani ty.
0: Dívka se usmála.
5: Ale teď už nepláču.
1: A já jsem přece došel až k cíli. Vážil jsem k tobě předlouhou cestu plnou nebezpečí, až jsem tě konečně našel. Budeš teď mou ženou.
0: Mladý muž setřel dívce slzy z tváří. Zůstal s ní v šamanově obydlí a byli spolu šťastní. A kdo se vydal z jižní strany na sever, nemusel už se strachovat o svůj život.

had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, tyto přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Tóma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Tóma jel dál. Když tu uslyšel tenký hlásek, zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Tóma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tómu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Tóma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vyšlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Tóma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tómu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Tóma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Tóma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Tóma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tómovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
Ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tóma však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

0: Piggy hádanka.
1: Běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
3: Nějaký smutný.
0: Víš, co jsou otěže?
2: Nevím.
0: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
2: Jo, ty mám rád.
0: Tak mají takovou uzdu, otěž.
3: No, provázek takovej, no.
0: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
2: Aha, že to plyne.
0: Samo.
2: Aha. A z kluků dělá stařečky. A z děvčátek stařenky.
0: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
2: Právě je.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, kdy

0: Písničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Vochomůrka Blešku nadháněl, Křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna? Řekla Veverka. Podle uznání. Usmáli se Křemílek a Vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle? Řekl Vochomůrka. Tenhle, řekl Křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, Křemílku a Vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá Křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s Vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta Veverka, co jí vyndali Blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a Vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu, nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, Křemílek a Vochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastali nám Vánoce.

0: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
1: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
2: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
1: To se mi líbí.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto, hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto, takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne? To...
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tam ano, paličkou ano. Se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piňové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spížírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty piňové nepoznám.
0: Piňové oříšky jsou tyhle typy.
1: Oho.
0: Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
0: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, ty jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady, viď, pesto?
0: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
1: Aha.
0: Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř.
1: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
1: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
1: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
1: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
1: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: jak Janinka kreslila. Janinka dostala k narozeninám krabičku barevných fixů. Moc ráda malovala a ze všeho nejraději zvířátka. Nejprve namalovala kočku a pak pejska. Byl to fox terrier a Jana ho uměla jedním tahem. Potom nakreslila kůzlátko, králíka a prasátko. Co bych tak ještě udělala, řekla si a pokusila se o papouška. Byl tak barevný, že se dostalo na každý z fixů. Janinka si papouška zálibně prohlížela a měla pocit, že se jí povedl ze všech nejlépe. Zářil jako duha. Na bílém papíře zbylo ale ještě hodně volného místa. Koho bych tak ještě namalovala, vzpomínala si Janinka. Aha, už to mám. Nakreslím nějaké hodně zvláštní zvíře. Takové, které se dá vidět jenom v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Jana chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na tygra. Za chvíli už se po jejím papíře proháněl povedený pruhovaný tygřík. Mezitím se venku setmělo a Jana musela jít na kutě. Co se ale nestalo? Když se ráno probudila, podívá se na papír a po zvířátkách ani stopy. Na jejím obrázku zůstalo jen jedno jediné. Ale už to nebyl ten mrštný tygřík ze včerejška, ale ohromný vypasený tygr. Líně odpočíval, zíval a mlsně se olizoval velkým červeným jazykem. No tohle, vykřikla Jana a běžela obrázek ukázat mámě a tátovi. To máš z toho, řekl tatínek, že si zapomněla namalovat tomu tygrovi pořádnou klec. Aha, řekla si Janinka a namalovala hned kolem vypaseného tygra důkladnou klec s visacím zámkem. Pak namalovala ještě klíč a tím klíčem klec zamkla. Okolo klece pak znovu nakreslila všechna ostatní zvířátka. Kočku, psa, kůzle, králíka a prasátko. Všichni se dívali na tygra v kleci. Ale co to? Tygr jakoby najednou celý splaskl. Už nebyl zdaleka tak líný a vypasený jako předtím. Dokonce se už ani tak mlsně neolizoval. Ale kde zůstal papoušek? Na nic nečekal a uletěl. Tak Jana nezapomněla ani na něho. Doufám, že mi znovu neuletíš. Jinak bych ti musela přimalovat také takovou klec, ale bez ní ti to sluší mnohem líp, řekla mu a šla do školy.
1: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
2: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
1: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
1: Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!
2: Ožila. Na svět se nám vrátila. I se svou babičkou.
5: Vystrašenou dceričkou.
6: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
1: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
7: Jak jsi na to přišel, že jsem horolezec?
8: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na skříni mačky.
7: Ty víš, co to je?
8: Jasně.
9: Ahoj, Luboši.
8: Toupací železa.
7: Ahoj. Hele, kam to házíš? A co je to? Chamolungma.
8: Mont Everest. První byl nahoře Hilaria Tenzing.
7: A která osmitisícovka padla první?
8: Annapurna.
7: A která si vyžádala nejvíc obětí?
8: Nanga Parbat.
7: No. A kdo byl první nahoře?
8: Herman Bull. Toho mám nejradši. Hned po tátovi.
7: No, jsi dobrý.
8: Mám knížky.
7: Pojď, pust to.
8: Nepokořená hora. Malá štít tygři. To vysílají v rádiu na pokračování.
7: Hotovo. Hotovo. Tak jedem. A kdo ti ty knížky kupuje? Táta?
8: Táta byl taky horolezec.
10: A co dělá teď?
8: Teď je mrtvej.
10: Nezlob se, Vašku, to jsem nevěděl.
8: Při sestupu byl poslední v traverzu na lavinovém svahu. A utrhlo se to s ním. Jú, zachránili jsme jí rolbičku!
9: Vezmeš si můj spacák? Já si jenom pěrem jen spal taky jeden můj kamarád. Dostal střevní chřipku. To je při 20 stupňovém mraze pěkná patálie.
8: A kde jsi spal ty?
9: No, moc jsme nespali.
8: Máš hodně kamarádů?
9: Ne, mám spoustu známých. Kamarádi, to jsou kluci, na který se můžeš kdykoliv spolehnout.
8: Máma říká, že táta žádný kamarády neměl.
9: To je divný. Když si s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.
8: Třeba si máma myslí, že mohl tátu někdo zachránit. Ten jeho kamarád.

0: Mezi město. Prosila bych Špindlerův mlýn 93439. Pilně, děkuju.
1: Tak to můžete zas klidně zrušit. On totiž volal sám.
0: Kdo?
1: Ten Špindl. Povídala bych si to zapsala, kdybych měla sklerózu. Vašek sněd 7 knedlíků, vyčistil si zuby a spí jak jdu.
0: To je holomek. Dělá si ze mě legraci.
1: Jenže on za hodinu volal znovu, že venku padá sníh a že nemůže usnout.
0: Boženko, já mám hlad.
2: Dneska ti to sedlo, ano. Udělala si mi ohromnou radost.
3: To bude asi tím, že jsem si odpoledne zdřímla.
1: Zdřímla? 3 hodiny tady spala, jako zabitá.
2: Smím tě pozvat na večeři?
4: Ježišmarja. Trhla se mi jeden, já ho roztrhnu na 7 malých kousků. Co se hrneš do zatápění, ty?
5: Já jsem ti chtěl udělat topinky. Už to chytlo. Na mě se můžeš spolehnout.
4: Ty na mě taky. Já ti to udělám vojnu jak zem. Podívej. Vypušel jsem ti tyhle ty boty. Těch svých můžeš akorát tak do tanečních.
5: Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem?
4: Když vyleze na první kopec.
5: Na který?
4: To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout.
5: Jak rozhodnout?
4: No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se.
5: To tady nevím. Můj táta určitě chybu neudělá.
4: Myslel jsem to jinak. Pro pořádného mužského je přece největší štěstí, když může překonávat překážky, ne?
5: Můj táta byl pořádnej, silnej, o hlavu vyšší než ty.
4: Jasně. Poslední v traverzu jde vždycky ten nejlepší.
5: Ty ses nikdy nebál.
4: Když chceš vyhrát, když chceš porazit takovou 8000, která tady je od jak živa, miliony let, tak musíš mít dost sebevědomí, no ne?
5: Tak ses nebál.
4: Ale bál. Vítr v Himalájích, to je takový řev, jako když se na tebe řídí vlak. Jednou mě úplně rozbrečel.
5: Můj táta byl taky v Himalájích. A proč jste nesestoupili do Tábora?
4: V noci. Nebylo vidět na krok.
5: A ráno?
4: Začali jsme výstup k vrcholu.
5: Dokázali jste to?
4: Byl to nejšťastnější den v mém životě. Vyšlo slunce, ticho jako v pohádce. Jenom skály a led. Stojíš tam a připadáš si jako Bůh.
5: Já budu taky Bůžek, ale mamina o tom nesmí vědět.
4: Spousta lidí si myslí, že každý horolezec je vlastně cvok.
5: To já jsem.
4: No, to vidím. Sypeš si do čaj sůl. Drž se. Držet. Držet.
6: Pase, pase, křížitka, tak a raz a dva, a raz a dva, a...

0: raz i dva, vypni i dva, i raz, soustřeď se, raz i dva.
1: Hop.
0: Raz a dva a tři a čtyři, zvednout dva, stranou dva. Raz a dva a tři a čtyři, nezvolňuj do rytmu a raz a...

0: Byl jsem v advokátní poradně.
1: Ty něco kupuješ nebo prodáváš?
0: U rozvodového advokáta. Co kdybychom to přece jenom my dva spolu zkusili? Podle pravidel. Jenom nevím, jestli bych si na Vaška zvykl.
2: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Jak jsem jen mohla nechat samotného Kolomba na horách s Lubošem? Utěšovala jsem sama sebe, že Vašek nic netuší. Ani Luboš nic neví. A proto i kdyby stokrát chtěli, nemohou se domluvit. Na zkouškách v divadle jsem se nemohla soustředit. Myšlenkami jsem byla s nimi na horách. Nepochybovala jsem, že Vašek bude Luboše otravovat, aby ho učil lyžovat. Za dva dny ho bude mít náčelník horské služby plné zuby. Ani ve snu by mne nenapadlo, že Luboš se bude Vaškovi věnovat celé hodiny. Po třech dnech výcviku se s nimi vydal na opuštěnou pláň. Zapadající slunce, panenský sníh a Vaškův úsměv. Jak se může vejít do takového malého človíčka tak veliké štěstí?
3: Víš, jak vytrhnout vedlibě stoličku? Sestrojíš mořský jeřáb, víš? Dáš vedlibě vagón Elgény, načasuješ nálož dynamitu, 3, 2, 1...
4: Čemu se řechtáš, co?
3: Já jsem ještě žádnému chlapovi pusu nedal.
4: Nepovídej. Copak ty si neměl tátu rád?
3: Měl, jenomže já jsem ho ještě neznal.
4: Poslechni, kamaráde. Nejsi ty náhodou malej brepta?
3: Náhodou velkej.
4: Když jsme ráno vařili snídaně, tak byl tvůj táta ještě o hlavu větší než já a najednou ho neznáš?
3: Když já byl tenkrát ještě takhle malej.
4: Maminka se po druhý nevdala?
3: Ne. Já bych chtěl taky tatínka. Tanda už má třetího.
4: Maminka musela mít tatínka asi moc ráda. Když má někdo někoho moc rád, tak na něj nemůže zapomenout.
3: Jo, to bys koukal, jak se vzteká, když maluju Annapurnu.
4: Tvůj táta byl na Annapurně?
3: Jasně, tam je pochovaný.
4: Taky jsem byl na Annapurně.
3: S mým tatínkem?
4: Ne, my jsme se vrátili všichni domů.
3: Můj táta byl ve zvláštní expedici. Vrtali se v líně pod ledovcem. Koukej, jaký jsem švadlena.
4: Počkej. Ty mi tu chceš tvrdit, že tvůj táta byl v expedici Annapurna s geologickým programem?
3: Jasně.
4: A kdy to bylo?
3: Když jsem byl ještě takhle malej.
4: Vašku, co to tu na mě koulíš? Byl jsi takhle malej a pamatuješ si, že měl táta takovýhle ramena?
3: Mám doma fotku.
4: A ty jsi tátu nikdy neviděl?
3: Když ti povídám, že jsem byl ještě takhle malej.
4: A co to je takhle malej, co to je?
3: No, když jsem byl ještě u maminky v bříšku.
4: Tobě je 8?
3: Jo.
4: A narodil jsi? Září?
3: Sakra, ty seš jasnovědec.

Zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Nemusíš po mně dělat každou blbinu.

0: Vašku, co byste mu řekl, kdybych si začal tvoji mámu namlouvat?
1: Ty bys to zkusil.
0: Zkusil. Já to udělám.
1: Máma se ti líbí.
0: Ty se mi líbíš.
1: Ty mě taky. Opatrně.
0: A co?
1: No to namlouvání. Máma nechce v vdávání slyšet žádný řeči. Mě už dala málem vejprask.
0: Udělám, co budu umět.
2: Vašku! Máma!

0: Co to děláš?
1: To, co jsme se domluvili, viď?
2: Jo, ale to líbání si vymyslel Luboš sám.
3: Byli jsme jako každá rodina. Byli jsme tři. Dováděli jsme, koulovali jsme se, supěli do kopce, padali do sněhu. Zdálo se mi, jako bych se ocitla v jakémsi nereálném pohádkovém světě, kde všechno bylo, jak má být. Chvílemi jsem necítila ani to mrazení v zádech, co by se mohlo stát, kdyby... alespoň na chvíli hodit všechno za hlavu a nemyslet. Vnímala jsem jen tu nádhernou bílou krajinu, stromy, jejich široké větve se prohýbaly pod sněhovou nadílkou a Vaška, který samým štěstím zářil, sypal si na kulicha sníh a smál se nahlas jako řechtačka. Metal kotrmelce ze svahu dolů a celou svou malou bytostí na mě volal: Mami, maminko, není to nejkrásnější den mého života? Ani nevím, jak mě donutil, aby i mě dal Luboš lekci v lyžování. Nemyslela jsem na to, jaká by to byla pohroma, kdybych si zlomila nohu. Jenže ten varovný hlas se ozýval stále naléhavěji. Jak to mám udělat, abych svému milovanému Kolombovi nezlomila srdce? Nechtěla jsem na nic myslet. Ten den jsem připustila i to, že Luboš připoutal Vaška za sněžný skútr.
1: Ano.

0: Nejdřív je bílá, potom zelená a když je červená, můžete jí slupnout, děcka. Ale pozor, je v ní pecka. Kdo pak ví? Pecka je
1: ve ovoce.
0: V mruňce, v broskvičce.
1: Ale co
0: zelená,
1: je bílý?
0: Červená.
1: Počkej, to budou asi květy. Bílý květy.
0: Já myslím, že děti už to vědí.
1: Myslíš, že jo?
0: Třešnička!

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, haha, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí. No, tak řekněme třeba doleva. Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku, no protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk.
2: Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
0: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo. Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet. Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá,
2: člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Au! Zavil Fík, to je ocas.
2: No, tím už,
0: řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
3: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky. Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám,
0: přiznal se Fík.
3: Ale, no tak zaplatíte nám pokutu.
0: Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
0: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
0: Hleďte, víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
0: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.

0: Maminko, já si nevím, jak se na taťolu musí. Taťulda, taťulinku, taťulínečku, prosím tě.
1: A je. Jak začínáš takhle sladce, tak si zase něco provedl, žáno.
0: Ale vůbec ne. Já si tě chtěl jenom zeptat.
2: Ano, Hulvínek se vás chtěl jenom zeptat.
1: Tak ven s tím, na co?
0: Jestli jsem jednal správně.
2: Ano, jestli jednal správně.
0: Když jsem se řídil podle tvého poučení, taťulínoušku.
1: Taťulínoušku, to bude ještě horší, než jsem myslel. Tak jaké moudrosti ses dopustil?
0: Vždyť říkám.
1: No, leze to z tebe jako z chlupaté deky.
0: Z jaké chlupaté deky? Já žádnou nemám.
1: Dávám ti příklad. Přece když se něco chytí na chlupatou deku, jde to špatně dolů. Žáno, třeba takové smítko.
2: No, nebo peříčko.
1: Ano, a proto...
2: Nebo papírek.
1: No taky. A proto...
2: A nebo nitka.
1: No taky. A proto...
2: A nebo nitka.
1: No samozřejmě, a proto se říká...
2: Nebo meloun.
1: Meloun. Co pak meloun se, Máničko, může chytit na chlupatou deku?
2: Já jsem vás zkoušela, jestli to víte.
1: No samo s sebou, že to vím. Prostě říká se, že něco z někoho leze jako z chlupaté deky, když to z něho leze tak pomalu, jako teď z Hurvínka.
2: Aha.
1: No tak co si provedl? Přiznej se.
0: Když ti říkám, tati, řídila jsem se podle tvého poučení.
1: No v tom případě si nemohl prohloupit.
0: No? Že nevíš? A řekli jste učitelce?
1: Proč bych to říkal?
0: Ona s tím nebyla spokojená.
2: Prosím, nebyla.
1: No to bych se moc divil.
2: Prosím, Hurvínek se taky divil, ale nebyla.
1: No to bych se strašně moc divil.
0: Já se taky strašně moc...
1: To z toho divení. O co jde?
0: Ty jsi nás poučil, taťulínku, že přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
2: No, to jste říkal, pane Spejble.
1: No, tvrdím snad opak.
0: Já se podle toho řídil.
2: Ano, doslovně, pane Spejble. A soudružce učitelce se to přesto nelíbilo.
1: Ale, no? A proč?
0: No víš, tati, ona mi položila otázku...
1: Počkat, podle jakého přísloví ses to řídil?
0: Mluví ti stříbro, mlče ti zlato.
1: Aha, a ty jsi mlčel a dostal zpětku.
2: No, soudružka učitelka to přísloví nejspíš nezná.
1: Ještěže Hurvínek znal odpověď, žáno.
0: Já se řídil podle toho přísloví.
2: Ano.
1: Tak to jsi je náramně špatně vyložil.
2: Jak to?
0: Dobře jsem si je vyložil. Mluvit je stříbro,
2: ano.
0: Mlčet je zlato, ano. Zlato je cennější než stříbro, ano. Takže z toho vyplývá, že mlčení se hodnotí víc než mluvení a já měl tedy dostat jedničku s hvězdičkou.
2: Tak.
1: A že to soudružce učitelce nevysvětlil.
0: Taky, že se mi to vysvětlil, jenže ona...
1: Aha, takže máš v žákovské knížce ještě poznámku, že odmlouvá. Žáno.
0: Ano, mám. A pak mám věřit přísloví.
1: Co bys mu nevěřil, když si je správně vyložíš?
0: To jsem právě udělal.
1: Těžko. Toto přísloví totiž znamená, že nemáš zbytečně breptat. Hovořit hlouposti, žáno.
0: Jako bych já někdy říkal hlouposti.
1: Tobě něco vykládat, to jako když člověk hrách na stěnu hází.
2: Jaminko, to pane Spejble, není to škoda házet hrách na stěnu. Kdyby se uvařil.
1: Co by se vařil?
2: Vyházíte vařený.
1: Syrový nebo vařený, to je přece jedno. Co pak na té stěně zůstane?
0: Pěkně jedno, vařený by se rozplác. To bys koukal na ty fleky, když už musíš házet, tak ti vem syrový.
2: Jo, odrazí se, padne na podlahu. Já vám do toho nechci mluvit, pane Spejble, ale co když po něm klouznete a zlomíte si nohu?
1: Šmangote, co to povídáš, Máničko, co pak ten hrách chci házet?
0: Tak už tě to přišlo, tati.
2: No, proč byste to taky dělal, že ano, takovou zbytečnou práci.
1: No, konečně, házet hrách na stěnu je přece zbytečná práce, tak je to.
2: Vy jste chtěl říct, že vysvětlovat něco Hurvínkovi je taky zbytečná práce, že ano?
1: A ne snad?
0: Mně se nemusí nic vysvětlovat.
1: Jak tě tak poslouchám, Hurvínku, na tebe by se spíš hodilo jiné přísloví.
2: Jaké, pane Spejble?
1: No to o tom sudu.
2: Je? Hurvínek je sud.
0: Jako, že jsem dřevo? Nebo že jsem tak bachratý?
1: Spíš prázdný. Prázdný. No, a čím se vyznačuje prázdný sud?
0: Prázdný sud se vyznačuje tím, že...
2: Jej, Zananky, on neví.
3: No přece tím, že v něm nic není. Že ano, pane Spejble?
1: Ale jdi.
2: No, tak je v něm prázdnota.
1: Ale jdi.
2: Ale to je tam hodně, to je ten sud plný.
1: Máničko, když je prázdný, tak v něm nemůže být nic.
2: No?
1: To snad dá rozum.

0: Když je prázdný.
1: Když jsem prázdný, prosím tě.
0: No, když máš hlad, tak ti kručí v žaludku, až to duní.
2: Šmanko, ty, takhle jsem to nemyslel, Máničko. Hmm. To přísloví mluví obrazně, obrazně. Hmm. Takže když ohurvínkovi řeknu, že prázdný sud nejvíc duní, chci ano. tím vyjádřit, no, neumíš si to představit, Máničko?
0: No moc ne, hurvínek je na sud trošičku hubený.
2: Šmanko, ty, na tom přeci nezáleží, jde o to, že prázdný.
0: Hurvínek?
2: Ale ne sud. A právě proto, no, že v něm nic není.
0: No tak je prázdný.
2: To je pořád dokola, právě proto, že je prázdný, tak duní, tak se hodně ozývá, tak je hodně slyšet. No, a s hurvínkem je to právě tak.
0: Když mu kručí v žaludku.
2: Ale ne, ti... Maničko, tím ano. prázdným sudem je míněn člověk, ano. který má prázdnou, no, hlavu, ano. žano, ano. který nic neví. A to přísloví říká, že právě takový člověk má nejvíc řečí.
1: Aha. To jako já?
2: To jako ty.
1: To jako myslíš mě?
2: To jako myslím tebe.
1: A jestli pak víš, taťulinku, čím by to mohlo být?
2: No nevím, čím.
1: Neříká taky jedno přísloví. Jablko nepadne daleko od stromu.
0: Jej, danánky, potom pak asi hurvínek je, pane Spejble.

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: A právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
4: Hele, letecký den. A ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl. Pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin.

0: To jste mohli říct hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna dvě. No to já jsem kabrňák, to jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Vzí, vzí, vzí, vzí, rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude, nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík a už lezl po uchu na člověkovu tvář. Tak, že tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťůral člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte? Zajásal pytlík a zašťůral po druhé. Najednou se ozvala ohromná rána jako zděla.
1: Hepči!
0: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny natažené ve větvích růžového keře.
2: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou. Domníval se totiž, že ho člověk drží.
0: Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
1: Hele, kaktus!
0: Kde ho vidíš?
1: A já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
0: A co?
1: A jeden říká, hele, schod.
2: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
1: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
3: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
1: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
3: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
1: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
3: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
1: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
3: Aha.
1: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý. Listy římského salátu krásně křupají.
3: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
1: Polníček, Piggy.
3: Polníček.
1: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
3: Polníček, jo.
1: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
3: Trhám.
1: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
3: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
1: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing. Zálivku z dalších bylinek.
3: Jojda, z jakých?
1: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
3: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
1: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
3: Já už jim.
1: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
3: Já už to nevydržím. Ahoj, ahoj, děti.
1: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz. A těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
3: Jaskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dejte ty pochodně pryč. Nechte toho. Dejte je pryč.
2: Co tady děláš?
1: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
2: A poslechni, jak se jmenuješ?
1: Páni se představují první.
2: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
1: Míjej se, Pachole, toto je náš hrad.
2: Komu říkáš Pachole?
3: Klid, Pepo. Tak teda, mě říkaj dlouhé jenda.
1: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
4: Kecáč, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou družediteli.
1: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
4: Kluci, Vendrine, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
1: Mílíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
5: A kde máš tatínka, dítě?
1: Tady někde straší.
4: No prosím, není strašidlo a straší.
1: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
2: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
1: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
4: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
2: Hele, dokaž to.
1: Co mám dokázat ti?
2: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
1: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
4: Jú. Kluci. Podívej.
3: Bláček, pod svém, nelez do lesa. Tam tě pícne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
6: Boháček.
3: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
4: No, nazdar. Co budeme dělat?
2: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
1: Leontýnko, kde je?
5: Jde se domů, chlapci? Musím si to všechno nechat projít hlavou.
4: A co boháček?
1: Pepo!
4: Boháček.
2: Co se děje?
4: Kde jsi byl?
2: No na pastvě.
5: Na pastvě. Na pastvě.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu.
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kam pak, tetka, kam pak?
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No. Koupit bych vám to mohla.
0: Povídá selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu. Kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být? Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v kornoutu. Povídala si.
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak ji tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.

0: Byl sobotní večer na začátku léta. V celém městě svítila světla, svítily šeříky v zahradách, svítily hvězdy na nebi, ale ze všeho nejvíce svítilo divadlo. A to proto, že večer se hrálo představení pro děti, které měly pěkné vysvědčení. Hlavním vchodem, který také zářil a svítil se, hrnuli děti a všechny šli do divadelního sálu, sedli si na červená plyšová křesla a každé mělo svoje číslo. Všechna místa byla potom obsazená. Jenom uprostřed čísla 1, 2, 3, 4, 5 byla prázdná. A to byla právě křesla, kde mělo sedět 5 kluků, ale nesedělo. Naopak, oni seděli doma, v košilkách, nastídli v liáku a měli rýmu. Teď sedí u oken a jsou smutní. Tak co jsem říkal, smutně povídal první, nemáme štěstí a vysvědčení bylo pěkné. Tak co jsme říkali, zaplakali další 4, divadlo neuvidíme. Pst, pst, ozvalo se najednou ze dvora. Co to? Kluci koukli dolů, ale v šeru nemohli rozeznat, co to je. Něco se tam hýbalo, něco tmavého, velikánského. Hýbá to křídly a uprostřed to má dlouhý krk, kterým kývá a říká pst, pst. A potom taky dobrý večer, vyvážené obecenstvo, dovolte nám, abychom vám zahráli divadlo, neboť je nám známo, že jste utrpěli křívdu, že jste nevinní deštěm, který vás nastydl. Kluci vjeveně koukají na tu divnou věc v šeru. A teď vyšel měsíček a v tom jasu poznali kluci přátelského slona, který stál na zadních nohách a vlídně kynul ušima. No a to byla ta křídla. Taky houpal chobotem a to byl ten krk. A ještě měl na hlavě červenou čepici. Hluboce se uklonil, šoupl jednou nohou dozadu a drobnými krůčky cupital k oknům, znovu se uklonil a už vážně podával chobotem klukům nějaké lístky. Zde vezměte ty vstupenky, které vás oprávní zhlédnout naše představení, jež je uděláno jenom pro vás a nikdo jiný je nikdy nespatří, neboť si toho zasloužíte svou křívdou. No, kluci dojatě vzali vstupenky a uklonili se, byli udiveni krásnou řečí slona, kterého znali spíše jako nemluvného. Vlastně ho neslyšeli ještě nikdy mluvit a najednou tohle. Zde vezměte spravedlivou odplatu, vaše nespravedlnost bude odměněna, pokračoval slon. No, klukům se to zdálo sice jaksi divné, ale snad se to tak na divadle říká, ne? Po zatroubení na choboce počne divadlo, které se nazývá Šípková karkulka. Zrýmovalo 5 slonů, karkulku hraje slon, tetičku hraje slon, babičku hraje slon, vlka hraje slon, myslivce hraje slon. Hraje tedy 5 slonů, hudbu hraje 5 slonů a taky tančí 5 slonů. Tak a teď to začne. Šípková karkulka. Rozlehla se večerem krásná fanfára na chobot a vrata stodoly se rozletěla a jako husy za sebou se vyhrnulo 5 slonů. Oběhlo dvůr do kolečka, postavilo se v kruhu doprostřed, podalo si choboty a zaspívalo. Potkali jsme kominíka, hleděl na nás nevolí, píchneme ho do pupíka, ať ho bolí, nebolí. Cára, carará, vlk je potvora. No to je dost prosté, řekli kluci. No, já myslím, že nám dáte zapravdu, nebyla to příliš slušná píseň, ale ti sloni to nevěděli, když to byli sloni, ne? Jinak byli velmi slušní. No a potom 5 slonů uteklo do stodolí a z ní zas vyběhl jeden slon s červenou čepicí. A teď viděli kluci, že to nebyla čepice, ale deštník ze zahrady. Na zádech měl nůši od brambor a zpíval. Já jsem malá karku, karkulíčka, posílá mě k vám teti, tetička. Za lesem bydlí bábí, babička a dneska je svátek a babička má pátek. A to je špatně, volali sloni ze stodolí a hned zaspívali správně. Dneska je pátek a babička má svátek. Vždyť je sobota, divil se jeden kluk. Ale to musí být pátek, aby se to rýmovalo. Sobota nejde, to nejde. Dneska je sobota, babička má svátek. To se nerýmuje, volali sloni. Jo, tak ono je to... Ono je to celé rýmované, to já nemám rád, řekl smutně jeden kluk. Já mám rád obyčejné. No něco bude obyčejné a něco zase rýmované, to někdy v divadle tak je. No tak dobře, tak řekli kluci, tak hraj Karkulko. A slon začal. Já jsem malá Karkul, to už bylo, to by to nic, to říkej dál. No dál už nic není, teď má přijít tetička. A slon tetička s velkou zástěrou, v které kluci poznali pruhovanou peřinu, se vyvalil na dvůr. Já jsem malá tetička a nesu nějaká vajíčka a dál už to není rýmované. Tak milá Karkulko, zde vezmi tato vajíčka, co ráda jídá naše babička. A hele, ona se to přece rýmuje, divila se tetička. To ono bude asi dál taky. Odnes je babičce do chaloupky a odevzde jí pěkné pozdravení. No, teď už se to nerýmuje, poznali hned kluci. No tak dál, dál, teď zase ty Karkulko. No já teď nemůžu, teď ona mi má říct, že nesmím být v lese, že se tam zlý vlk nese. No taky to řekni, tetičko. No řeknu, když ona to řekla sama, proč ona to říká, co já mám říkat. To nemá říkat, to mám říct já, to není žádné divadlo, já nehraju. Křičela tetička, zahodila zástěru a zalezla do stodoly a už nehrála. No a Karkulka zatím skákala po dvoře a zpívala la la la la la la la la la. Hledala kytičky, žádné tam ovšem nebyly, ale za to našla koště, které vzala do náruče a zpívala: moje krásné kytičky, jak jste vy mal. Ale v tom šlápla na hrábě, které jí praštili. Kňourala Karkulka: co mě to praštilo do nosu, to já těžko snesu, musím rychle k lesu přiložit k nosu trochu vřesu a rosu. Karkulka se došourala k plotu, strčila chobot do čbánku, který se tam sušil, ale to už asi měla být v lese, protože ze stodoly vyrazil další slon, tedy vlastně vlk, celý obalený v seně a vypadal hrozně a úlísně zaspíval: kde jsi to viděl, Štěpánku, strkatí nos do čbánku. No a Karkulka na to: nejsem žádná Štěpánku a nestrkám nos do čbánku, nýbrž k nosu kladu rosu. A jitrocelné, dodal chlapec, co neměl rád rýmy, ale teď už se mu to najednou začínalo líbit a pokusil se také slovy: moc se mě to líbí, vaše krásné rýmy. No, to nebylo sice na poprvé moc zdařilé, ale Karkulka už pokračovala: kdopak jste dobrý příteli, ale já jsem veverka, co sedí v jetelí, lhal vlk, který nebyl v jetelí, ale celý v seně zabalený. Jak mohl každý poznat, Karkulka si toho asi nevšimla, protože se podívila něčemu jinému. Veverka v jetelí, nejste spíš zajíc? No ten by tam byl ovšem navíc, odsekl drze vlk a zakoktal: co pak to nesete a kam pak jdete? Už si skoro nemohl nic vymyslet a bylo mu úzko. Každý pátek mám babička svátek a já ji nesu, klesu nesu, zabreptala rychle Karkulka, která uměla nejlépe hrát divadlo. Hehehe, a co unesete, Karkulko? Lstivě se lísal vlk. Já unesu hodně, já unesu i automobil. Zapomněl slon, že je Karkulka. Snad jenom automobilíček, když jste Karkulí. Zlomyslně pomáhal vlk zapomnětlivému slonovi Karkulce. Ano, ano, koktala Karkulka, automobilíček, jako pumpdlíček, jako knoflíček, jako malíček, puntíček, nicíček, nicek, nic. Já neunesu nic, zajásala Karkulka. Tak já jdu radši pryč, řekl vlk. No a kluci se mu vůbec nedivili, protože ty poslední verše byly opravdu hrozné. Vlk ale neodešel, naopak odešla Karkulka červená hanbou, ano, a schovala se, protože už ostatní sloni táhli vůz na seno. To byla postel. A ležela v ní babička, měla zavázanou hlavu prostěradlem a rychle brebentila: kdo tu klepal na okénku, koukej, ať si honem venku. Sily však má Karkulička, pospěš za mnou v pokojíčka.
1: Já jsem vlk, já tě slup,
0: vykřikl vlk a drápal se na postel vůz. Ten ovšem hned praskl a zřítil se i s babičkou. No přece žádný vůz neunese dva slony, ne? To dá rozum. Babička i vlk se kutáleli po dvoře, babička vykřikla Jezuskoté a zmizela ve stodole. A vlk se rozvalil v troskách postele a byl rád, že to má za sebou. Klukům se to moc líbilo, tleskali, křičeli opakovat, opakovat, ale na to nebylo ani pomyšlení, protože neměli druhý vůz a také už přicupitala Karkulka a klepala na vrata. Babinko, babinko, doma líste. Je pátek, mám svátek, co bych doma nebyla, zaskuhral vlk. Když je pátek, tak mám svátek a dost, každý pátek mám já svátek. No, protože neviděl, jak dál, tak stále tvrdil, že má svátek v pátek. Karkulku už to mrzelo a řekla honem, nesu vám kytičky takový maličky a nemám klíčky. To, abych ti otevřel, opravil se rychle vlk, který zapomněl, že je teď babička. Ale pak zakňoural, hej, Karkulko, já už jsem v posteli, není mě nějak dobře a hlava mě bolí, a ta hlava, a taky refma, víš, radši zaklepej, vejdi a pozdrav sama. Má úcta, řekla Karkulka a šla k vlkovi, a teď to bude hrozné, lekali se kluci. Ale nebylo. Vlk jenom koukal na Karkulku a nevěděl, co říct dál, ale Karkulka už věděla. Babičko, vy máte ale velké uši. To, abych tě lépe viděla, radoval se vlk a mával ušima. Ale babičko, vy máte modré oči. To, abych tě lépe slyšela, zamrkal na ní vlk. Ale babičko, vy máte velký zub. To, abych tě lépe slup, křičel vlk a honil Karkulku po dvoře. Ale Karkulka se schovala do stodoly. Vlk? Slon stál uprostřed dvora. Lehnu si, usnu si, řekl. Rozhodl se a udělal to. A pak přišel pátý slon, táhl za sebou vozíček a zpíval. Já jsem myslivec jako lívanec a ten vozíček to je můj psíček jako knedlíček. No, možná, že by bylo lepší mazlíček, ne? Soudil chlapec, který se stal básníkem. Ale ostatní na něj křičeli, aby nebásnil. A co to tu leží nedaleko dveří? Zpíval myslivec a šťouchl vlka chobotem. To šimrá, přestaň, kvičel vlk. Ten, co tu leží, je ještě svěží. Nepřestal myslivec a šťouchal víc. Nešťouchej mě pořád, křičel vlk. Já jsem lehtivý, já už to nevydržím. A nevydržel. Vyskočil, šťouchl myslivce, ten ho taky šťouchl. Vlk ho ještě víc šťouchl a myslivec rozšlápl vozík, co byl jeho psík, a vypískl a začal honit vlka a lechtat choboty. A vlk se smál, až se zakuckal a utíkal do stodoly. Myslivec za ním a uvnitř bylo slyšet strkání a výskání a taky plácání a šimrání. No a velký rámus a potom ještě větší rámus a pak ještě větší rámus a pak se kousek stodoly sesýpalo. Kousek u jednoho rohu a taky kousek střechy a hned bylo ticho. Kluci čekali, co bude dál, ale nebylo nic. Měsíček vklouzl za stodolu a všechno potemnělo. Ze stodoly se ozvalo jakési přešlapování, ale možná také, že to jenom žáby zakunkali. No, pánové, to byl dnes den, řekl potom jeden kluk. Jo, vlastně večer, řekli všichni a šli spát, protože teď už byla noc.

vyskočil a hned ho míti chtěl. Žádal plísňák a to smažený, tím byl celý snímek zkažený. Uklidněte prosím, chlapečka,

0: Holomku.
1: Digi hádanka. Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali.

0: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule. Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
1: Jo.
0: Já mám salátky moc rád.

0: Noc byla horká až k zalknutí. Srpeček měsíce svým světlem spořil a co chvíli se zachumlal do dlouhého, dlouhatánského mraku. Už dávno hlídka odpískala spánek, už dávno odpískala desátou. Eva, Radimova zástupkyně, ležela s rukama za hlavou a široce rozevřenýma očima zírala do černé stanové střechy nad sebou. A v tom něco začalo šátrat po plachtě. V Evě by se krve nedořezal. Pak začal venku špitat tenonký hlásek. Evo, nebudím tě? Ne, smohla se Eva na třaslavou odpověď. Kdo je? To jsem já, Esmeralda. Potřebuju s tobou mluvit. Nehněváš se, že jdu za tebou po večerce? Ne, nehněvám, pojď dovnitř. Eva rozsvítila baterku a přikryla ji ručníkem. Ale i v té špetičce světla si však všimla, že Esmeralda má po tvářích mokré cestičky. Zhasni, poprosila, protože se bála, že Eva ty slzy uvidí. Eva zhasla a řekla, pojď sem do pelíšku, a než dořekla to ku, tak tam Esmeralda byla. Tak co pak se stalo? Esmeralda mlčela. Kdyby vypustila jen hlásku, začala by plakat. Eva to tušila. Stýská se ti? Chtěla bys domů? Esmeralda neodpověděla. Byl na tebe někdo nespravedlivý? Esmeralda se schoulila a začala se malinko, malinečko otřásat. Já? Zeptala se Eva. Její návštěvnice však důrazně zavrtila hlavou. Volodě? Radim? Vavík? Opravdu Vavík? To se ví, že Vavík, začala šeptem škýtat Esmeralda. Eva tušila, o co asi šlo. Přesto však namítla, a že jsem si to ani nevšimla. Nepleteš se? A to se ví, že se nepletu. A co ti udělal Vavík? Hodí mě ráno do vody v teplákách a sedmihláska taky. Že jsme je propásli, když jsme hledali sloupy krále a šouky. Házení do vody v teplákách bylo přitažlivou táborovou popravou, která se bleskově vžila. Zavedl ji vlastně Vavík za nepořádek ve stanu, ale obratem ji převzali do svých trestních opatření i ostatní vedoucí družin. Trest to byl sice bezbolestný, ale byla to přece jen jakási veřejná plana. A ty se bojíš, že se uhodíš o vodu? Nebojím, vstýčila hlavičku Esmeralda. Já umím vývrtku. A či mě tam hodí třeba pětkrát, ale musím je tam hodit spravedlivě. A v čem je Vavík nespravedlivý? No přece v tom, že vidí jen to, že jsme je přehlédli. Poslá mě a sedmihláska napřed, ať najdeme další Ašokův sloup, než oni vyluští ten poslední. My ho našli hned a protože oni za námi dlouho nešli, tak jsem řekla, ať to zkusíme zatím vyluštit sami. Protože to byla taková šifra, jakou nás Vavík učil. A jak jsme se zabrali do luštění, tak jsme na družinu zapomněli a nešli jim naproti. A oni nás předběhli a pak nás museli hledat a ztratili prý kvůli nám spoustu minut. Kdyby nás prý nemuseli hledat, tak bychom vyhráli a měli o 20 bodů víc a dostihli bychom Beverky. Takže vy jste je nezdrželi? To si Vavík jen vymyslel? Ano? Esmeralda se trošičku zarazila.
1: No, kopku jsme je zdrželi, připustila. Jenže my nechtěli. My jsme si mysleli, že když to třeba rozluštíme, tak družině pomůžeme.
0: A rozluštili jste to?
1: No, nerozluštili. Ono to bylo moc těžké. Ono nám to nešlo. Ale protože jsme na to měli málo času, kdybychom to luštili ještě chvíli, tak bychom to určitě vyluštili. Jenže na to Vavík nekouká. On nekouká na nic. Že jsem šlapala hlínu na kamna tak dlouho, až jsem se druhý den nemohla ani hnout a všecko mě bolelo. To mi nepočítá, ale že nám proběhli při Ašokovi, to mi počítá. Dala se znovu do pláče Esmeralda.
2: No tak to se musím Vavíka zastat, šeptala jí Eva.
1: Jak to, že ti to šlapání nepočítá?
0: On přece jasně při zapalování říkal, že kamna jsou tak brzy hotová díky neúnavné práci šlapací inženýrky Esmeraldy. Ať mi narostou rohy, jestli to neříkal.
1: No říkal, připustila Esmeralda. Jenže to říkal tenkrát a pak na to zapomněl. Teď vidí jen to, co jsem zkazila, ne to, jak jsem šlapala. My jsme to mysleli dobře. On má teď na nás vztek.
0: Ale nemá vztek, Esmeraldo.
1: Jo, nemá, má. To já poznám, když má.
0: Přela se Esmeralda.
1: Podívej se, holčičko, to, co jsi provedla ty a sedmihlásek, to se stane v životě každému z nás, každou chvíli.
2: Jo, stane, nestane.
1: Stane. Podívej se, zítra bude jiná hra, pozítří zase jiná a jak tě znám, ty to snadno napravíš. Dneska se ti třeba mimořádně něco nepovedlo, ale zítra nebo jindy se ti mimořádně povede. A Vavík, ten si toho všimne, za to ti ručím.
2: Jo, všimne, nevšimne. Ty si myslíš, že to bylo lehké šlapat jíl? On si myslí, že to nic není, jenže se mi vždycky v něm tak zamlaskla noha, že nešla ani vytáhnout.
1: Já si o tom s Vavíkem promluvím, slibovala Eva.
2: To nechci. Já ti to neříkám proto, aby se za mě přimlouvala. Já chtěla jen vědět, kdo z nás má pravdu.
1: Máte ji oba, každý kus. A proto je to tak těžké překousnout, víš? Rozmysli si to, uvidíš, že jí máš půl ty a půl Vavík. No dobře, ale celou jí nemá, viď? Jak jsem říkala, že jí má jen půl. Ty jsi, Eva, taková báječná. Já bych ani neusnula, kdybych si s tebou o tom nepopovídala. A už usneš? Usnu. A opravdu usnula. Naráz. Eva je v posteli. V té posteli, která byla tak pro jednoho. To byla bartolomějská noc.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... tím tentonon stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech, totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: názor.
1: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
2: No, je to hrůza.
3: Cože?
2: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
4: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
2: Ať jsi hostitel či host,
1: pamatuj na zdvořilost.
4: Začíná to už zvoněním.
2: U dveří.
4: Kde jinde?
2: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
4: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
1: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
2: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš? Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
3: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
2: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
4: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
2: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
4: No tak se mu omluvím já.
2: Že není slušně vychovaný?
4: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
1: Tak jste doma.
4: No jistě. Ale zůstaneme...
1: Doma i dál.
4: Ano, ale v čem?
1: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
4: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
3: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
2: Joj, Dananky, spodním.
1: Prosím tě, sportovním.
3: No, vezmeš si plavky a ploutve.
2: No, a návštěva si tě plete srdce.

0: chybou, že ano?
1: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti mi přijde jako strašák do zelí.
2: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
0: Do cizího bytu.
2: Do pokoje sama. A nebo na po...
0: Na povidla do špíže.
2: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
0: On si neumí sám sednout? Ha, to máte pěkné hosty.
2: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
0: mu nabídnu pohoštění.
2: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
0: Ano, můžeme se koukat na televizi.
1: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
0: To mi tedy vadí, tati.
1: Takže televizi co?
0: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
1: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
0: Ale tati...
1: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
2: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
0: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
2: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
0: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
2: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
1: Přitom nezýváš, nekoukáš, kdy co lítá. Hostovi se musí dostat...
0: Pohoštění.
1: Plné pozornosti. S tím tvým pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, žano?
2: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
0: Povidla.
3: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
2: No, to by snad nestačilo, Máničko.
3: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
0: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
3: K nám.
0: Ne, kde pak od vás.
3: Ono taky záleží na hostovi, víš.
2: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
1: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
0: Nebo onemocnění.
2: Ale to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
0: Choroba.
2: Něco úplně jiného, nevíš?
0: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
1: No to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
2: Ano.
1: Třeba, ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
0: Zapomnětlivost.
1: Ne, je to známka...
3: Sklerózy, že ano.
1: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, květák.
2: Ale...
1: Květiny, šmankoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
2: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
0: A zbytek návštěvy prostojí.
2: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
0: To stejně nestálo za řeč.
2: Ne, protože se nepřišel najíst.
1: Ale o jídle bu řeč teď.
4: Piggy vtip.
5: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
6: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla.
0: Divil se v duchu orel. Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
2: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestali.

0: Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.
1: La,

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dní a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o tygrovi Fridolinovi. To je kdesi takový zapomenutý prales. Tím pralesem vede hluchoněmá cestička a na samém konci hluchoněmé cestičky bydlel ukrutánský zlý tygr Fridolin. Samozřejmě, že si hluchoněmou cestičku vymyslel a udělal on sám. Byl totiž líný lítat po pralese a namáhat se. Takhle každý, kdo šel hluchoněmou cestičkou, musel přijít nakonec až k jeho doupěti a tam si to už přestrašlivý Fridolin s každým vypořádal podle své chuti. A nestalo se věru, že by se po hluchoněmé cestičce vrátil někdo živý zpět, aby mohl nechat ostatním na jejím začátku varovný nápis. I letělo jednou nad tím pralesem pekařské letadlo a bylo vrchovatě naložené makovníky. A jeden makovník byl tuze zvědavý. Vykukoval pořád z okénka a co jiného se mu nestalo, než že vypadl z letadla ven. Spadl do pralesa, jen to žuchlo a rovnou na hluchoněmou cestičku. Nikde nikdo nebyl. A tak milý makovník vstal, oprášil se a šel hluchoněmou cestičkou rovnou k doupěti tygra Fridolina. Byl to hloupoučký a neskušený makovník a vůbec netušil, že by mu mohlo někde hrozit nějaké nebezpečí. Pobroukával si jakousi píseň, až konečně přišel na samý konec hluchoněmé cestičky. Strašlivý Fridolin ho už vyhlížel. Zařval přeukrutně, myhl se vzduchem jako pruhovaný blesk a popadl překvapený makovník. Ten nestačil ani slušně pozdravit a už byl snědený. Tygr Fridolin stál chvíli zadumaně, potom se mlsně olízl a zahuhlal.
1: Hromé, to bylo dobré.
0: A zahleděl se přimhouřeně hluchoněmou cestičkou, jestli tam snad nepochoduje takové dobroty ještě aspoň 1000 kusů. Ale nikde nic. I zalezl do doupěte a číhal dál. Od té chvíle však nebylo se strašlivým Fridolinem něco v pořádku. Jako by mu v hlavě přeskočilo. Zachutnali mu totiž makovníky. Na nic jiného neměl ani pomýšlení. To šlo například po hluchoněmé cestičce růžové prasátko. Šlo, spokojeně si chrochtalo, až přišlo nakonec. Tu proti němu vyskočil přestrašlivý Fridolin, vycenil na něj zamakované zuby a zařval: Davaj, makovník! Samozřejmě, že prasátko udělalo pod sebou strach loužičku a koktalo.
2: Já nemám.
0: A tu ukrutný Fridolin zavil jako tovární siréna a chraptivě zaskřehotal. Už ať seš pryč, nebo... Tam šel každý po hluchoněmé cestičce pěkně pomalunku, zvesela, inu, jako na procházku. Ale naspět letěl každý jako bledý tryskáč půl metru nad zemí a jakživ se už tím směrem neopovážil ani ohlednout. A tak se stala jednoho krásného dne ta věc, že z hluchoněmé cestičky vylezl na sluneční světlo sám vyhladovělý Fridolin. Když k němu makovníky nepřišli sami, vydal se je hledat. Bez makovníků neměl život pro Fridolína už vůbec žádnou cenu. Zakoulel žlutýma očima, potom neomylně zavětřil a pustil se jako posedlý kterým si směrem. Nemýlil se. Do večera vyslídil pekařskou továrnu, která vyráběla makovníky ve velkém a letadly je rozvážela po celém světě. Tygr Fridolín už nemyslel na nic. Bez rozmyslu napadl nejbližší makovník a než se kdo nadál, slupl jich celou ošatku. Ani si nevšiml, že ho chytilo za kožich plno zamoučených pekařských rukou a strčili ho do pevné klece. Usmíval se jen přihlouple a šťastně na všechny strany a mlsně se olizoval. I hned ho odeslali expres do nejbližší zoologické zahrady. Na kleci měl cedulku. Pozor, žere pouze makovníky. A tak skončil strašlivý tygr Fridolín v zoo. Maso nechce ani vidět. Ale kvůli makovníkům vstane třeba o půlnoci.
2: Ne, děti, nic, dneska nebude, prostě nic.

Před mnoha a mnoha lety žil jeden císař, který měl tak náramně rád krásné nové šaty, že vydával všechny svoje peníze na to, aby byl pěkně nastrojen. Nestaral se o svoje vojáky, nestaral se ani o divadlo nebo o lov, staral se jen a jen o to, aby se ukazoval v nových šatech. Měl roucho pro každou denní hodinu. A tak, jako se říká o králi, že je v radě, tak tady se vždycky říkalo, císař je v oblékárně. Ve velikém městě, kde císař bydlil, bylo velmi veselo. Každý den tam přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a tvrdili, že dovedou utkat tu nejskvělejší látku, jakou si lze představit. Nejenom, že prý jsou barvy a vzorek neobyčejně krásné, ale šaty, které se z látky ušijí, mají prý tu podivuhodnou vlastnost, že jsou neviditelné každému, kdo se neosvědčí ve svém úřadě, nebo je hloupý, až Bůh brání. No to by byly přece skvělé šaty, myslel si císař. Kdybych je nosil, mohl bych přijít na to, kdo se v mé říši nehodí pro úřad, který zastává. Mohl bych rozeznat hloupé od chytrých. Ano, tu látku mi musí i hned utkat. A vysázel těm dvěma podvodníkům na ruku mnoho peněz, aby začali se svou prací. Podvodníci postavili také dva tkalcovské stavy, dělali jako, že pracují, ale na stavu neměli zhola nic. Bez dlouhého rozmýšlení si vyžádali to nejjemnější hedvábí a nejskvělejší zlato. To si strčili do vlastního váčku a pracovali na prázdných stavech dlouho do noci. Teď bych přece jenom rád věděl, jak daleko jsou s tou látkou, myslel si císař, ale bylo mu poněkud divně u srdce. Při tom pomyšlení, že ten, kdo je hloupý, nebo kdo si vůbec nehledí svého úřadu, látku nemůže vidět. Byl sice přesvědčen, že sám o sebe nemusí mít žádné obavy, ale přesto chtěl napřed někoho poslat, aby se podíval, jak to s látkou vypadá. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivuhodnou sílu látka má a všichni byli chtiví vidět, jak špatný nebo hloupý je jejich soused. Pošlu ke tkalcům svého starého, poctivého ministra, myslel si císař. Ten může nejlépe posoudit, jak látka vypadá, neboť má rozum a nikdo nezastává svůj úřad lépe než on. A tak starý, poctivý ministr zašel do sálu, kde ti dva podvodníci seděli a pracovali u prázdných stavů. Je mi náčku, myslel si starý ministr a vykulil oči. Vždyť nic nevidím. Ale nahlas to neřekl. Oba podvodníci ho poprosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíž a ptali se ho, jak se mu líbí krásný vzorek a nádherné barvy. Pak ukázali na prázdný stav a chudák starý ministr nepřestával kulit oči, ale nic neviděl, poněvadž tam nic nebylo. Pane Bože, myslel si, že bych byl hloupý? No to bych si nikdy nepomyslel. Žádný člověk se to nesmí dozvědět. Já, že bych se nehodil pro svůj úřad? Ne, to nejde, abych řekl, že nevidím látku. No, proč pak nic neříkáte, pravil jeden tkadlec. Je to překrásná látka, opravdu báječná, řekl starý ministr a díval se svými brýlemi. Ten vzorek a ty barvy. Ano, povím císaři, že se mi to neobyčejně líbí. No, to nás těší, řekli oba tkalci a jmenovali barvy i vzácný vzorek jejich jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby to mohl císaři povědět, až se vrátí. A také to udělal. A tu podvodníci žádali ještě více peněz, víc hedvábí a zlata, že prý je potřebují na tkaní. Všechno strčili do vlastních kapes, na stav se nedostalo jediné vlákénko. Tkali dál jako dřív na prázdném stavu. Císař k ním poslal zakrátko zase jiného zdatného hodnostáře, aby se podíval, jak pokračuje tkaní a zda bude látka brzy hotova. Vedlo se mu stejně jako ministrovi. Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic než prázdné stavy, nic neviděl. No tak co? Není to krásný kus látky? Ptali se oba podvodníci a ukazovali a vysvětlovali nádherný vzor, který tam vůbec nebyl.
Hloupý přece nejsem, myslel si hodnostář, že bych se tedy nehodil ke svému dobrému úřadu. To by bylo opravdu divné, ale nesmím to dát na sobě znát. A tak chválil látku, kterou neviděl, a ujišťoval je svým potěšením z krásných barev a nádherného vzoru. Ano, ano, je opravdu báječná, řekl císaři. Všichni lidé ve městě mluvili o nádherné látce. Tu ji chtěl vidět sám císař, dokud ještě bude na stavu. Odebral se s celým zástupem vybraných mužů, mezi kterými byli i ti dva staří zkušení hodnostáři, k oběma prohnaným podvodníkům, kteří tkali ze všech sil, ale bez jediné nitky na stavu. Není ta látka báječná? Ptali se oba zkušení hodnostáři. Vaše veličenstvo, račte se podívat, jaký vzorek, jaké barvy. A ukazovali na prázdný stav, neboť se domnívali, že ostatní tu látku určitě vidí. Co to je? Myslel si císař. Nic nevidím. No to je přece hrozné. Což pak jsem hloupý? Nehodím se snad k tomu, abych byl císařem? To by bylo to nejstrašnější, co by mě mohlo potkat. O, látka je opravdu krásná, řekl však nahlas. Vyslovují s ní svou nejvyšší spokojenost. A spokojeně pokyvoval a pozoroval prázdný stav. Nechtěl říci, že nic nevidí. Celý jeho průvodce díval a díval, ale neměl z toho víc než všichni ostatní. Přesto však říkali jako císař. O, je opravdu krásná. A radili mu, aby si šaty z té nové nádherné látky vzal prvně na nejbližší veliký průvod. Je báječná, překrásná, skvělá. Šlo od úst k ústům a všichni s ní byli náramně spokojeni. Císař dal oběma podvodníkům do knoflíkové dírky rytířský kříž a nádavkem titul dvorních tkalců. Celou noc před oním dopolednem, kdy se mělo konat procesí, seděli podvodníci u svých stavů a měli zapáleno víc než 16 světel. Lidé se mohli přesvědčit, jak mají napilno, aby dohotovili císařovi nové šaty. Tvářili se, jako by odebírali látku ze stavu, stříhali ve vzduchu velikými nůžkami, šili jehlou bez nítě a nakonec řekli, hle, už jsou šaty hotovy. Císař k ním sám přišel se svými urozenými kavalíry a oba podvodníci zdvihli jednu ruku do vzduchu, jako by v ní něco drželi a pravili, hle, tady jsou kalhoty, tady je suknice, tady je plášť a tak pořád dále. Jsou lehké jako pavučina. Člověk by si málem myslil, že nemá na těle dočista nic, ale to je právě veliká přednost těch šatů. Opravdu, opravdu přisvědčovali všichni kavalíři, ale nic neviděli, poněvadž tam nic nebylo. Vaše císařské veličenstvo, račte si nyní nejmilostivěji svléci svoje šaty, pravili podvodníci. Oblečeme vám nové, tam prosím, tam, před to velké zrcadlo. Král odložil všechno svoje šatstvo a podvodníci se tvářili, jako by mu oblékali jednotlivé kusy nových šatů, které mu ušili a vzali ho kolem pasu, jako by mu něco připevňovali. To měla být vlečka a císař se před zrcadlem otáčel a obracel. O, jak vám sluší, jak skvěle padnou, vychvalovali všichni císařovi nové šaty. Jaký vzorek, jaké barvy, je to skvostné roucho. Venku stojí dvořané s nebesy, která ponesou nad vaším veličenstvem v průvodu, hlásil vrchní ceremoniář. Dobrá, jsem přece připraven, pravil císař. Padnou mi dobře, co? A pak se ještě jednou otočil před zrcadlem, neboť chtěl vzbudit dojem, jako by si opravdu prohlížel nádherné roucho. Komoří, kteří měli nést vlečku, hmatali rukama po podlaze, jako by ji zdvíhali. Šli a drželi se vzduchu. Nesměli na sobě dát znát, že nic nevidí. A tak císař kráčel v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé na ulici i v oknech říkali, bože, bože, jak krásné jsou císařovi nové šaty, jakou nádhernou vlečku má na svém rouchu, jak znamenitě mu to padne. Nikdo nechtěl na sobě dát znát, že nic nevidí, neboť by se pak přece nehodil pro svůj úřad, nebo by byl náramně hloupý. Žádné z císařových šatů neměly takový úspěch. Ale vždyť král nemá nic na sobě,
zvolalo jedno malé dítě. Pane Bože, slyšte hlas nevinátka, řekl otec. A jeden šeptal druhému, co to dítě povídalo. Nemá nic na sobě, nemá nic na sobě. Tuhle jedno malé dítě říká, že nemá nic na sobě. Vždyť nemá nic na sobě, volal nakonec všechen lid. A císaři běhala husí kůže po celém těle, neboť si byl vědom toho, že mají pravdu. Ale myslel si, teď musím vydržet do konce průvodu. A tak si vykračoval ještě pyšněji a komoří šli za ním a nesli vlečku, která tam vůbec nebyla.

0: Hryže, dřevo, řízy, řízy. Dřevo z dubu, dřevo z břízy.
1: Hryže, dřevo, vesele? Vždyť má zuby z ocele.
0: Co je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Zuby z ocele má...
0: Žralok!
3: Ten má zuby jako z ocele.
0: No.
3: Ale nehryže dřevo.
2: A to je pravda, ten má rád rybičky.
3: Zuby z ocele a dřevo řízy, řízy, hryže, pila.
4: Jednoho dne mi Bose řekl, dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Ha, náhodou vůbec ne, řekl Bose. Ptali jsme se už mámy, jestli smíme. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli, a ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. Čiu, to bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila, že si to vyspomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl, hele, vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte, co když přijdou strašidla? To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci dostali hlad. A kluci si hned taky udělali chlebíčky.

0: V 8 hodin večer jsme šli. Kluci šli spát na Melangordenský seník a my na Norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Ole Kolifink si sebou vzal Svipa. Ten se má, že má psa.
1: Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek. A maminka řekla, ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko, to dělají všichni tuláci.
0: Když jsme dávali dobrou noc klukům, řekl Lasse,
1: tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. V loni našli na Norgordenském seníku zmii. No to bych rád věděl, jestli tam ještě nějaká bude i letos.
0: A Bose řekl, no možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší je tam určitě.
2: Fuj, ty jsou hnusný.
0: Ha, chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší? To uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek. Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla už skoro úplná tma. Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seně. Vonilo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak ale zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Anna říkala, že si myslí, že by to bylo prima. Spát se nám nechtělo ani trochu. Ale měli jsme hlad a tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Až nakonec byla kolem nás taková tma, že když jsme si drželi ruku před očima, tak jsme ji neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo. Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně. Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. A nikoho by se neptal, jestli smí. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A tu jsme najednou zaslechli vytí. Hrozné, strašlivé vytí. Bylo to jako kdyby najednou zavilo tisíc strašidel. Umírali jsme strachy. Ale neumřeli jsme, jen jsme hrozně křičeli.
1: Je, to se Lasse, Bose a Olena smáli, protože to oni tak vyli. A taky oni šustili předtím v seně, když se k nám plížili.
0: Brita říkala, že je to moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince.
1: Ale Lasse řekl, adi, to byla přeci jenom legrace. A Bose řekl,
2: žalobníček, zvoneček, postavil si domeček.
0: Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí ta krev v žilách už trochu tuhla. Potom se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam nemáme připlížit a postrašit je taky, ale už bychom to byli nedokázali, tak jsme byli ospalé.
1: Probudilo nás kokrhání na Norgordenu a také to, že nám bylo zima. To bylo zima.
0: Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstávat. Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lasse, Bose a Ole vycházeli z Melangordenské stodoly. Taky jim bylo zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. Představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo. Protože bylo teprve půl páté. Ale naštěstí brzy zazvonil Agdin budík, protože musela vstávat a jít dojít.
2: Dala nám teplé mléko a žemle. Ty nám chutnaly. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože se mi ještě chtělo spát. Byl to určitě moc chytrý člověk, ten, co vynalezl postele. Protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp.

0: My hrajeme na schovku? Jo, Stino, mám tady svačinu, svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
2: Justino. No, mousta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
2: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
2: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
2: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
2: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
2: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
2: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
2: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. No, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
2: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
2: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
2: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel?
2: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte! Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
2: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo mořeplavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou... vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
2: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
2: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
2: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
2: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
2: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
2: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
2: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
2: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
2: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
2: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, Hugo, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
2: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
2: No.
1: Ho. J.
2: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
2: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
2: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
2: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
2: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han, na kanárskou.

0: kočka, kanár jása neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, ham, na kanárských ostrovech svaz chovatelů kanárů.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
0: povídá liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.

0: Vrána krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak? Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
0: To krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a z plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Tu teprve naše milá krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
1: konečně stín.
2: Oni na něj zamávali.
1: Aby mu pomohli, no.

No vida, konečně se nehádáte, ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: byl ale mlsnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.
2: Nebožka bába zabila švába, neboštík dědek byl toho svědek, neboštík dědek byl toho svědek.
3: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
4: Bábinko?
0: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
1: Kde pak? Já myslím...

0: Tuhle sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: netopíří kouzlení. Simsala pum pim, bonjour mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát, usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne, jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netahejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do deseti. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.
1: Deco, Deco, l'envia cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

0: vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč.
1: To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál.
0: A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hrom udeří. Koukal na louku a nechtěl věřit svým očím. Na louce stál kanón.
1: Ale hrom do stavidla,
0: skoprněl Žblabuňka.
1: To se mi snad jenom zdá. Oni tady ten kanon zapomněli.
0: Chvilku na ten opuštěný kanon koukal, ale jen tak z dálky. A pak povídá,
1: no nic, však oni se zase pro něj vrátí.
0: Vlezl do rybníka a šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody.
1: A hrom do police!
0: Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanon podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník. A pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával. A nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil. A tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky.
1: No, takový kanon se může ještě někdy hodit,
0: funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanonu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky.
1: A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanónu naládovaný prach. Najednou to vzadu zasyčelo a vyprskl malý obláček bílého kouře. Vodník to ještě chtěl rychle uplácat kloboukem, ale už bylo pozdě. Blesklo to a v zápětí se ozvala hrozná rána. Kanón vystřelil a koule s hvízdáním letěla přímo do vsi a tam urazila starostovi komín na chalupě.
2: 1000 pulců rohatejch,
0: zalomil Žblabuňka rukama.
2: To jsem tomu ale dal. Je já na ten kanon vůbec šahal, bědoval. Co teď?
0: Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku a nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě, ani nedutal.
1: Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl, ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
0: Hned mi sem pošlete našeho policajta, křičel starosta. To se musí vyšetřit.
1: Policajt přiběhl. Měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
0: Poslouchaj, řekl starosta a vzal si policajta stranou. Někdo nám tady střílí z kanónu. Vyšetřete to.
2: Já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi,
1: řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
0: To má čas, vykřikl starosta. Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
1: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
0: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete, odchod.
1: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku.
2: Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval. Že já na ten kanon vůbec jenom šál, že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl.
1: Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen.
2: Dále,
1: vyhrkl vodník.
2: Tedy chci říct, co se děje?
1: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco? Vodník slezl z vrby.
2: To jsem byl, prosím, já,
1: špitl zkroušeně.
2: Ale vystřelil jsem jenom malonko.
1: Jo, malonko, zavrčel policajt.
2: Ustřelil jste starostovi komín,
1: tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír. Musím napsat hlášení. Kde je ten kanón? Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
2: Tady, prosím,
1: řekl a rozhrnul rákosí.
2: Tady je.
1: A ukázal na kanón, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
2: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času, chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno? Vodník Žblabuňka,
1: řekl zvadle vodník.
2: Někdy taky Hastrman.
0: Narozen?
2: Ano,
1: řekl vodník. A policajt napsal do rubriky narozen ano.
0: Pohlaví?
1: Zeptal se ještě.
2: Mám,
1: zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá.
0: Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
2: Takhle,
1: řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy.
2: Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu.
1: A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se zase překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum. Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval komíník ten ustřelený komín. Koule z kanónu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Komíník se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert. Padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla. Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí. Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval.
2: Že já jenom na ten kanón šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát.
1: A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta. Vodník zbledl.
2: Je... To je ale nadělení,
1: zavzdychal.
2: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
1: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevysknul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
0: Tak, jsme tady.
1: Řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
2: Já vím,
1: vzdychl žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
0: Jojo, kmotře,
1: smál se starosta.
0: Už to mám tady pro vás připravené. To víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
1: A už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
0: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
1: A pak mu ještě připnul na kabát medaily zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

0: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
1: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
0: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
2: Vždyť máme lodě jen do 80.
0: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
1: 66! 66! Máte nějaké problémy?
3: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.
4: Jendo, nemohl by sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
5: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
6: Jo.
5: Na. A bude dneška. Smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
7: Jasný.
5: Běžte.
4: I křestní.
5: I křestní.
4: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
8: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
4: A v noci co?
8: Co v noci co?
4: Co se tam děje v noci nenormálního?
8: Nenormálního nic, normálně tam straší.
9: O rozvázaných tkaničkách.
10: Jauvajs!
9: Sykl Péťa bolestivě a zvedal se ze země. Už zase upadl. Zatracené tkaničky, vztekal se. Pořád se mi pletou do cesty. Bylo to opravdu tak. Kdykoliv Péťu někdo potkal, mohl si být jistý, že se za ním potáhnou tkaničky jako hadí ocásky. Byly celé zablácené, věčně o ně zakopával, ale aby si je pořádně zavázal, neměl čas. Zavážu si je ve výtahu. Počkej, až s ním to jablko. No, vždyť už budu doma. Mně to nevadí. To byly nejčastější výmluvy. Tkaničky zatím nešťastně projížděly prachem, louží, blátem, mokrou trávou. Byly skřípnuty, zašlápnuty, přišlápnuty, přejety. Toho rána Péťa běžel do školy zase na poslední chvíli. Zavazováním tkaniček se pochopitelně nezdržoval. Ovšem, přišlápl si je na každém druhém kroku. Nakonec o ně zakopl, upadl a zůstal ležet jak dlouhý, tak široký. A pak se to stalo. Tkaničky se začaly prodlužovat, natahovat, plazit a ovíjet Péťovi nohy jako popínavá rostlina. Péťa leknutím celý skoprnělý nebyl schopen pohybu. Tkaničky blesku rychle obtočily jeho nohy, trup i ruce. Omotali celé Péťovo tělo, takže vypadal jako špulka nití. Jen boty a hlava koukaly ven.
10: To je teda krutý,
9: pomyslel si ohromeně Péťa. Ještě víc ho ale vyděsilo zjištění, že už měl být dávno ve škole. S námahou se zvedl ze země.
10: Musím sebou hodit,
9: říkal si. Jenže nebyl schopen udělat jediný krok.
10: Že by skok?
9: A hop! A hop! Vida, jde to! A tak milý Péťa poskakoval parkem, kolem samoobsluhy, kadeřnictví i pošty. Lidé se za ním překvapeně ohlíželi. Starší pán ho, asi v domnění, že jde o nějakou hru, povzbuzoval.
6: Přidej do toho! Přidej do toho!
9: Dlouhosrstý jezevčík Belina, kterého potkával každé ráno, na něj zuřivě hafal a pronásledoval ho až k řeznictví. Tam ho naštěstí zaujalo něco jiného. Péťovi docházely síly.
10: Ještě pár skoků. Ech, no tak, Péťo, vzmuž se. Hop, dva, tři.
9: A konečně stojí před školními vraty. Jenže vrata byla zavřená. Pochopitelně, vyučování už začalo. Jindy by si zazvonil na pana školníka, ale teď měl obě ruce pevně přitisknuté k tělu a nemohl s nimi ani pohnout. Natož zvonit na zvonek.
10: To jsem tomu dal, to jsem to vymňouk, zatracené tkaničky.
9: Na poslední slova tkaničky odpověděly pevnějším sevřením.
10: No jo, jen se nezblázněte, lekl se Péťa. Já vím, je to moje vina. Neměl jsem vás nechávat rozvázané.
9: Sevření malinko polevilo.
10: Slibuji, že už vás budu vždycky zavazovat,
9: dodal rychle, aby si to snad tkaničky nerozmysleli. Ty se ale ani nepohnuli.
10: Vážně, ode dneška žádné rozvázané tkaničky,
9: pronesl rozhodným hlasem. Znělo to tak přesvědčivě, že tkaničky povolili sevření docela a dokonce se začaly pomalunku odmutávat z Péťova těla.
10: Na mě je přece spoléh, popoháněl je Péťa. Dostal jsem na pamětnou
9: a poučil jsem se, mudroval a sledoval, jak se tkaničky pomalu vracejí ke své původní délce.
10: Tkaničky vždycky jen zavázané,
9: zvolal a pevně utáhl kličku na jedné i na druhé botě. Uplynul jeden, dva, tři dny a Péťa nosil na botách skutečně předpisové kličky. A čtvrtý den? Čtvrtý den si pořídil boty na suchý zip.

lesem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

bída situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložené.

začal jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: Jedničku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: do cel.
1: Dosti se postím a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přihnou.

0: kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
1: Je mi závratně,
0: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádný podraz. Zase se ozvu.
0: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dozad zatělo drápky zvířátko jménem strach.
2: Figi hádanka.
3: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
2: Co to je?
4: Kdo bere klobouky, to je jasné.
3: Zloděj!
4: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají.
3: Je,

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá. Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda, nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávěj mě pohádku. Zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Protože kachna ví zkrátka všechno. Protože kachna ví zkrátka všechno. Protože kafka, kaňka ne, kapsa ne, kachna, protože kachna ví

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám, já, netopír kouzelník, magický Pierre, olala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? Hi. O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: nás v Syslově Holenkové je jen jedno třídní. A tak, když jednou onemocněl starý pan učitel, nařídil pan starosta, aby zatím vyučoval děti ponocný Davídek. To byl věru rázný člověk. Za mlada sloužil mnoho let na vojně a proto uměl náramně dobře komandovat. Starý pan učitel vždycky řekl dětem jen: tak Vašíku nebo Mariánko, povídej nám násobilku sedmi, a už to šlo jako po másle. Ale tenhle ponocný Davídek, to ne, to bylo něco dočista jiného.
1: A pozor, Vašku, vstát teď, zpříma, hleď, násobilku sedmi říkej teď.
0: A běda Holenkové, když děti na komando neposlechly. To hned cítili na zádech rákosku a křiku byla rázem plná třída. Také Bubáček s Pulcem často cítili rákosku ponocného na svých zádech, když nedávali právě dobrý pozor nebo náhodou něco neuměli. Jenomže je, to opravdu ani troch nebolelo. Protože Bubáčka i Pulce by byl musel ponocný trestat jen metlou spletenou z lipového líčí. Ale přesto měli zlost, že se na ně rozkřikuje. A tak zrovinka čtvrtý den, co byl pan učitel nemocný, stala se u nich ve třídě taková věc...
1: Přímá, hleď, na sobělku šestí říkej teď.
2: Poslušně hlásím, jednou šest, šest, dvakrát šest, dvanáct, třikrát šest, osmnáct, čtyřikrát šest.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, mě prší za krk.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, já hlásím, že mě mordiansky zevou nohy.
3: Prosím, prosím, pane ponocný,
2: je, prosím, poslušně hlásím, že mě uletěly právě všechny sešity.
3: Prosím, poslušně hlásím, že na mě padají kroupy.
1: Polidej, jedanec u všech kozů, co se to tady děje? Vletě a takováhle činěnice, kdo to jak živ viděl, i to skučí jako šakal.
0: Vítr a meluzina skučí. Kučeli ve třídě jako celá tlupa starých kocourů a sešity létali otevřenými dveřmi až na náves. Klukům se ježili vlasy na hlavě jako hřebíky a děvčatům vlály copy vysoko nad hlavami. Davídek se při té činěnici musel pořádně držet katedry, aby ho silný vítr neporazil, když se chtěl dostat k oknu, aby se přesvědčil, jaké že je počasí venku na návsi.
1: Pro krýle pána pánoucího, lidičky, teď venku se jak koukám, nehne ani stýblo, ani lísteček. A tady milion brundibarů, máme hotové dopuštění. Jako by se nám tu všichni čerti ženili.
0: Ve třídě to zahrmělo a hned potom uhodil hrom do starých kamen, která se rozsypala jako domeček z karet. Ponocný Davídek byl z toho tak vystrašený, že stál u tabule jako dřevěný a jen se díval na sloup černých sazí, který se valil z rozbouraných kamen.
1: Milion brundibarů, tisíc kulíok, granátů, to byla petarda.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, ten vítr, bouřku, hromobytí a kroupy no? Dělal tady za mnou Mulisákův Bubáček.
1: Cože?
3: Já jsem ho viděla.
1: Kdo? Mulisákův Bubáček? No pardy, ranesno, bodeť, že mě to nenapadlo. To on přece určitě dovedl. No počkej ty kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Munisák z lavice ven, teď! Tak povídám. Munisák z lavice ven, teď! Nebo si pro tebe najdu?
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on Bubáček nemůže.
1: Jak to, že nemůže?
3: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
1: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
3: On se, prosím, Bubáček umí taky udělat neviditelným.
1: Pardy, hranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde.
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on dělal Bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobytí tím mlýnkem na kávu, co leží u jeho lavice.
1: Cože? Pardyrákos, to snad ne?
3: Prosím, ano.
1: Ukaž, já se na ten mlýnek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátu. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou činěnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád. Dešť, silný vítr, melazina a meluzina. A změní je tady taky. No ale jak by jen mohl?
3: Prosím, poslušně hlásím. Já jsem se dívala, jak to Bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
4: No, a dá?
3: Pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
1: Pordy, rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, on třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko klička.
5: Milion brudivaru, co to?
3: A chumelí, už zase chumelí.
5: U všech rohatých, jak se to zastavuje. Poslyšíš, Mariánko, jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
3: Prosím, to já už nevím, protože já jsem hned zalezla pod hlavy.
5: Pardy a ranec, tenhle instrument mi byli všichni rohatí dlužní. Co s tím?
1: Pozor! Všichni ze třídy ven! Teď a domů marš! Nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou!
0: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal pět. Ponocný Davidek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té činěnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobytí rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davidek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce, a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobytí a hromobytí. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a uploval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
5: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat Munisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? Kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál, vytáhl zase ven a byla by z toho zase nějaká nová mela.
6: Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
0: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil Holinkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly, klika se také drobátko pootočila a v okamžiku bylo v domečku hotové boží dopuštění. Hřmělo, hrombil, blízkalo se, chumelilo i kroupy se ze stropu sypaly tak hustě, že ponocný Davídek už ani nepomyslel na to, aby nějak ten zpropadený mlýnek zastavil. Vzal nohy na ramena a raději vyrazil ze světnice. To se samo sebou rozumí, že kocourek Myška, který to všechno vlastně způsobil, byl venku ze dveří dříve než on.
1: Prokryle pána panoucího, milion hrnců, kulí a granátů, já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup, okna se mi třesou jako při zemětřesení a hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych pozor, hromobití přestát teď. A hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
0: A protože hromobití Holenkové opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
1: Pane starosto, poslušně hlásím.
4: Co pak?
1: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom, až se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
4: Davidku, člověče ponocný, co mi to tady pletete?
1: Já
4: to lepím. O čem to mluvíte? Že byste si zase někde přihnul.
1: Ale prokryle, pána. Pane představený, jak bych mohl. Teď já na to ani nemám. Já jsem ani sluníčku ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
4: Tak, kdyby... dost, Davíčku.
1: Ano.
4: Vzpamatujte se.
1: Dobře.
4: Venku je nebe modré jako šmolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kloupami a já nevím s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
1: Pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
0: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje, co tak ponocného Davídka vyděsilo. Pán starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
4: Jašku, Davidku, no ono, opravdu jako když ve světnici hřmí.
1: Co jsem říkal, no.
4: I ty kroupy, jako když tam padají. Poslyšte, Davidku, co má vlastně tohle všecko znamenat?
1: Co to?
4: Jestli je v tom nějaká čertovina. Davídku, tak.
1: Poslušně hlásím, pane představený, to všechno ten mlýnek a ten kluk strašidlácká.
4: S vámi je ponoční řeč jako s kozou tanec. Já se tam dovnitř podívám. Prokryle, pane, to je fujavice. A krop je tu až po kolena. A vítr mi vzal čepici. Co tam je mela, Davidku? A zima. Milion brundibarů, jako by byl únor, co to je?
6: Tady máte čepici, pane starosto.
0: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davídkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Stričku Mulisáku, pane šéf, no tak, probuďte se honem ve světnici. U ponocného Davídka je moc zle.
4: Co je, Vouňačko?
0: Ale
4: proč mě budíte? No, nechte mě spát.
0: Ale povídám.
4: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Arabáčkovi na hrušky a nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě nenecháte ani pořádně vyspat.
0: A to já všechno vím, pane šéf, ale u ponocného Davídka se sypou kroupy, ve světnici je boží dopuštění a pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
4: Pardiera, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete Almaru. Kde je přístroj na počasí?
0: Já nevím, pane šéf. Tady není.
4: Tak honem, Bouďačko, honem, na věšáku má můj kouzelný kabát, dejte ho sem. Já musím rychle do vsi, až já toho kluka dostanu. Já mu ukážu.
0: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem Holenkové opravdu neslyšela, protože Mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak Mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků, a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, přecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
4: Tak co? Sousedi, podíváme se dovnitř.
6: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří, zpřeházené.
4: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
6: Vy máte odvahu, pane starosto.
4: Pro krýle, pán. Lidičky, ponocný, pojďte sem honem.
6: Jsem
4: podívejte se. Po kroupách není nikde ani památky.
6: No to by.
4: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
6: No pardier, Janec. Pane představený. A kde je mlínek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý Tumpachový. Pane starosta.
4: No, dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
6: Samozřejmě.
4: A proto k moci dojděte pro starého Mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
6: Už tam letím.
4: On už nám o tom jistě řekne víc.
0: Samo sebou, Holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavili jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo Mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
6: Tak takhle to teda bylo, ale já vám slibuju, pane představený, že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju,
7: už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
4: No dobrá, dobrá, dobrá, stříčku, mulisáku, já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat a když si to budu právě přát.
7: To vám slibuju, pane představený, stačí jen vzkázat po staré bouďačce.
0: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.

0: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!

0: Žďabilní věc. Rovnou hlásím, že jsem se nepovedlo. K tomu vám prozradím, že se jmenuji Pepi Bubu. Nemám trvalé bydliště a straším jenom někdy. Z toho vyplývá, že jsem strašidlo. Ale strašidlo, jak jsem už řekl na začátku, které se nepovedlo. Jak jistě všichni víte, strašidla vznikají z houknutí sovy Anduly. K tomu je potřeba splnit 7 podmínek. Za prvé, musí Andula počkat, až bude měsíc v úplňku. Za druhé, musí vyletět na nejčernější větev uschlé borovice. Když tam sedí, musí se k té větvi za třetí zlověstně přitisknout, pak musí za čtvrté hrozivě vykulit oči a za páté musí myslet na něco příšerného. A když má oči nejhrozněji vykulené a myslí na něco nejpříšernějšího, musí za šesté směrem k měsíci, za sedmé táhle houknout. Z takového houknutí se vytvoří strašidlo. Já jsem přišlo na svět začátkem září, ale celá věc byla žďabilní, protože sova Andula byla zrovna nastydlá. To bylo tak. Andula tehdy sice za prvé počkala na úplněk a za druhé vyletěla na nejčernější větev uschlé borovice, ba dokonce se k větvi za třetí zlověstně přitiskla, ale tím to skončilo. Jak už jsem říkalo, byla Andula té noci nastydlá, takže své rýmou zaslzené oči prostě nemohla za čtvrté hrozivě vykulit. Místo toho jenom tak ochable zamžourala a místo, aby myslela na něco příšerného, najednou si vzpomněla, že si zapomněla vzít užívání. Jak si na to vzpomněla, hned se na té větvi rozčileně zavrtěla a tak se místo za šesté směrem k měsíci v úplňku pootočila ke kopci šlubka. A nakonec přišlo to nejhorší, protože v tom přišlo Andule kýchnout. Takže místo, aby za sedmé táhle houkla, vydala krátký pčíkavý zvuk a současně se s ní ulomila větev. A tak jsem se nepovedlo.
1: Cos to vyhoukala, Andulo?
0: Zachychtal se na sousedním stromě havran sejrec, který vzniku strašidel rád přihlížel.
2: Strašidlo,
0: odpověděla mu hrdě Andula přímo do tváře a potom, stejně hrdě, obrátila pohled směrem, kde jsem se momentálně vyskytovalo. Čímž mě spatřila a zůstala jako vycpaná.
2: No, nazdár,
0: zašeptala zdrceně. Nazdár, zajásalo jsem a z radosti jsem udělalo vzdušný kotrmelec. Laskavě tě žádám o jméno.
1: Zaburácel havran sejrec. Jestli je tohle strašidlo, tak já jsem skládací metr.
2: To je malér,
0: pronesla Andula zlomeným hlasem a zavřela oči, aby neviděla můj směšný tvar.
2: A to si ještě představ, sejrče,
0: vzdychla si,
2: že to dnešní strašidlo se mělo jmenovat Habakuk žhnoucí oko.
0: Zakřičel havran sejrec.
1: Takovéhle pitvorné stvoření se může jmenovat maximálně Pepi Bubu.
0: Beru, vyhrklo jsem nadšeně. To je žďabilní.
2: Žďabilní,
0: opakovala po mně Andula.
2: Co to plácáš?
0: Chci říct, že jméno Pepi Bubu se mi hrozně líbí, odpovědělo jsem a spokojeně jsem zašmejdilo ocáskem.
1: Dyč to povídám,
0: zachechtal se havran sejrec.
1: To není strašidlo, to je komická vložka. Koukni se mu na hlavu.
2: Nedám se urážet od kde jakého ptáka.
0: Naježila se sova Andula a přejela srdce kosým pohledem.
2: Je to prostě strašidlo a jako takové půjde do světa a bude strašit. Jdi do světa a straš.
0: Nařídila mi přísně a znova kýchla. Je to nutné? Namítlo jsem Plaše. Já se totiž k nějakému strašení necítím způsobilé a zakmitalo jsem svým šišatým zevnějškem.
2: Strašit musíš, Pepi Bubu, přerušila mě rázně Andula. Jinak bych z toho měla nahoře popotahování.
0: To bych nerado, řeklo jsem hrozně procítěně a nasadilo jsem žďabilní výraz.
2: Co si to dovoluješ dělat obličeje na svou vlastní stvořitelku?
0: Houkla na mě Andula a do třetice kýchla.
2: Koukej zmizet.
0: A tak jsem koukalo zmizet, což mi nedalo žádnou práci, protože jsem nehmotné.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal 3x hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
1: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
0: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
1: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
0: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
1: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašemu dítěti ústa,
0: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedů konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
2: Tak a je pomlaskání,
0: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání a když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali

0: svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
1: Digi hádanka.
2: Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc věděl, nepověděl. Hvězdy znali, pohlídali. Slunce vstalo, pozbíralo.
1: Co je to?
3: Je to jak básnička, co? Krásná.
1: Počkej, jestli si to pamatujeme dobře. Tak, za tmy tmoucí vstala víla. Plnou hrstí perly sila. Já už vím.
3: Tak povídej.
1: Když se ráno v létě brzy vstane a sundáš si botičky,
3: tak je tam
1: a holýma kopítkama chodíš po trávničku,
3: no,
1: tak máš mokrá kopítka. Je to rosa.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbole. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mně poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbola tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
4: Myšáci a myšandy, rychle sem! Tohle je teda bomba! Mám pro vás zase další zajímavost. A to je dobře, protože já jsem tady, abych odpovídala na vaše dotazy a nacházela takovýhle báječnosti. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Ze svý myšácký kšiltovky jsem totiž dneska vytáhla tohle. Otázka je od Míši Celikianové, takže jak já říkám, od Míši C, která píše, že v televizi zahlídla nějaký podivný zvíře s rohem na čenichu. S takovým rohem, jako má jednorožec na čele. To zvíře ale nemělo nohy a plavalo, prej tuleňovitě, ve vodě. A Míše vrtá hlavou, co by to tak mohlo být za zvíře, jestli bych o tom něco nevěděla. To mi taky vrtelo hlavou. Nastartovala jsem svůj počítačový stroj, obrazovka blikla a odpověď tu bude raz, dva. Takže roh jako jednorožec bez nohou plave ve vodě. Co by to tak mohlo být? Říkáte si, že něco takového si Míša asi vymyslela. No, uvidíme. Tak, nevymyslela. Takový zvíře opravdu existuje. Míšo a všichni ostatní, poslouchejte. Tohle zvíře se jmenuje narval jednorohý. Je to fakt docela zvláštní zvířátko. Je to savec a patří mezi kytovce. Žije pouze v mořích okolo severního polárního kruhu. Aha, takže v ledových vodách. Tělem vypadají narvalové malinko jako třeba, jo, tuleni nebo lachtani. A jsou takový, no, ta barva je šedobílá, živějí se čím, jo, tady to píšou, hlavně rybama. A abyste věděli, Míša se s tím jednorožcem skoro trefila do názvu. Lidově, to znamená jako mezi lidma, se mu fakt říká mořský jednorožec. Akorát to má takovej háček. Ten roh ve skutečnosti vůbec není roh. Je to zub. No jo, slyšíte dobře. Zub? To je úlet, co? Já jsem ráda, že má někdo větší zuby než já. No, ale zpátky k narvalům. Jsou to vzácní tvorové. Žije jich na celém světě už jen kolem 50 000 kusů. No jo, tak to uznejte sami. To není moc. Dneska už jsou chráněný a přesto je lidi stejně pořád lovějí. Narvalové jsou velký zvířata. Mají, aha, tady to je. Kolem 5 až 6 metrů na délku a váží až 1,5 tuny. A dál tu stojí, že ten roh, teda vlastně zub, mají narvalí samci i narvalí samice, ale samice ho nemají tak dlouhej a výraznej. Odborně se tomu zubu říká kel. Je to jeden z jejich dvou zubů v horní čelisti. Může být dlouhý až 2,5 metru. A co se tu píše dál? Jo, tohle je zajímavý. Kdysi se věřilo, že ten narvalý kel má zázračný a magický vlastnosti. Proto se narvalové chytali a jejich kly měly cenu zlata. Narval je ale určitě tajemný zvíře. Jednak kvůli tomu, jak vypadá, a jednak kvůli tomu, že se vlastně pořádně neví, k čemu jim ten kel slouží. Rozhodně s ním nic nelověj, ani nedělaj díry do ledu, nebo tak něco. Dřív se myslelo, že ho nějak používají jako zbraň při bojích o samičku, ale není to prej pravda. Snad ten kel mají jako takový čidlo, díky kterému se můžou s přehledem orientovat pod vodou. Takže narval. Určitě se na něj mrkněte na internetu. Je tu spousta obrázků. Je to fešák náramnej. Narval. Uměli byste ho nakreslit? Pošlete. Vaše obrázky miluju. A teď letím šmejdit dál. Mějte se. Peace, klapa.

ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi? No na co?

0: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
1: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
0: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona.
1: Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
2: Já váš autogram nechci.
0: Paddington se na něj přísně zadíval.
2: Nechtěl bych váš autogram a nikdy bych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
1: Vy nechcete můj autogram?
0: Sir Chestmere se překvapeně posadil.
1: Ten přece chtějí všichni.
2: Já ne, prohlásil Paddington. Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky.
0: Posledních pár slov trochu spolkl. Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
1: Vy chcete, abych vzal dceru zpět?
0: Zeptal se nakonec.
2: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
0: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
1: K Fouskovým, opakoval jako ve snu.
0: Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
1: Sáro, zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď.
0: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
1: Drž se ode mne, medvěde, řekl dramaticky a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký. Jsi medvěd, nebo ne? Dodal.
2: Přesně tak, potvrdil Paddington. Z nejtemnějšího peru.
0: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
1: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
2: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
0: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
2: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit.
3: Cože jste přišel?
0: Dáma se zatvářila překvapeně.
1: Sáro!
0: Sir Chestmere Košata vylezl zpoza pohovky.
1: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
2: Nejsem šílený,
0: rozhořčil se Paddington.
1: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně, zaburácel slavný herec.
0: Paddington si povzdychl. Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
1: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
2: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta. Tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence. To jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
0: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
1: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
0: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
2: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
0: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu.
3: Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu.
2: Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
0: ujistil Paddington. Sir Chestmere si odkašlal.
1: Zajímá tě divadlo, medvěde?
0: Zeptal se.
2: Ano,
0: odpověděl Paddington.
2: Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec. Sára vyskočila. Čest míre, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad.
0: Pošeptala něco Siru Čestmírovi do ucha a ten se zadíval na Paddingtona.
1: Je to trochu nezvyklé, zamyslel se, ale za pokus to stojí. Určitě to za pokus stojí.
0: Přestávka se zatím chýlila ke konci a Fouskovi začínali být nervózní. Je mi náčku, bědovala paní Fousková, kam jen se poděl.
1: Jestli si nepospíší, dodal pan Fousek, nestihne začátek druhého jednání.
0: V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a uvaděčka jim podala vzkaz.
2: Jeden mladý medvěd mne požádal, abych vám tohle doručila, oznámila. Prý je to velmi naléhavé.
1: Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel.
2: Co se tam píše? Zeptala se paní Fousková úzkostlivě. Je v pořádku?
0: Podal jí ho.
2: Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý.
0: Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam.
2: Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později.
1: Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se.
2: To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím,
0: pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru.
2: Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonata. Ta první byla hrozná, vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky.
0: Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Čestmír vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla Sir Čestmírovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen Sir Čestmír se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel Sir Čestmír dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho.
1: Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit.
0: Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
1: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho Sir Čestmír. Pojď se uklonit.
2: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl.
0: Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku Sir Čestmíra košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem. Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek, ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu Sir Čestmír Košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.

0: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen cidi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený. I když se s ním Kiki začala prát, jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme skiky dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
2: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
2: Já.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
2: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by ses nám líbilo.
2: Víc by ses nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
2: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedějsky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichan nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi. Hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: O nečesaných vláskách. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá, nebo nech mě, já nechci, křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to, vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. Tu ji na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se jen, aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky, jí náramně slušely.
2: Vlaštovčí král a švitorky v krokodýlí zátoce. V palmovém háji na listové střeše Tamarišku byla papouščí škola. Papoušek Ága, učitel, vždy před vyučováním měřil na slunečních hodinách čas a už vyháněl z větví zvědavé opice.
3: Ogo, skoč si doma fat tu dýmku vedle na palmu. Nebo kombuku přestaň cucat palec. A koka se můžeš ťourat v zubech, až kráva tamhle na gumovníku. Tak rychle, rychle!
2: Žáci papoušci se už pomalu začali trousit na vyučování. Někteří však ještě dováděli v mořské zátoce, slunili se a honem polikali banánovou kaši či popíjeli ze skořepiny kokosové mléko. Učitel Ága rozčepířil zelený ocas jako vějíř a zavřeštěl na ptačí žáky.
3: Papoušci, Zvažte potápění a přebírání peří. Přibrušte si zobáky a připravte si cvičná trika na klauniádu. Dnes nám nejspanilejší opice předvedou akrobatické kousky, které každý papoušek musí také v divočině ovládat. Nastala nepopsatelná vrava. Vzduchem lítaly citróny, nezralé datle, slupky z mandarinek. Opice škubaly tamariškové lusky a strefovaly se do papoušků, ba i do učitele Ágy. Roztožitě se podrbal rybí kostici na chocholce, poklonil se a znovu zavřeštěl. Jak je vidět, milí žáci, vyučování už tedy nastalo. A vytočil radostí salto. Pilní žáci a žákyně zkoušeli po něm také vřeštění, zpěv, akrobatické kousky, nejen na školním tamališku, ale i v korunách palem, citroníků a oranžovníků. Opice ve větvích zachycené za ocasy se houpaly, točily, rvaly listy i pomaranče a v dobrém rozmaru je rozhazovaly kolem sebe. Školení papoušků v akrobacii pak pokračoval honičkou na plantáži, výukou kotrmelců, veletočů, hádáním se kdo z koho, vráním ořechů, střílením jader a klouzáním se na banánových slupkách. Náhle opice spatřili v temně modrém vzduchu veslovat tyrkysového papouška Lorána, principála opičího divadla. V okamžiku bylo ticho, jako když se objevil had Brejlovec. Lorán přistál na terase tamarišku a v tom bum-ti-bum z hlavy mu ulétl oranžový turban. Zavřeštění papoušků mu opice turban podali, oprášili a uctivě nasadili opět na hlavu. Lorán dělal, jako by se nic nestalo, ale zaklepal rázně rudým zobákem do kůry tamarišku a ze stromu vytryskla v rosných kapkách mana. Na vzduchu ihned tuhla v madličky. Opičák Mbkumbuk ji horlivě sbíral do kokosové misky a radostně cenil zuby. Mbkumbuku, go, Mbkumbuku. Učitel papoušek Ága zvedl uctivě z hlavy bledě modrý klobouk na znamení přátelství s Loránem. Opice učenky přinášely ve skořepinách mléko, mango a divoké citróny. Pro papoušky měli větší říz. Herci šimpanzi si nasadili paruky, přepudrovali se a zvědavě naskákali do chumlu. Proč pak asi principál přiletěl? Lorán smočil silný zobák v kokosovém mléce a zase bum, bum, bum, klof.
4: Komici paviáni, šprýmašky opice, řečníci a zpěváci papoušci, děkuji za čarokrásné divadlo, které svým uměním poskytujete veleváženému publiku na palmách, v lagunách i vzdušným lodníkům. Přerušte prosím na chvíli louskání kukuřičných klasů. Na plantáži jste udělali paseku na jedničku. Za to zasloužíte pochvalu. Vy honky můžete vyštipovat zase zítra. Vždyť je taky den.
2: Pak Lorán vytočil několik veletočů, uštípl banán, vyhodil do vzduchu, v letu jej zase popadnul a předvedl žákům několik bravurních salt a triků. Papouščí škola zašvitořila.
4: Umí!
2: Opičáci se hned schromáždili ve větvích tamarišku a gogali.
4: Van, van, van, Lorán je náš pán, mebe komboku, bububu.
2: Cenili zuby, tleskali na znamení obdivu, vysílali vzdušné polibky. Mandarinky a pomeranče visící na větvích oranžovníků zvědavě kulili oči.
3: Bodejť, s opicema a papouškama je vždycky veselý život. I no, jsou to přece jen umrnělci.
2: Růžový kakadu Lorán si přibrousil zoban a zase zatrilkoval.
4: Op! opice a papoušci. Dnes tedy konečně přicestují do naší krokodýlí zátoky turistky z dalekého sněžného království. Vlaštovky! Nejdříve přiletí letušky švitorky. Zařídí ptačímu národu stravu a ubytování. Za nimi přitáhne vlaštovčí král s vlaštovkami. Vždy k nám přivezou dobrou pohodu a rozdávají štěstí. Proto jim připravíme bohatou tabuli na uvítání. Nekraťte jim, prosím, kormidla, paraplata, nůžky ani krášlící tintítka. Buďte k ním přátelští. To byl zase jednou poprask v zátoce. Opičák Mbekumbuk hned začal mlít zrno na chléb mezi kameny. Papoušci se pohádali, kdo vlaštovky uvítá nejdřív. Opice Koko hned vytáhla zrcátko, kok, přepudrovala se a načesala chlupy do korouve, aby byla na uvítanou krásná. Gogo naškubal orchideje a nastrkal si je do nosních dírek i uší. Ostatní opičáci drželi mezi zuby červené květy ibišku na znamení radosti. Pak si zase navzájem věšeli na krk malé věnce divokých banánků. Opička Bouřeninek spoličkovala opici Koku, že jí ukradla z ucha čarovnou ozdobu para ořek. A pak se postupně všichni poprali z radosti nad příletem švitorek. To byla mela. Lorán zasyčel jako had. Opice i papoušci i hned polekaně vylétli do koruny oranžovníků a třásli se strachy. Papoušek Lorán dobře věděl, jak vyzrát na uhádané opice i papoušky. Báli se jedině hadů. Když však nikde nespatřili kovový hadí třpit, tak zase vřešťani za malou chvíli čechrali své kokardy, něžně objímali opičí děti, či se divoce chechtali z papoušky. Lorán znovu zabušil zobanem. Drahé opice a papoušci, ještě jsem neskončil! Po příletu švitorek nastuduje naše opičí divadlo s vlaštovčím králem pohádku o sněžném království. Opice na palmách radostně tleskaly a cenili zuby. To bude legrace! Štěříkali papoušci. Pomeranče i citróny kroutili zvědavě očima. Mandarinky si šeptali. Aspoň se něco dovíme o sněžné zemi, potažené bílým plátnem, daleko, daleko za mořem. Naše kamarádky mandarinky tam odvážejí vzdušná lodidla, prý na nějaký vánoční stůl. Děti ve sněžném království se na ně těší jako na malá oranžová sluníčka. Papoušek Lorán silně zahvízdal, aby přerušil nepopsatelný ryk. Podívejte, už jsou tu! Vlaštovky už přilétly k nám do krokodýlí zátoky! Opice vyskákali na nejvyšší terasu tamarišku a rozčileně gogali. Ano, už se modrají na tom vzorem moře. Papoušci štěřikali. Lora, lohy, a tam. A tamtami opičího a papouščího ráje se rozletěli kokosovými a banánovými palmami, citronovými a pomerančovými háji, tamarišky a gumovníky. Oznamovali všem obyvatelům v krokodýlí zátoce přílet vlaštovčího krále s národem švitorek z daleké země za sedmerými horami a sedmerými řekami.
2: je krásná, jako v pohádce. A švitorky se nikdy nemohou dočkat, až se povětřím zase ponese špaččí tikání, cvikrší krkýr třešňových hodů. Teprve pak se vrátí domů s vlaštovčím králem, pod krovy chaloupek a chlévů, kolébat malé švitorky, vlaštovky. Palmový háj, listové střechy tamarišků, gumovníky a oranžovníky se za chvíli hemžily vlaštovkami, opičáky i papoušky. Opice vřeštěly, papoušci čerkmantily, švitorky na uvítanou štiřikaly. Bidevit, bidevit, bidevit, bit, bit, bit, bit. Principál divadla Lorán zahvízdal.
4: Lory! Klauni, akrobaté, herečky, šašci, vlaštovky, spanělé opice a papoušci. Poslechněme si vlaštovčího krále, který se rád ujme na studování pohádky Štědrovečerní noc ve sněžném království, jak už jsem vám to naznačil. Gok-gok, mvkombuku, lura, lura. Šklevilky opice tleskaly, papouci točili veletoče a vřískali. Mandarinky se chichotaly, citrony kroutily zvědavě očima. No toto, co?
5: Vážení, nebude to žádná legrace, ale pilná práce. Prosím o soustředěný klid. Role máte rozdělené. Poslechněte si teď vlaštovčího krále. Prosím o klid! Hau!
2: Všichni utichli, když vlaštovčí král vzlétl na nejvyšší palmu zátoky.
1: Přátelé, v této pohádce vám chceme přiblížit vlaštovčí zemi, bez níž nemůžeme žít. Dobře poslouchejte a pak už pohádku budete hrát vy. Papoušci, opice i švitorky, ale až si teď trochu po té daleké cestě vydechneme.
2: Za sedmerými horami a sedmerými řekami, za velikým mořem je divu krásná země. Je to království květů.

0: rozkvétají mrazivé květy a sněžné království se připravuje na tajemný vánoční sen. Švitorky zašvitořily.
1: Lidevit, vánoční sen, radost, klid, vit, lidevit.
0: Růžový papoušek zaštěřikal.
2: To je něco na dlabání? nebo proso, semenec, proso!
0: Volali papoušci. Kde pak nic takového, přátelé? Je to zázrak. V lidských peleších a doupatech vyrostou v ten tajemný večer jehličnaté stromy, vonící pryskyřicí. Vybuchují barevné ohňostroje, stříbroploutvé ryby skáčou po podlaze, mluví a růžová prasátka se mění v ryzí zlato. V ten večer se dá na ořechové skorápce obeplout celý svět v trošce vody. V rozkrojených jablkách září hvězdy. Lidé je jmenují radost a naděje. Od vás z krokodýlí zátoky přilétají vaše mandarinky, banány, datle, fíky, ananasy. Lidská holata se o ně perou, čichají jejich neznámou vůni a večer si s nimi v pelíščích povídají o dalekých krajích. Cece, oranžovníky se natřásly pýchou. Některé mandarinky nedočkavostí seskočily se stromu, ale opice je hned pochytaly. V člověčích brlozích se zpívají vánoční písně, koledy. Lidé si v ten čas pomáhají, vyrábí vlastníma rukama dárky pro radost a myslí na ty druhé s láskou. Opičák Gogo vycenil zuby.
3: Jak pak se dostali mandarinky, banány a pomeranče od nás z krokodýlí zátoky Gogo do sněhového království, když nemají křídla jako vlaštovky Gogo.
0: Papoušek Lorán bezradně nazvedl růžový turban a zase jej rychle nasadil na hlavu.
3: Ale Gogo, to přece ví každý malý papoušek lodidlem.
0: Učitel Ága se rozpačitě podrbal rybí kosticí na chocholce.
3: Vlaštovčí králi, když musí vlaštovčí národ uprchnout k nám do lagun a hájů, jak se tohle všechno dozvíš, no?
0: Od ptáků, kteří k moři nelétají, jmenují se vrabci čimčaráci. Do postely si nanosí slámu, navléknou rozdrbané bačkory, čimčarata i sebe ovinou hadříky a chodí krást slepicím oves, aby nezemřeli hlady. Čekají, až zima odtáhne a pak jim nastanou zase veselé hody jako špačkům. Proto jim také říkají cvikrší krkýr. Je to špaččí oslavná píseň na třešňové hody.
3: Strhl se zase ukrutný rev.
0: Ale jak Lorán zahvízdal, hned všichni stichli. Vlaštovčí král tedy pokračoval. Přátelé, poslouchejte dál. Když svíce na vánočním stromě dohoří, v lidských doupatech utichnou koledy, zvuky dud i zvonce. Ucabrtaná holata, okouzlená štědrovečerními zázraky, šťastně usínají. Hračky, figurky i dárky leží pod vánočním stromem. O půlnoci rytíř Mráz výjíždí z ledové hory sypat na lidská hnízda mrazivé květy. Mocná a krásná zima ho doprovází. Zakrouží kolem vánočního stromu, křišťálovým žezlem se dotkne hraček, ty obživnou a ona se tajemně ztratí ve hvězdné hlubině. Drazí přátelé z laguny, vlašťovičky. Tady rozehrajete obživlé loutky a hračky tak, jak to jen opice a papoušci dovedou. Pak přilétne mračno švitorek, usedne na vánoční strom a zašvitoří.
1: Lidevit,
0: vezeme radost a klid. Lidevit. Vlaštovičky, budete si přebírat peří a rozhazovat lidem štěstí.

štěstí. Mrazivé květy se posypou, tichonce na sněžné království. Spanilé opice, vlaštovky, papoušci. Teď mi tu pohádku z vlaštovčí země předveďte. Všichni se připravte, pozor, začínáme.

0: Vítkův tatínek byl nejen pekař, co pekl rohlíky slané i makové, housky pletené, i podbělky válečkem půlené, suchary křehké, že se na jazyku rozplývaly, a preclíky s kmínem, i v cukru máčené, ale byl taky pojišťovacím zástupcem banky Slávie. Skoro všichni sousedé byli skrze něho pojištěni proti krupobytí a ohni a proti jiným živelným pohromám. Proti krádeži byl pojištěn málo kdo. Tenkrát se ještě nekradlo. Jednou poslal tatínek Vítka do sousední vesnice Třtice, aby vyřídil v cihelně panu Medlíkovi, že má trada a šupito presto přijít něco dojednat ohledně pojistky. Tu se to prý spěchá a on, tatínek, dnes nemůže přijít, protože zadělává na velké pečení. Vítek si vzal koloběžku, aby tam byl dřív. Však je cesta skoro pořád z kopce, jen okolo hřbitova je kus rovinky. Šupajdil si to, až to šustilo, vyřídil vzkaz a vracel se tentokrát po svých. Jen kolem hřbitova rozdrandil provině koloběžku. Už se smrákalo. Ale venkovští kluci nemají ze hřbitova strach. Klidně by sem šli i o půlnoci. Vždyť je to místo právě tak potřebné pro život, jako třeba náves nebo pinclův rybník. Tak jaký pak strach, myslel si Vítek, když míjel otevřená hřbitovní vrata. Mrkl tam očkem a noha, co chtěla znovu popohnat koloběžku, stuhla. Na hřbitově až tam vzadu se myhlo cosi bílého. Vítek si byl jist, že se nemýlil. Nebylo to žádné mámení, ani přelud. Buď to musí být nějaký člověk, ale co by tu dělal v tuhle dobu? Nebo na hřbitově Saší. Koloběžku opřel o kaštan u vchodu, srdnatě vstoupil na hřbitov, popošel, porozhlédl se, ale kde nic tu nic. Dodal si odvahy, prošel až dozadu, kde prvé viděl to zjevení, ale všude klid, jak je snad jenom na hřbitovech. Něco tam bylo, já to viděl, utvrzoval se cestou domů. Mamince se slůvkem nezmínil, měla by třeba řeči, ale druhý den ve škole to prozradil svým nejvěrnějším kamarádům. Že na hřbitově straší přece nelze nechat jen tak. Však taky Jarka Prčků hned rozhodl, že se záhada musí objasnit. A to hned dnes. Kluci, poklekání sraz u školy a jde se na věc. Rozhodl. Večer přišli všichni, kdo se mohli z domova po večeři ještě vzdálit nebo našli dostatečně pádnou výmluvu. Že jdou na hřbitov vartovat strašidlo, neřekl nikdo. Ještě by jim to dospělí pokazili. Celá tlupa kluků, mezi nimiž nechyběli Jarka Prčků jako uznávaný velitel, Míra Lelek, Olda Kvíčerů a samozřejmě Vítek Frantíků, původce celé výpravy, se vydala kolem sochy svatého Josefa ke hřbitovu. Jen Véna Trkalů chyběl. Starší sestra, když odzvonila klikání, ho už na žádnou vycházku nepustila. Kluci nejdřív celý hřbitov potichoučku obešli. Našlapovali po indiánsku, že ani větvička nezapraskala. Natahovali krky, aby nahlédli přes zídku dovnitř, ale nedělo se tam nic. Jen když byli u zadní zdi a když všichni na Vítkův povel zatajili dech, zazdálo se jim, jako by na hřbitově cosi zamlaskalo. Ne, kvílení duchů to nebylo, ale zvuk to byl dozajista prapodivný a nečekaný. Když obešli celý hřbitov a nic dalšího nezjistili, rozdělil Jarka Prčků hlídky, do každého rohu jednu a sám se zbylými odvážlivci vstoupil na hřbitovní půdu. Nastala chvíle, kdy svatojánské mušky obvykle rozsvěcují svá světýlka a rusalky na pasece v lese kozláři začínají své noční rejdy. Nad studnicí se snášela tajuplná, horká noc a klukům na hřbitově bylo všelijak, i když to nikdo z nich nepřiznal. Náhle se v rohu hřbitova myhlo cosi bílého. Kdo to zahlédl, ten skoprněl. Tak přece jen strašidlo. Plesklo Jarkovi hlavou. Byl nejstarší, musel dělat hrdinu. Kluci, špitl, nebojte se. Nám se přece nemůže nic stát. Ale sám se možná bál nejvíc. Je to to samý jako včera, potvrdil Vítek. Někdo se tam krčí, uvažoval Míra. Třeba krade svíčky. No a co by potřebovalo strašidlo svíčky, usadil ho Jarka. To bude spíš duch, co nemůže najít svý tělo. Přece musí vědět, kde ho nechal, odporoval Vítek. Jestli to je opravdový duch. A co by to asi bylo, nevíš? Večer a na hřbitově. Musíme to vyzkoumat. Tak jdem blíž, ale potichu, aby se nevyplašil. Tak a podobně zněly klukovské šepty v onen památný podvečer, kdy na Studnickém hřbitově strašilo. Najednou se stín pohnul, popošel k okraji. A to už hlídka z nejbližšího rohu hlásila sovým zahukáním, že co si spatřila, jak bylo domluveno. Kluci postoupili o krok dál, pak ještě o jeden, hrdla stažená, dech sípavý, všichni kolem žaludku mravenčení. Další krůček k rohu hřbitova, kde se stále pohyboval onen bílý stín. Ten najednou poskočil a ozvalo se strašlivé a nečekané zamečení. Kluci, když je to koza, odhalil tajemství studnického strašidla Jarka Prčků. No bodeď, koza, a pase se tu na kytkách, jedeš, potvoro? Kluci rázem se třásli napětí té tajuplné chvíle a v tu ránu z nich byli udatové přeudatní. Já to věděl, že to nemůže být strašidlo. Hledbal se jeden. Strašidla přece nejsou, tvrdil druhý. Ale čí je ta koza? Zauvažoval Vítek. To se hnedka zjistí, rozhodl Jarka Prčků. Kluci, konec hlídek. Pojďte, však ona nás zavede tam, kde je doma. A tak za chvíli postupovala od hřbitova ke vsi horda kluků. Před nimi koza, spokojená a napasená. Zamířila si to rovnou přes strniště ke Schneiderově chalupě. Však pan Schneider šel už klukům stříc a když uviděl, že mu ženou kozu domů, vysvětloval, ona mě ta potvůrka čas od času uteče. Bůh ví, kam chodí. No pojď, malá, pojď, pojď, lákal tu poběhlici. My víme, kam chodí, pane Schneider. Na hřbitov, řekl Vítek. Já ji tam viděl i včera. Kde pak, Vítku, včera ne, zavrtěl hlavou pan Schneider. Včera byla celý den uvázaná na řetěze. Tak, a nová záhada. Když to včera nebyla Schneiderova koza, co Vítek viděl, co to tedy bylo? Že by přece jen strašidlo? Nebo že by těch mlsných, rohatých labužnic bylo ve vsi víc? Tuhle záhadu se klukům už rozřešit nepodařilo. Ale vědomí, že se nebojácně vypravili za strašidlem i na hřbitov, to je hřálo náramně dlouho.
1: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník. Taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a před nima nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi 3 husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum. Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měli by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat. A pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti 3x obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
2: Velice dobré a velice vtipné.
1: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
2: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No, než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
1: No, kováři se nechtělo. Ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra.
0: Aby to tak byl čert,
1: myslí si kovář.
2: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádný nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
1: To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá,
2: no, teď abych tě rozesmál.
1: A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit. Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo.
2: Počkej, počkej, neutíkej,
1: povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej, jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec po řece rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
3: Inu, těšil by, kdyby...
1: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra... To je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. A až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek. Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze. A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
2: Cože on to plká, cože?
1: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
2: Co to je? Fimfárum.
1: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
2: On má ale nápady. Fimfárum, šmik a bude vyset.
1: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, five odsklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí Čochtan na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
4: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty neméhlo. No nechci plašit. Ne, Fimfárum chci. A kovář se mu zase svěřil. Fimfárum? No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
3: Čerti vědí, co to může být.
4: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
3: A kde ho najdu?
4: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu.
1: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jaké pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
3: Fimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to Fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí?
1: Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
4: Kovář povídá, 3 zlý duše? Tolik zlých lidí neznám.
1: Ha, ha, ha, ha. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
4: Platí.
1: Tak pozor. Tohle to je Fimfárum. Povídá čert a přitom vytáhl z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
3: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Tak podívej se, vezmeš Fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to Fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
1: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme Fimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene. Jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce. A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme Fimfárum a švih! A baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota. Sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal Fimfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. a tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila Bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad fimfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odved si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za fimfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil fimfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice. Drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
1: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
0: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
1: Ahoj, vysílání.
0: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
1: Ahoj, děti.
0: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
1: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? No, teda vím, že odbornice si tady ty, ale...
0: Já jsem...
1: Ne, musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
0: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
1: Nechtěla si něco vyrábět?
0: No, jistě, jistě.
1: A co?
0: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
1: Vitrínku? Co to je?
0: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
1: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justýno?
0: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
1: Zbytečnosti, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
0: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
1: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
0: Takže ty už víš, co to znamená, že? Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
1: Suvenýry.
0: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
1: To zní moc dobře, Justýno. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
0: To bylo, jak si jí zničil tu mapu, viď?
1: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šičkama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
0: Takže, nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
1: Víko od krabice, krabičky od zápalek, to jsou sirky, Teda Justýno, ty jsi už mě tady nachystala. Ale kde mají vzít děti?
0: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
1: O, a nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
0: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
1: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
0: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
1: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
0: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
1: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
0: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. To, každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezky je rovnej, srovnej.
1: Srovnám dobře, tak takhle.
0: Výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
1: Mě tam ty krabičky nevlezly, mě se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justýně tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justýna má asi krabičky samolesky.
0: A ty jsi samosleská, to ti samovleská, ty růžovko jedna.
1: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
0: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
1: To je dohromady kolik?
0: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
1: 9. Tak. A co dál?
0: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček, a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No, nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo tento pomalovat, no.
1: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody, a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
0: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty poklepo! Popleto jsem chtěla říct.
1: Zajdu za svou Hedou! Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí, no, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justýno, dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc, takovou akorát šupličkovatou, co?
0: No, štucličkovatou, šupličkovatou.
1: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo? Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
0: No, a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže... Milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly a uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky, a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to nazdár.

0: Vigy básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropice stičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

Táňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem tam křížem krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka, medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček, medvíďátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s voňavou polévkou. Největší miska byla zelená zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě, velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntíčkovaná modrá miska byla... No přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pravděpodobně

ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla... No přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila... Nenapovídat? No, ano. Medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička, ta bez opěradla, za to s naducaným puntičkovaným polštářkem? No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká a polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři vonavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička. A že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovy postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? Vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči. Medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem. Kdo jedl z mé misky? Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě. Kdo jedl z mé misky? Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky

0: a co nevidí. Miska byla úplně, ale úplně prázdná, jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad. A tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem. Kdo povalil moji židli? Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi. A tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky. Kdo povalil moji židli? Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl. Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek? Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. A tak, že půjdou spát. Kdo ležel v mé posteli? Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice. Kdo ležel v mé posteli? Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky. Kdo to leží v mé postýlce? Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stolečku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku, uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet. Tady je! Držte ji! Chyťte ji! Táňa byla pobloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak voňavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek ji přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan, ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpamatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní. Ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli a museli se vrátit domů s prázdnou.
1: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
2: Divá bára.
3: A běda vám, běda, smrtelníci, hratě můj, víckrát, ať vás tu nevidím, a běda vám, větru.
2: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplod fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten toho bacil.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Hrdinku, co děláš?
5: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
4: To mám pověsit záclony. Babinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
5: To co je?
4: A co ti je?
5: A co by bylo?
4: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
5: Ne, umytý.
4: Aha. A na co se pořád koukáš?
5: A na fotbal.
4: Aha. A baví tě to?
5: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
4: Ukáž. Nechybí, jsou tam obě dvě.
5: Ale tomu ty nerozumíš.
4: No vola, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
5: Mani, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
4: A proč ti hráči tak utíkají? To by je ten balon netrefil.
5: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
4: No, hodu, já už jsem na fotbale byla.
5: Fakt?
4: Fakt.
5: A jak se ti to líbilo?
4: Byla to švanda.
5: Jo,
4: no,
5: co?
4: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
5: No, čeprsk.
4: No.
5: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
4: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
5: Víš co, jdi se raději pověsit.
4: Co?
5: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
4: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
5: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
4: No, to vím taky.
5: Je! Gól! Viděla jsi?
4: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
5: To není kravata. Ale vyplazený jazyk.
4: Chudáček, že si raději neodpočine.
5: Ale neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony.
4: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
5: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Večer dobrodruhů!
1: Chlapci tiše seskočili přízemním oknem na chodník a zmizeli v bludišti stínadelských uliček. V těch místech ještě nikdy nebyli. Několikrát se ptali malých děvčat, kde se tady říká v hlubinách. A pak do této uličky konečně došli. To už byla úplná tma a jen plynové lampy je chvílemi plašily svým žlutozeleným světlem, aby zase pohasínaly při silnějším závanu větru. Tady rejholce znali všichni a tak rychlé šípy snadno našli dům, kde rejholec bydlel.
2: No a co teď? Kde ho najdem?
3: Zeptáme se toho kluka, co stojí tamhle na pavlači.
2: Halo, prosím tě, hledáme Vendu rejholce. Nevíš snad, kde by...
4: To jsem já. Co mě chcete?
2: Nemohl bys si sejít sem dolů na ulici? Chtěl bych se tě na něco hodně důležitýho zeptat.
4: Tak počkejte dole.
1: Za chvíli se objevil Vond zarputilého výrazu v tváři, mrzutý a podezřívavý.
4: Tak co mě chcete? A kdo jste? Nikdy jsem vás tu neviděl.
2: My jsme rychlí šípy. Z druhé strany. A jsme přátelé žlutého květu.
4: A co? Já jsem uctívač Ginga. Víte, co to je? Podívejte.
5: No, to je list Ginga. Už jsme ho viděli.
4: Jo? Tak asi taky víte, že kdo je přítelem žlutého květu, je nepřítelem naším. Tak hleďte zmizet, než zavolám naši lidi a už sem nikdy nechoďte.
3: Počkej, s tím naším přátelstvím to není tak žhavý. Prý se ve žlutém květu stalo něco hroznýho a prý se taky brzo rozpadne.
4: Jasně, že jo. A velké vonství připadne určitě nám.
2: Jenomže to samé říkají dabinelovci. Znáš je?
4: Ale to je další parta, která se žene za Eškem v kleci. A dabinel chce být velkým vontem. Ale sklapne.
2: No a s tím sklapnutím bychom ti mohli pomoct.
4: Jo? A jak?
2: Totiž, abych tak řekl, uctívači Ginga jsou nám milejší než ti nafoukaní dabinelovci. A tak ti můžeme prozradit něco, co určitě nevíš.
4: A co?
2: Počkej. My ti prozradíme něco o dabinelovcích a ty nám zase něco o žlutém květu.
4: Dobrá, tak něco za něco. A začněte vy.
3: A co když nám pak ty nic neřekneš?
4: Jen klid. Nemám důvod před vámi hájit nějak žlutý květ. Řeknu vám, co vím.
1: A tak Mirek vylíčil Rejholcovi vše, co dabinelovci na svatyni uctívačů Ginga chystají. Strom, že se má porazit a že úkol svěřili jakémusi Tondovi Plíhalovi a jeho partě ze dvorců, aby v případě prozrazení to nebylo na nich. Dokonce jim namalovali nějaký plánek, aby svatyni dlouho nehledali.
4: Tak tohle je teda bude mrzet. Až to řeknu na naší gingařský pětiradě, bude z toho určitě trestná výprava proti dabinovcům. Ale co když to není pravda? Potřebuji nějaký důkaz.
2: No, budeš nám muset věřit. Jako my tobě.
3: Možná. Binel dal Plíhalovcům i jakýsi průvodní list s výzvou, aby dvorečákům každý dabinelovec pomáhal. Jestli znáte dabinelův rukopis, byl by to důkaz.
2: Možná, že bychom ti ho mohli nějak sehnat.
4: No, to by bylo ohromný. To by nemohli nic zapírat.
2: Tak a teď nám řekni zase ty. Co se to vlastně v tom žlutém květu děje?
4: Tak poslouchejte.
1: Rejholec vypověděl rychlým šípům vše, co zřejmě od koho si sám vyslechl. Začal tím, že když si přišel na schůzku žlutého květu nějaký cizí vond. Schůze se konala jako vždy v rozlehlé kůlně. Příchozí neznámý vond si všechny změřil pohledem a pak se zeptal, je tady Dratuš, vedoucí žlutého květu? Jsem tady, řekl Vláďa Dratuš. Co mě chceš? Venku je někdo, kdo s tebou chce nutně mluvit, a to o samotě. Zvenčí ze dvora se sem šklebila černá večerní tma. Někdo ze žlutého květu sedící blízko vrat vyskočil, zavřel je a zajistil závorou. Cizí vond se prý posměšně usmál a zvolal... Vladimíre Dratuši, ani 10 takových závor tě nemůže uchránit od toho, co se má stát, když mrtvý promluvil. Dratuš se zdál být úplně vyděšený. Nikam nepůjdu, volal. Ať ten tvůj někdo, ať je to kdokoliv, ať přijde on sem. Cizí Vond jen pokrčil rameny a vyšel z kůlny do tmy dvora. Ale v zápětí se v černém obdélníku vrat objevil podivný, odpudivě působící, hubený asi 16letý výrostek, došel k vozu, na kterém teď už stál Vláďa Dratuš, a vytáhl z kapsy list papíru. Dratuš po papíru vztáhl ruku, ale cizinec papír od něj prudce odtáhl. Do ruky mu ho nedal, ale držel ho tak, aby si ho Dratuš přečíst mohl. Nikdo se nedozvěděl, co bylo na papíru napsáno. Ale muselo tam stát něco hrozného, co Vláďu úplně zdrtilo. Lampa v jeho ruce se začala třást. V jeho očích byl výraz strachu a zděšení. Potom zvolna odešel s cizincem z klubovny a ten den se tam už nevrátil.
4: A teď už jděte a sežeňte ten plánek.
2: Zahajuji 743. klubovní schůzku. Čekal jsem, že dnes vyjde sběrač a ku podivu nevyšel.
6: Asi mají zamotanou hlavu z toho téměř nesplnitelného úkolu, co jim Dabinel napařil.
2: My ale vydáme tam co nejdřív. A pokud možno, ještě dnes.
3: Měli bychom napsat všechno, ale zase nic neprozradit, jak jsme to udělali minule.
7: No jo, málem jsme na to doplatili.
2: Napíšeme, že Dabinelovci a Bratrstvo kočičí pracky navázali spolupráci. A taky, že je Vontové pověřili hrozným úkolem, ale neřekneme jakým.
3: Pokud se týká žlutého květu, můžeme napsat všechno, co víme. Ale nesmíme říct, od koho to víme.
1: Druhé číslo Tamtamu vyšlo v 50 výtiscích a bylo druhý den vyprodané. Mnoho chlapců i děvčat si stěžovalo, že se na ně nedostalo. Příště budou muset počet výtisků ještě zvýšit. Večer se dostavil do klubovny osobně Tonda Plíhal.
8: Chtěl jsem vás moc poprosit, je to v zájmu celé druhé strany a dvorců. Nepište prosím o tom, jaký úkol jsme od Dabinelovců dostali. Kdyby se o tom uctívači Ginga dozvěděli, mohli by se nám nějak hrozně pomstít. Prosím vás, vždyť jsme kamarádi.
2: No tak teda kamarádi rozhodně nejsme. Hlavně potom, jak jste na nás Vontům žalovali v tom opuštěném dvoře. A navíc by se všichni měli dozvědět, co jste slíbili udělat.
8: Ale když to napíšete, tak nás to zničí.
7: To jo, celá snadla se proti vám spojí.
2: No tak dobrá, dokážeme vám, že jsme lepší než vy. Ale něco za něco.
8: A co jako za co?
2: Dáte nám Dabinelův plánek.
8: No to ano, my bychom vám ho dali, ale bez něj se k uctívačům do té jejich svatyně nedostaneme. Podívejte se na ten plánek sami, bez něj tam absolutně netrefíme.
2: No jo, cesta je tam opravdu složitá. On vám popisuje i názvy všech ulic, kudy se má jít. Ale víš co, Červenáček umí dobře malovat, tak ti to hned tady na místě překreslí a budete mít plánek ještě lepší.
8: A k čemu vám ten plánek bude?
2: No v podstatě k ničemu, ale my máme rádi věci ze stínadel a hodí se nám i takovej obyčejný papír od nějakého Dabinela. A za to nic o vás a Dabinelovci do tamtamu nenapíšeme.
8: Tak jo, platí.
1: Teď po výjití druhého tamtamu se již po celé druhé straně všeobecně vědělo, že velkého Vonta ve stínadlech tíží nějaké hrozné tajemství. Jen se nevědělo jaké a nevěděli to ani Rychlé Špy, ani Vont Rejholec, který toho věděl nejvíc. Nikdo si neuměl představit, že by někde nějaký mrtvý mohl promluvit. Ve stínadlech pak vládlo neobyčejné napětí. Nepřátelství mezi jednotlivými partami se stupňovalo. Ale ať probíhaly sebevětší boje mezi ulicemi, v jednom byli všichni Vontové zajedno. Nikdo z jiných čtvrtí města nesmí strkat nos do jejich vonských stínadelských záležitostí. Bojovná píseň Vontů se stále víc ozývala nad střechami i střížkami stínadel, v jejich uličkách, na dvorech i průchodech, od prvních odpoledních hodin až do pozdního večera. Stínadla byla zase v pohybu a pro žádné chlapce z jiných čtvrtí Tam nebylo radno chodit. Bylo jisté, že vláda velkého Vonta končí a brzy se bude volit nový velký Vont. Rychlé šípy se přece jen rozhodly navštívit vládu Dratuše a nabídnout mu pomoc. A také se chtěli dozvědět, co se to vlastně stalo.
7: A zase bloudíme. Ach jo, no, zase ptání nic nedá.
5: Ahoj, prosím tě, kde je tady klubovna žlutýho květu?
9: Žlutýho květu? To je nějaký klučičí spolek, to já nevím.
5: Aha, tak děkujem.
7: Zkus tamhle toho kluka.
5: Prosím tě, jak se dostaneme do klubovny žlutýho květu?
9: Běžte pořád rovně, pak doprava kolem katovny a tam už to poznáte. Nebo se někoho zeptejte.
5: Jo, tak dík. To musí být tady. Vidíte to? Tam na konci ulice. Dvůr a v něm kůlna. Svítí se tam. To musí být ono. Tak jdeme.
10: Co chcete a kdo jste?
5: Jsme rychlé šípy a chceme mluvit s vládou Dratušem. Nabízíme mu naši pomoc, pokud jí teda bude chtít.
10: Zeptám se.
7: To nám to teda pěkně začíná.
10: Vládě vám vzkazuje, že na vás nemá čas a nechce s vámi mluvit.
5: Ne, to snad ne.
10: Žádnou pomoc od vás nepotřebuje a nemáte už sem chodit.
5: A to je všechno?
10: Jo, a že kdyby se nám prý nepomáhali, všechno by bylo lepší.
5: Lepší? Co lepší?
10: To nevím.
11: Tak, a je to.
5: To máme za to, že jsme pomohli žlutému květu?
6: To máme za to, že jsme jim objevili první loňskou kroniku a zachránili Ježka v kleci?
5: To je divný. To je moc divný.
11: Kdo ví, jestli má Dratuš vůbec ještě Ježka u sebe?
5: Možná, že ho někde ztratil, nebo mu ho někdo vzal. To by možná vysvětlovalo jeho chování. Ale stejně je to divný. Něco hroznýho se stalo. A Dratuš o tom zřejmě vůbec nechce mluvit.
7: Já bych zkusil ještě toho Rejholce. Ukážeme mu plánek a možná z něj ještě něco vymáčkneme.
11: Já mám takový dojem, že ten Rejholec zná celou tu příhodu s Dratušem tak dopodrobna, jakoby tam tenkrát byl. A protože ke žlutému květu nepatří, tak to mohl být ten Vond, co do klubovny přivedl toho cizího kluka. Jak by tak přesně věděl, co kdo říkal a jak ten výrostek vypadal?
5: Já bych se u toho Rejholce zkrátka ještě zastavil.
1: Začínal soumrak a lampáři s dlouhými tyčemi začali rozžehávat plynové lampy a jejich žlutavé, mihotavé světlo změnilo ulice, uličky a zákoutí a podivné plácky mezi ploty ve strašidelné bludiště.
7: Sem, kdybych šel třeba milionkrát, tak budu mít vždycky strach.
5: Rychle šípy, jste to vy? To jsem rád, že vás vidím. Ani nevíte jak?
12: Hele, losna.
5: Tak jak ti to tenkrát dopadlo, když tě od nás z klubovny odvedli ti dva Vontové?
12: No tak moc dobře jsem se neměl, to víte. Ale teď to není důležité. Stala se totiž hrozná věc. Nejhorší, která se mohla stát. Vlád Dratuš už nemá Ježka v kleci.
5: A co tomu říká Vonská rada?
12: Neví o tom. Nikdo o tom neví, jenom já.
11: A jak ses to vlastně dozvěděl? Dratuš ti to řekl?
12: Ne, on to nikomu neřekl, ani mě.
5: No tak jak o tom?
12: Nedávno jsem byl u něj pro nějaký papíry ohledně smlouvy dvou ulic. Pak odešel na chvíli do kuchyně, jeho maminka po něm něco chtěla. No a jak nechal otevřený šuplík od stolu, tak jsem tam vzadu viděl váček s Ježkem. Nevím, co mě to napadlo, ale chtěl jsem se zkrátka přesvědčit, jestli tam Ježek je. A místo Ježka byl ve váčku kámen. Asi tak velký jako Ježek. A teď nevím, co mám dělat.
5: Hlavně to zatím nikomu neříkej. Tohle asi bude důvod toho nevysvětlitelného Vláďova chování.
12: Všechno je to možná kvůli tomu dopisu, co tenkrát přinesli do klubovny žlutého květu ti dva. Rejholec a ten cizinec, který asi vůbec nebyl ze Stínadel.
11: Říkal jsi Rejholec?
12: Jo, to je nějaký Vond. Patří k uctívačům Ginga.
6: No vidíš, a my zrovna za tím Rejholcem jdeme. To je klika. Něco pro něj máme a on nám určitě něco řekne.
7: Sám Allah nám tě poslal do cesty.
12: Jo, a ještě něco. Před chvílí jsem viděl dva dvorečáky a bratrstvo kočičí pracky, jak se hnali někam do Stínadel a nesli sebou velkou zabalenou pilu.
2: Musíme ti něco říct, ale napřed nám prosím tě slib, že to nikomu za žádných okolností neprozradíš.
12: Neprozradím, co se dovím. Mlčenlivost chrání nás.
2: Jdou podřezat Gingo do svatyně uctívačů.
12: Ti idioti. Kdyby věděli, jaký peklo by nastalo, kdyby se jim to podařilo, a kdyby je přitom chytli.
2: Musíme jim v tom zabránit, za každou cenu.
11: A ještě něco. Když zabráníme podřezání Ginga, zavděčíme se všem uctívačům a tudíž i Rejholcovi. A víte, co to znamená? Že jo?
2: Prosím tě, zaveď nás co nejrychleji ke svatyni uctívačů. Možná, že už jsou dvorečáci uvnitř a začínají řezat.
1: Všichni se rozběhli a za chvíli byli tak udýchaní, že nemohli ani mluvit. Hochům rychlých šípů připadalo, že běží uličkami a přes plácky, které znají. Jindy ulice zase nepoznávali vůbec. Potom k jejich překvapení doběhli k vysoké zdi.
12: Tak, a jsme tady.
7: Tak to bych teda nenašel.
2: Ten žebřík tam u lampy pořád ještě je. Počkejte tady dole, podívám se přes zeď, co se tam děje.
1: V zápětí Mirek začal šplhat vzhůru. Žebřík byl krátký a končil u plynové lampy asi půl metru od vrcholu zdi. Když Mirek opatrně vystoupil až nahoru, uviděl na držáku lampy uvázané lano, vedoucí přes hřeben zdi dolů do zahrady. Mirek byl už tak vysoko, že hlavou přesahoval hřeben zdi. Předklonil se a opatrně nahlédl do stemnělé zahrady. Rozeznal několik postav. Ano, nebylo pochyb. Je tam dlouhé bydlo, štětináč, Tonda Plíhal a ještě asi dva hoši, které Mirek nemohl rozeznat. Vedle hloučku se bělal papír, ze kterého už vybalili pilu. Kdo si ukazoval ještě někam dál do zahrady, kde osamoceně rostl velký strom, zřejmě Gingo. Mirek neváhal ani vteřinu. Potichu vytáhl lano a přehodil je na druhou stranu do ulice. Za chvíli po něm vyšplhal i Jarka a usadil se obkročmo na vrcholu zdi.
11: Co teď, Mirku?
2: Uvidíme. Haló, nechybí vám něco?
4: Tam někdo je, na té zdi.
11: Ale to jsou ty mizerný rychlý šipy. Kde se tady vzali?
4: Je, ti mizerové nám vytáhli lano. Teď se odsud nedostanem.
11: Jak si to představujete, vy zloději? Hned sem to lano vraťte zpátky. Takhle tedy drží rychlé šípy slovo.
2: My jsme dohodu neporušili. Do tamtamu jsme nenapsali nic o tom, jaký hnusný úkol máte provést. Podřezat vzácný strom Gingo. Ale neslíbili jsme, že vás to necháme udělat.
11: Tak nám aspoň spuste dolů to lano. Je to naše lano, vy zloději.
3: Nic jsme vám neukradli. A lano vám spustíme, ale napřed jako první na něj uvážete pilu. A tu si vytáhneme. Teprve potom můžete šplhat vy. Jasný?
11: No jo. Tak honem to lano.
12: Mám ho, až plháme.
2: Napřed tu pilu.
11: Uhníš.
13: Počkej, nedrž mě.
11: Jau.
13: Nedrž se mě.
11: Jau.
13: Nemlať mě.
1: Mezi dvorečáky a bratrstvem kočičí pracky se strhla rvačka. Každý chtěl šplhat první a nikdo na nikoho nebral ohled. Pak se ale od někud z temnoty zahrady přihnal zástup vontů uctívačů Ginga. Padlo několik prvních ran.
14: Co tady děláte?
11: Děkte nás! To je moje ruka!
13: Jen počkej na mě!
2: Vytáhni lano, teď ho nikdo nedrží.
11: Dole mezi vonty je i Rejholec. Myslím, že nás zahlíd.
2: No tak to je dobře. Aspoň ví, že jsme to byli my, kdo jim zachránili Gingo.
15: To stačí. Tak to byla přece jen pravda, že jste nám chtěli podřezat Gingo. Tahle pila vás usvědčuje. A máte kliku, že se vám to nepovedlo. Jinak by byl trest strašný a krutý. Pro dnešek zůstanete zavření tady, v naší svatyni. Pilu si vezmeme sebou. Přes zeď se nedostanete. A baráky na druhé straně se otvírají v 6 ráno. Pak můžete jít na druhou stranu. Vyprávět, co se stane všem, kdo se pokusí vlézt do svatyně uctívačů Ginga.
4: Ale to ne, vždyť tady v noci zmrznem. A co řekneme doma? Budou nás hledat.
15: Na to jste měli myslet dřív. Jdeme.
1: Trvalo ještě chvíli, než se Mirek a Jarka odvážili pohnout. a zase si sednout na vrchol zdi. Letmo se přesvědčili, že na uliční straně zdi čekají Jindra, Červenáček, Rychlonožka i Losna. Jistě také v tichu této osamělé ulice všechno slyšeli. Nakonec se nad dvorečáky a bratrstvem přece jen slitovali. Slezli dolů do ulice a lano jim přehodili na druhou stranu zdi do zahrady. Vedení Losnou se rychle dostali až téměř na druhou stranu. Losna ještě slíbil, že se pokusí o Rejholcovi, ke kterému rychlejší by původně chtěli jít, něco ještě zjistit. A s tím se rozešli.
3: Tak co napíšeme do dnešního tamtamu?
2: No tak podle mě teď už můžem napsat, jak to doopravdy bylo s podříznutím Ginga.
7: Jak dvorčáci a bratrstvo dostalo pěkný výprask.
5: No jo, ale to pořád neřeší to hlavní. Co se vlastně stalo Dratušovi a kam se poděl Ježek v kleci?
2: No bude muset zatím Rejholce mít, jak jsme původně chtěli, a nabídnout mu plánek od Dabinela za nějaké informace.
4: Uvidíme. Třeba teď nám do toho už nic nepřijde.
7: No, to teda nevím. Zatím vždycky přišlo.
1: Stínadla zavalil podzimní soumrak. Tajuplný a strašidelný, jako mohl být jen tady. Ulička v hlubinách, kde bydlel von Trejholec, byla plná mlhy a sraženého kouře. A rychlé šípy, krčící se ve výklenku naproti domu, kde Rejholec bydlel, to jen těšilo.
4: Jsme tady už skoro půl hodiny a Rejholec nikde.
5: Ta holka, co se šla zeptat k ním domů, řekla, že prý někam šel a že se k večeru vrátí.
7: K večeru? Večeru? Večer už je?
4: Třeba si to ta holka vymyslela a nikam nešla.
7: Hurá, nevymyslela. Už jde. Vidíte? A nese nějakou tornu. Ahoj, Vendo, jak ti jdupou králíci?
4: A hele, rychlý šípy. No, když už jste tady, tak vám chci poděkovat. S tím Gingem jste to provedli bezvadně. Hodně mi to pomohlo.
2: No a máme ještě něco, co ti pomůže. Dabinelův plánek. Ten, když budeš mít, dokážeš Dabinelovcům, že si všechno vymysleli oni.
4: No ne, to je ohromný. Ukažte, dejte ho sem.
2: Ne, něco za něco. Máš pro nás nějaké nové informace?
4: No, když to nenapíšete do tamtamu. Řeknu vám, kdo byl ten neznámej von, co přivedl toho cizího kluka do žlutýho květu za Dratušem.
3: Ale to my přece víme. Byl jsi to ty.
4: Ale jak jste se to pro boha zvěděli?
3: Každý to tady ví. Všichni tě znají.
4: Tak počkejte tady. Já sejdu do sklepa a tady tímhle okýnkem vám něco ukážu. Slyšíte mě?
7: Jo.
5: Jo, jo.
4: Tak se dívejte. Já jdu nahoru.
1: Hoši byli celý skoprnělí. Jak je vůbec možné, že posvátný talisman vontů je v rukou takového celkem bezvýznamného vonta, jako je Rejholec? Jak se k němu vůbec dostal? Vždyť Ježka v kleci může mít jen a pouze velký vont. Rejholcovi určitě nepatří. Ale jak ho od něj dostat? Zřejmě ho schovává někde ve sklepě. A tak Mirek vymyslel plán.
4: Tak co, viděli jste? A teď mi dejte plánek.
2: Počkej. My jsme ti ukázali plánek, ty nám možná Ježka v kleci, ale moc jsme ho neviděli.
4: Jak neviděli?
2: Když jsme si do toho okýnka ani nevešli. Ukaž nám ho znovu, ať si ho můžeme pořádně prohlídnout.
4: No, já vám ho teda ještě jednou ukážu, ale doufám, že na mě nechystáte nějakou boudu. Tak já jdu dolů.
2: Já a Jarka půjdeme za ním a vy, až vám bude ukazovat Ježka, vy se pokuste ho přesvědčit, aby prostrčil ruku mříží, pak ho za ruku chyťte a Ježka mu seberte. Když se to nepovede, vtrhnem za ním do sklepa. Tak už je dole. A my potichu jdem.
4: Jste tam?
5: No jasně, že jo.
4: Tak se dívejte.
7: Já ho teda moc nevidím. Nemohl bys prostrčit tu ruku trochu ven?
4: Víc to nejde, to vám musí stačit. Au, co děláte, mizerové? Vy jste mě chtěli ukrást Ježka.
13: Držte ho!
10: Drž ho!
4: Zloději, vy podrazáci jedni!
2: Vysmekl se!
10: Nemáme ho!
2: Rychle za ním do sklepa. Sakra, on se zamkl. To mě nenapadlo, že se ve sklepě zamkne.
4: Jasně jsem zamčený. Mně to bylo hned podezřelý, když jste chtěli vidět Ježka znovu. Zloději mizerní.
2: My jsme chtěli jenom vrátit Ježka Dratušovi. Jen on má na Ježka právo. Je to velký vond.
4: Hlupáci, nic nevíte. I kdyby se vám podařilo Ježka ukrást a dát ho Drátušovi, ještě dnes by mě ho přinesl zpátky. A teď zmizte, nebo začnu křičet, že jsou tady zloději.
11: Už 4 dny přemýšlíme a nevíme kudy kam. Dratuš s náma nemluví, Dabinelovcům bych se raději vyhnul a Gingaři, ti asi nevědí vůbec nic.
7: Pánové, pánové, vy to tady pěkně vedete. Ve schránce máte dopis a nikdo si ho nevšímá.
2: No ale před 10 minutama tam ještě nebyl. Toho tam musel dát někdo až teď.
11: Neviděl jsi venku nikoho?
7: Ne, nikoho. Prší tam a už je skoro tma.
2: Tak ukaž, co tam je. Čekám vás v sobotu ve 4 u zdi kostela svatého Jakuba. Důležité. Losna.
11: Něco se dozvěděl. Možná o Rejholcovi.
7: Asi teda učení operativně přesuneme na neděli a půjdem tam, ne?
2: Tak jo, sraz si dáme v 15:30, tady v klubovně. K Jakubovi snad trefíme, ale musíme si dát pozor, aby nás nesledovalo bratrstvo kočičí pracky.
5: No ti jsou schopni všeho.
11: Nemůžou nám odpustit poslední tamtam, kde jsme pěkně dopodrobna popsali ten nářez, co dostali ve stínadlech od gingařů.
7: Tse, můžou být rádi, že jsme jim tam hodili to lano. Kdyby se vrátili až ráno, to by teprve něco zažili. Hlavně doma.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Hadi kouzelníka dobroděje. Za dávných a dávných dob byla jedna říše navštívena zlou metlou. Přiletěly tam totiž od západu obrovské zástupy všelikého hmyzu škodného, jenž požíral listy i květy stromů, ničil osení, bodal lidi i zvířata. Obyvatelé neodvážili se téměř ani ze svých příbytků vyjít, jen aby ušli bolestné trýzni, kterou jim působilo píchnutí hmyzu. A když přece šťastnou náhodou podařilo se jim uniknout nebezpečným rojům, když mohli volněji se procházet, tu jejich oči zalévaly se slzami. Jejich země byla nazývána všeobecně rájem. Jindy všude jevila se svěží zeleň, všude voněly nádherné květy a mezi listy stromů vábně vykukovaly lahodné plody v takové hojnosti, že se pod jejich tíhou větve až lámaly. A nyní hrozila tomu ráji pohroma. Hmyz ničil vše. Koruny stromů řídly. Zárodky plodů jevily se jen spoře. Květiny, osení i zeleň usychaly. Nepřijde-li vydatná pomoc, zhyne všechno rostlinstvo. A co by potom následovalo, nebozí obyvatelé nechtěli ani domyslit. Nedostatek píce, obilí, ovoce, zeleniny, zeleně, hlad a mor mezi dobytkem i lidem. Dobrý král denně svolával své rádce, aby mu pověděli, kterak odstranit zlo. Ač byli mužové velice moudří, ač jejich rady byly rozumné, přece nedovedli pohromě zabránit. Navrhovali, aby král v sousedních zemích nakoupil hojně hmyzožravého ptactva. Král uposlechl a brzy všude se hemžili ptáci, horlivě lapající hmyz. Avšak do rána leželi všichni opeřenci nožkama vzhůru, stuhlí, s otevřenými zobáčky. Týž smutný osud stihl každého ptáčka, jenž zabloudil do této neblahé země. Vydán byl tedy rozkaz, aby lidé sbírali a ničili hmyz. Obyvatelé říše ochotně poslechli. Od rána do večera lapali hmyz, střásali jej ze stromů, vybírali pod kameny, v noci pak lákali jej ke světlu a k planoucím ohňům. Miliony škůdců pohubili. Útlá mládež, muži, ženy i staří lidé účastnili se těch lovů. Avšak hmyzu stále přibývalo. Král potom rozhodl se koupit v sousedních zemích čtvernožce, kteří se živí hmyzem. Opatřil také nesmírné množství žab, skokanů, rosniček i ropuch. Avšak vždy do rána tato užitečná zvířata zhynula a zhoubný hmyz dále ohryzával rostlinstvo, bodal lidi i zvířata. Nešťastná země spěla vstříc zkáze, jež zdála se neodvratnou. Aby míra utrpení byla dovršena, zjevily se v zemi nesčetné zástupy myší, jež pomáhaly hmyzu v díle zkázy. Ani jediný z prostředků, jež byly navrhovány, se neosvědčil. Škůdců den za dnem přibývalo. Tu přišel jednoho dne do zámku starý muž, jenž nesl na zádech veliký koš. Přál si mluvit s králem. Když jej služebníci nechtěli připustit, prohlásil, že přináší zemi spásu a že jí zbaví pohromy. Po těch slovech byl ihned doveden ke králi, jenž mu vlídně podal ruku a slíbil mu velkou odměnu. Dokáželi, co až dosud, nikomu se nepodařilo. Cizinec se usmál. Nežádám odměny, jsem bohatší a mocnější než ty, králi. Kdo jsi, pane? Otázal se král s úžasem. Vidíš před sebou kouzelníka dobroděje, zněla odpověď. Král s posvátnou hrůzou uklonil se hluboko před mocným čarodějem, o kterém po všem světě se vyprávělo. Budiš mi vítán, pane můj, zvolal a radost ozářila jeho obličej. Nabízíš-li nám ty pomoc, jako bychom byli již zbaveni zla. O pane všemocný, ty jsi také dobrotivý. Kouzelník se usmál. Těší mě, že důvěřuješ v moji moc. Důvěra tvoje nebude zklamána. Moji služební duchové oznámili mi, že zlý čaroděj Hněvoň vhodil do tvé říše své dvě skázonosné metly. Proč tak učinil, není mi známo. Snad jen z pouhé své vole, neboť ty ani tvůj lid nezasluhujete, abyste byli jím trestáni. I zželelo se mi tebe, králi, i lidu tvého a přináším ti pomoc. O pane můj, kterak se ti odvděčím, zvolal král pohnutým hlasem. Nežádám si vděčnost, alespoň ne pro sebe, odpověděl dobroděj a sejmul ze zad veliký koš. V tomto koši jsou bílí hadi s modrou hlavou, lidem zcela neškodní. Ti zbaví tvou říši veškerého hmyzu i myší. Připomínám ti však, králi, ty i tvůj lid musíte projevit mým hadům svou vděčnost tím, že ani jediného úmyslně nezahubíte, až zbaví tvoji říši pohromy. Neboť pravím tobě, bude-li jen jeden jediný had svévolně usmrcen, přivalí se na tvou říši pohroma ještě horší. Slib mi tedy, králi, že bílí hadi budou v této zemi vždy šetřeni a že jim nikdo neublíží. O, rád slibuji, mocný kouzelníku, zvolal král horlivě. Dovol však, abych dříve svolal své rádce, abych jim oznámil, jaké dobrodění přinášíš naší zemi, abych jim poručil, aby moji vůli oznámili všemu lidu a poučili jej, že bílých hadů nutno vždy a všude šetřit. Kouzelník dobroděj s úsměvem přikývl. Zanedlouho dostavili se do síně bílí stařečkové, rádcové královi. Hlubokou poklonou pozdravili kouzelníka dobroděje, když jim král pověděl jeho jméno. A když uslyšeli, jaký dar přináší dobroděj říši, uklonili se ještě hlouběji a s velkou ochotou ujistili krále, že poučí lid, jak si on přeje. Král jim pokynul, aby odešli. V tom vstoupil nejstarší rádce. Promiň, královský můj pane, ale musím se tě na něco zeptat. Ptej se, vyzval jej král. Uznáš zajisté, pane náš, že ve tvé říši kromě dobrých lidí jsou také zlí, jako všude jinde. A že nemožno nad každým tvým podaným bdít, aby byli všichni poslušni tvého rozkazu. Což kdyby se stalo, že by přeci jen někdo zahubil bílého hada? Měli by potom všichni trpět za jednoho? Starče, ozval se kouzelník dobroděj. Moudrá je tvá hlava, na všechno pamatuje. Ovšem, že by bylo nespravedlivé, aby za jednoho trpěli všichni. Měním tedy svou žádost. Jenom v tom případě přivalí se na tuto zemi zlo ještě horší, kdyby někdo úmyslně zabil bílého hada, kdyby jeho čin vyšel najevo a viník, kdyby nebyl pro výstrahu potrestán smrtí na hranici. Uznávám, že by to byl příliš krutý trest. Mírnějšího však nelze stanovit. Král i jeho rádcové byli s tím srozuměni. Nechám tedy koš s hady zde, pravil zase kouzelník. Král jej pohostil a když kouzelník odcházel, vyprovodil jej s čestným průvodem až na hranice své říše, kde mu ještě jednou vroucně poděkovali a s ním se rozloučili. Na zpáteční cestě všude rozhlášeno, že bílých hadů s modrou hlavou dlužno šetřit, poněvadž stanou se dobrodinci království. Kdo by hada svévolně zabil a jeho čin se prozradil, bude upálen na hranici. Pak byli vypuštěni hadi kouzelníka dobroděje do královské zahrady, kde za jediný den vyhubili škodlivý hmyz i myši. Hadi se úžasně rozmnožili, ze zahrady rozlézali se po okolí, odtud dál a dále, až jich bylo plné království. Neúnavně lapali hmyz i myši. A neuplynul ani měsíc, království bylo zbaveno škůdců. Brzy poté všechno se zazelenalo, všechno zase rozkvetlo, hojná byla úroda. Stodoly byly přeplněny obilím, v komorách vonilo zčesané ovoce, všeho bylo hojnost. Kde kdo velebil kouzelníka dobroděje? Jeho jméno dal král vrýt do zlaté desky v trůní síni paláce, aby na věčné časy hlásalo, kdo získal si největších zásluh o říši. Bílí hadi s modrou hlavou byli všude ctěni, nikdo jich nerušil, nikdo jim neublížil. Čím více ztrácel se škodný hmyz a myši, tím více ubývalo hadů. Kam se poděli, nikdo nevěděl. Posléze byl bílý had s modrou hlavou velikou vzácností. Pokud jej někdo zahlédl, vyprávěl o něm, jako by byl objevil nejzácnější poklad. Nejvíce hadů kouzelníka dobroděje zůstávalo v královské zahradě. Vděčný panovník denně dával nosit do zahrady na stříbrných mísách sladké mléčko, na němž si hadi pochutnávali. Byli tak ochočeni, že se ihned plazili ke králi, když je jen zahlédli. On sklánil se k ním, hladil je, na ruku brával. Tu vrátila se do paláce princezna Zorka, jediná dcera králova a příští dědička trůnu. Poněvadž král už dlouho byl vdovec, dal svou dceru vychovat své sestře, manželce krále ve vzdálené zemi. Princezna Zorka byla ale špatně vychována. Postrádala dívčí jemnost a ušlechtilost. Opovrhovala pracemi, kterými se tehdá i nejvznešenější paní a dívky zaměstnávaly. Její nejmilejší zábavou byla divoká jízda, lov a zacházení se zbraní. Lhostejně vyslechla z úst otcových, jakým zlem byla stižena její rodná země, jaký dar přinesl kouzelník dobroděj, co všechno jeho hadi vykonali a jaký slib král učinil, aby hadi v jeho říši byli chráněni. A byl někdo potrestán upálením? Zeptala se posléze. Nikdo, dcero má, nikdo, odpověděl král. To nasvědčuje poslušnosti a dobrotě mých podaných. Ani jednou se nestalo, že by byl usmrcen bílý had s modrou hlavou. A kdyby byl hada přece jen někdo usmrtil a čin jeho se prozradil? Pak by se byl dostal provinilec na hranici, odpověděl král. Za jediného hada lidský život? To by byla ukrutnost, nespravedlnost, k oblakům volající, horlila princezna Zorka. Slíbil jsem kouzelníku dobroději a slibu svému byl bych dostál, řekl král důrazně. Přece bych nedopustil, aby na mojí říši přišla pohroma ještě horší. Princezna Zorka začala mluvit o jiném. Na zítří vedl jí král do zahrady, aby jí ukázal bílé hady s modrou hlavou.
1: Ach, šerední plazové!
0: Otřásla se princezna, jež nenáviděla hadů.
1: Měl bys je, otče, alespoň vyhostit ze zahrady.
0: Ne, ne, toho nikdy neučiním. Jsem vděčný hadům, že moji zemi zbavili zla. Hadi se ihned plazili ke králi, jenž si s nimi hrál. Jeden had se připlazil k princezně, ona jej však s hnusem odkopla. Král jí za to pokáral. Toho nečiň, dcero, jsou to naši dobrodinci. Zvedl odkopnutého hada a něžně jej hladil. Poté zavolal služebníky. Přišli a přinesli stříbrné misky s chutným mlékem a hadi hned okoušeli svého oblíbeného pokrmu. Princezna se škaredila. Avšak ani slovem už neprojevila, kterak jsou jí hadi odporní. Nechtěla pohněvat otce. Téhož dne však sestoupila sama do zahrady, opatřena pouze zlatým lukem a stříbrnými šípy. Bezcitná princezna sestřelovala z větví stromů ubohé ptáčky zpěváčky. Tu zahlédla v křoví bílého hada s modrou hlavou. Zamířila na něj.
1: Zadrž, princezno!
0: Zvolal starý služebník králův, jež náhodou stál za nedalekým keřem. Bylo však již pozdě. Šíp vyletěl a zaryl se do modré hlavy bílého hada. Hned bylo po něm.
1: Princezno, princezno, co jsi to učinila?
0: Naříkal stařec lomně rukama.
1: Za tvůj čin bude nyní trpět celá země. Nic se mi nestane.
0: Zasmála se princezna Zorka.
1: Kouzelník dobroděj nás jenom postrašil svou hrozbou. Uvidí, že se nikomu nic nestane.
0: Princezno, princezno, povinnost mi velí, abych pověděl králi, co si učinila.
1: A přece nemohu, nemohu.
0: Ale já ti velím, abys mlčel. Nařídila mu princezna. Hada zakopáš do země, nikdo se nedozví, co jsem učinila, neboť ty budeš mlčet.
1: Ach, princezno, princezno, proč jsi neuposlechla králova rozkazu?
0: Bědoval služebník.
1: Děsím se trestu, který stihne naší ubohou zem. Vyjde-li přece jenom najevo, že byl bílý had svévolně usmrcen a viník, že nebyl vydán. A přece zase nedostává se mi odvahy, abych tvůj čin prozradil, neboť je mi líto tvého mladého života, jemuž hrozí skončení na hranici.
0: Ale jdi, neboj se, nic se mi nestane. Hada zakopej a mlč, štědře se ti odměním. Služebník tedy zakopal usmrceného hada hluboko do země. Když ale nazítří přišel král do zahrady, nesmírně užasl. Nezahlédl zde ani jediného hada. Nepřivábilo je ani mléko na stříbrných miskách. V tom rozevřela se země před králem. V jámě bylo vidět mrtvého hada, jenž měl hlavu proraženou. Král se zachvěl. Hned vytušil, že hada někdo zabil a potom jej zakopal. Nebude-li viník upálen na hranici, běda říši králově. Hned nařídil přísné vyšetřování.

Volal své rádce. Ti prohlásili, že viníka nutno vypátrat a potrestat. Požárem dává kouzelník dobroděj zajisté výstrahu. V paláci byly nyní výslechy od rána do noci. Nikdo nebyl ušetřen. Viník však stále nebyl nalezen. Uplynulo několik dní a mysli všech se poněkud uklidnily, neboť v království nedošlo již ke většímu neštěstí. Tu zase přijel posel z jiného kraje. Prý se tam protrhla hráz obrovského jezera. Kraj zaplaven, všechno zničeno, mnoho lidí se utopilo. Kouzelník dobroděj se hněvá, naříkal král. Neměl by se však mstít na mých ubohých podaných. Vždyť nemůžeme potrestat viníka, dokud jej neznáme. A zase byl v zámku i v dalekém okolí kdekdo podroben přísnému výslechu. A zase marně. Starý služebník Radoš, jenž velice miloval královu dceru, nechtěl jí prozradit. A Zorka? Ta mlčela. Od strašlivé povodně uplynul měsíc. V království se nestalo nic. Všichni se těšili, že kouzelník dobroděj odpustil. Zorka se častěji vysmívala starému Radoši, jež se stále strachoval trestu kouzelníka dobroděje. Dokládá je, že rozhněvaný čaroděj nestrpí, aby se nedostálo slibu jemu danému. A zase přibyl do hradu posel. Tentokrát ale nepřinášel Jobovu zvěst. Vyřídil vzkaz sestry královi, aby k ní Zorka neprodleně přijela. Uchystala se tedy princezna a s četným průvodem vydala se na cestu. Když ale blížila se k hranicím říše, přepadl jí nevýslovný strach a tajemný hlas jí ponoukal. Vrať se, vrať se. Poslechla tedy a jela zpátky. Cestou zaslechla vzrušující zvěst. Ke králi přiletěl prý obrovský orel, jenž mu přinesl pergamen s písmem kouzelníka dobroděje. Mocný čaroděj oznamoval králi. Nebude-li ten, kdo zabil bílého hada, potrestán upálením. Než slunce třikrát zapadne, dotkne se ruka anděla smrti všech dětí v království. V celé zemi zaznívá pláč a nářek rodičů, kterým hrozí tak náhlá ztráta jejich miláčků. Král přidal rozhlásit svou úpinlivou prosbu, aby se viník sám přihlásil, aby nedopustil, by tolik nevinných trpělo za jeho zlý čin. Zorka nyní poznala, že starý Radoš právem se obával trestu dobrodějova. V jejím zatvrzelém srdci probudily se náhle lepší city. S větrem o závod jela k rodnému hradu. Konečně ocitla se v paláci a zastihla otce v slzách. Královský můj otče, neplač, neplač, zvolala rozechvělým hlasem. Rozhněvaný kouzelník bude usmířen. Král pokyvoval hlavou. Bude, bude, avšak líto je mi nešťastného Radoše, nejvěrnějšího z mých služebníků. A když Zorka všechna udivena vyžádala si vysvětlení, vyprávěl jí otec toto. Když došlo prostřednictvím orla poselství dobrodějovo, když ani na prosbu královu viník se nepřihlásil, vrhl se starý Radoš k nohám královým a s pláčem se mu přiznal, že v záchvatu zlosti zabil bílého hada s modrou hlavou. Chtěl zachránit tisíce nevinných dětí, byl jsem nucen, ač s těžkým srdcem, odevzdat Radoše katovi. V tuto chvíli ubírá se za město k hranici, kde skončí svůj život. Ale otče, vzkřikla princezna, dej ihned osedlati nejrychlejší koně,
na ně ať vsednou tvoji poslední.

0: apoštolové a ti letí k popravišti. Hradoš nesmí být upálen, neboť on nezabil bílého hada, ale já. Král tomu nechtěl uvěřit. Žádal podrobnější vyprávění, ale Zorka vrtěla hlavou a řekla: teď ne, až později. Běží o život šlechetného Radoše. Otče můj, nemař ani chvilky, ať tvoji poslové nepřijdou pozdě. Zanedlouho vyrazilo z paláce několik jezdců, kteří jako vichřice hnali se za město, přinášeje Radošovi osvobození. Byl již svrchovaný čas, neboť právě chystali se Katovi pomocníci zapálit hranici, na které byl Radoš uvázán. Rozkaz králův přinesl mu osvobození. Když o hodinu později uviděla Zorka Radoše v paláci, zajásala a objala věrného a oddaného služebníka. Radost starcova však změnila se v leknutí, když uslyšel, že se Zorka přiznala svému otci. Ach, princezno, co si to jen učinila? Zbědoval. Jak já krále znám, obětuje tě, aby zachránil děti svých podaných. Jemu je spravedlnost nade vše. Proč jen si zabránila, abych já vytrpěl trest? Dobroděj byl by se tím usmířil a v zemi by bylo zase dobře. Jsem už starý muž, hrobu blízký. Ne, ne, Radoši, ne, zvolala Zorka. Nevinný nesmí trpět za moji vinu. Ať můj otec rozhodne o mém osudu jakkoliv, všemu se podrobím. Přišel k ním král, maje slzy v očích. Radoš vrhl se před ním na kolena a prosil jej, aby směl se obětovat za princeznu. Král však vrtěl hlavou. Spravedlnost nade vše, kdo se provinil, ať je potrestán. Hned dal svolat své rádce a oznámil jim, že jeho dcera svévolně zabila bílého hada a proto bude upálena na hranici. Rádcové velebili královu nestrannost. Přece však jej prosili, aby mladistvou dceru ušetřil, aby vyhověl prosbám Radoše, jež stále prohlašoval, že půjde ochotně za princeznu na popraviště. Král byl však neoblomný. Zorka, třeba spobledlá, prohlásila, že trestu zasluhuje a že jej také vytrpí. Nesmírné vzrušení zavládlo v královském městě, když Kat vedl princeznu jako odsouzenou k popravišti. Král rozloučil se s dcerou, oba statečně přemáhali svou bolest. Zorka byla uvázána ke sloupu, kolem ní nakupeno dříví a již vyšlehly plameny. S Bohem, otče, s Bohem, vykřikla Zorka. Král omdlel. V zástupu rozlehl se pláč a nářek. V tom přihnal se nad popraviště černý mrak. Spustil se takový lijavec, že vzplanuvší hranice byla mžikem uhasena. Mrak se ztratil, slunce zazářilo. U hranice stál kouzelník dobroděj. Stáhl pravici, král probral se z mrákot. K jeho sluchu doletěl zvučný hlas. Sláva tobě, spravedlivý králi! Blaze říši, která má takového vladaře. Nežádám, aby byl viník potrestán, že zabil bílého hada. Žijte blaze. Tak řekl a rozplynul se jako obláček. Šťastný král a neméně blažený Radoš odváděli zachráněnou princeznu do zámku, provázeni jásajícím lidem. Král ještě dlouho moudře panoval. Sdíleje vládu se Zorkou, již se již dávno zhostila všech svých nectností.
1: A tak kdykoliv uvidíte brši někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy.
1: Himmel, Laudon?
2: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
1: Hergot, tady se ale blbě přednášit.

0: Trautenberg pořádal vepřové hody.
1: Nikdo neví, kdo a proč postavil na hranici naší země Krkonoše. Snad, aby nás chránili, snad pro ten pohled na jejich velebnost, anebo z jejich vrcholů na utěšenou krajinu pod nimi. Ale za to každý ví, že jim od nepaměti vládne Krkonoš rukou přísnou, ale spravedlivou, a pod horama se střídají páni, lepší, horší, jak už lidé bývají.
0: A zrovna my s Kubíčkem jsme museli dostat toho nejhoršího. Grobiánstvím by vydláždil silnici z Rokytnice až na Sněžku. A kdyby se Lakota dala prodávat, mohl by dukáty zhrabovat hráběma.
2: To by s tím teprve nebylo k vydržení.
0: A teď je? Tváří se, jako by mu patřilo, kam oko dohlédne, a přitom by to jeho panství oběhl chromej zajíc, než by se koza napásla. A zámek? Taková větší chalupa. Ale když je Trautenberg pán, chalupa musí být zámek. A všechno odřeme my dva a chudák hajnej.
3: Himmel, Herrgott, Donnerwetter! Čelátka si sněmuje a já můžu zmrznout. Kubo, přiložit! Anče, horkej čaj!
0: Bylo toho čaje opravdu potřeba. V kotelních jamách se chrastivě protahovala zima a co chvíli studeně zívla. Větříky očesávaly listnáčům listí, vět umetali zemi jako světnici před posvícením, mrazíky vyspravovaly důlky a dírky na cestách ledovými záplatami. Mrazy se posilovaly spánkem na velkou zimní robotu. V jedno takové šedivé, studené odpůldne přiběhne Hajník Trautenbergovi i zaklepat zapomněl.
4: Milost, pane, to je novina.
5: Je, prosím, pěkně ráčej odpustit. Já nevěděl, že jste si ráčel zdřímnout.
3: Já ti dám zapomněl. Vždyť jsem z toho mohl mít smrt. Co je to za způsoby vrazit ke mně jako do maštale?
5: Prosím, na 100 000krát za odpuštění, milost, pane, to já skrz tu novinu. Uctivě melduju, že máme v revíru divočáka. Takovejhle pašík. A není zdejší. Já vím v revíru o každý veverce. Určitě jsem od někud zabloudil.
3: Tak na co čekáš? Boty, kožich, flintu a jde se.
5: Ale, milost, pane, vždyť by mě musela ruka upadnout. Divočák je velká vzácnost. Asi jako za mýho dětka jelen se zlatýma parohama. Taky, co by si o nás pomyslel, zabloudí a my na něj s flintou.
1: Trautenberg dobře ví, že ten citlivka Hajný by spíš toho divočáka na zádech odnesl do Krkonošova, než by po něm střelil. Divočák je, říká si Trautenberg, pravda, vzácný zvíře, ale na druhou stranu má maso. To maso musí mít a taky je mít bude. Teď jen oblafnout Hajnýho, ale ten starý třasavka skočí na všechno.
3: To já tak žertuju. Já, když se dobře vyspím, jsem sama legrace. Anče, Kubo!
0: Přiběhli, jako by čekali u dveří. Taky, že čekali. Viděli Hajného běžet přes dvůr, jako by ho hejkal honil. Nezastavil se, ani neohlídl. Tak to se musí něco dít.
3: Nasypat pytel žaludů, půl pytle kaštanů, vzít náruč sena a otep slámy, naložit na trakař, Kuba s Hajným to odvezou do Krmelce.
0: To by, milost, pane, nemohlo počkat do rána?
1: Hajný celý šťastný, že místo střílení bude krmení, honem vykládá, jak je to s tím zbloudilým divočákem, a taky, že dobrý skutky se nemají odkládat, když je milost pán tý lásky a ráčí dát ze svýho.
0: Za divočákem a na samou noc? To ať si jde, kdo chce, ale Kubíček zůstane doma. Ono je odtuď až potuď. Račte prominout, milost, pane, ale jestli se nemejlím, tak je Kuba u vás za pacholka a ne za mysliveckýho. A taky jednou je ženatej a musí se starat. Nebo nám první fukeř odnese střechu až do vrchlábu.
1: Z jedné strany je Kuba na svou Aničku pyšný. Tohle si troufnout říct milost pánovi do očí a kvůli němu. Na druhou stranu by se nejraději neviděl. Krucajzy a donrvetry se jen posypou a stejně bude pomilost pánovu. Hajnému se strachy třese i pírko na klobouku, aby si to, nedej pánbu, milost pán ze vsteku nerozmyslel, ale slyšíme dobře?
3: No, když o tom tak přemýšlím, ona má, Anče, pravdu. Divočák už je bez tak někde zalezlej, tak to jen všechno nachystejte a ráno mu dovezeme snídaní.
0: Mně se to nechce líbit, Kubíčku. Co tu sloužíme, nepamatuju, že by náš milost pán někomu ustoupil.
2: Ale co? Hlavně, že se nemusíme trmácet potně do lesa.
0: Nasypali do pytlů kaštany a žaludy, svázali náruč sena do plachty, otep slámy do povřísla, naložili všechno na trakař, převázali křížem popruhama a šli k večeři. Jen Anče, jakoby jí za krkem sedělo tušení, že za tou Trautenbergovou ústupčivostí vězí nějaká jeho špatnost.
1: Také, že vězela. Když viděl, že se pro Hajného útlocitnost ke kanší pečince nedostane, začal přemýšlet, hlavu si lámat, až mu v ní drnčelo. Co nápad, to darebnost. Ale žádný k jeho úmyslu nepasoval. Konečně. Takovouhle parádní vymyšlenost, mazanost a chytristiku by mu mohli závidět všichni šejdíři a kolomajzníci, kolik jich na světě chodí. A Škube provazem, co mu Kuba natáhl od postele k výměnku, aby si milost pán nevykřičel plíce, když něco potřebuje.
0: Milost pane, já myslela, že už dávno spíte.
3: Měl jsem zlej sen a přetrhlo se mi spaní. Navař mi čbán makovin, ten největší, co v něm Kuba nosí ze sklepa pivo.
0: Milost pane, taková dávka by uspala koně. Aby se vám něco nestalo.
3: Nestarej se a dělej, co ti povídám. Vypiju hrnek a ostatek si nechám, co kdyby zas přišel nějaký sen. Stejně nespím ze samých starostí. Je trakař naložený?
0: Anče se nestačí divit. Odkdy pak se milost pán stará o něco jiného než o jídlo? A jestli se čelátka neulejvá? A zase jí za krkem zašimrá tušení. Jenže tušení je jedno a chytit někoho na švestkách druhý. Navařila tedy džbán makovin, popřála milost pánovi rychlý usnutí a zdravý spánek a těšila se, že po těch makovinách bude Trautenberg spát až do večera.
1: Ale Trautenberg nespal. Makovin si ani nelízl a když noc odsloužila první půlku, popadl džbán, vyplížil se na dvůr a leje na pytle z kaštany a žaludy makovinový lek tvar do poslední kapičky.
3: Tak, jestli by to uspalo koně, uspí to i divočáka. Ráno to slupne, v poledne si pro něj dojdu a večer bude kančí pečínka.
0: Neduživé podzimní slunce teprve zamžouralo z mlh, když Hajný a Kuba vyrazili s trakařem k lesu.
6: Kam s tou fůrou takhle po ránu?
7: Úctivý dobrý trojemnost, pane Karakonoši, vezem to divočákovi, prosím pěkně, co k nám od někud zabloudil, jestli o tom ráčíte vědět. Milost pán ho chtěl nejdřív střelit, ale když se dověděl, jaký je to vzácný zvíře, poručil tomu chudákovi zabloudenýmu dovést žaludy a kaštany a taky slámu na podestýlku, kdyby se třeba chtěl usadit v našem krmelci.
6: Vrchovatý trakař útlocitu, není on Trautenberg nemocný?
2: To prosím ne, akorát, že má špatný spaní, prej ze starostí. Anče mu v noci musela vařit makoviny.
6: Špatný spaní bejvá ze špatného svědomí, ale třeba se pro tentokrát mailím. Tak to tady složte, ať se nemeškáte. Já už se postarám, aby to přišlo na správný místo.
2: Milost pán říkal, že to máme složit v našem krmelci.
6: Žádný strach, o takovou zásluhu Trautenberga nepřipravím, ale zmiňovat se o tom nemusíte.
7: Úctivě děkujeme, jemnost pane Krakonoši, to jsme měli štěstí.
1: Ale nechval dne před večerem. Jenže Kuba a Hajný co by nechválili. O náklad se postará Krakonoš a teď se jim to jede s prázdnou a skopečka. Dojíždějí k brance a zůstanou jako přimrazení. Jak slyší Trautenbergovo hulákání.
3: Anče, nachystej hrnce, kastroly, pekáče, sůl a koření. Až se vrátí Kuba s Hajným, ať přinesou necky. Budeme pařit prase.
0: Milost, pane, neofouklo vás zlý povětří? Vždyť pro našeho pašíka i pekáč je velikej. Masa má na dvě oblíznutí a sádla jako vylítaný komár.
3: Kdybys ho pořádně krmila, byly by i škvarky.
0: Milost, pane, kdyby to ubohý zvíře mohlo mluvit, řeklo by vám, jak mu podstrojuju. Každý den kozí mlíko na přilepšenou. Víte, ono ze žádného selete za noc prase nevyroste.
3: Vždyť jsem taky neřekl, že budeme pařit naše prase. Než si schrupnu, ať je všechno připraveno.
1: Kuba vrazí strakařem do dvora, kde si Anče pořád nemůže srovnat milost pánovo poručení.
0: Kubičku, slyšel jsi to? Kde by vzal milost pán nějaké prase?
5: Divočák? Že on tím prasetem myslí divočáka?
2: Ale jak by ho sem dostal? To by na něj musel číhat u krmilce a slyšel, že si jde schrupnout. Přece mu divočák nepřijde poděkovat za snídani.
0: Ať to obraceli, jak chtěli, na kloub tomu nepřišli. A tak začali chystat, co Trautenberg poručil. Však ono se ukáže, co má za lubem. A že to nebude nic kalýho, na to můžou vzít jed.
1: To se rozumí. Krakonošovi je ta Trautenbergova štědrost od začátku podezřelá.
6: Že by chtěl divočáka naučit chodit do svého krmelce a tam si na něj počíhat, no podobným by mu to bylo, ale vartovat v takový zimě, na to je Trautenberg líný, no, uvidíme.
1: Krakonoš rozhodil slámu po krmelci, založil seno do žebřinek, vezme první pytel, je celý mokrý. Vezme druhý, jak by smet.
6: Kolik dní už nepršelo, že by Kuba s Hajným někde převrátili trakař do kaluže, ale to by pak muselo být mokré seno i sláma.
1: Čichne k pytli a je doma, aby nepoznal makoviny.
6: Tak ty jsi chtěl Trautenbergu uspat divočáka v krmelci, abys ho dostal pohodlně na pekáč. Proto ta outlocitnost. Budeš na ní zatraceně dlouho vzpomínat.
0: Krakonoš obrátí pytle dnem vzhůru a už se kaštany a žaludy kutálejí z vrchu rovnou do potoka, aspoň z nich voda spláchne ten makovinovej prevít. Pak přiloží hůl tenkým koncem k oku, pomalinku ji natáčí a v tlustém konci se mu ukazuje les a skály, paseky a mítiny. A tady ve vysoké trávě spí divočák. Odfukuje, až se stébla trávy kolébají, jako by si s nimi vítr hrál na houpanu. Dvěma kroky je Krakonoš u divočáka, ani se chudák nestačil leknout. Pak spolu vedli dlouhou řeč.
6: Ujednáno. Teď si půjdeš lehnout do Trautenbergova krmelce a až bude po všem, může se usadit v mém revíru. Poohlídnu se ti po nevěstě.
1: Necky čerstvě vydrhnuté už leží na dvoře, koření schystané na stole, hrnce, kastroly a pekáče vyrovnané na lavici, když se Trautenberg v tlustém kožichu na hlavě beranici objeví na záhrobni.
3: Anče! Napumpuj plnej prádelňák a pořádně top. Než se vrátíme, ať se voda vaří klokotem. Kubo, vem trakař, Hajnej, flintu a provazy, jde se.
0: Kubičku, jestli jdete na toho divočáka, dej na sebe pozor. Oni jsou prý moc nebezpeční. Povídala ponikelská bába, že jednou jako mladá holka musela před ním vylézt na strom. Byla tam celý půl dne. Kdyby něco, tak vylez taky.
1: A šli. Kuba tlačí trakař, Hajný přes jedno rameno provazy, přes druhé flintu a za nimi Trautenberg hůlčičkou pošvihává a na jazyku už cítí tu divokou pečínku. Už jsou u krmelce, A Kuba hrůzou pustí trakař. Na slámě spí divočák, ze spaní pochrochtává.
2: Milost, pane, to snad ani není prase. To je tele a ty tesáky. Pojďte pryč, než se probudí.
3: Ten? Po těch makovinových žaludech a kaštanech by se probudil leda na pekáč. Ale jistota je sichr. Hajnej, střílet!
1: Milost, pane, to ode mě nemůžete chtít. Střelit chudáka ve spánku, vždyť je to taky boží tvor.
3: To si hajnej, bačkora seš!
1: Vytrhne hajnému flintu, namíří a v té chvíli divočák vyskočí, nabere Trautenberka hlavou jako berana a uhání s ním do lesa.
2: Pomoc! Kubo, hajde!
4: Kubo, vám už s námi viděl jsi to. Kubo, kde jsi?
2: Tady, na Borovici. Co kdyby se divočák spletl?
4: Musíme jít milost pána hledat. Jen jestli to přežil, to nebyl obyčejný divočák. Nemůžeš věřit. Já jich už pár viděl.
2: A kdo to byl? Snad ne rohatej. Třeba už je milost pán pro to pekelný teplíčko zralej.
4: Jen se nesměj.
1: Můj neboštík dědek vypravoval, že pro brat Rouchovskýho mlináře, on byl strašný lakota a nelida, si přišel červ a taky v prasečí podobě.
6: To jsem nevěděl, Trautenbergu, že místo na koni jezdíš na praseti. A ještě k tomu na divokým. Ale zpátky půjdeš po svých. Leda, že by tě tuhle Kuba naložil na trakař, jestli to pro tebe není málo vznešený. Dobře mě poslouchej, Trautenbergu. Tenhle divočák se teď usadí v mém revíru a brzy jich pár přibude. A chraň tě, pámbu, jenom pomyslet na kančí pečinku.
0: Trautenberg se nezmůže ani na slovo. Zuby mu jektají, nohy má hrůzou slaměné, záda jako přeražená, na hlavě bouly jako pěst. Kuba s Hajným se pořádně nadřeli, než ho dostali na trakař. A Kuba naschvál vybírá cestou ty největší hrboly a výmoly, ať si milost pán užije.
1: Anče spráskla ruce nad tím průvodem. Uložili milost pána do postele. Anče mu přiložila vopichový obklad.
0: Milost pane, co kdybych vám ohřála ty makoviny z včerejška, abyste tu bolest zaspal?
3: Ven! Mlhergott, Donnerwetter!
0: Anče nechápala, proč se milost pán tak vzteká kvůli makovinám. Ale pustila to z hlavy, protože měli vypravování na celý večer. A Hajnému nikdo nevymluvil, že to nebyl divočák, ale sám rohatej.
1: Krakonoš držel slovo. A když si divočák našel v jeho revíru pěkný přebejvání, přivedl mu z druhé strany hor nevěstu radost pohledět. Za nějaký čas mu pyšní rodiče přišli ukázat kupu selátek, strakatě pruhovaných a čiperných, inu, jako všechna mláďata.
0: A Trautenberg dlouho ještě polehával, pohekával a mohl se upřemýšlet, proč divočák po těch makovinách nespal, když by uspali koně. Zeptat se nikoho nemohl, to by musel přiznat svou daremnost. A tak mu to v hlavě vrtalo jako červotoč ve starý jarmaře. Dobře mu tak. Kdo jinému jámu chystá, sám si v ní nos natlučil.

0: oslavy vzniku vévody vod jihočeských archaje Venculína III. Zvaného Sličný skončily. Hosté se odporoučili a vraceli se do svých rybníků. Venculín se zeptal svého osobního strážce Salakvardy. Kde pak jsou Blatoušek a Stulík, moji pasovaní pašáci? Dlouho jsem je neviděl.
1: Koli proti vám, pikle, nejmokřejší z mokrých vévodo, úklady strojili. Dal jsem je zavřít do medvědí klece,
0: pohotově odpověděl Salakvarda.
2: Heleďme se, koukejme se, pikle kuli kuklíci, tak je přivaď. Kdo piklekuje, musí být přísně potrestán.
0: Mezitím si Cerberus odskočil podívat se po něčem k snědku, takže nehlídal. Na tu chvíli čekal v závěsu vodních řas Lužánek. Připlul ke kleci, vyrazil kolík z petlice a strachy polomrtvé vodníky vytáhl na hladinu rybníka v poslední chvíli. U klece se totiž právě objevil Salakvarda a koukal jako čerstvě vyoraná myš. V kleci nikdo. Rychle plaval k trůnu, aby ohlásil vévodovi útěk vězňů. Venculín však věděl své.
2: Špatně si je nechal hlídat, Salakvardo. Tak jak je to? A víš co? Aby klec nezůstala prázdná, půjdeš tam ty. Jo, abych nezapomněl. Dlužíš mi modré z nebe, nakládané vláku z ibišku, které si ukradl. A to ti neodpustím.
0: Pak zavolal stráže a nechal Salakvardu odvést do vězení. Vodníci s Lužánkem zatím upalovali od bošileckého rybníka, až se jim za patami prášilo. Báli se, že je Salakvarda bude pronásledovat. Běželi kolem velikého horusického rybníka, ani neměli čas poptat se, jestli je provodníky volný. Zastavili se až u soutoku Lužnice a Nežárky. A řeknu vám, to je pořádný lán cesty.
3: Ale kam se teď vrtneme? Kde najdeme nějaký rybník?
0: Povzdechl si Stulík.
2: Lužánek se zamyslel. O jednom bych věděl.
3: Byl by pro dva, dychtivě se zeptal Blatoušek.
2: Pro dva ne, tak pro jednoho.
3: Kde je?
0: Zajímal se hned Stulík.
2: Na Blatech kousek od Dráchova a kousek od Borkovic. V loni ho dokončili.
3: Bude tvůj, Blatoušku, rozhodl Stulík.
4: Ne, bez tebe ne, kamaráde.
3: Blatoušek začal natahovat moldánky.
1: Rybník pro dva nenajdeme, vždyť víš.
0: Musíme každý sám, domlouval mu Stulík. Objal Blatouška a ubezpečoval ho. I já svůj rybník najdu, neboj.
2: S Bohem, ať ti rostou kapři.
4: Stulíku, nejlepší kamaráde,
0: štkal Blatoušek. Nebýt Lužánka, který se na to smutné loučení nemohl dívat, snad by se tam ti dva loučili dodnes. Lužánek popadl Blatouška a skočili do Lužnice. Stulík to vzal rozběhem do Nežárky a plaval proti proudu. Lužánek s Blatouškem pluli po proudu blaťáckým krajem. Když se před nimi objevila Dráchovská tvrz, vylezli z řeky a Lužánek ukázal, kterým směrem je rybník, či spíš rybníček, co čeká právě na Blatouška. Potom se rozloučili. Lužánek plaval dál Lužnicí. Blatoušek vyrazil po suchu. Netrvalo to ani pár chvil a hned poznal, který rybník je ten pravý. Jak by taky ne. Na první pohled bylo vidět, že je nedávno dobudovaný. Byl malý, ale pěkný. Letěla tudy síkorka a vodníka ubezpečovala.
5: Sisi pán, sisi pán.
4: Kéž by to tak byla pravda, pomyslel si Blatoušek. Ale koňadry, ty toho naštěbetají.
0: Jak se sluší a patří na slušného vodníka, vydal se do vsi vyhledat porybného. Nebyl doma. Přivítala ho jeho mladičká dcera Terinka.
3: Blatouškovi se tak líbila, že na ní mohl oči nechat. Pozvala ho do světnice a počastovala studenou kulajdou, přinesenou ze sklepa. Zanedlouho přišel porybný. Prohlédl si vodníka od hlavy k patě a ještě jednou naopak od paty k hlavě a potom kývl. Blatoušek se zatetelil radostí a když porybný pověděl, co bylo třeba povědět, nebyl Blatoušek k udržení. Honem běžel do své vody. V rybníku už byly nasazené ryby a v přítokové stoce raci. Blatoušek se každému živáčkovi i tomu nejmenšímu představil. Rybám potřásl ploutví a všem slíbil, že se o ně bude starat, jak nejlíp umí. A staral se opravdu přepečlivě. Leštil kaprům šupiny, aby se jim leskly, když se mrsknou nad hladinou. Štíkám domlouval, aby nebyly tak dravé a žravé. Popoháněl líné líny, dbal o klid v rákosí, když tam hnízdili ptáci, a večer co večer šeptal rybám do oušek pohádky. Pěstoval vodní květiny, aby se kolem jdoucí mohli potěšit jejich krásou, a když byl měsíc v úplníku, sedával na stavidle. Dělal jako, že si šije botičky do sucha i do vodičky a zpíval: Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť. Jednou v podvečer se Blatoušek plácl dlaní do čela a vykřikl: Jsem to já, ale tulpas zelený. Vždyť ani nevím, jak se ten můj rybníček jmenuje. A když večer přišel porybný na obhlídku, zeptal se. Porybný povídá:
1: Rybník nechal vybudovat sedlák ze vsi, jmenuje se Kašpar. Když byl rybník hotový, musel Kašpar uspořádat trachtaci. Hostinu k oslavě dokončení díla, tak je to u nás zvykem. Všichni rybníkáři, kteří tu pracovali, zasedli na hrázi ke stolům. Jenže sedlák je lakota a rybníkářská žízeň veliká, pití bylo málo a jídlo žádné. A zatímco tak na suchu čekali, jestli vůbec něco dostanou, přemýšleli, jak rybník pojmenovat. To se ví, Kašpar chtěl, aby se rybník jmenoval podle něho, ale rybníkářům se to nezdálo. Proč by měl nést rybník jméno chamtivého sedláka? Kašparův ne, odporoval rybníkář Kudla. To by musel být velký rybník. Měl jste dát vybudovat větší. Sedlák ale trval na svém a rybníkáři si marně lámali hlavu, jaké jméno vymyslet. V tom se Kudla zeptal Selky, zda bude vůbec něco k jídlu. Selka s nevolí odpověděla jen tak na půl pusy. Jo, kaše párek. Kudla vykřikl, to je ono, Kašpárek. Tak se bude rybník jmenovat. A u toho zůstalo.
3: Blatouškovi se to jméno moc líbilo. Jak by taky ne? Vždyť to byl jeho rybník. I když dostal jméno podle kaše a párku.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: V rybníce pod černou skálou se žábám tak dobře vedlo, že jich každým rokem přibývalo, až nebylo v rybníce k hnutí. A tak se mladé žáby vydali hledat nový domov. Potok jim poradil, aby se pustili přes louku k Trautenberkovu. Rybník je tam mělký, vyhřátý, zrovna jak stvořený pro žabí rod. Žáby poslechly a než se slunce skutálelo od červánků, doskákali k novému domovu. A tak se jim tam líbilo, že se dali do zpěvu a zpívali až do rána. Jenže Trautenberg nemohl při tom jejich koncertě spát. Nepomohly zavřené okenice ani peřina přes hlavu. Himmel, Herr Gottenwetter, mám toho dost! Zařval Trautenberg, vyskočil z postele, popadl flintu a prásk, prásk. Chvíli bylo ticho, ale pak žáby spustili ještě hlasitěji. Trautenberg zburcoval čelátku a hulákal, aby přehlušil žabí zpěv. Vyhnat, zabít, zničit! Milost, pane, zhrozil se Hajný. Vždyť jsou to boží tvorové a každý takový má na světě své místo. Na světě možná, ale v mém rybníku ne, odsekl Trautenberg. A jestli ti jich je líto, vypust rybník.
5: A kde budu máchat prádlo?
7: Vyjela Anče. Tohle Trautenberg uznal, ale jak byl v ráži, hned ho napadla jiná špatnost. Kubo, Hajnej, seňte soudek střelního prachu, my jim k tomu zpívání zabubnujem. Žádný výmluvy, mlčet, dělat.
5: S dovolením, milost, pane, opovážil se Hajný nemlčet. To byste ráčil být sám proti sobě, takový žáby jsou veliká vzácnost, v cizině je zlatem platějí.
1: Co to meleš?
7: Vyštěkl Trautenberg a Anče si pomyslel, že si to Hajný vymyslel, aby ty chudinky zachránil před strašnou smrtí. Ale Hajný už vykládal a pěkně ze široka. Když tady tenkrát za veliký vojny táhli Francouzi, vypravoval jeden mýmu neboštíku tátovi, že tam u nich ve Frankreichu jedí vznešení páni žabí stehinka, ale jen ti nejbohatší, dokonce i jejich císař pán, a kdyby si nějaký chudák dovolil ulovit jen jednu žábu pro sebe, stihne ho přísný trest.
1: Voleď, to se má nějaká holota co opičit po panstvu,
7: přikivuje Trautenberg, ale hned se otřese.
1: Žabí stehinka, fuj, Hajnej, ty lžeš?
7: Ale Hajný se dušoval, zaklínal památkou neboštíka táty a Trautenberg řekl.
1: Dobrá, buď do večera seženeš kupce nebo přineseš soudek prachu. A teď všichni ven, chci se vyspat.
5: Nedá se nic dělat, Hajný, řekla Anče. Musíte za Krakonošem. Jestli on nepomůže, pán Bůh chraň ubohý žabičky. Vemě sebou, dědo, žadu.
7: A tak šli spolu. Věděli, že touhle dobou sklízí ve své zahrádce první jahody. Uctivě pozdravili, všechno vypověděli a Krakonoš řekl.
1: Věřte Trautenbergovi, že se kupec našel. A zítra ráno, že ho bude čekat i se žábami u Bílého potoka, ale o mně se nezmiňujte.
7: Trautenbergovi nebylo ani trochu divné, že tak rychle našli na to divné zboží kupce. Jen aby pořádně zaplatil, pomyslel si. A pak začala mela. Anče s Hajným museli opravit sítě, aby žáby neproklouzly. Kuba prohlédnout sudy, jestli netečou a víka dobře drží, a Kubíček do nich nosit vodu z rybníka. Jen vysvítl měsíc a žáby začaly koncertovat. Kuba s Hajným přehodili přes ně sítě, Kubíček je z nich vybíral, přendával do sudů a šeptal.
5: Nebojte se, nic se vám nestane.
7: Ten podivný lov trval do svítání a Trautenberg hulákal, že jestli v rybníce zůstane i jen jediná krucsejs element žába, tak si to vypijou. Uhonění, umordovaní, naložili na trakař dva velké sudy, menší navrch. Hajný se zapřáhl vepředu do popruhu, Kuba zezadu tlačil a Anče s Kubíčkem přidržovali náklad, aby se po té hrbolaté cestě neskutálil. Když dorazili k Bílému potoku, čekal tam na ně kupec, vznešený a bohatý už od pohledu. Trautenberg rychle počítá, kolik že by mohl stržit. Velké sudy po 40 zlatých, malý po 20, to je dohromady, rovná stovka. Ani se nenamáhá s pozdravením a hned vypálí na kupce. Zboží se vám dovezl, račte platit. 100 zlatých. Souhlasím, na to kupec ani okem nemrkne. Jen lehce hvízdl a víka ze sudu se odloupla jak rozinka z koláče. Tenon se hvízdl po druhé, a žáby hup a hop a hop a hop rovnou do tůně. A místo cizího kupce tu stojí Krakonoš.
1: Tak ti, Trautenbergu, děkuju, že jsi mi přestěhoval žáby do Bílého potoka. Bez tak potřebuje vyčistit a na to jsou žáby odbornice, směje se Krakonoš.
5: To je podvod, křičí Trautenberg vsteky modrý. To mi zaplatíš. Platit bys měl ty mě, že jsem ti pomohl ke klidnému spaní. Ale máš pravdu. Kdo pracoval, zaslouží odměnu. A dal Ančeti, Kubovi, Hajnému i Kubíčkovi po zlaťáku. Ale abys nenaříkal, že jsi škodný, můžeš mít zadarmo odvoz. Mávl holí a sudy se sami od sebe začali kutálet k domovu. Nasedej, poručil Krakonoš a ukázal na trakař. Jindy by se Trautenberg k smrti urazil nabízet mu takové svezení. Ale jak byl nevyspalý, uhoněný, uvstekaný, byl nakonec rád, že se veze třeba na obyčejném trakaři. A nadlouho mu potom zašla chuť zakazovat někomu písničku. Natož ho za ní chtít trestat.
8: Do zimy byl už jen vrabčí krok a Křemílek s Vochomůrkou hostili ptáčky semínkem. Byl tam taky jeden moudivláček a ostatní mu pořád brali. A tak mu Vochomůrka sám dával semínko po semínku. Vítr toho dne neměl co dělat a hledal nějakou zábavu. Přihnal se k pařezové chaloupce a zahvízdal. Fíj, že mě nedohoníte!
9: To se ví, že jo, koukej!
8: Křikl Vochomůrka a vběhl za větrem do chaloupky. Dveře bouchaly a okna jen řinčela.
9: No tak, teda, co je moc, to je moc,
8: povídá Křemílek. Rozběhl se taky do chaloupky a otevřel dvířka u pece. Vítr vletěl do pece a Křemílek za ním přirazil dvířka.
9: Tak, hotovo a je od tebe pokoj.
8: Jenže za chvíli někdo tluče na okno. A on to vítr a celý černý, jak vyletěl komínem.
10: Fíj, tohle vám nedaruju,
8: křikl a odvál přes les. Za chvilku zas někdo klepe na okno. Ale byla to maličká víla. Lehoučká jako pápěří. Křemílek s Vochomůrkou vyšli před chaloupku. Víla k ním udělala tři krůčky a řekla:
11: já vám zatancuju pro radost. Chcete?
8: Křemílek s Vochomůrkou kývli, až jim na hlavě poskočily čepičky.
11: Jenže nejdřív byste mi museli udělat nějakou muziku. Bez muziky to, prosím, nejde.
8: Křemílek s Vochomůrkou se hned dali do práce. Ze suchých stébel trávy nadělali píšťalky a z těch píšťalek sestavili varhánky. Vochomůrka šlapal měchy, Křemílek si sedl k varhánkám a povídá:
9: prosím, taneček pro malou vílu.
11: Merci,
8: špitla víla a dala se do tance. Tančila tak lehonce, že se ani stéblo trávy nezachvělo. Tančila po špičkách a na patičkách a s rukama nahoře i dole. Byla to taková krása, že Vochomůrka zapomněl šlapat a Křemílek hrát. Ale varhánky hrály sami a maličká víla tančila. Jenže z lesa tajně vyšel vítr. Vynese a províjí mezi ostružinami a pořád blíž k té maličké víle. A popadl jí a už jí nese.
9: Vždyť mě rozfoukáš,
8: pláče maličká víla. Vítr se jen tiše zasmál a nese jí dál. Křemílek s Vochomůrkou se za ním rozběhli, mávají čepičkami a volají:
9: pozor, vždyť nám ji rozfoukáš, je maličká.
8: vítr se žene jako bouřka a odnáší maličkou vílu pod oblaky. Křemílek s Vochomůrkou si sedli na pařez a byli smutní.
9: Jak byla ta písnička, co jsme hráli tý sladoučký víle?
8: Povídá Vochomůrka.
9: Já už ani nevím,
8: řekl Křemílek. A když byli nejsmutnější, přiletěl tam moudivláček, kterému Vochomůrka sypal semínko po semínku. Prohlídl si ty dva smutné a zaspíval.
11: Počkejte tu, já už se postarám.
8: Vochomůrka jen mávl rukou.
9: Ojo, ty se už postaráš. Ty takový pidi píroko.
8: Ale moudivláček už se nese nahoru pod oblaky, poletuje od ptáčka k ptáčkovi a každému dal ptačí znamení. Nejdřív svolal ptáčky do houfu, pak jich byl plný oblak a nakonec celý mrak. A všecko se to žene za větrem.
11: Všecko to típá, pípá, cvrdliká a čimčaruje. Hned nám vrať tu maličku vílu.
8: A to zas ne. To já se s vámi o ní poperu. Houkl vítr. Prali se tam spolu pod oblaky, až se všude sypala ptačí peříčka. Nakonec ptáci ale vítr rozehnali na 10 000 vánků.
11: Jú, vítr prohrál,
8: řekla maličká víla. Moudivláček si ji posadil mezi křídla a letěl s ní dolů. Pořád níž až na paseku, kde stály varhánky. Vochomůrka opět šlapal měchy, Křemílek mačkal klapky a ptáčci s vílou tancovali tanec pro 1000 ptáčků a pro jednu maličkou vílu.

0: zklamání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl.
3: Cipísku, přeláduj mi pistol.

0: Lísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového richtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
1: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
0: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajs se richtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu.
2: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
0: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl.
2: Stojím ti na 3 kroky za zády.
0: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá.
1: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
0: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal.
3: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
1: Kdo je za tím stromem? Zeptal se richtář Nevrátek.
2: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
0: Richtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
1: Za to já jsem si doložil. Je v ní 3x přesoušený prach a hlazená olověná koule.
3: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi!
0: Znova křikl za dubem Cipísek.
2: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
0: odpověděl Rumcajs.
2: Počítej nám, Cipísku, do 3 a my na sebe střelíme.
0: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do 2 a nakonec smutně řekl
3: 3.
0: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne.
2: Krucíš!
0: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlhl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi.
2: Tak, richtáři, a můžeme do repete.
0: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
1: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jejhlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam tři nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Jejhlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzlil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
2: Pět kluků stojí před rezavou brankou do zdivočely zahrady. S tím kocourem se to musí ukončit. Jen opatrně, pánové, povídá jeden, opatrnost je matka moudrosti. Já to slyšel od jednoho starého pána v parku, když krmil vrabce a pořád říkal jen opatrně. To se asi bál, aby ho vrabci neklovali. A to hloupost, říkali ti druzí čtyři kluci, vrabec člověka nenapadá. Měli jsme to v přírodopise, ani když rozzuřen, tak nenapadá. To není kocour. Stalý kocoul napadá mis a pohlává si s ní, řekl ten nejmenší. Ovšem, těžko se poznalo, který byl nejmenší, protože všichni byli stejní, jak už jsem říkal. No, tak nejlepší bude, když mu předhodíme myš, on si s ní bude pohrávat a my vběhneme do zahrady. To je nápad, předhodíme mu myš. Dejte jí sem, kdo jí má. No, všichni se na sebe podívali, ale myš nikdo neměl. Já by jsem měl laka, povídá ten malý. To je hloupost, říkali ti ostatní. Rak není myš? No, není, ale je také v díze jako mis. No, v díře je, ale ve vodě a ne na mezí, odpovídali ti ostatní. To je jedno, je v díře a to je hlavní. Jak pak to kocour může poznat, jestli díra byla v zemi, nebo v mezí, nebo ve vodě? To se pozná, protože rak je mokrý. Já pak může být mokrý, když je zabalený. Kdo je zabalený? No, přece ten lák je ve scíbze. Pánové, to jsem ještě neslyšel, povídá větší kluk. Rak zabalený ve stříbře. Kde jsi ho našel? Na Slomecku byl, o Vánocích. Já ho schoval. No tak ho ukaž, kde ho máš. Malý kluk sundal čepici z hlavy. Dobrý den, řekli ostatní, byli to slušní hoši. Proč zdravíš? Já nezdravím, mám ho v cepici. A vyndal krásného čokoládového raka zabaleného ve staniolu. Juj, ten je krásný, snesme ho, dej mi kousek, volali všichni. To nejde, musíme ho předhodit kocoulovi. Kdo má plovázek? Já, volali čtyři kluci, protože každý kluk má provázek, ne? A já taky, povídá ten pátý, který měl raka a vytáhl provázek a uvázal na něj raka. A teď dlouhý prut. Ulomili hodně dlouhý prut a přivázali raka jako rybu. Budeme kocoura lovit, jásali kluci a chtěli hodit raka přes zítku. Já sám. Cí je lak? Cí je plovas? Povídá kluk a hodil raka přes zítku. Kluci stichli, protože to bylo pravda. Jejich rak to nebyl. Bere? Zeptal se ten třetí. Nebele, povídá malý a lovil dál. Pátý se podíval klíčovou dírkou v brance, zdali si kocour s rakem pohrává. Co vidíš? Šeptali všichni. Nic. Je to zrezavělé. A začal dřívkem vrtat v dírce. Ozvala se branka a pomalu se otevřela. Nebyla totiž zase vůbec zavřená. Kluci pustili prut a odskočili od branky jako blechy a hned do jednoho klubka. Nesnad, že by se báli, to ne, ale opatrnost je matka moudrosti, řekl ten kluk, co zná toho starého pána z parku. No a otevřenou brankou bylo vidět zase tu starou zahradu. Pod trávníkem stál ten starý trpaslík, co měl jen trochu červené barvy na čepici. A vedle stará roztrhaná žiněnka, kde spával kocour. Před brankou ležel rak na provázku a nehýbal se. Číhá na nás, povídá třetí kluk. Nebojme se. Nečíhá, asi spí, povídá druhý. Hoďte na něj toho raka. Kdo? Ptali se všichni. Ty, je to tvůj rak, řekli malému. No, vidíte, to měl za to. No, tak dobře, ale pojďte všichni se mnou, ale tise. Pojďte, kamarádi. Lída, najednou kamarádi. A všichni se vzali za ruce, že ano, když byli kamarádi, a tiše tichonce se šourali do branky. Házej raka, šeptali malému. Jeho skoda, šeptal on. Hodím raci kámen. A hodil. Pardon, já nelad, vykřikl tiše, protože trefil trpaslíka do knoflíku na kabátě. Já opravdu nechtěl trpaslíku uhodit vás do knoflíku. No ale trpaslík neřekl nic a dělal, jako by se nic nestalo. Byl to slušný trpaslík. Teď hodíme všichni pánovi, křičel tiše ten čtvrtý a zvedl kamínek. Pozor! Teď! A všichni hodili a skoro všichni trefili do staré žiněnky, ale nestalo se nic. Kocour z žiněnky nevykoukl. Sláva! Kocour není doma, budeme mít pré, volali myši. Ne, myši ne, totiž kluci. O myších to je takové přísloví. Tak ti kluci poskakovali kolem žiněnky a jeden dokonce do ní píchl prutem. Ozvalo se za nimi naříkání. Kluci se zarazili a stáli jako skamenělí. Vypadali jako pět kamenných trpaslíků, ale ten šestý byl opravdu kamenný. Starý, zlomyslný kocour seděl na zdi a celou tu dobu koukal na kluky. Na krku měl šálu a šátek přes uši. Nevypadal zdravě a byl strašně tlustý. Hej, vy, to není slušné takhle nad člověka vybafnout, povídá ten malý. Na to kocour. Teď nám budete nadávat? Ptali se všichni.
3: Nemůžu nadávat. Bolí mě zuby.
2: Zakňovral kocour.
3: A taky v krku. Já mám ještě angínu a rýmu. Bolí mě břicho. A je mě špatně. Já nemůžu nadávat.
2: A co jste jedl?
3: Myši.
2: No to je divné. A co ještě?
3: Ještě raky.
2: Taky raky? Divili se kluci. No vidíte, zase měl pravdu. Kocoul pozírá taky laky, křičel malý. A kolik těch myší a kolik raků jste sežral?
3: Tři krabice myší a dvě raků,
2: plakal kocour. Ha, to bylo skutečně podivné. Myši ani raci se nepočítají na krabice, to kluci věděli. Ale najednou uviděli zdi hromadu stříbrného, zlatého a červeného staniolu. Aha, a jaké to byly myši? Jací raci? Volali rozčilení kluci.
3: Čokoládový,
2: naříkal kocour. Neviděl, že se říká čokoládové. A kde jste je dostal?
3: Od Ježíška.
2: Vzlíkal kocour. Nelžete. Odkud je máte? Řekněte pravdu.
3: Od slonů,
2: vzdychal kocour.
3: Bylo jich pět takových velkých.
2: Takových velkých, se říká, opravil ho chytrý chlapec. A proč vám je dali?
3: No, že jako mám vás jakože...
2: Tak mluvte pořádně. Co říkali?
3: Že vás se mám vpustit tam do té zahrady, hrát si a nestrašit vás a s vámi si hrát a pořád si s vámi hrát a...
2: Fuj, to byla ale ošklivá věta, řekli kluci. To neumíte mluvit jinak?
3: Ne, Já jsem chodil za školu. Nic jsem se nenaučil, protože jsem zlomyslný kocour. A to jsou následky. No to je nám líto. A taky je nám líto, že stůněte. A nemůžete si s námi hrát. Mohli jsme si hrát na lovce a tygra. Kdybyste byl tygr, my bychom vás zastřelili a stáhli z vás kůži a mrtvolu dali do mraveniště, abychom měli vaši kostru a tu bychom pak dali do školy. No, a teď si musíme hrát na nemocnici. My budeme 5 doktorů a budeme vás léčit. Skočte dolů. Mnoho psů, totiž doktorů, zajícova smrt. Pomyslil si kocour, ale neřekl to, protože nebyl zajíc a bylo mu příliš špatně. Ak skočil jako pítel ze zdi a buch, svalil se na zem. Nebylo divu, když snědl 5 krabic míši a raků. A teď ležel na zádech a kničel. Já jsem se zapíl. Něco jsem si zlomil. Mně je zlé. A to nic není, říkali kluci. My vás dáme na nosítka a odneseme do postele. No, ale nosítka nemáme. Támhle u zdi je děravý pekáč. To budou nosítka. Povídá druhý kluk a skočil pro něj a vytáhl ho z roští. Ale hned ho pustil, protože z něho vyskočila velká hnědá žába a zlobila se. No, prosím vás, jaké to máte chování? Nevidíte, že tu spím? Nemůžete zaklepat? A tak kluk zaklepal na pekáč a slušně se omluvil. No proto, po druhé to nezapomeňte a zaklepejte, moje úcta. Povídala žába a odskákala.
0: No to kde jste vy? Kde jsou ty nosítka, vy uličníci?
3: Vrčel kocour. Bylo vidět, že už je mu trochu lépe. No, už nadával. Ale už to bude, říkali hoši a uložili ho do pekáče.
0: Táhněte pomalu.
3: Velel kocour a kluci táhli a tlačili.
0: Tam ne, tamhle, k té jedli.
3: A kluci táhli k jedli.
0: A teď zpátky, k trpaslíkovi.
3: A kluci táhli k trpaslíkovi.
0: A teď k brance.
3: A kluci se zastavili. Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit. A že nestůněte. Mračili se kluci.
0: Stůňu, křičel kocour. Vezte mě k trpaslíkovi.
3: Ale oni ho dovezli zrovna k žíněnce a vyklopili ho na ní.
0: To je trápení. Všecko mě bolí.
3: Povzdechl si starý kocour.
0: A co bude teď?
3: No teď bude léčení. Dáme vám teploměr. A zastrčili mu pod packu jedlovou šišku.
0: To šimrá. No a co dál?
3: Vrněl kocour. No teď vám vytrhneme bolavý zub. Řekl kluk a nasadil si brejle z pampelišky.
0: A já vás kousnu,
3: řekl kocour. Ale ne, pane kocour, my vám jen jako vytrhneme zub.
0: A já vás jako kousnu,
3: klidně povídá kocour. Kluci se zamysleli. No tak ne, my vám dáme obklad na hlavu. A dali mu na hlavu lopuchové listy. Bolí? Ptali se.
0: Bolí,
3: kňoural kocour znovu. Pak mu přidali na hlavu ještě šišky, 2 krabice od cukroví a staré hadry.
0: Bolí,
3: rval kocour a tak mu narazil ještě pekáč, až kocour stichl. Aha, už je mu asi lépe, když mlčí, povídá první.
0: Aha, ještě teploměr, prohlédněte teploměr.
3: Tak vyndali teploměr. Je s vámi zlé. Máte 85x16 děleno 23, tak to máte 196 horečky. Musíte dostat lék. A natrhali hřmánek, který rostl u trpaslíka. Kocour vystrčil hlavu.
0: Prosím vás, kytky já nejím.
3: A jsem masožravec, a ne kytkožravec.
2: Kocour se chtěl pochlubit, že ví něco ze školy, ale spletl se stejně, protože se říká bíložravec, a ne kytkožravec. No tak my vám dáme raka, radovali se hoši, to je maso. A cpali mu čokoládového raka i se staniolem.
3: Ne, ne, ne, ne,
2: ječel kocour.
3: Rak já, myš, já nechci, mě je špatně, mě je špatně.
2: No tak ho kluci nechali. On by měl spát. A nejlepší usne, když nám bude povídat pohádku. My také nejlépe usneme, když se nám povídá pohádka. Tak povídejte, my už pěkně sedíme.
3: Nic nebudu povídat, nic, nic,
2: vztekal se kocour.
3: Já jsem nemocnej a umím jenom strašidelné věci, a ne pohádky. Povídejte si sami.
2: O, s vámi není žádná hra, urazili se kluci. S vámi je otrava, abyste věděl. A bylo ticho. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava, taky měl vztek a trochu se taky styděl, tak raději zahrabal hlavu do žiněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný, a nevěděli, co mají dělat. No, tak dělali taky, že spí. A zahrada asi taky dělala, že spí, protože stromy nešuměly, včely nebzučely, ani ptáčkové nespívaly. Jen slunce pálilo a blížilo se poledne. A bylo ticho, až bylo skoro slyšet.

0: dobách, kdy kočky žily s myškami a myši s kočkami, měl i náš kocour na bytě jednu myš. Bydleli spolu v psí boudě a skoro vůbec se nehádali. Skoro všechno dělali spolu. Spolu si hráli, spolu chodili na procházku, někdy spolu dokonce i uklízeli a tak měli v té své boudě docela pořádek. Měli čistou podlahu i strop a všude plno obrázků a roztomilých mušek. Však to byla nádherná psí bouda. Měla pevnou střechu a pěkné okénko i půdu a sklep. Jednou v neděli seděl kocourek v křesle a četl noviny a myška myla nádobí. Měla hrnce, talíře a lžičky a uklízela je do příborníku. Najednou kocour povídá.
1: Mňau, v těch novinách dneska píšou samé hlouposti, myško.
2: Co tam píšou?
1: Tak například píšou, že profesor Fiškus měl dobrou myš. To ji asi snědl k obědu.
2: To je ale opravdu hloupost, řekla myška. Profesoři přece myši nejedí.
1: Když je to tu napsáno, tak jedí.
2: Mně se to nezdá, kocourku.
1: Tak si to přečti sama, řekl kocour.
2: Ty jsi ale popleta, kocourku. Tady je napsáno, že profesor Fiškus měl dobrou myšlenku.
1: Aha, já jsem myslel, že měl dobrou myšlenku. Že se ta jeho myš jmenovala Lenka a že byla dobrá. A já už mám zase veliký hlad a dnes je neděle. V některých domácnostech dělají v neděli hostinu, povídá kocour. Dělají hostinu a pozvou na ní spoustu přátel a známých a taky nějaké hudebníky. A mají tam tolik jídla, mňau, že oni nemohou sníst.
2: Jestli chceš, kocourku, povídá myška, uděláme si dnes taky takovou hostinu.
1: Mňau, to je ale výborný nápad. Uděláme si hostinu, souhlasil kocour. Ty připravíš jídlo a pití a já pozvu hosty.
0: Zatímco se myška otáčela kolem plotny, přemýšlel kocour, koho by pozval na hostinu.
1: Psa nepozvu, říkal si pro sebe. Pes by všechno sežral a na mě by už nic nezbylo. Prase taky nepozvu, moc při jídlem laská. Ani slepice nepozvu, to by bylo jenom samé kdákání a žádná legrace. Králíky bych pozval, ale co by králíci dělali na hostině? Mňau, vždyť žerou jenom trávu. Leda, že bych pozval nějakou kočku,
0: řekl si kocour a vypravil se po střechách schánět kočky. Myška mezi tím všechno pěkně upravila. Na stole byl ubrus, na ubruse váza s květinami a talíře s polévkou a knedlíky a pečeně. A taky mísy plné ovoce, buchet a koláčů, vdolků, placek a lívanců. Potom tam byl podnos s tortem a ještě takové malé talířky se zákusky a tác s obloženými chlebíčky. Ze sklepa přinesla myška chlazenou limonádu a dokonce i jednu láhev vína. Ale byla tam i káva a čaj a kakao. A všude talířky se slaným pečivem a sladkými bonbóny. Kocour zatím scháněl kočky po střechách, ale místo toho, aby je slušně pozval na hostinu, popral se s kocoury a tak přišel domů bez hostů a s dírou v kalhotách.
2: Když si kocourku nikoho nepřivedl, pozvu tedy na hostinu svoje kamarádky.
1: Ty máš taky nějaké kamarádky,
0: divil se kocour.
2: No, přece myšky z dírek na poli.
1: Ne, ty nezvi, myško, povídá kocour. Já přece jen přivedu radši ty kočky, mě by to myší pískání kazilo chuť k jídlu.
2: Dobře, kocourku, jdi, ale ať si brzo zpátky, aby nám to dobré jídlo mezi tím nepošlapali mouchy.
0: Kocour šel znovu zvát kočky a myška zatím chodila kolem stolu a odháněla mouchy.
2: Když se kocour pořád nevracel a nevracel, pozvala si Myška na hostinu kamarádky. Myšky opravdu přišly a bylo jich hodně. Bylo jich asi 100. Přišli také myšáci a měli sebou hudební nástroje. A když slyší nějaká myška hrát muziku, tak to nevydrží a musí tancovat. A tak se myšky vzali za ruce a tancovali nejdřív rejdováka a potom mazurku a polku. Když se dost vytancovali, pustili se do jídla. Obešli všechny stoly, nakoukli do spíže a navštívili i sklep. Všechno vyštrachali, všechno rozchroupali, všechno snědli. Nic nezbylo. Potom si sedli do kroužku a zpívali myší písničky. Kocour zatím prolezl půdy a střechy a pozval kočky a taky hodně kocourů na tu slavnou hostinu. To bylo ale koček a kocourů. No, bylo jich dohromady asi 100. Když přišli ke psí boudě, slyší zevnitř zpěv a smích a myší pískání.
1: Mňau, ta tvoje myška dneska ale vyvádí,
2: povídají kocouři i kočky kocourovi. Nakouknou dovnitř a hle, všechno jídlo je snědeno a v boudě je asi 100 myší a všechny se smějí, zpívají a pískají.
3: Mňau, no to je hrůza, kdo to má poslouchat,
2: volá kocour.
3: Kde jsou všechny ty dobroty, co tu byly přichystány?
2: Víš, kocourku, povídá myška. Ty ses dlouho nevracel a tak jsem pozvala na hostinu své kamarádky. Nejdřív jsme tancovali, potom jsme zpívali a pak jsme všechno snědli. Moc jsme si pochutnali a moc dobře jsme se bavili. Ty nemáš radost? A kocourek neměl radost. A kočky neměly radost a kocouři taky neměli radost. A kocouři syčeli a kočky mňoukali a kocouři vytáhli drápky a kočky vycenili zuby. Ještě, že měla ta psí bouda takový pěkný sklep, myšky utekly do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě na pole a na poli do myší dírky. A ta myška, co bydlela v psí boudě s naším kocourem, no, ta taky utekla do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě ze zahrádky na pole a na poli do myší dírky. Už nebydlí s naším kocourem. Však on jí taky dělal víc starostí než radostí. Od té doby žijí myši s myškami a kočkám a kocourům se vyhýbají. Kočky a kocouři zase zkoušejí žít ve společné domácnosti se psy, ale slyšel jsem, že jim to spolu moc nevychází. Psi prý kočkám ubližují, všechno jim sežerou, štěkají na ně a pro každou maličkost se na ně hned tak rozlobí, že kočkám a kocourům často nezbývá, než utéci před nimi na strom. Však to mají kočky a kocouři za to, že nedokázali myším odpustit tu jejich myší hosti.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: O princezně Růžence.

0: Za devíti horami, za devíti řekami žil jeden král a ten měl krásnou dceru. A ona nebyla jen tak obyčejná princezna. Když plakala, kanuli jí z očí drahé perly. Když se smála, padaly jí růžičky z úst. A když si zula střevíčky a šla bosa, na každé její šlépěji objevil se dukát. Také žádný král na světě nebyl tak bohatý jako otec této princezny a v jeho říši nebylo chudého člověka, neboť když princezna viděla chudého, hned si zula střevíčky a jak chodila bosa, dukáty za ní zvonily. A podle těch růžiček jí začali říkat růžová princezna anebo taky růženka. A protože se na celém světě o růžové princezně mluvilo, přicházeli ze všech končin kralevicové, kteří se ucházeli o její ruku. Ale princezně se nelíbil ani ten, ani onen. Jen jediný kralevic se dosud na jejím dvoře neobjevil. Byl to syn krále sousední říše. On by určitě také rád přišel, ale právě když se chystal na cestu, vtrhl do země nepřítel a princ musel jít do boje. Šel kralevic do boje, ale královna s dvorní dámou se rozhodli, že zatímco kralevic bude ve válce, požádají jeho jménem princeznu o ruku a až se kralevic vrátí, že ji ho přivedou. Dali krásně namalovat kralevicův obraz a dvorní dáma ho donesla princezně růžence. Té se kralevic podle obrazu tolik zalíbil, že ani slovem neodporovala a hned se chtěla vypravit za princem. Dala zapřáhnout nejlepší koně do zlatého vozu a než opustila říši, zula si střevíčky a šla veliký kus cesty bosa. Co dukátu zůstalo v jejich stopách, vše nechala prostým lidem, kteří jí kolem cesty mávali. Ale nebylo všechno tak růžové, jak si to princezna růženka představovala. Dvorní dáma, která jí přivezla princův obraz, byla ve skutečnosti čarodějnice. A ta čarodějnice by bývala nejraději viděla, aby si kralevic vzal za ženu její ježibabí dceru, takovou ošklivici, že ji do té doby raději nikomu ani neukázala. Sotva přijeli za hranice princezny na království, přivolala čarodějnice hroznou bouři, černý mrak padal níž a níže a z tohoto mraku jako z ošklivince vystoupila dcera čarodějnice. Chytili princeznu růženku, vypíchli jí obě oči, hodili jí do příkopu a obě oči za ní. Pak si sedla dcera dvorní dámy do kočáru, zastřela si obličej hustým závojem a tak přijeli do králova dvora. Ubohá princezna ležela v příkopě a hostce plakala. Jeli tudy nějací formani, zaslechli její pláč, vytáhli ji z příkopu a hle, jak potácivě kráčí, dukátý zvoní v šlépějích. Hoj, jak se ti lidé zaradovali. Jeden ji vzal za ruku a vedl ji, ostatní šli za nimi a ani nestačili sbírat dukáty. Tak vodili princeznu celý den, až byla tak ušlá, že nemohla ani krok udělat. Formani jen pokrčili rameny a nechali ji na cestě. Jel kolem zahradník. Ubohé princezny mu bylo líto a vzal ji na vůz. Když se vrátil domů, povídá své ženě. Zajel jsem do královského města, abych viděl kralevicovu svatbu. Říkalo se, že si bere za manželku princeznu, která roní perly, směje se růžemi a když kráčí bosa, dukáty rostou v každé její šlépěji. Ale to jsem si dal. Z očí oné princezny se nezinou v pláči perly. Nepadají jí z úst růže, ba ani dukáty nerostou v jejich šlépějích. Ta se nesměje na nikoho, nepláče a ani nedovolí, aby jí zuli z nohou střevíčky. Dobře, dobře, muži, to je princova starost, ale raději mi řekni, proč jsi sem přivezl tuhle slepou dívku?
1: No bylo mi jí líto, ženo. Srdce mi nad ní usedalo. Nemohl se mi nechat na silnici.
0: S pánem Bohem tedy, ať zůstane s námi. I když jsme sami chudí, snad nějak uživíme i ji.
1: Ty, ženo, a já teď půjdu do města. Je tam žena, která na trhu prodává oči. Koupím je té nebohé dívce.
0: Jde zahradník do města, nese na zádech veliký pytel hrachu a řekne ženě na trhu, aby mu za něj dala dvě oči. Trhovkyně se na zahradníka ani nepodívá, sáhne do brašny a hodí mu dvě oči. Zahradník se vrátí domů, vloží oči dívce do jamek a div divoucí. Dívka hned obrátila oči do kouta světnice, kde byla myší díra. Jde zahradník hned do města, jde k ženě, co prodává oči, a ptá se jí, proč že se děvče dívá pořád na myší díru.
2: Věru,
0: směje se žena, neprodala jsem ti dobré oči. Odnesl jsi oči kočičí, ale dobrá,
2: teď ti dám jiné. Našla jsem v příkopu dvě krásné oči, vezmi si je, ty budou dobré.
0: Utíkal zahradník s očima domů a vložil je princezně do důlků.
3: Svatý bože! Rázem byla tak krásná, že na slunce bylo možné pohlédnout, ale na ní ne. Zpočátku radostí plakala a z očí se jí rinuly samé drahé perly. Pak se dala do smíchu a z úst jí padaly růže, jedna krásnější než druhá, a nakonec si zula střevíce, začala se procházet a za každým krokem leskl se v její šlépěji dukát. A všechny ty drahé perly a nesmírné množství dukátů darovala zahradníkovi, že ji nenechal jejímu osudu.
0: Pak se rozloučila a šla do královského města. Přišla právě včas, protože královna právě vyhnala komornou. Přijela tedy královna růžovou princeznu. Čas opět míjel a princezna sloužila, jak se patří. Jednou při královské hostině se rozlobila královna, že princ stále ještě nenašel dost odvahy vzít si za nevěstu ošklivou dceru čarodějnice. Najednou se královna zachmuřila. Princ jí nevěnoval pozornost a upřeně se díval někam za její rameno. Otočila se? Ale div divoucí, její komorná pláče a králevic úžasem zapomněl zavřít ústa. Místo slz kanuly dívce z očí samé drahé perly. Králevic všecek rozradostněn vykřikl. Ty dívko, snad nejsi onou princeznou, která roní perly a když se směje, padají od úst růže. Dívka neodpověděla ani slova, jen se dala do smíchu, a z ústí padaly bílé růže, růžové růže, ohnivé růže, jedna krásnější než druhá. A pak si zula střevíčky a začala se bosa procházet po komnatě. Dukáty se v jejich šlepějích jen kutálely a zvonily. Kralevici nebylo více třeba. Čarodějnici i její dceru dala z hrou košťaty vymrskat. A konala se ta pravá královská svatba. Na počest princezny Růženky uprostřed horkého léta sjela se královská spřežení z celého širého světa. A nikdo z nich nelitoval té dlouhé cesty, když dostal pytel dukátů od nevěsty.

Tlaková níže. Jsou taková náramně voňavá rána, kdy se čmelák podívá na oblohu, kýchne a hned mu je jasné, že je den na malou vycházku jako stvořený. Jenom, aby nebylo moc veliké horko, povídal Čmelda. Když nám bude horko, tak se vykoupáme, řekl Brumda. A pro případ, že by pršelo, vezmeme deštník.

0: nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Přestaň pro dnešek chvátat a pojď s námi na vycházku. Volali na něho čmeláci.
2: Na vycházku? Ani nápad, povídal kvapník. Blíží se k nám tlaková níže.
1: Ale než se čmeláci stačili zeptat, kdo to je, mají-li ji přivítat nebo se před ní radši někam schovat, byl pryč. Jak ta tlaková níže vypadá? Co má ráda a co dělá? Není nebezpečná? Nikdo nevěděl. Ještě pořád si s tím lámali hlavu, když najednou začala u čmeláků kouřit kamna. To bude tím, že jsme zapomněli vyčistit komín, povídal čmelda, jenže tím to nebylo. Na komíně se usadila tlaková níže a nechtěla se hnout ani opít. Tady se mi líbí, tady zůstanu, la la la la la la la, prospěvovala si. A začalo pršet. A pršelo a pršelo a promlhu nebylo vidět ven, za to bylo slyšet divné hučení a to hučení to byla velká voda, která se valila čmelákům zrovna na jejich domeček.
2: Utečte, jede se velká voda,
1: volala malá pídělka, která měla loď a plula okolo. Já.

0: A Čmeldovi a Brumdovi nezbylo, než z domova vyletět do deště a mlhy. Na jejich komíně zůstala sedět tlaková níže a spokojeně si prospěvovala. Zpívá pěkně falešně, mračil se Brumda. Proto tolik prší, povídal Čmelda a tlakovou níži okřiknul. Hned přestaň s tím zpěvem! Koukej, co ta tvoje meteorologická písnička nadělala škody. A just ne. La la la, tra la la. Smála se tlaková níže. Ale v tom veliká voda sebrala čmeláčí domek a i s tlakovou níží ho odnášela do neznáma.
1: Pojďte ke mně na palubu, čmeláci, volala ta pídělka s lodí. Než opadne voda, můžeme se plavit společně.
0: A tak se Čmelda s Brumdou plavili a už tolik nelitovali, že přišli o dům. Stali se z nich plavčíci a pídělka byla jejich kapitán.

0: Lakovou níži zatím unášel prout na střeše čmeláčího domku a čím byla mlha hustší a nepohoda větší, tím byla níže spokojenější. A tak si ani nepovšimla, že uprostřed vší té vody stojí pučmelout s rybářskou udicí. Od rána ještě nic nechytil a teď, když zahlédl připlouvat tlakovou níži, hned dostal lepší náladu.
1: Takovou vzácnost jsem ještě nikdy nechytil, povídal si. Tebe musím mít.
0: A už se tlaková níže houpala na udici.
1: Pojď sem, pojď a neboj se, tebe neusmažím, jsi moc krásná a hubená.
0: Nesahej na mě, povídá tlaková níže.
1: A pakže je ryba něma, kde pak mluví,
0: přemýšlel nahlas pučmelout. Pomoc, pomoc, dej ty pracky pryč, pomoc, zachraňte mě, mrskala sebou na udici tlaková níže.
1: Mluví, je krásná, ale hloupá. Abys věděla, dám si tě do akvária.
0: A pučmelout zbalil udici i s tlakovou níží a šel domů. Pak už bylo zase jenom hezky. Zelený koníček našel uprostřed louky domeček, který tam velká voda odnesla a přivezl ho čmelákům zpátky na jejich mes. Běžel kolem kvapník a volal.
2: Tlaková níže zmizela nedávno kam. Je zase krásný den, jako stvořený na malou vycházku. Tak já běžím.

0: Vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází, no jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakotálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říci s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přihlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem vřískání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, no, nastává nám nový rok, no.

0: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
0: Co bych si rozmýšlela?
1: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
0: Nedej se zakřiknout,
1: volal za ní na rozloučenou.
0: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.

0: úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začali jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbola od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbola. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
0: To se ukáže, řekla teta Bimbola. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec. Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice.
1: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
0: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla. A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
1: Jak to?
0: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
1: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
0: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro. A kromě toho, přisolila si teta Bimbola, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
2: Cože?
0: Vykřikla vrchní čarodějnice.
2: Ještě tohle?
0: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
1: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou se hnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Najednou po hladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek, a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor. A měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna. Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. V jedné vsi, v jedné chalupě žila byla Karolínka. Její rodiče nebyli ani chudí, ani bohatí a měli jenom ji. Kdyby se tak Karolínce vedlo lépe než nám, říkávala maminka. No jo, ale jak to zařídit, říkával tatínek. Jednou šel Karolínčin tatínek do lesa na dříví. Šel, myslel na Karolínku, nedával pozor a zabloudil. V tom se před ním objevil pán v dlouhém plášti. Ten plášť byl nahoře zelený, uprostřed zlatý, pak červený a dole bílý. Jakoby se nahoře zelenala tráva, uprostřed zrálo obilí, pak se červenaly jeřabiny a dole svítil čerstvě padlý sníh. Vím, co tě trápí, řekl ten pán. Dám ti, co tě zbaví starostí. Ale ty mi musíš také něco dát. Ale co já ti mohu dát? Slib mi to, co máš doma pod lavicí. Řekl ten pán. Karolínčin tatínek slíbil, co také mohl mít doma pod lavicí. A pán mu za ten slib dal měšec dukátů. Pán se ztratil a před tatínkem se najednou ukázala pěšina, která ho vyvedla z lesa ven. Doma vysypal dukáty na stůl a nevěděl radostí, co dělat. No to bylo divení, to bylo radosti. Ale kde je Karolínka? Zeptal se tatínek.
1: Tady, tady, já jsem tady pod lavicí, já jsem se tu schovala.
0: A Karolínka vylezla ven, aby si dukáty také prohlédla. Teď se Karolínce povede dobře, radovala se maminka. Jen tatínek věděl, co slíbil a přestal se radovat. Dny ubíhaly a nic se nedělo. Tatínek se utěšoval, že pán na slib třeba zapomněl. A uběhly týdny a uběhly měsíce. Nadešel poslední den v roce. Noc, kdy se střídá starý a nový rok. Před půlnocí zabuší někdo na okno chalupy.
1: Dej mi, co jsi mi slíbil.
0: Tatínek, maminka i Karolínka se probudí, ale než mohou promluvit, stojí pán ve světnici.
1: Karolínko, vstávej a stroj se na cestu.
0: Poroučí. Tatínek a maminka se nemohou ani pohnout. Karolínka se oblékne, jako by všechno byl jenom sen. Venku čeká kočár, pán s Karolínkou usedne do kočáru a koně se sami rozběhnou.
1: Jedeme.
0: Špitne Karolínka.
1: Na můj zámek.
2: A kde je ten zámek?
1: Za devíti horami, za devíti řekami, za devíti slzami.
0: Karolínka dostala strach a začalo se jí taky stýskat. Veliká slza se jí koulela po tváři a druhá a třetí. A po deváté slze kočár zastavil.
1: Tady je můj zámek.
0: A opravdu, Stál tam zámek a měl dohromady víc oken než všechny chalupy ve vsi. A v každém rohu zámku stála věž. Pán zavedl Karolínku do zámku a jdou chodbou. A Karolínka vidí v té dlouhé chodbě spoustu hodin.
1: Je, to je ale hodin.
3: Z těch hodin utřeš každý den prach. To bude tvá práce.
0: A když došli nakonec té dlouhatánské chodby, visely tam na čtyřech zlatých hřebících čtyři rezavé klíče.
1: To jsou ale divné klíče.
3: Těmi klíči se odemykají vrátka v zámeckých věžích. Až přijde čas, budeš je odemykat. Ale ne dříve, než ti povím. Rozuměla jsi, Karolínko? Ne dříve.
0: Potom pán odvedl Karolínku do pokojíčka a povídá,
3: tady budeš spávat. Dobrou noc.
0: Tak začala Karolínce služba u pána v dlouhém barevném plášti. Nebyla to těžká služba, jen kdyby se Karolínce tolik nestýskalo po domově. Jednoho dne pán zase povídá.
3: Musím odjet, Karolínko. Hezky všechno opatruj a nezapomeň. Nesmíš odemykat vrátka ve věžích.
0: Karolínka slíbila, že bude všechno opatrovat a že bude poslušná. A když pán odjel, utřela prach na všech hodinách a ani jedny nevynechala. No a potom, jak to dělají všechny holčičky, si hrála. Hrála si na princeznu, židle byly jako její sloužící a veliké křeslo byl pan král. Ale ani židle, ani křeslo neumí mluvit a tak si brzo přestala hrát. Procházela se po zámku a byla jí dlouhá chvíle. Procházela, až se zastavila u vrátek první věže.
1: Stát! U vrátek snad mohu,
0: řekla si Karolínka a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
1: Poslouchat za vrátky snad také mohu.
0: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky tichounce zpívat podivný hlásek.

0: sníh sedmi krásky. Pampelišky se rozvily, leďte si, moji motýli.
1: To se ví, že Karolinka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. A vrátka se najednou otevřela. Zaspívalo to okolo Karolinčiných uší, jako by zaspíval teplý větřík. A kde nic, tu nic. Ve věži pusto a prázdno. Karolinka se polekala. Rychle zamkla věž a klíč vrátila na místo. Ale to už před zámkem zahrčel kočár. A pán se vrátil.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpuste, prosím vás, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a dlouho trvalo, než se mračit přestal. Uplynul nějaký čas a pán v barevném plášti povídá Karolínce.
2: Musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruji. A nezapomeň, co jsi mi slíbila.
1: Karolínka slibovala a slibovala, ale když pán odjel, ani nevěděla jak, a ocitla se u druhé věže.
3: Stát u vrátek snad mohu,
1: řekla si a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
3: Poslouchat do vrátky snad taky mohu.
1: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky zase tichonce zpívat podivný hlásek.
0: Mám hebké zlaté vlásky, svítí z nich samé klásky. V mých úlech slávne zlatý med, začněte kosy vyzvádět.
1: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se otevřela. A kolem Karolínky proletěl smích, jako by se větřík zasmál. Ještě na konci chodby se ozvalo zasmání a pak se smích ztratil. A ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala, rychle věž zamkla a vrátila klíč na zlatý hřebík, ale jen pověsila klíč, už tu byl pán.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpustte, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a tentokrát se mračil ještě víc a ještě déle než minule. Po čase pán řekl Karolínce.
2: Karolínko, musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruji. Ale pozor, pozor na vrátka u věží.
1: Karolínka slibovala, slibovala a ještě víc slibovala. Ale jen kočár odjel, ani nevěděla jak a zase stojí. Tentokrát u vrátek třetí věže.
3: No co, stát u vrátek snad mohu. A poslouchat za vrátky snad mohu taky.

0: otevřeme už vrátka. To se ví, že Karolínka byla zase zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se rázem otevřela a kolem Karolínky to zašustilo, jako když na podzim vítr proletí suchým listím. A ve věži zase pusto a prázdno.
1: Ajaj, propáníčka,
0: vylekala se Karolínka, zamkla rychle vrátka a klíč uklidila na místo. Ale pán nejel.
1: A co?
0: Povídá si Karolínka.
1: Podívám se ještě do poslední věže. Ať už to mám odbité na jedno.
0: A jak řekla, tak také udělala. Vzala čtvrtý klíč a přitiskla ouško na čtvrtá vrátka čtvrté věže.

0: nich. Smutný a těsný je tenhle kout. Pust mě ven, chci se proběhnout. A Karolínka bez váhání vsunula klíč do zámku, vrátka odskočila jen tak, že Karolínka nahlédla do věže a zase pusto a prázdno. A už tu byl pán v barevném plášti. Karolínko, ty jen slibuješ a neposloucháš. Já jsem pan Rok. Jak mě kdo poslouchá, tak mu zaplatí. Jaká služba, takový plat. A pan Rok mávl rukou, zavlnil pláštěm zeleně, zlatě, červeně a bíle a najednou všechno zmizelo. Zámek i pán s pláštěm. Karolínka stála na lesní cestě a z oblohy se sypal sníh. Cesta před Karolínkou byla bílá a studila. Co si měla počít? Kdyby plakala, slzy by jí mrzly na tváři. I utíkala a utíkala, ale les neměl konce. Když tu Karolínku uchopily dvě silné paže, je to tatínek.
1: Tatínku, můj milý tatínečku.
0: A tatínek vzal Karolínku do náruče, zabalil ji do kožichu, který měl na sobě, a odnesl domů k mamince. Cestou bylo Karolínce u tatínka tak přelíbezně, že usnula. Ani si doma nevšimla, že jí maminka uložila do postýlky. A ráno si Karolínka myslela, že to snad byl jenom zlý sen. Ale přesto vyprávěla tatínkovi a mamince o tom pánovi v dlouhém barevném plášti, který se jmenuje pan Rok, a o zámku a o čtyřech věžích. A tatínek se na Karolínku šibalsky podíval, ale na oko vážně povídal. Tak teď už vím, maminko, proč jsme měli letos tak divné počasí. Kdyby byla Karolínka poslouchala, mohli jsme mít hezké jaro, v létě by se děti dosyta vykoupaly a na podzim by měla jablíčka dost času uzrát. Ale hlavně, že jsem tě teď v zimě včas donesl domů, viď? No, co říkáš? Karolínka neříkala nic. Byla to opravdu pravda, nebo se jí to jenom zdálo? Karolínka už nevěděla, ale od té doby poslouchala maminku i tatínka. Jen někdy, když foukal jarní větřík, nebo když hřálo letní sluníčko, a taky na podzim, nebo v zimě, se jí zdálo, že slyší odněkud zpívat známou písničku.

0: opičák. Byl jeden muž, jmenoval se Anansi. Jednoho dne se rozhodl, že koupí velblouda. Ale v jeho vesnici na prodej žádný velbloud nebyl, proto se musel vydat do města. Nabral si datle a vodu a už chtěl jít, když tu jej napadlo.
1: Nechávám zde všechny své úspory a má žena je tak důvěřivá, někdo by jí mohl okrást. Musím peníze někam schovat. Mám je zakopat před práh? A to by mě prozradila čerstvá hlína. Mám je strčit pod kámen u ohniště? A to by se mohli rozstavit. Nejlepší bude, když je schovám do nádoby se zrním.
0: A tak také učinil. Vložil peníze na dno jednoho čbánu se zrním, červenou barvou si na něm udělal značku a s lehkým srdcem odešel do města. Ale jen opustil vesnici, přišel k jeho ženě soused.
2: Ach, má milá, jsem úplně zoufalý. Představ si, že ptáci vyzobali na mém poli všechno zaseté zrní. Buď tak hodná, půjč mi nějaké, ať mohu políčko znova osít. Až se urodí, hned ti zrní vrátím.
0: Dobrosrdečná žena hned běžela a přinesla sousedovi zrní. A osud tomu chtěl, že sáhla zrovna po tom čbánu, kam její muž ukryl peníze. Soused poděkoval a vydal se na pole. Motykou zem pěkně okopal a pak začal sít. Seje a tu náhle dobrást zlaté mince padají. Zázrak? Ba ne. Soused hned věděl, oč jde. Ale že jej nikdo při práci na poli neviděl, nikdo nemohl dokázat, že peníze má. Nepoctivost zvítězila. Obilí dosel, zlaťáky schoval do dutého stromu a šel domů jakoby nic. Po čase si koupím několik velbloudů, říkal si, a povím, že mi peníze daroval strýc od jezera Ngomi. V té době se právě také Anansi vrátil z města. Přivedl si krásného velblouda, pěkného, urostlého a mírného. Když mu dal napít, přivítal se se ženou a pojedl, šel vyndat úspory ze džbánu. Ale džbán, který si označil, je pryč.
1: Kam se poděl džbán s červenou značkou?
3: Sousedovi jsem zrní zapůjčila, protože ptáci mu osivo snědli.
0: Anansi běžel k sousedovi.
1: Milý sousede, jestli pak už si pole osel?
2: Ale ovšem, je zase to, jak se patří.
1: A co ti padalo ze džbánu do země?
2: Co by padalo? Zrní přece.
1: A jiného nic?
2: Ne, jiného nic. Jen pár kamínků bylo na dně.
0: Anansi souseda prosil, aby peníze vrátil.
2: Jaké peníze? O žádných nevím. Ve džbánu bylo jen zrní a kamínky.
0: Smutně se Anansi vrátil domů. Jsem žebrák, řekl si. Žena bude muset prodat své náramky, své náušnice. I toho velblouda budu muset vrátit. Všechny mé úspory, na které jsem tolik let dřel, jsou ty tam. Ženě nic nevyčítám, nemohu, nevěděla, co ve džbánu je. Možná, že to zlí duchové způsobili, že se z 20 džbánů se zrním dostalo sousedovi zrovna toho, kde bylo zlato. A jak tak Anansi ve svém domě smutně seděl, najednou se před ním objevil duch. Byl to ale duch dobrý, duch jeho dědečka, moudrého muže, a řekl.
4: Přišel jsem ti na pomoc. Nesnesu, aby se mým potomkům děla křivda. Povím ti, jak získáš ty peníze zpět. Jdi a chyť opici. Přiveď je domů a dobře banány nakrm. Já tu na tebe počkám.
0: Anansi sice nevěděl, co má dědečku v duch za lubem, ale samozřejmě poslechl. Je vždycky dobré dbát rady starších. Šel na lov, nějakou chvíli číhal, až se mu podařilo chytit do smyčky statného opičáka, toho pak přivedl domů a krmil banány, jak dědeček přikázal. Duch zatím na sebe vzal lidskou podobu a odešel do sousedova domu.
4: Jsem kouzelník od jezera Ngomi. Procházím vaší vsi do města a mé nohy jsou unavené. Žádám tě proto, abys mi poskytl jako doprovod svého syna, o jehož ramenu se budu moci opřít.
0: Soused i hned zavolal synka a nařídil mu, ať starého muže doprovodí do města. S kouzelníkem chce být každý za dobře, protože takový muž má velkou moc. Kouzelník, dědečkův duch, chlapce odvedl, ale jen do domu Anansiho. Tam mávl rukou a obklopil chlapce hromadou hraček a sladkých pochoutek.
4: Tady si hraj a jes, ale domů se nevracej, dokud pro tebe nepřijdu.
0: Pak vzal za ruku opičáka a šel s ním do sousedova domu.
4: Rozmyslel jsem si to, nepůjdu do města. Proto ti ve zdraví navracím tvého syna.
2: Cože? Mého syna? Toto přece není můj syn?
4: Jak by nebyl, je tvůj. Jen se trochu změnil.
2: To si se mnou zlí duchové hrají. Jak by se mohl můj chlapec změnit v opičáka?
4: Jak? Ale zcela prostě. Tak, jako se zlaťáky mění v kamínky.
0: Tu soused pochopil. Sklonil hlavu a honem běží k dutému stromu. Vyndal všechny peníze, ani jediný penízek si nenechal a utíká zpět ke kouzelníkovi.
2: Vracím všechno zlato. Vem si je. Jenom mi dej mé dítě.
4: Jdi do Anansiho domu. Jemu peníze odevzdej. On ti pak dá syna.
0: Tak tedy běžel soused k Anansimu, zlaťáky mu do hrsti sype.
2: Odpusť, sousede. Chtivost mi rozum zatemnila. Už nikdy nevstáhnu ruku na cizí majetek.
1: Když je tomu tak, pojď si pro svého chlapce.
0: Soused si odvedl syna a Anansi pustil na svobodu opičáka. Ještě mu na cestu přidal pár datlí a meloun, když tak dobře posloužil. Pak se obrátil k dědečkovi.
5: Ani nevím, jak bych ti poděkoval, můj milý předku. Prosím, vezmi si z těchto peněz, kolik chceš.
4: Tam, kde teď přebývám, už lidem peněz není třeba. Ale i kdyby bylo, žádné bych nevzal. Pamatuj si, lidé z jednoho rodu si vždycky mají pomáhat a vždycky zadarmo.
0: Pak zmizel. Co bylo dál? Anansi žil spokojeně se svou ženou, počase se jim narodilo mnoho synů a ti všichni úspory rozmnožovali. A památce moudrého dědečka se každý den klaněli.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý den, děti. Už na vás čekají tři prasátka. Kdo z vás je dosud nezná, tomu se představí.

0: No.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Tři prasátka se pustila do úklidu své chaloupky. Maličký Kvído vytírá podlahu, líný Funík myje už 2 hodiny jedno okno a tlustý Centík se právě vrací ze dvorku, kam šel vysypat smetí. Ještě musí zamést v kuchyni. Ale co to? Smeták někam zmizel.
3: Jak je to možné? Ještě před chvílí jsem ho měl v ruce a je pryč?
2: Kvído se nakloní k Funíkovi a říká mu, aby to Centík neslyšel.
4: Vidíš ho, už mu zase vynechává paměť. Jestli to takhle půjde dál, brzy nebude vědět, čí je.
0: Máš pravdu. Musíme Centíka odnaučit roztržitosti, jinak špatně skončí.
4: Ale jak? Jak ho to chceš odnaučit?
0: No přece nenápadně. Aby se neurazil, že ho považujeme za popletu.
4: Tak dobře. Já mám nápad.
5: Kamarádi, já jdu do sklepa. Pro cibuli.
3: Jen dík, Kvído. Cibuli potřebujem, i když nevím k čemu. No a podívej se, jestli tam náhodou není smeták.
2: Kvído zvedl poklop v podlaze a po schůdkách slezl do sklepa a poklop za sebou zavřel.
0: Poslyš, Centíku, nevíš, kam šel Kvído?
3: Kvído? A mě kam šel?
0: No samozřejmě, vždyť vidíš, že tu není.
3: Jo, on tady byl?
0: No ano, ještě před chvílí tady byl. Říkal, že někam pro něco jde.
3: No to jsem blázen, kam by tak mohl jít a pro co?
2: A zatímco si Centík s Funíkem lámali hlavu, Kvído se ve sklepě třásl zimou, drkotal zuby a dělal dřepy, aby se zahřál.
4: To je doba, než si Centík vzpomene, kam jsem šel. No, je to s ním opravdu vážné. Taková zapomnětlivost. Počkat. Proč já jsem vlastně šel do sklepa? Zeptám se Funíka a Centíka.
2: Jenže ouha, ať dělal, co dělal, nedařilo se Kvídovi otevřít poklop, netušil, že na poklopu stojí Centík s Funíkem a to byla přece jenom váha.
4: Jak je to možné? Sem to šlo a ven to nejde? Teď jsem tady uvězněn. Centík s Funíkem, jak je znám, si určitě nevzpomenou, kde jsem. A já tady zahynu hlady a zimou. A jestli jsou tu i myši, tak zahynu hrůzou. Pomoc! Otevřete! Slyšíte mě? Já jsem tady dole, ve sklepě.
3: To jen s tím Kvídem je? Kde by tak mohl být? Víš co, Funíku? Pojď, sedneme si ke stolu, dáme hlavy dohromady a to by v tom byl čert, abychom si nevzpomněli.
2: Sotva usedli za stůl, otevřel se poklop v podlaze a ze sklepa vylezl ustrašený Kvído.
4: Už jsem, kamarádi, myslel, že vás nikdy neuvidím. Čik!
3: Kde jsi byl tak dlouho, Kvído?
4: Ve sklepě. Čik! Teď jsem vám říkal, že jdu do sklepa, ne?
0: To je pravda. Vzpomínám si, že to říkal Centíku.
3: A proč jsi tam šel, Kvído?
4: No přece proč já jsem tam vlastně šel? Čik! Já už to mám. Pro rýmu. Čik!
3: Já ten poklop radši zavřu, aby na nás netáhlo ze sklepa. Ještě bychom nastydli jako Kvído.
4: Proč ty mě tam nechali tak dlouho, Funíku?
0: Ale to víš, zapomněli jsme.
4: Takhle to ráno nejde. Musíme si vycvičit paměť. Zkusíme něco jiného. Pojďme ven.
2: Tři prasátka vyšla před chaloupku. Kvído zamkl dveře a klíč schoval pod práh.
4: Dobře se dívejte,
5: kam dávám klíč, kamarádi.
0: Já to vidím.
3: Taky to vidím.
5: No, tak výborně. Teď obejdeme chalupu a schválně, jestli potom ten klíč najdete.
2: Tři prasátka vykročila na okružní cestu kolem chalupy. Sotva zahnula za roh, přišla ke dveřím slepice Josefína a uviděla pod prahem klíč.
1: Ko, hele, klíč, ko, klidně si někam odejdou a zapomenou tady klíč, ko. Kdyby přišel zloděj, ko, odemkne si a ukradne, co se mu zlíbí, ko, ko. Ještě, že jsem klíč našla, ko, musím ho dobře schovat, ko, ko.
2: Josefína vzala klíč do zobáku a běžela s ním do kurníku. Tři prasátka mezi tím obešla chalupu a zastavila se opět před dveřmi.
5: Tak, kde pak máme klíč, kamarádi? No, no, jen si vzpomeňte, kam jsem ho schoval.
3: Já to vím, Kvído. Klíč je tamhle v košíku.
5: Samá voda.
0: Cetík si nepamatuje, že klíč je v květináči na okně.
5: Samá voda, Funíku. Ani v košíku, ani v květináči. No, vy máte opravdu slabou paměť. Přece jste oba jasně viděli, že dávám klíč sem, pod prach. No, ale jak to? Kam se poděl?
0: Vidíš ho, Centíku? My dva prý máme slabou paměť.
3: Za to jemu to myslí.
5: Já bych se vsadil, že ten klíč byl pod prahem.
0: Jak vidíš, není tam. No jo, ale co teď? Jak se dostaneme do chalupy? Já mám hlad.
3: Nedá se nic dělat, kamarádi, musíme ho najít.
2: A prasátka se pustila do hledání. Kde co bylo kolem chalupy, obrátila nohama vzhůru. Vysypala brambory z pytle, lovila ve studni, třásla stromy, ryla na dvorku, ale marně. Líný Funík už ztrácel trpělivost.
0: No, už toho mám dost. Klíč nikde a ještě jsme nejedli. A kde budeme spát?
3: To je pravda. Musíme se dostat do chalupy, stůj co stůj.
5: Ale když budeme jen koukat, tak se tam nedostaneme.
2: Prasátka zkusila otevřít zvenčí okna, ale nešlo to. Centík se nabídl, že vyleze na střechu a zkusí se dostat do chalupy komínem. Přistavil žebřík, ale sotva na něj stoupl, žebřík se zlomil. A tak s Funíkem zdvihli nejmenšího Kvída a ten se vydrápal na střechu. Ale sotva na ní stoupl, střecha praskla a Kvído s velkým rámusem se propadl do světnice.
0: No nazdar, díra ve střeše. Naprší nám do chaloupky.
3: To nevadí, hlavně, že se dostaneme domů. Hele, Kvído už otvírá okno.
5: Máme vyhráno, kamarádi, polezte rovnitř.
3: No jo, tobě se řekne, máme vyhráno, ale jak se protáhnu oknem s tímhle břichem?
1: Kvo, co tady prosím vás vyvádíte? Kvo?
3: Nemůžem se dostat do chalupy, ztratili jsme klíč.
1: Já jsem ho našla a schovala do kurníku. Kvo, tady je. Kvo.
3: Slava, tak mi dej klíč, Josefinko, já hned odemknu.
1: Kvo, kvo.
0: Je, hleďte, já jsem vzal za kliku a dveře se otevřely.
3: Jak to? Vždyť jsem je neodemkl.
5: To bude tím, že jsem asi zapomněl zamknout.
1: Vidím, že s tou pamětí jste na tom všichni tři stejně. Ještě, že máte mě. Jinak byste rozbili celou chalupu.
2: Tři zapomnětlivá prasátka a jejich družka Josefína vešli do chalupy, usedli kolem stolu a ze samé radosti, že jsou zase doma, si zaspívali.

0: Slepice Josefína.
1: Žil kdysi na severu zeleného Skotska ovčák jménem Patrik. Byl šťastný na pustých kopcích celý rok, ale nejvíc se těšil vždycky na jaro. Jednou se ale jaro přihnalo na větrném koni. Březnový vítr nabral sílu ve skalách a v roklích, zakroužil nad vřesy a vtrhl na pastviny. Ovce se vylekaně zhlukly do kruhu hlavami k sobě, ale vítr se jim přehnal po hřbetech, stočil se do víru a rozehnal se po Patrikovi. Popadl jeho parádní pletenou čapku a fíj, už s ní zmizel do mraků. Patrik vyběhl na nejvyšší kopec, křičel a mával, ale kde pak by březnový vítr dohonil? Ta čapka byla pěkná, ale Patrik měl ještě dvě, lepší v zásobě. Ale nemyslete si, že jí s lehkým srdcem oželel. Nejdřív byl mrzutý, pak rozlobený a nakonec si řekl, že to větru nedaruje. Na zítří ráno byla obloha modrá a vymetená. Patrik seděl na kameni a zlost už ho přešla. A právě v tu chvíli se březnový vítr v jeskyni probudil. Ve skalách nabral sílu, zakroužil nad vřesy a vtrhl na Patrikovi pastviny. Tady se stočil do víru a fíj, čapku popadl a zmizel s ní do mraků. Březnové počasí na kopcích je studené. Patrik se musel vrátit do Salaše pro svou poslední a nejsvátečnější čapku, kterou si chtěl vzít poprvé, až bude v městečku jarní trh. Tuhle čapku mi už nikdo neukradne, jakože se Patrik jmenuju, zakřičel do kopců. Potom zase čapku sundal a pevně k ní přišel lněnou stuhu, kterou si pak přivázal na uzel pod bradu. Zkusil za čepici zatahat, ale seděla mu na hlavě, no, jako přišitá. Pak se posadil na kámen a čekal. Nečekal dlouho. Vítr ve skalách nabral sílu a vtrhl na pastvinu, proletěl po hřbetech ovcí, šlehl jako byč a fíj, a mátl po Patrikově čapce. Cloumal s ní, trhal, ale marně. Patrik vyskočil na kámen a rozpřáhl ruce, aby nestratil rovnováhu. A najednou narazil na něco pevného. Stiskl a poznal, že to jsou ramena nějakého neviditelného obra. Stiskl víc a slyšel, jak v obrovi zapraskaly kosti. Holá, tak takovýhle ty jsi chlapík, březnový větře, zvolal Patrik. Dělej, co dělej, už tě nepustím. Ale vítr se nevzdával. Na chvíli vyklouzl z pevného sevření, Patrik ho však znovu popadl a pustil se s ním do křížku. Netrvalo dlouho a březnový vítr ležel na lopatkách. Patrik mu provazem svázal ruce i nohy. Už si dofoukal, větře. Zasmál se a odpáral stuhu z čapky. Pak si ji pyšně nasadil k levému uchu. Tak co s tebou uděláme, siláku? Pust mě, zaprosil obr. Kde pak? Vím tu o jedné jeskyni, hodím tě svázaného dovnitř a vchod zavalím těžkým balvanem. To přece neuděláš, zaprosil obr. Ale udělám, tady zůstat nemůžeš, strašil bys mi ovce. Ty, Patriku, co je? Něco za něco, řekl obr. Vím o jedné rokli v údolí. Je tam zakopaný poklad. Dvě truhlice zlata a stříbra, ukážu ti to místo, když mě pustíš. A co bych dělal s pokladem? Mám všechno, co ovčák potřebuje. Pěkné stádo, věrného psa a zelené kopce kolem. Dokonce mám i malou truhličku a v ní pár našetřených zlaťáků. Jen si nech poklad pro sebe. Ty, Patriku, co zase chceš? Když mě pustíš, sliboval obr, přivanu ti majetek i slávu. Budeš mít větší zámek a víc sluhů než sám král. Ve velkém zámku fouká a sluhové se pletou pod nohy, zasmál se Patrik. Kdežto moje Salaš je pěkně zastřešená a úplně mi stačí. Chvíli bylo ticho a pak se březnový vítr znovu zavrtěl. Ty, Patriku, no co zas máš? Pust mě. A já ti přifoukám to nejkrásnější děvče až z konce světa. Z konce světa, zasmál se ovčák. Co pak nevíš, že nejhezčí děvčata jsou tady, u nás v údolí. Až mě omrzí samota, přivedu si to nejkrásnější děvče i bez tebe. Ty mě opravdu nepustíš, zeptal se obr utrápeně. Pustím, řekl najednou ovčák. Ale mám tři podmínky. Tak jen mluv, zradoval se obr. První podmínka je, že mi vrátíš mou první čapku. To víš, že vrátím, slíbil obr. A co dál? Druhá podmínka je, že mi vrátíš i druhou čapku. To víš, že vrátím. A co dál? A třetí podmínka je, že se tu už víckrát neukážeš, řekl ovčák. To ti rád slíbím, řekl obr. A teď mě pusť. Patrik vstal a rozvázal uzly kolem obrových zápěstí a kotníků. Březnový vítr se protáhl a vyskočil na kámen. Pak se tráva zavlnila a ovčák neviděl, ale cítil, že vítr odletěl. A za chvíli padla do trávy první čapka a za ní hned druhá. Uběhl nějaký čas, jaro přešlo do léta a vítr dodržel slovo. Za celou tu dobu se na pastvině neukázal. Na kopcích bylo krásně, ale Patrikovi začalo být smutno. Jednou v neděli si nasadil svou nejlepší čapku. Oblékl si kostkovanou suknici, přes kazajku přehodil plét, připnul stříbrnou sponu a vypravil se do údolí. Třikrát prošel městečkem a pokaždé se zastavil před jedním domem, kde stála hezká dívčina. Dvakrát se jí zahleděl do očí a po třetí se zaslíbili. Vyšli na kopec a ovčák už nebyl sám. Byli dva. A než uplynul rok, byli tři. A než uplynul další rok, byli čtyři. Tak to šlo rok po roce. Ani nevím, kolik vlastně dětí měli. Ale vím, že březnový vítr jednou slovo porušil. Přikradl se na kopec pěkně po špičkách a tajně, jako vánek. Jenom se na ovčáka Patrika a jeho hezkou ženu podíval, jenom kolébku zlehka rozhoupal a zase se vrátil.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto, jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak, než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem. A dobře se napapejte, dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel přizývání. Pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý. Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
1: Ty jsi byl v hospodě,
0: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě.
2: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ,
0: odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
1: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
0: volal Hihlík.
2: Tak to vyklop.
1: Já už jsem

0: vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
1: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
0: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
1: Hihliku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
0: Jako ponožku, navrhl Hihlík.
1: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
0: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
1: Cože?
2: Pan Vavřinec dopadl na židli.
1: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
2: zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroutský brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
1: Jaký háček?
2: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
0: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
2: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hihlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří to podle situace zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich rému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až odněkud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel sis, chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Čtvrtá kapitola. Celý příští den putovali lesem rovnou do Muminího údolí. Šňupálek hrál, aby všechno trochu zpříjemnil. Někdy kolem 5:00 došli k cestičce s velkou cedulí, na které bylo napsáno taneční parket touto cestou. Obchod. O, já bych tančila, zvolala slečna Ferka a zatleskala tlapkami. Na tancování nemáme čas, když má nastat zánik světa, řekl Ferko. Jestli si ale vůbec máme zatančit, tak to musíme udělat teď, prohlásila slečna Ferka. Milý bratříčku, vždyť už za 2 dny ten svět zanikne. Třeba v tom obchodě bude limonáda, poznamenal čenich. A vede stejným směrem, jaký potřebujeme, dodal Mumínek. Mohli bychom se naskok podívat, jak ten taneční parket vypadá, usoudil Šňupálek, když půjdeme kolem. Ferko vzdychl. A tak na cestičku odbočili. Byla to rozmarná cestička. Vinula se v oklikách sem tam, zahýbala a skákala všemi směry a někdy ze samé rozpustilosti udělala sama na sobě uzel. Chůze po takové cestě neunaví a možná se po ní dojde k cíli spíš, než po cestě rovné a nudné. Jak to tak vypadá, měli bychom být každou chvíli doma, poznamenal Mumínek. Řekni nám něco o vašem údolí, žadonila po něm slečna Ferka. Je to údolí, kde se každý cítí v naprostém bezpečí, vyprávil Mumínek. Při raním probuzení je každý veselý a večer se libě usíná. Je tam strom na šplhání, v jehož koruně postavím dům a jedno naprosto tajné místo, jak ti ukážu. Maminka obložila všechny záhony mušlemi a na verandě svítí pořád slunce. Všechno tam voní a máme vlastní most, co postavil tatínek a přes ten most se dá jezdit trakařem. Objevil jsem taky moře a kousek toho moře je náš. Dřív si jenom vykládal, jak je hezky všude, kde jsi nebyl, poznamenal čenich. To bylo kdysi, odpověděl Mumínek. Na cestě byl další zákrut a tam se nacházel obchod, navíc velice hezký. Kolem dokola rostly v pečlivě udržovaných řádcích nejrozmanitější květiny a na nevysokém sloupku byla položená stříbrná koule, v níž se jako v zrcadle odrážel celý les i bílý dům s trávou na střeše. Na domě po různu visely cedule hlásající, že je zde k dostání mýdlo, sladké dřevo a výborný opalovací olej. Mumínek vyšel po schodech ke dveřím a otevřel je. V domku hned zacinkal zvoneček. Vstoupili do obchodu. Venku zůstala jenom slečna Ferka, aby si prohlédla svůj obraz ve stříbrné kouli. Za pultem seděla babka s lesklýma myšíma očkama a bílými vlasy. No ne, tolik dětiček. A co pak byste chtěli? Limonádu, prohlásil čenich. Nejraději červenou. Máte řádkovaný nebo čtverčkovaný sešit? Zeptal se Ferko, neboť si chtěl zapisovat vše, co se při srážce s kometou třeba stane. Samozřejmě, že máme, odpověděla babka. Má to být sešit modrý? Raději jiný, odpověděl Ferko. Modré sešity totiž používají jenom Ferkové maličcí. Já bych tak potřeboval nové kalhoty, ozval se Šňupálek. Nesmí ale vypadat moc nově. Je mi příjemně pouze v takových, co mi pěkně padnou. No právě, řekla babka a vylezla na žebřík, aby sundala několik kusů kalhot pověšených u stropu. Ty vypadají hrozně nové, namítl Šňupálek znepokojeně. Nemáte starší? To jsou asi nejstarší kalhoty, co mám na skladě, prohlásila babka. Zítra ale budou o něco starší, dodala nadějně a podívala se na Šňupálka spod brýlí. No tak dobrá, řekl Šňupálek. Zajdu tady za roh a vyzkouším si je. Jsem zvědavý, zda mi pěkně padnou. A pak zmizel v zahradě. Ferko seděl a psal do svého nového sešitu. Tak co by si přál skříteček? Zeptala se babka Mumínka. Čelenku, odpověděl tázaný vážně. Čelenku, odpověděla babka s údivem. Na čí potřebuješ?
2: Daj slečně Ferce,
1: vykřikl čenich, který seděl na podlaze a srkal slámkou limonádu.
2: Co jí potkal, je do ní celý poblázněný.
0: To přece není nic poblázněného dávat dámě šperky, pravila babka. Jsi ještě moc malý, abys to chápal. Vždyť šperk je vlastně pro dámu jediný správný dárek.
2: No, pravda,
1: řekl čenich a schoval čumák ve sklenici s limonádou. Babka prohlížela všechny své poličky z dola až nahoru, ale žádnou čelenku neobjevila.
3: Není třeba pod pultem?
1: upozornil jí Mumínek. Babka se podívala pod pult. Ne, není ani tam. Nepřišel by ti třeba vhod pár rukaviček?
3: Tak nevím, pravil Mumínek a na tváři se mu rozhostil smutek.
1: V tom cinkl na dveřích zvonek a do obchodu vešla slečna Ferka. Dobrý den, řekla. Vy máte v zahradě takové hezké zrcátko. Co jsem ztratila své zrcátko, mohla jsem se zhlížet pouze v kalužích a v těch vypadá obličej nějak podivně. Babka mrkla na Mumínka, sundala něco z poličky a rychle mu to strčila do tlapky. Když se Mumínek na věc podíval, zjistil, že jde o malé kulaté zrcátko se stříbrnou obrubou a s červenou růží z rubínů na zadní straně. Mumínek se na babku podíval a zasmál se. Slečna Ferka nespozorovala nic. Nemáte nějakou medaili náhodou? Jak prosím? Otázala se babka. Medaile, odpověděla slečna Ferka. Hezké hvězdy, co nosí páni s oblibou na krku. Ach tak, ovšem, vykřikla babka. Medaile, no pochopitelně. A prohlédla z dola až nahoru své poličky, podívala se pod pult a všude, kam se dalo.
2: Vůbec je? Nemáte?
1: Zeptala se slečna Ferka a oči se jí zalily slzami. Babka se zatvářila nešťastně, ale najednou jí něco napadlo. Vylezla po žebříku až k té nejhořejší poličce, vytáhla krabici s ozdobami na vánoční stromek a opatrně z ní vyndala velkou hezkou hvězdu. Představte si, řekla, jednu medaili tady přece mám.
2: Je, ta je krásná, zašeptala slečna Ferka a obrátila se k Mumínkovi se slovy, je pro tebe, za to, že jsi mě zachránil před jedovatým keřem.
1: Mumínek byl tak dojat, že o něm měl. Poklekl a slečna Ferka mu pověsila medaili na krk. Leskla se nevídaným třpitem.
2: Měl by ses vidět, jak jsi hezký, dodala.
1: Mumínek jí pak ukázal zrcátko, které schovával za zády a řekl,
2: to je zase pro tebe. Můžeš se v něm dívat taky na mě.
1: Zatímco se oba zhlíželi v zrcátku, cinkl zvonek u dveří a vešel Šňupálek.
4: Bude, myslím, nejlíp, když kalhoty napřed trochu zestárnou, řekl. Ještě mi pěkně nepadnou.
5: To mě mrzí, pravila babka, že bys ale potřeboval nový klobouk.
1: Šňupálek si stáhl svůj starý zelený klobouk ještě víc na uši a s ustrašenou tváří řekl,
4: moc velice vám děkuji, ale náhodou mi zrovna došlo, jakým nebezpečím je nadměrně velký majetek.
1: Ferko po celou tu dobu seděl a psal si do svého sešitu, ale pak povstal a pravil.
4: Když jsou ve hře komety, není dobré zdržovat se v obchodech nepřiměřeně dlouhým vybíráním zboží. Čenichu, vypij i hned limonádu.
1: Čenich do sebe obrátil celou sklenici limonády, až mu zaskočilo v krku. Začal ze sebe vydávat prapodivné zvuky a pak všechno vyvrhl na koberec.
2: Pozvracil jsem se, vykřikl vyčítavě.
5: To on dělá pořád, vysvětlil Mumínek přítomným a dodal, tak my už pomalu půjdeme, ne?
2: Co to všechno stojí? Zeptal se Ferko.
1: Babka se dala do počítání a Mumínek si přitom bezděčně uvědomil, že nemá peníze. Zeptal se obočím ostatních, jak na tom jsou, ale podle jejich činichů usoudil, že taky nic nemají.
5: To je pěkné nadělení. Tak 40 halířů za sešit a 34 halíře za limonádu, řekla babka. Hvězda stojí 3 zlatky a zrcadlo 5, protože má na zadní straně rubíny. Celkem to dělá 8 zlatek a 74 halíře.
1: Všichni zarytě mlčeli. Slečna Ferka položila s hlubokým povzdechem zrcátko na pult.
2: a Mumínek si začal rozvazovat šňůrku své medaile. Čenich hleděl na koberec zmáčený limonádou a Ferko v duchu uvažoval, zda má sešit větší nebo menší hodnotu, když je v něm něco napsáno. Babička se na ně spod brýlí podívala a řekla: tak, milé dětičky, a pak tady máme ty staré kalhoty, co Šňupálek nechtěl, stojí rovných 8 zlatek. Jedna položka ruší druhou, takže mi vlastně nejste dlužní vůbec nic.
3: Je to skutečně správně? Podivil se Mumínek.
2: Jistě, že ano, odpověděla babka. Kalhoty přece zůstávají u mě. Ferko se pokusil spočítat všechno z hlavy, ale nemohl se dopočítat. Napsal si tedy do svého sešitu seznam všech věcí. Sešit 40 halířů. Limonáda v závorce vyplivnutá 34 halíře. Medaile 3 zlatky. Zrcátko v závorce s rubíny 5 zlatek. Celkem 8 zlatek a 74 halíře. Kalhoty 8 zlatek. 8 rovná se 8. Zbývají 74 halíře.
3: To přece souhlasí, řekl Ferko s podivem.
6: 74 halíře ale zbývají, namítl Čenich. To bychom měli ještě dostat.
2: Nebuď takový puntičkář, pravil Šňupálek. Řekněme, že je to vyrovnáno.
1: Uklonili se babičce a slečna Ferka udělala pěkné pukrle. Ve dveřích se ještě zeptala, je taneční parket daleko?
2: Kde pak, odpověděla babka, jenom kousek.
6: Tančit se ale začíná až po východu měsíce.
2: Uprostřed lesa se Mumínek zastavil a řekl, ta střecha prostlá trávou nevypadala zvlášť spolehlivě.
1: Co kdybychom se té paní zeptali, jestli se nechce taky schovat do naší jeskyně?
6: Do mé jeskyně, řekl Čenich. Mám se jí jít zeptat?
2: No, zajdi tam, řekl Šňupálek.
1: Čenich odkvapil a ostatní se posadili u cesty a čekali, až se vrátí.
3: Znáš ten nový tanec, ten, jak se mu říká, zeptala se slečna Ferka.
2: Ne, odpověděl Mumínek. Já mám rád valčík.
7: Nebudeme mít na tančení čas, pravil Ferko. Podívejte se na nebe.
1: Všichni pohlédli nahoru, slečna Ferka však nikoliv.
2: Zvětšila se, řekl Šňupálek. Včera byla ještě jako mravenčí vajíčko. Teď vypadá jako pomeranč. Skoro se mi zdá...
3: Tango ale umíš, že? Přerušila ho slečna Ferka. Jeden krůček stranou a dva dozadu.
2: To teda není těžké, připustil Mumínek. Milá přitroublá sestro, řekl Ferko, proč ty se nikdy nedržíš toho, o čem je řeč?
3: Však jsme začali mluvit o tanci, odpověděla slečna Ferka, a ty si najednou spustil o kometě, já mluvím pořád o tanci.
1: Oba začali zvolna měnit barvu. Tu přiběhl Čenich.
6: Nechce! Zvolal. Přečká všechno ve sklepě na zavařeniny, ale pozdravuje vás a děkuje a každému posílá lízátko.
2: Neřekl jsi náhodou sám, aby ti jedala, zeptal se Mumínek.
6: Co tě napadá?
2: Odpověděl Čenich rozhořčeně.
6: Měla sama dojem, že na ně máme nárok, když nám zůstala 74 halíře dlužná. Řekl jsem jenom, že je to svatá pravda.
1: Pak putovali dále a cesta s nimi. Tmavé slunce kleslo mezi smrky a uložilo se ke spánku za obzorem. Místo něho vyšel měsíc. Měl však podivně bledozelenou a matnou barvu. Kometa svítila stále silněji. Byla skoro tak velká jako úplněk a ozařovala svým neskutečným červeným světlem celý les. Taneční parket ležel na malé mítině, zdobili jej věnce ze světlušek. Na kraji lesa seděla velká kobylka luční, ladící housle.
2: Mýtina byla plná skřítků a různých tvorů, kteří čekali, až se začne tančit. Malé vodní žínky se opovážily ven ze svých vyschlých močálů a lesních jezírek. Taneční parket se hemžil drobotinou a pod břízami seděla spousta lesních žínek. Lesní žínka je drobná dáma s překrásnými vlasy, která bydlí v kmeni stromu. Za nocí jej opouští a houpá se na listí. V jehličnatých stromech se zpravidla nevyskytuje. Slečna Ferka vytáhla zrcátko, učesala si ofinu a podívala se, zda jí květina za uchem sedí na správném místě. Mumínek si upravil svou medaili. Na takovém velkém bále ještě nikdy nebyli.
5: Neurazí se kobylka, když trochu zahrají na foukací harmoniku, zašeptal Šňupálek.
2: Hrajte spolu, řekl Ferko. Nauč jí písničku Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička.
5: To by nebylo špatné, souhlasil Šňupálek.
2: A pak vzal kobylku luční zakeř, aby ji novou písničku naučil. O chvíli později se zakeřem ozývaly nesmělé tóny napřed jednotlivě, pak několik po sobě a nakonec trilky a kousky melodie. Drobotina a lesní i vodní žínky přestali povídat a všichni se schromáždili na louce k poslechu.
5: Hrají pěkně, říkali, určitě se přitom bude dobře tančit.
6: Maminko, řekl jeden drobeček a ukázal na Mumínka, tam stojí generál.
2: Celá rodina přišla k Mumínkovi a obdivovala jeho medaily. Ty máš na sobě krásné chmíři, říkali slečně Ferce. Lesní žínky se směly střídavě zhlížet v jejím zrcátku s rubínovou růží na zadní straně a každá vodní žínka udělala do Ferkova sešitu 3 mokré křížky místo podpisu. Tu se však za keřem ozvala píseň. Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička. Ani jeden tón nescházel. A před návštěvníky se objevil Šňupálek a kobylka luční, jak o 106 vyhrávají. Nastalo velké hemžení a pobíhání, než se všechny páry našly. Zakrátko si však každý nalezl k tanci svého nejlepšího společníka a všichni kroužili po parketu.
6: Ty přece výborně tančíš, řekla slečna Ferka. Jaký je to tanec?
2: Vlastní výtvor, odpověděl Mumínek. Vymyslel jsem ho právě teď. Ferko vybídl k tanci vodní žínku s rdesnem červenavým ve vlasech a měl trochu potíže s udržováním taktu. Čenich se točil v kole s tím nejmenším drobečkem a připadal si náramně veliký. Bylo totiž nad slunce jasné, že drobeček ho obdivuje. Komáři tančili stranou ostatních a ze všech koutů lesa se na tu podívanou schromažďovali kradoucí se, lezoucí a skákající noví hosté. Nikoho ani nenapadlo myslet na kometu, jež letěla noční temnotou samotná až hnoucí. Asi ve 12 hodin vyvalili velký sud s jablečným vínem a každý dostal pohárek z březové kůry na pití. Světlušky se slétly dokupy a utvořily uprostřed tanečního parketu kouly. Všichni ostatní se posadili kolem ní, pojídali obložené chlebíčky a pili víno.
8: Teď si budeme něco povídat, řekl čenich. Neznáš nějakou příhodu, drobečku?
6: Ne, odpověděl drobek a strašně se styděl. Možná jednu.
8: Tak nám ji řekni, vybídl ho čenich.
6: Byla jedna lesní myš a jmenovala se Pimpa.
2: Zamumlal drobeček a hleděl na ně stydlivě přes tlapky.
8: No a dál? Zeptal se čenich povzbudivě.
6: To je všechno,
2: zašeptalo zvířátko a schovalo se do mechu. Všichni se z plných plic zasmáli a někteří zatloukli svými oháňkami na buben.
9: Zahraj něco, při čem se dá pískat, zavolal Mumínek.
5: Tak si dáme písničku tralalalal, tralalala,
3: řekl Šňupálek. Ta je taková smutná, namítla slečna Ferka.
9: Jenom jí zahrej, řekl Mumínek, dá se hezky pískat.
1: Šňupálek ji tedy spustil, Mumínek k ní pískal a všichni ostatní zpívali refrén.

Slečna Ferka vzdychla a řekla, přišla na mě trudnomyslnost. Je to jako ušité na nás. Máme unavené nožky a netrefíme domů. Máš je unavené, protože si na nich moc tančila, řekl Ferko a vypráznil svůj pohár. Určitě domů trefíme, zvolal Mumínek. Hlavu vzhůru. Přijdeme domů, maminka bude mít nachystaný oběd a řekne, jak jste to všechno přežili. A my řekneme, nemáš ani tušení, co všechno máme za sebou. A já dostanu perlový kroužek na nohu, zašeptala slečna Ferka. A z jedné perly ti pořídíme kravatovou jehlici. Ano, odpověděl Mumínek, nosím ovšem kravatu dost málo. Jednu perlu pověsím na krk svému tajemství, dodal čenich. Mám tajemství, jeho jméno začíná na K a končí na E. A všude se mnou chodí. Celou dobu, co jsem byl pryč, po mně toužilo. Není zatím K náhodou O? Zeptal se Ferko. Neřeknu, vykřikl čenich. A hrát nesmíš. Šňupálek pořád hrál jednu píseň za druhou. Byly to uspávající písně večerní a písně na rozloučenou. A tak drobotina a vodní žínky začaly odcházet zpět do lesa. Lesní žínky se ztratily a slečna Ferka usnula se zrcátkem v tlapce. Nakonec písně umlkly a na louce se rozhostilo hluboké ticho. Světlušky zhasly a pomalounku nastávalo ráno.

0: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
1: Urvínek mi nabídl bonbon.
2: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
0: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
1: Když já měla chuť.
0: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
1: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
0: Ale Máničko...
1: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
0: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
3: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
2: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
3: Nedával, pane Spejble.
0: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
3: Přísloví?
0: No ano, přísloví. Jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
3: Jak obrazně?
2: Asi kresbou, viď, tatí?
0: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
3: Ano.
0: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
3: No?
2: A spadne.
3: No.
0: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
2: Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
3: No.
0: Já ti povídám, že tam vyleze.
3: Ano.
0: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
2: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
3: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
0: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
2: Opice, opice, opice!
3: A co mi neposmívá?
0: Ale tím se ti neposmívá, Máničko, no naopak. Tím obrazně vyjádřil, že seš...
2: Opice!
3: No.
0: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, uh-huh. Že umíš výborně lézt na strom, no?
3: No?
0: A kdo to umí líp než opice?
3: No, jej, Danánky, tak to je pravda.
2: Ovšem, obrazně.
0: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
2: Simano.
0: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
3: Než holub na střeše.
0: Ano. Znamená to co, Hurvínku?
2: Znamená to... To znamená, že...
3: Je?
2: To znamená...
3: On neví, pane
2: Spejble. Počkej, Máni, to znamená...
3: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejble?
0: Cože?
3: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
0: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
3: Co s tím má koza společného, prosím?
2: Co? Jako za vrsti?
3: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala koza?
0: A rozumí koza Petrželi?
2: A holub snad ano, co je na střeše?
3: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
0: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš...
3: Petrželi, my ji prosím ve škole ještě neprobírali.
0: A koza ji snad ve škole probírala?
2: Co pak koza chodí do školy?
3: Tedy do naší třídy určitě ne.
0: No právě nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
2: Nerozumí, aha.
0: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No tak, podívejte děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
2: Že by pták?
0: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
3: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
0: No, to vím taky.
3: A křídla?
0: No, samozřejmě.
3: Protože plazy nemají nohy.
0: Ale no jo, pořád.
3: Ani křídla?
0: No, samozřejmě, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba. Na první pohled. Podle čeho?
2: Že se holubovi vůbec nepodobá.
0: Ale Máničko, víš to ty?
3: No, já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
0: No, to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se.
2: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
0: Hm? Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
2: Skáče, ano. Tati, hele, tati. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
0: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
2: A hlup?
3: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
2: No, mě by zajímalo, kdo doskáče dál, podle přísloví raní ptáče dál doskáče, ano.
3: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
0: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
3: Aha, aha, už to mám. Slepice.
0: Šmangode.
3: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
2: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum.
0: No. Ale ne tím raním ptáčetem. Je přece míněn člověk, který časně vstává.
2: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Proč? Co z toho má?
3: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
2: Jenomže to by se neříkalo doskáče, ale doskočí. Víš?
3: Aha.
0: Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, žáno.
3: Čeho stihne víc?
0: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
3: Ano,
0: vrabec by si musel hodně přistát, protože je jaký?
2: Rozčepířený.
0: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
3: No, přece malý.
0: No správně, no.
3: Malý.
0: Žáno, když to holub...
2: Je na střeše.
3: Ano.
0: To sem teď nepleť. Jaký je holub? No? Proti vrabci.
3: Sim, velký.
0: Velký, no, velký. Konečně. A? Jenomže člověk chce raději, no, Máničko, no.
3: Já už vám rozumím, pane Spejble. No, něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holub až na střeše.
0: No, správně.
3: No a čím prťavější vrabec, tím lepší.
0: Co to povídáš? Proč?
3: No, protože potřebuje méně krmení.
0: Šmangote.
3: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
0: Mlčuš!
2: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
0: Buď tak laskav.
2: Podívej, Máni.
3: Ano.
2: Holub je velký.
3: No je.
2: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše.
3: Aha.
2: Pak by tě mohl klovnout. No. Když to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
3: No.
0: To snad není pravda tohle. To snad není pravda.
2: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
0: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
2: Obrazně,
0: ano, no obrazně, chápeš? Hurvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
3: Bonbon?
2: To je ono, Máni! Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
3: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
2: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
3: Aha.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Síkorky jsou pořád veselé. I když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí, ale zima je skoupá a strašně zebe. Moc ptáků se zimy bojí a letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítal. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k nim ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to ti neodpustím, zamračila se síkorčí panenka a neodpustila. Létala s hejnem a na Koňadru ani nepohlédla. Za to síkorčí mládenec za síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl Koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch, nebo co, Koňadra najednou vyhrkl. Velice se mi líbíš. Snadže roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mě dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla, řekl Koňadr. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl Koňadr. Věděl bych například o pěkném bytě, postra Kapoudovi. A panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. A jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla síkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla síkorka. Budeme mít přece rodinu a jak bychom se tam všichni vešli. Hledali dál a Koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v roští. Hned pro svůj objev zahořel. Ba ne, v rouře táhne, řekla síkorka. A zase bylo odbyto. Marně Koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a síkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce, kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček. červeně malovaný. Je to mámení nebo sen, řekla Sýkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Sýkora. Pojď sem, honem, je náš, volal. A jak víš, že je náš? Zeptala se Sýkorka, když přiletěla a Koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Sýkorka, ale Koňadra byl už netrpělivý a řekla šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček? To se hned pozná, kdo má vkus, přidal se schválou Brhlík. Toho večera byli Sýkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Sýkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unaveni a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí Koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně Koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal, dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí. Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. Tiše, tichoun se schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi, ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily Sýkorky. A to je pro zahradu požehnání.

0: Tedy hurvínku, letos se mi ty vanilkové rohlíčky obzvláště povedly. No, žaričku, přestaň loudit. Ne. Žádné ochutnávání nebude. Dočkej času. Vánoce jsou už zítra. Tak se brzy dočkáš, víš?
1: Ach jo.
2: Jenom aby. Bojím se, abys do zítřka nepomněl, kam si ty rohlíčky schoval. Znáš se.
1: Jo.
0: Ale děti, prosím tebe. Ačkoliv, víš, že jsem ty loňské ještě nenašel?
2: Nemůžu říct, že mě to překvapuje.
0: Hele. Raději mě řekni, jestli už si napsal Ježíškovi. Urvínku, kdy je nejvyšší čas?
2: A co myslíš, že tady asi tak smolím?
0: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
3: Tak hele, ať tam nemáš zase hrubky, jako posledně.
2: Tatulinku.
0: Co je?
2: Jak to víš, že jsem měl v dopise pro Ježíška hrubky?
3: Cože?
2: Doufám, že nečteš Ježíškovi poštu.
0: Já?
2: No.
0: Ne. To on se mi sám zmínil, že by ses měl v pravopise polepšit, víš? To když mě předával ty dárky.
2: Jo, tak. No neboj, ostudu ti neudělám, taťuldo. A až to dopíšu, tak mu ten dopis zase pošleš. Že jo? Na tu jeho tajnou adresu, co znáš jenom ty? Že jo?
0: No samo sebou. Ostatně jako každý rok, že? Teď přece víš, že jsem s Ježíškem jedna ruka, no?
2: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
3: A prosím tě, teď už konec řečí. Musím dát plech s rohlíčky do trouby, jo? Tak mě nezdržuj.
2: Dobrá. Takže kde jsem to končil? Jo, tady. Milý Ježíšku, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mi mohl nadělit nové boty. Jo, to je dobrý. A tečka, ne, vykřičník. Dál. Moc bych si přál kecky. Jo. Šněrovací. Výbušně červený, takzvaně kotníkový. Jo. No a to nejenom proto, že mám potíže se spolužákem Vomáčkou, který mě kvůli tomu, že nosím dřeváky, neřekne jinak než dřevák. Ale taky proto, že bych si přál konečně něco normálního na sebe. Tak dál. A abych tě opravdu obměkčil, tak bych ti pomáhal. Ne, chyba. Tak bych tatuldovi pomáhal celý rok s mytím nádobí. Taky vykřičník. No, jo, ještě podepsat. Hůr Vínek. Je, jo, Žery, promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl. A Žeričkovi, prosím tě, přines pořádnou kost od Šunky.
1: Ne.
2: Tak ne, počkej. Raději Šunku od Kosti. Ne? No, tak ještě lid, počkej. Šunku od Kosti i z Kostí.
1: No.
2: Děkuji předem Patuldo. Ježíšku. Hotovo. Já teď ještě ten dopis zalepit. Fuj, teda, to je hrůza. Teda ani to lepidlo už není to, co bývalo. Prosím tě, Žeričku, zalep to, jo? Díky, to stačí, to stačí. Taťulda, kde jsi?
4: Ve špajzu, mezi majoránkou a novým kořením.

0: A teď honem ten dopis. Vodička už bublá. A jak známo, otevřít obálku jde nejlépe na páru. No, jo, a je to. Tak co pak nám to ten kluk načmáral? Milý Ježíšku, já bych si psal kecky. Už zase kecky. Já nevím, kdy ten kluk konečně pochopí, že ty jeho dřeváky nejsou jen tak obyčejné, že jsou doslova kouzelné. Vždyť jenom co toho pamatují. A přitom jsou stále jako nové. A on by je vyměnil za obyčejné hadrové křápy. Co nevydrží ani jednu sezónu. Ach jo. No, co tam píše dál? Já bych pomáhal Tačuldovi. Celý rok smítím nádobí. No, vida. Ovšem musím říct, že taková výpomoc není k zahození. No tak, Ježíšku, co s tím uděláme?
1: Ve strašení amatérka. Proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hezký den přejeme ve spole. Pěkně vítám. Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím, náhodou jsme.
1: Přejete si. My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu krásných hraček, kolotočů a houpaček, ruské kolo, lampion, tobogán, též autodromy, bude prý i sladká vata, marcipán a cukrlata, pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
1: My jsme prosím tesaříci, velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme a přiložíme ruku k dílu.
3: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích capartů.
1: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši a to fičí, a to fičí.
4: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
2: Já že naříkám, pak já si zpívám.
0: Ivane, Ivane, já jsem dobře slyšela, já uvajs.
2: Tak, no já samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám, lalala, já uvajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vy, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo.
0: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, když nestojíte, protože tak nestojíte, vy je na slunečnice 7. Pontiata.
0: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
2: A jak vy mi
0: to... Já to řeknu mamince, šmitliku.

0: A už je ta sláva tady. Slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce. To byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
1: A hele, hele, Beruška, co pak to?
2: To je legrace.
1: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
2: Ale já to tak nemyslela.
1: Ale říkala jste to.
2: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
1: Co říkáte, lidičkové? Já vím, chovala se ošklivě, sobecky.
2: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
1: No tak se taky sveste a pohoupejte.
2: Děkuju.
1: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchal.
3: Hoho, farro, kamaráde, to se nám to vydařilo. A jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferna Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.
4: Pojď si hrát s Piggym!
5: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost, mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat a to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu